Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem,

zeptej se plameňáku. Kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaku.

Dnes nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc velká porce bluegrassu. Pořadu Na cestě se vrátíme na 54. ročník Banjo Jambory do Čáslavy a budeme poslouchat záznam z vystoupení prvních dvou vystupujících pátečního večera. Budou to kapely Rusty Strings a Abalone. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: wondering when the years of my life has flown.
1: Kapela Rusty Strings zahajovala nejenom páteční večer, ale vlastně celé Banjo Jambory, což je nejstarší evropský bluegrassový festival a taky jeden z nejstarších na světě. V červnu se konal už 54. ročník a Rusty Strings začínali nejenom nepsanou bluegrassovou hymnou Will the Circle Be Unbroken, ale pak odehráli i svůj 3/4 hodinový blok.

pořadu Na cestě právě posloucháme kapelu Rusty Strings v záznamu z letošního Banjo Jamboree. Rusty Strings jsou v podstatě kapelou rodinou. Hrají od roku 2007. Pilířem jsou houslistka, zpěvačka Julča Nováková a s mandolinou její manžel Honza, kapelník. Syn Matěj doplňuje sestavu banjem. Nově je v kapele kytarista Honza Bíba. U kontrabasu mám v poznámkách trochu zmatek. Mám zapsaného Martina Krále, ale na webovkách mají uvedeného Josefa Linharta. Tak nevím. Pojďme ale na jejich další muziku.

Rusty Strings bývají na Banjo Jambory hosty pravidelnými, i když zrovna nevystupují. Navštěvují workshopy, můžete je potkat při nočním jamování. Patří k opravdovým bluegrassovým nadšencům. My se s nimi pro dnešek rozloučíme, abychom pak dali příležitost druhé dnešní kapele. Její vystoupení zaznamenal Český rozhlas Olomouc, který posloucháte, a který na Banjo Jambory jezdí už spoustu let. Teď tedy ještě jednou kapela Rusty Strings.

To už v pořadu Na cestě posloucháme druhou kapelu, která vystoupila na červnovém 54. ročníku Banjo Jamboree. Opět patří k pravidelným vystupujícím, jmenuje se Abalón. Přivezli do Čáslavy i gospely a skladby zpívané a kapela.

0: Pastor. Děkujeme moc.
1: Kapela Abalone má za sebou víc než 15-letou existenci. K zakladatelům patří dobrista Darek Houška a Pepa Plecity s kontrabasem. Brzy je doplnil Miloš Andrt. Současnou sestavu, která hraje asi 10 let, tvoří domestikovaný Američan, zpěvák a kytarista Matt Whitten a benžista Pavel Dočkal.

The sun is low, the shadows long.

0: Děkujeme moc. Díky.
1: Pořadu Na cestě posloucháme záznam bluegrassu, který Český rozhlas Olomouc pořídil na letošním ročníku Banjo Jamboree. A teď právě je to kapela Abalone, která jako jedna z mála měla v repertoáru několik skladeb jen zpívaných a kapela. A to nejenom tradiční gospel s duchovním obsahem. Repertoár Abalone je velice široký. Po předcházející skotské lidovce jsem vybrala ještě filmovou melodii Moon River z filmu Snídaně u Tiffanyho.

0: Díky moc.
1: Přestože páteční večer v Čáslavi byl pokropený deštěm, divákům, kteří přijeli nejenom z celé republiky, to příliš nevadilo. A navíc se postupně počasí umoudřilo. Kapel na 54. ročníku Banjo Jamboree vystoupilo 21 a všechny si časem na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslechneme. Dnes se rozloučíme s kapelou Abalón v pořadu Na cestě na dvakrát. Nejprve poeticky a pak rázným bluegrassem. Loučí se i Jarka Nosková.

Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Už to do půl měsíce u nás tady ve studiu už radost způsobí jenom zvuk té znělky. Patrik Rozehnal, tak Brousek.
2: Dobrý den.
1: Jaký je podzim?
2: Krásný, já se pořád směju. Já když jedu po Praze, já se jenom směju. To je tak nádherný. Já pořád někde stojím a poslouchám Český rozhlas.
1: Výborně.
2: Je to krásný.
1: To je dobrá zpráva. Tak poslouchejte i vy a vytvářejte ho s námi.
0: Humoriáda.

0: Přesně tak, hoďte smutky za hlavu, užijte si s námi zábavu a pořad nazvaný Humoriáda dnes Otakarem Brouskem, tak koho tam hodíme jako zábavného?
1: Já bych tam hodil Milana Lasicu a Julia Satinského, protože já jsem je totiž zažil jako malý kluk. Dokonce jsme byli na Slovensku a tam dělal Miroslav Horníček, tam dělal Hovory H na střeše toho hotelu, kde jsme bydleli v Lomnici.
0: Aha.
1: Jo, tak tam bylo na střeše a tam byl právě Lasica a Satinský. Já byl malej, mě bylo 12, 13, já nevím, ale já na ně zíral, protože oni byli neuvěřitelně vtipný. A potom byly ty Hovory H, takový ty slavný, jak oni přijeli a jako nám ukazovali...
0: Ten rozdíl mezi Čechoslovákem, češtinou a slovenčinou.
1: Ano, jak přivezli tu zem a tu halušku nechali kolovat a takový, no to, já jsem se tak smál tenkrát. A do dneška, teď jsem to zrovna nedávno viděl a zase mě dostali. Prostě oni jsou skvělí.
0: Mm-hmm, tak dáme si povídání o noblese tady v této chvíli.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale ja si myslím, podľa mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami súhlasím a zároveň vás dôrazne žiadam, aby ste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, to ano, sme ano. Spomínali. Keď...
2: V mnohých veciach sme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si napríklad vieme slušne vypiť, riadne sa najesť, aj odedza. Začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa nájde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je? Prečo to je, že nemáme tú noblesu? My sme za

0: Človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
1: Pekný sluha.
0: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa.
1: Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesov, veď na Zamaguri nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
0: ale to, my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
1: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste niekoho.
0: Vy ste povedali, že je to jednoduché. Treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Ale ako komorníka, no? Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
1: Manželko.
0: Ani manželko.
1: Kde sú?
0: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
1: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Takové hezké téma, jako hezké stvární. Tak co noblesa, Juldo?
4: No to je velmi složité. Ale můj tatínek byl noblesní, takže já jsem to mohl odkoukat. Mm-hmm. I když moje drahá maceška Luka, tedy nevlastní matka, tak mě prozradila, že tatínek taky nebyl takhle jako vždycky vyfiknutej. Aha. Že až to sní jako. Takže za to může Luka. A no naučila nás to oba, jak se nosí sako, kravata, jak se má člověk chovat v restauraci, jak se má chovat k dámě a tak, no. To vím, že to bylo velmi, já jsem musel poslouchat.
3: Jo.
4: No snad podržíš dveře, snad mi podržíš kabát.
3: V kolika ještě to říkala?
4: No táta si vzal Luku, když mě bylo 8. Takže od 8 let jsem byl takhle obráběn.
3: Jo, do?
4: No doteď, do dneška. Já jezdím za Luchou, Luce je 90 let a pořád neustále.
3: Jo.
4: A ty máš hezké boty a hned mě pochválí, že jako chodím hezky oblečený. A ona na to dbá, na tohle.
3: Jo, jo.
4: No, do dneška. Mm-hmm. Krásný. Takže perly nosí. Vždycky si veme nějaké hezké kalhotky.
3: Jako i doma, když jde s košem?
4: Ne, to ne. Ale zas má hezký župánek.
3: Jo.
4: Jo.
3: Noblesní za každé
4: situace.
3: Noblesní
4: za každé situace.
3: No tak pustili jsme si tedy dvojici Milan Lasicu a Julia Satinského. Můžeme s nimi pokračovat. Navíc může přibýt třeba ještě Mirna Nutil, to je v povídání o postelových scénách. A nebo, když už to byla noblesa, tak já to trochu tématem schodím, jo? Protože nabídnu trochu sexuálních služeb ze Silvestra 1999 z televize Nova, kde o tom o inzerátu mluví Jiřina Bohdalová a Karel Šíp ve slavné scénce Kohout. Tam je taková ta záměna, malíř, sexuální pracovník erotické služby. Tak co z toho si vyberete? Postelové scény nebo trochu erotiky v inzerátech. Je to taky dost podobné, ale jiní interpreti. Tak Milan Lasica, Julius Satinský, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp proti. Vy hlasujete na telefonu 731 800 900 a nebo SMS-kou na čísle 90 01 04. Tam posílejte a my budeme ty hlasy tady ve studiu sčítat. Od toho je tady Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Julie Satinský nebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp, komu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte do Humoriády, je to telefonní číslo 731 800 900 a slyší vás i Otakar Brousek. Koho?
4: Dobrý den, zdravím vás, pánové.
5: Dobrý den.
4: No, pan Otakaru Brouskovi to pořád sluší.
5: Děkuji vám, ano. Já to vyřídím mamince, teda maceš se.
4: A já bych si přála... Já to říkal Ačko, myslím, že?
3: Juju Satinský, jo, Milan Lasica. Dobře, jo. Zapisujeme jim bod, děkujeme moc a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
6: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím Patriku vás do Humoriády a vašeho hosta pana Otakara Brouska. Dobrý
5: já
6: den,
5: vás
6: pane
5: také
6: Brouze.
5: Zdravím, dobrý den.
6: Přeji vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Patriku teda pro Ačko, všem přeji hezký zbytek dne, či ještě hezčejší páteční ráno, možná trochu chladného.
3: Dobře, děkujeme. Kdo dál, dobrý den.
7: Dobrý den, Jakub u telefonu, zdravím vás, pánové, já bych si dal Bčko.
3: Dobře.
7: Bohdalku se šípem.
5: Jasně, Bčko.
3: Dobrá, píšu Bčko, děkuji za zavolání, ať se daří. Taky. A ještě jeden telefon, dobrý den.
8: Jaký to ze Strážnice, co se hodí Bčko?
3: Bčko, dobře, Bčko. Já už to můžu taky říct, že to Bčko se nám tady narysovalo jako vítěz. Tedy vybrali jste variantu ze Silvestra 99, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp a jedna záměna v inzerátech. Ona si objednala malířské služby, přišel služebník v erotických službách.
9: No tak ono by to také chtělo, abyste se trošičku uvolnila, víte? Tak je, jako...
8: Ale to já už jsem se uvolnila. Z práce ráno, víte? Já dělám po večerech uklizečku, víte? A ona to dneska jako za mě vzala Jarča, když vy jako jindy nemůžete. Vy toho asi máte hodně, že jo?
9: Tak. No tak to jste mě připomněla, počkejte.
8: Jo.
9: Ještě dneska tady zrovna něco mám, to bude někde tady blízko. Jestli ji neznáte, Šilhavá.
8: Ale Šilhavá je v téhle ulici každá druhá.
9: Ale ne, se jmenuje Marta Šilhavá.
8: No Marta!
9: K tý já jdu po vás.
8: Ježiš, a proč zrovna k ní? Tak ten její je takovej šikovnej.
9: Vy ho znáte, jo?
8: No jasně. Ježišmarja, ten všechno dělá sám. A dobře. No, to se divím, že si ona volá někoho cizího. Helejte, ten je opravdu moc šikovnej. To já to můžu potvrdit. On už tady párkrát byl. No, ale on má málo času, víte, protože on se na něj furt něco vymýšlí, víte, no. Ale, no, smusejte se, já jsem se chtěla zeptat, víte, co je mi trošku divný, že jako jsem doteďka neviděla váš vercajk. Čím to vlastně chcete dělat? Že jo?
9: Tak to už si sama řekněte, no. Tak.
8: Těžký.
9: No tak já jsem v podstatě připravený.
8: No připravený. připravený. Já nevidím žádný pracovní pomůcky, že? No, a jestli si myslíte, že já mám doma něco sama svýho, no, tak to teda nemám. To víte, ten můj na to moc nebyl. No, proto jsme šli taky od sebe. On jenom z práce do hospody a pak se mu tady jenom fláknul a na nic nešach. Na nic.
9: Prosím vás. No. Vy pořád nějaký pomůcky. No. Rozumíte, ve všem je možný zákazníci vyhovět, ale musí se to nahlásit dopředu. To, kdybyste nahlásila dopředu nějak pomůcky, to já jsem mohl vzít s sebou třeba i Robertka.
8: No tak, to já teda nevím, proč jste ho nevzal. Že jo, jestli jste zvyklí dělat ve dvou s tím Robertem. A jestli je ten kluk šikovnej. Tak jste to aspoň mohli mít dřív hotový, že jo?
9: Prosím vás, vidíte, ten je na baterky.
8: Na baterky? Abyste nebyli všichni v té vaší firmě na baterky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak na co se tady ptát?
5: No to já vůbec nevím.
3: Já vím, na malování.
5: Na malování. No. Na malování.
3: Pokojů tedy.
5: Na malování já jsem si vždycky někoho zjednal. Ale taky ne, maloval jsem taky. Maloval jsem nejdřív štětkou, to jsem se naučil u dědečka.
3: No to trochu pokračujeme v tom rozhovoru.
5: No, pokračujeme v tom rozhovoru. Štětkou. A potom váleček.
3: A potom váleček, ano.
5: A nebyl na baterky, jo, byl normální
3: ručně. Pomůcky byly.
5: Pomůcky byly, no. Ale vlastně do takovýhleho nedorozumění jsem se nikdy nedostal. To vlastně, teď si na to jako probírám tou paměti a nic takového mě nikdy nepotkalo, že bychom mluvili o koze a o voze.
3: Tak ale otázka, zda člověk podával nějaký inzerát, který takhle mohl mát. A pak se ozval někdo jiný, to asi taky, ta doba inzerátu už je trošku jinak.
5: No dneska, to je jinak, to už dneska.
3: Když vycházely noviny jenom z inzerátu, ano, že? Kde by se to dneska vzalo, když je všechno na sítích, no, a na internetu a tak.
5: Právě, že jsou sítě.
3: No, a jak často se u vás maluje?
5: Teď jsme dlouho nemalovali.
3: My taky ne.
5: My jsme teďkon vlastně rekonstruovali, ale ono už to bude skoro 9 let, nebo tak nějak, a nemalovali jsme ještě. Ale je to omyvatelný, takže pes, když udělá takový to blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl Blubokousek, víš, protože on, když se omele, tak jako... No a to se dá utřít tím hadrem, takže vlastně jako... Jasně. A ono se to nějak nešpiní moc.
3: Takže ještě 9 let to vydrží. Vážení, čím budeme pokračovat? Tímhletím matením u inz, nebo nad inzerátem, řekněme, ukázka z roku 99 ze Silvestra televizního, anebo si dáme Zrození mladého trampa. S Jiřím Grossmanem nabízíme proti. Takže Jiřina Bohdalová, Karel Šíp teď mají Ačko v dalším souboji. Varianta B je Jiří Grossman. O trampingu a vy si vybíráte. Na telefonu 731 800 900 volat můžete už teď, anebo napište hlasovací SMSku humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04. Taková jsou pravidla.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Něco o erotických službách nebo o trampingu byste rádi slyšeli ve vysílání. Tak se to dá postavit proti sobě. Jiřina Bohdalová, Kadaší v ukázce A, varianta B, Jiří Grossman. Voláte, vybíráte si a naslouchám vám dnes o Takar Brousek. Dobrý den, přeje Patrik
2: Rozehnal. Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku a pane Brousku, já vás zdravím.
2: Já
3: tady
2: vás.
3: Je Marcela z Ústí nad Labem.
2: Ano, já vás také, Marcelo.
3: Moc děkuju a chtěla bych Ačko a mějte se moc hezky.
1: I vy, děkujeme
2: napodobně.
1: Moc. Kdo další tam je?
4: Dobrý den, tady Marie ze Zruče u Plzně.
2: Dobrý
4: Boba
2: den.
4: Vás zdravím a chtěla bych Ačko.
1: Dobře,
2: ano.
1: Děkuju moc, mějte se pěkně.
4: Pěkně.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko a zdravím pana Otakara Brouska.
2: Děkujeme, teda já děkuju.
1: Další hlas telefonický v Humoriádě.
6: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Já vás zdravím do studia.
1: Děkujeme.
6: Hrozně mě pobavilo, jak pan Brousek vykládal o těch kolonách a myslel jsem, Patriku, že vy řeknete teda, že ne, že máme poslouchat Český rozhlas, ale že máme vytvářet ty kolony. A musím říct, že je úžasný, že pan Brousek to bere s takovým nadhledem.
1: Ano, to je co jiného.
6: Protože opravdu někdy to je úplně katastrofa a mělo by se s tím už něco začít konečně dělat.
2: Ale tak člověk s tím má počítat, no co se, a rozčilovat se nepomůže. No, tak
6: možná,
2: já se rozčil...
6: Možná někoho vyměnit by pomohlo.
2: Jo, to jo, to máte pravdu.
6: Takže jak se říká, někdo chodí na hřibky do lesa, někdo chodí na hřibový kolony.
2: Ano.
6: Já bych teda volil bych teda Ačko.
1: Dobrá, děkujeme
2: Výborně.
1: Za ten hlas.
6: Děkuju,
2: naslyšenou.
1: Vy taky, mějte se. A poslední bod pro koho?
7: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Zdravím vás oba dva ve studiu. Přála bych si Ačko a můžu ještě něco, pane Patriku?
1: No zkuste.
2: No zkuste to.
7: Já jsem byla včera v semaforu, bylo to strašně hezký. Děkuju za ten pořad. To bylo něco prýma.
1: Za málo, jsme rádi, že se líbilo. No. Děkujeme moc,
7: no.
1: Mějte se hezky.
7: Děkuju.
2: Naschledanou.
1: Ano, no a budeme pokračovat ukázkou s Jiřinou Bohdalovou, Karlem Šípem získali valnou většinu hlasů zpátky do Silvestra 99.
8: No tak snad začneme, ne?
9: Jo, no konečně, no tak.
8: No ale to sama řekněte, rozumíte?
9: Kde, já, jo.
8: Kde a jak a co?
9: Aha.
8: Já už se vám podřídím, no proto jsem tady, víte?
9: No jo, víte. Tak pokud začnete v ložnici, tak tam myslím, že byste měl určitě použít váleček. No. Ale začít byste měl škrábáním. Aspoň všichni, co tady byli před váma, začínali vždycky škrábáním. No.
8: Tak já jdu napřed do koupelny.
9: Počkejte, proč do koupelny?
8: Tak opláchnout váleček.
9: No jo. To je mi jasný, to je jasný. Vy už jste přes den někde dělal, že jo? Ne, tak počkejte, ale posaďte se. Já jsem se vás ještě chtěla na něco zeptat. Jak tam inzerujete, jo, to S i M, tak co z toho hodláte použít tady? Já si teda myslím, že když začnete tím škrábáním, tak že už by potom stačilo použít jenom tu sádru.
8: Sádru? Proč sádru?
9: No, protože vám to aspoň rychleji stvrdne. Jestli vám to třeba s tím válečkem nějak moc nejde, jo? No tak já teda potom nevím, proč jste si nevzal sebou aspoň štětku. No. Některý starší dělají radši se štětkou. No.
0: Humoriáda.
1: Rádka s češtinou, jak ta čeština je kouzelná, no tak.
2: Krásný je to.
1: Jenom si říkám, jak dlouho to zkoušeli třeba.
2: No,
1: co jsem ráda zkouší?
2: Co jsem slyšel, tak 3 neděle.
1: Tři neděle.
2: Ale asi ne každý den. Hmm. Jako také, opravdu se na to sešli ty lidi a dělali to. Protože to, co si pamatuju, i Jiřina o tom vyprávěla ještě s Dvořákem a to, tak oni se sešli, dívali se na ten text, případně řekli, tady by to chtělo předělat konec, takže autorovi to poslali zpátky. A teď vyhazovali a tak různě a říkali, tenhle bychom mohli použít, no a pak fakt na tom seděli a zkoušeli to. A do dneška to obstojí vlastně.
1: No, je to pravda. No. Co zkouší Tulda Brousek?
2: Já zkouším se Simonou Stašovou krásnou španělskou hru. Alejandro Casona to napsal, jmenuje se to Stromy umírají v stoje. 11. listopadu bude premiéra. Simona se konečně přehraje na starší, takže hraje babičku. Já hraju dědečka a vrací se nám takový nezdárnej vnuk. No, tak je to krásná hra. A my jsme teď ve stádiu zkoušení, takže teď prožíváme takový ty trapný chvilky, kdy nevíme, kdo co říká a kam jdeme a tak a musí se to teď...
1: Kdy přijde jako, dojít a tak.
2: No, teď jakoby dá dohromady. No, režirujete pan režisér Strnisko a... Tak jo, je to hezká práce.
1: Mm-hmm, tak ať to vyjde a budeme se těšit. A za malou chvíli budeme vybírat s Tuldou také další ukázku, protože pro dnešek jsme vyčerpali dvojici Jiřina Bohdalová a Karel Šíp. Co bude dalšího, se dozvíte po písničce. Daniel Hůlka a jeho ráj právě teď.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak pro všechny ty posluchače i dnes Humoriáda s Tildou Brouskem a s kým? Koho vybereme ze seznamu? Je to teď na nás.
3: Seznam tady je a mě tady zaujal, abych tak řekl, Miroslav Donutil.
2: Jeho samostatné vyprávění.
3: No právě, on to umí, on je vynikající vypravěč.
2: Dobrá, tak jedno tady máme.
4: Tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník a tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuje si, že on vždycky sedal, on měl 160 kg a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se a tohle. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu. A Frantu napadla najednou, on měl ohromně, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečné, prostě furt ve střehu, jo? Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten náměstek se tam podívá a říká, no a člověče, takhle Frantíku z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš. Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
3: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu
4: pomoct. Co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
3: No já nevím, ne, mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí. Myslíte silo, jo? No to silo, no.
4: On přišel ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. A on říká, Franta, ne, ne, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl. Frantíku, Frantíku, Frantíku, kde seš? Frantíku, a říkám, Franto, neměli bychom jít, to bude průšvih, neho bejt, neho, ať se vyžhaví v tom. Frantíku, Frantíku. Teď ti Italové, kako se sučete? Io devo forza di manere, che sono raso, si riesco a innamorarmi, vendichero questo oltranjo, ma na čelosti, a řekl, já nemám Frantíka tady. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. A vůbec vám ani nerozumím.
3: Františku, říkám, Franto, pojď už. Nehor, ti to Gauner, nebo bejt. Františku, já už nemůžu, Františku, objev se. Říkám, Franto, pojď, no tak jo, dobře, jdeme, no. No kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama, jste normální, nebo co? Františku, ty jsi mě našel. A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal, vidíte, já jsem se ztratil ve městě a František mě našel a dovedl mě, až jsem takový to kamarád.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jo, taky pamatujete takovou éru, nějakou doprovod?
5: No, doprovody, ale znám jedno, a já u toho teda nebyl, jenom to znám z vyprávění, že dokumentaristi točili něco na Berounce, nebo někde, to už není důležitý, a samozřejmě nějak se zkazilo počasí, no tak oni zašli do restaurace, to se trošku protáhlo až do rána, a druhý den měli teda točit, jenomže vyspávali, že jo. Ale přijela návštěva z Prahy, takovej ten dozor, právě takovej ten politicko nějaký dozor. A jak to, že tady spíte a tohle? A někdo si vymyslel, kam nám se rozbila kamera soudruhu. Jak to? Jak to? A už to řešíte? Ano. A co se tam rozbilo jako v té kameře? A nám se rozbil kolibátor. A teď vymyšlený úplně nesmysl, že jo, kolibátor. A teď on, ten soudruh nechtěl ztratit glanc, tak říkal, aha, a už to řešíte? Ano, my už jsme volali jako do Prahy a už nám ho vezou. No, zaplať pámu za to. A jak nechtěli dát vědět, jakože jsou úplně blbí, jo. Tak kolibátor, no. Tak takový věci se děly tenkrát.
2: Vážení, čím pokračovat? Jako ukázkou s Miroslavem Donutilem vzpomínka třeba na velký rybářský úlovek Franty Kocmana, anebo vyprávění Tomáše Slámy o tatínkovi. Vyberte si. 731 800 900, studiový telefon, tady si popovídáte s námi, anebo když se neprovoláte, pošlete SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
5: 04.
2: Ano, je to tak. K tomu skupina Turbo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozehnal, Takar Brousek, osazenstvo Studia Humoriády. Vy jste na telefonu 731 800 900 a můžete dát hlas Mirkovi Donutilovi nebo Tomáši Slámovi. Tak komu, ptáme se. Dobrý den po telefonu.
2: Stálý zdraví přeju.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Franta z Netolic a velice bych si přál pana Donutila, protože to je expert.
1: Dobře, píšeme mu bod a děkuju za to zavolání sem k nám.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, další pozdrav.
4: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím vás po dlouhé době i vaše hosta. Chtěl bych taky Donutila, to je borec.
3: Ano.
1: Dobře, dobrý děkujeme den. Za ten hlas, mějte se pěkně. Vítáme dalšího.
5: Dobrý den, já vás zdravím, tady Petr Zezdounek ze zamračených Lohačovic.
3: Aha.
5: A já jsem chtěl pozdravit teda vás oba dva.
3: Ano,
5: a také humoriádníky zvlášť potom. A stala se mně jedna věc, jak jsem byl v Kroměřížu, jak byla humoriáda.
1: Ano.
5: Tak tam jsem potkal jednu paní, která plete krásně maňásky. A mně se líbil velice ten vodníček. No a já jsem na něj ztratil kontakt, protože já toho vodníčka používám ve školce.
1: Aha, takže hledáte paní s vodníčkem a s maňásky. Je mi to jasné, ať se ozve.
5: Jenom aby věděla, že ten maňásek je krásně využíván.
1: Dobře.
5: A já tam totiž čtu pohádky.
3: No krásně.
1: Ano, takže vy jste ten předčítač, takhle máme třeba kolegyni tady u nás, Kateřina Cajdanová, taky takhle chodí číst do školek.
5: Pohádkový dědeček se tomu
3: ano, vynikající.
5: A ten vodníček jim udělá vždycky velikou radost těm dětskám.
1: Dobře, tak jo.
5: Tak to paní slyší.
3: Ano.
5: A já bych si vybral, protože ten už je dost známý tady ta scénka, tak já bych si zkusil Slámu.
1: Ale zklamu vás, bylo to málo na to vítězství. Mirek Donutil to vyhrál.
3: To vyhrál.
1: Jsme s ním opět v Lucerně a povídání o rybářských úlovcích.
6: Tohle my máme na rybách. Kde má být klid, kde má být ticho. My sedíme večer, chytáme s Frantou candáty, teda čekáme na candáty, abych byl přesný. On má, Franta, úžasný rybářský vybavení, víte, on má nejdražší pruty, on má nejdražší navijáky, nejdražší silony, on má hlásiče, jemu to hlásí, odkud jede jaká ryba, jak vypadá. To nemusím rybářům vysvětlovat, to je spíš tip pro manželky, a když je záběr, tak to třeba udělá. To je moment, kdy z každého rybáře kocmana nevíme, jestli se stane magor. Takhle mám vlastní voli, mámo se chnou, Miro, mámo se chnou, Miro, teď jo, říkám, počkej, vydrž, tak on popojede, otočí si rybičku, pak ho sekne, to nevydrží, takhle mám vlastní voli, ty vole, ten jede, Miro, ten jede, ten valí, Miro, kam bere šňůra, kam bere šňůra, já říkám, Franto, klesu, já jsem to nahodil tady do tuňky, jak oni bývávají, já říkám, já nevím, kam se to nahodil, ale vede to klesu a dívám se a tam jelen, 14 terák, Franta je jediný rybář na světě, který chytil jelena na udici. To se nepovedlo nikomu, ten jelen se šel napít do míst, kam chodil každý den. On nevěděl, že tam kocman má nahozeno. Umotal to takhle tou ťapkou a vlekl mu to klesu, no. Franta má drahý silon, čili on mu de facto odmotal auto. Já jsem tahal jednoho candáta za druhým, protože oni najeli pěkně v hejnu a kocman navíjel. Za 14 dní jsme tam přijeli, že jo, a já už jsem byl připravený, tak jsem tam bodnul cedulku, tam bylo napsáno, jelene pozor, tady chytá kocman. No a pak jsme tam byli asi za týden a magor byl ze mě, protože já jsem měl záběr a teď jsem s tím zápolil a on nikde, Franta. Říkám, Franto, pojď sem, Franto, kde seš, Franto. Franta přiběhl, co je? Říkám, dívej se, či něco tam je. On říká, ten valí, ten jede, ty vole, no to bude síla, to bude asi úhoř. Říkám, asi jo, kde pak úhoř, víte, co mi tam přivázal? On mi tam přivázal to, co občas dostáváme, takový to zlatý zrcadýlko Titi, jo. Říkám, teď mi to zrezaví, získej si další Miroška.
0: Humoriáda. No.
1: Poslední ukázka a zase ta hodina tak rychle uběhla.
3: Krásně to uteklo, ano.
1: Tak jo.
3: Tak já se vydám do toho města a přeji všem, aby nestáli dlouho ve frontách a když, tak poslouchali Český rozhlas. Naschledanou.
1: Ano, mějte se pěkně a zítra zase další porce humoru. Samozřejmě nebude chybět další humoriádník Honza Přeučil. Mějte se krásně, těšíme se na slyšenou.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Budoucí zdravotničtí záchranáři absolvují praxi přímo na výjezdových základnách ve Zlínském kraji. V Kroměříži se zítra uskuteční jablečný den. Čeští vědci vyvíjí nový přípravek chránící včely před nákazami. Dnes bude slunečno na teploměru maximálně 16 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je to Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. 45 studentů oboru zdravotnické záchranářství ze Zlínské univerzity Tomáše Bati absolvuje první odbornou praxi. Na 4 týdny se stali součástí výjezdových základen ve Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži v Setíně a Valašském Meziříčí. Poznají jak práci dispečerek na operačním středisku, tak i výjezdy sanitkou k reálným pacientům. Studentka Ela Škorňáková má za sebou první týden.
2: Zažila jsem jak od naléhavých případů, tak po takové vlastně kolapsy. Stále mě to neodradilo tohoto povolání. Při každém vlastně zaznění té sirény si vždycky utvrzují to, že jsem na správném místě.
0: Na Velkém náměstí v Kroměříži se v sobotu bude konat jablečný den. Program začíná v 9 hodin ráno a součástí bude například výstava starých odrůd jablek i ukázky tradičních řemesel. Pro děti bude připraveno bludiště z bedínek, tvořivá dílna nebo dřevěný kolotoč na ruční pohon. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž nabídne jablečné koláče a buchty. Pokračuje mluvčí města Jan Vondrášek.
3: Součástí jablečného dne budou také farmářské trhy s nabídkou regionálních produktů. U tematicky nazdobené kašny návštěvníci najdou stánek zdravého města Kroměříž, kde budou moci ochutnat mošt z městských jablek.
0: Ochránit včelstva před morem a hnilobou včelího plodu by mohl do budoucna nový přípravek. V unikátní proletové hale v Terezíně ho spolu s včelařskými a technickými odborníky testují vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd. V dokonale uzavřeném prostoru, ze kterého nemůže infekce uniknout, jsou schopni nasimulovat přirozené prostředí pro včely.
4: Ta proletová hala, to je naprosto unikátní zařízení. To je velice citlivě vyladěný systém a takových zařízení je opravdu jenom několik v Evropě.
5: Přípravek je založený na speciálním proteinu, který má ničit bakterie způsobující nákazu, vysvětluje Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
4: Můžeme přispět nejenom k obraně před pálením těch včelích úlů, čili chránit jednotlivé včelaře a jejich úly, ale pomoc vlastně i ekologii, protože zůstane větší množství včel v přírodě.
5: Přípravek ještě čekají další testy. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Ukrajinská delegace bude dnes a zítra jednat ve Spojených státech. Setká se nejen se zmocněnci amerického prezidenta, ale k rozhovorům se připojí také bezpečnostní poradci z Francie, Německa a Velké Británie i zástupci Evropské unie a NATO. Hlavním tématem je obnovení mírových jednání s Ruskem. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu převážně polojasno nebo skoro jasno, přechodně i oblačno. Aktuální teploty naměříme 7 až 11 stupňů a nejvyšší teploty čekejte 12 až 16. Povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Tolik ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už je na řadě Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jsem u vás, milí posluchači, s přáním dobrého rána. Vítáme se do pátku s datem 9. října. Venku máme, jak si všímám, bezvětří, docela příjemné podzimní teploty a snad i dobrou náladu na startu posledního pracovního dne. Tu si budeme postupně vylepšovat u písniček, co jim ani čas neubral na kráse a samozřejmě mám připravených spoustu aktualit nejenom z nejbližšího regionu. Za chvíli nahlédneme do historie. Před kalendářem ještě zahraje skupina Buty. Teď je 5 hodin a přesně 5 minut.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravím všechny probuzené posluchače na vlně Českého rozhlasu Zlín. Přeju dobré páteční ráno. Dnes je 9. října. Vybírám z kalendária a začínám letopočtem 1410. Tehdy se objevila první písemná zmínka o staroměstském Orloji v Praze. V roce 1929 přišel na svět jeden z našich nejoblíbenějších divadelních, filmových a televizních herců, Vladimír Menšík. Postupně se z něho stával vynikající komik, který uměl balancovat na hranici slz a smíchu, ale také vynikající představitel dramatických rolí. Jednou větou rok 1919 to byl založen ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním. 9. října 1924 Národní shromáždění schválilo zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. Posuneme se do roku 1940, kdy se narodil John Lennon. Slavný britský hudebník, zpěvák, skladatel a svérázný básník je považován za jednu z největších hudebních ikon 20. století. Zasloužil se o to nejenom svým členstvím v legendární skupině Beatles, ale i sólovými nahrávkami z období po rozpadu kapely. A dnešní datum je také spojené se jménem Arnošta Steinera. Spolu s otcem musel do transportu židovských občanů. Podařilo se jim uprchnout a v březnu 1942 se přihlásili do rodící se československé jednotky v Sovětském svazu. Zúčastnil se bojů u Sokolova, Kyjeva a na Dukle. Byl 7x vyznamenán československým válečným křížem, řádem Bílého lva, 2x medailí za chrabrost.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Ulice Filadelfie, film z roku 1993 a hudba Bruce Springsteena, který složil, naspíval, nahrál skoro všechny nástroje sám. Odměnou mu pak byl Oscar za nejlepší původní píseň a k tomu 4 ceny Grammy.

0: Před minutou bylo 17:15. Podívejme se do aktuální předpovědi, zjistíme, jak se nám projeví poslední pracovní den podle meteorologů.
1: Počasí.
0: A ještě nejdřív obvyklý náhled na ranní region. 10 stupňů je v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem, v Hošťálkové, ve Zlíně, ve Vizovicích, Luhačovicích, ve Strání a ve Valašském Meziříčí. 11 stupňů je hodnota ve Starém Městě, v Holešově, Bojkovicích, ve Štítné nad Vláří a přejdu k hodnotě 7 stupňů. Sedmičku hlásí Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy, o 1 stupeň víc má Valašská Sednice a Horní Bečva. 9 stupňů vidím v Rožnově pod Radhoštěm a ve Velkých Karlovicích. Dnes bude převážně polojasno nebo skoro jasno, přechodně ale bude oblačnosti i více. V noci se pak začne od severozápadu pozvolna zatahovat. Nejvyšší teploty 13 až 16, na Valašsku místy jen kolem 12 stupňů. K tomu povane mírný severozápadní až západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Dobré, případně velmi dobré jsou a vydrží do rozptylové podmínky. Biozátěž je střední na 2. stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Jak staré jsou nejstarší stromy? To je otázka, na kterou bude hledat odpověď dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvíli s Martinem Písaříkem.
2: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají.
3: Ale Jenehuse,
4: řekl na to Zikmund.
3: Kdo pak žije bez hříchu?
2: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
5: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za 10 bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
2: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které stromy patří mezi nejdéle žijící jednotlivé organismy na Zemi? Stromy jsou v mnoha ohledech výjimečné. Na rozdíl od živočichů nemají pevně omezenou délku života a mohou růst velmi dlouho. Díky dělivým pletivům přirůstají po celý život do výšky i do tloušťky. Jejich jednotlivé části postupně stárnou, ale celý organismus může dál fungovat, pokud zůstává zachována životaschopnost hlavních pletiv. Mezi nejznámější rekordmany patří borovice osinatá, zvaná Metuzalém, ze západní části Severní Ameriky. Někteří její jedinci jsou staří více než 4700 let. Jejich stáří se určuje podle letokruhů, takže jde o velmi přesně doložené údaje. Tyto stromy rostou v drsných horských podmínkách, kde pomalý růst paradoxně přispívá k jejich mimořádné dlouhověkosti. Ještě zajímavější jsou takzvané klonální organismy. Jedním z nich je pando, rozsáhlá kolonie topolu osikovitého v americkém Utahu. Na první pohled vypadá jako les jednotlivých stromů, ve skutečnosti jde ale o jeden genetický organismus propojený společným kořenovým systémem. Přesné stáří se nedá určit, ale odborné odhady ho kladou řádově do 10 000 let. Pando je nejtěžší žijící organismus na světě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hejtmánková. Pěkné ráno. V 307 obcích Zlínského kraje bude dnes a zítra komunální volby. O místa v zastupitelstvech se uchází více než 11 tisíc kandidátů na zhruba tisícovce kandidátních listin. Nejvíce jich je v Kateřinicích na Vsetínsku, kde voliči vybírají z 30 kandidátek, což je nejvyšší počet v celém Česku. Současně se na Zlínsku a Uherskohradišťsku uskuteční senátní volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve 2 hodiny odpoledne a uzavřou v 10 večer. V sobotu budou lidé moci hlasovat od 8 ráno do 2 odpoledne. Zlín plánuje v místní části Salaš vybudovat prostor na pořádání společenských akcí nebo hasičských soutěží. Město už za téměř 4 miliony korun odkoupilo potřebné pozemky. O výkup pozemků požádala komise místní části Salaš, kde podle magistrátu podobný prostor dlouhodobě chybí. Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost psychologické péče. Plánuje změny ve vzdělávání klinických psychologů. Jejich nedostatek chce řešit zkrácením odborné praxe pro vysoké školy. Ta by měla nově trvat pouze rok místo aktuálních 4. Profesní organizace a vysoké školy s návrhem nesouhlasí. Belgii dnes ochromí stávky a protesty, které pořádají odbory kvůli očekávaným rozpočtovým škrtům. Podle belgických médií bude narušena veřejná doprava v celé zemi. Komplikace se očekávají také na hlavním bruselském letišti. Dnešní stávka je už 10. velkým protestem proti politice belgické federální vlády od začátku loňského roku. Dnes bude v regionu převážně polojasno nebo skoro jasno, přechodně i oblačno. Aktuální teploty naměříme 7 až 11 stupňů a nejvyšší teploty budou 12 až 16. Povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí. Příjemný poslech přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V prostřední Bečvě na Vsetínsku je knihovna, kde si lidé půjčují knížky sami a do sešitu je zapisují bez knihovnice. Proč v ní navíc připadají jako v obývacím pokoji, uslyšíme už za chvíli. Teď je 17:30 a 3 minuty.

0: Půl šesté a devět minut, aktuální páteční čas. Do 9. října vás, milí posluchači, vítá a dobré ráno přeje Český rozhlas Zlín. Malá knihovna v prostřední Bečvě na Vsetínsku je druhou nejlepší knihovnou v Česku. Porota ji ocenila za to, jak drží místní tradice a paměť regionu. Knihovnice vodí lidi na procházky přírodou podle regionálních autorů a spolky chystá třeba taky masopustní průvod. Výjimečná je ale také tím, že funguje na důvěru. Lidé si tam totiž knížky půjčují a vracejí sami.
1: Jo, rovnou, tak pojď.
2: Jestli můžeš.
1: No to víte, že jo, jak už je otevřeno, dobře víte, že to tak je. Máš nějaké konkrétní zadání?
2: Asi nějakého posledu, odpusu vezmu.
3: Tomáši, a poznáš, který z těch dílů máš a který nemáš, protože já se tady dívám, že jsou tady snad úplně všechny.
2: Jo, no. Já to ještě nemám, tenhle fialový, a přemýšlím, že bych se ho vzal.
3: Tak zatímco Tomáš přemýšlí, já se zeptám maminky, jak často se vracíte tady v prostřední Bečvě do knihovny?
4: No, my tady chodíme docela často, protože Tomík potřebuje číst a hlavně i mají nějaké zadání od pana učitele. Syn je hodně i na takové ty životopisy. Paní knihovnice nám dá echo, že už to tady má, my si to tady jenom vyzvedneme, takže je to úplně super.
3: Říká Jana Káňová, maminka, která teď skládá všechny ty synovy knížky na stůl. Většinou je to tak, že ta knihovna je obrovská, stojí uprostřed města jako samostatný objekt, který je třeba často multifunkční. Tady ale, jak vidíme, Tomáš s maminkou Janou šli kolem, jen tak se zastavili, viděli ty otevřené dveře, mají i takové velké kulaté prosklené okno, které láká ty, kteří sedí v kavárně, aby si paní Kulišťáková půjčili u vás nějakou knihu.
5: Tak je to tak, samozřejmě tady chodí i lidé, kteří nejsou registrovaní čtenáři, zastaví se po cestě do kavárny, jedou na kole kolem a jdou se podívat vlastně, jak to je propojené, prohlíží si knihovnu a je to takový větší obývák v podstatě.
3: Přes zasunovací dveře projdu rychle do kavárny. Paní Dana teď dojídá s kamarádkou chlebíček a sotva, co si dopije taky kávu, tak půjde do knihovny.
6: Ano, ano. Já si půjčuju zásadně historii Rožnova.
3: Z kavárny jsme se přesunuli zpátky do knihovny, kterou vede knihovnice Marcela Kulišťáková. Výjimečnost knihovny je v tom, že je otevřená 6 dní v týdnu. Lidé si tady knížky sami půjčují a taky je vrací.
5: Mají tady čtenáři sešit, kde si zapíšou knihy, které si půjčí. Ty, které vracejí, mi nechají ležet na stole a jak já potom přijdu do knihovny, tak to samozřejmě, že zúřaduju.
3: Lidé se tu cítí jako doma. Knihy jsou totiž uložené ve starých dřevěných regálech a celý prostor je útulný.
5: Právě protože jsme tak malí, tak jsme vůbec nepředpokládali, že bychom mohli získat až druhé místo z nominovaných knihoven z celé republiky. Je to o těch lidech, kteří chodí do té knihovny a je to samozřejmě o lidech, kteří jsou ochotní pomáhat. A potom to fakt jde všechno tak nějak samo.
3: Říká Marcela Kulišťáková, která usiluje o to, aby byla knihovna místem, kde se potkávají různé generace a kde se knihy přirozeně propojí s kulturou a sousedským životem. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před minutou bylo 6:15. Další informace beru od meteorologů a současně nahlížím na údaje měřících stanic. Krátkou předpověď tedy začnu číselným hodnocením.
1: Počasí.
0: 10 stupňů je teď v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem, v Hošťálkové, dál taky ve Zlíně, Luhačovicích, ve Strání a ve Valašském Meziříčí. 11 stupňů je hodnota ve Starém Městě, v Holešově, v Bojkovicích a ve Štítné nad Bláří. 7 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské vrchy, 8 stupňů Valašská Senice a Horní Bečva. Rožnov pod Radhoštěm a Velké Karlovice posílají údaj 9 stupňů. Dnes bude převážně polojasno nebo skoro jasno, přechodně ale bude oblačnosti i více. V noci se začne od severozápadu pozvolna zatahovat. Nejvyšší teploty 13 až 16, na Valašsku místy kolem 12 stupňů. Mírný severozápadní až západní vítr bude mít rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky máme dobré až velmi dobré, biozátěž mírnou. Tady vidím nejnověji teď je údaj 1, takže zátěž pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli nám doktorka Kateřina Cajthamlová a kolega Patrik Rozehnal prozradí, jaké zdravotní neduhy budou dnes po 13. hodině řešit v pořadu Vesele a zdravě.

0: pátek, dnes po 13. hodině opět otevřeme na Českém rozhlasu Zlín poradnu o zdraví a zdravém životním stylu. S Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdámlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se bude tentokrát probírat.
1: Jsme rádi, že nás zase slyšíte.
2: Budeme si povídat o přemíře léků, které nám doktoři předepisují, možná to ani vzájemně nevědí a my je bereme každý den.
1: Kde je ta hranice, že už je léků moc a mohly by nám i škodit, způsobovat vedlejší účinky anebo snižovat účinnost těch druhých?
2: Na to jste se ptali po našem posledním povídání na toto téma, tak se k těm lékům dnes vrátíme.
1: Dozvíte se, jak je užívat, jak polikat želatinové kapsle, koho požádat o kontrolu léků a čím je třeba nezapíjet.
2: A také se dostane na vaše dotazy, které nám zůstaly z minula. A možná lidi řeší něco podobného, co vy?
1: Tak si poslechněte dnešní poradnu veselé a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině na této stanici.
2: A pozor, najdete nás také na stránce veseleazdravie.cz, na Facebooku a nově i ve videu, které ukládáme na naše stránky a taky YouTube kanál Českého rozhlasu.
1: Tak si nás přidejte do záložky a nejen poslouchejte, ale i sledujte na sítích.
2: Těšíme se na vás u tématu Mnoho léků.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Počkáme.

Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Rekonstrukce ulice Lidická v Otrokovicích je hotová. Vyžádalo si to investici téměř 11 milionů korun. Na preventivní akci v nemocnici v Uherském Hradišti zájemci zjistí, zda netrpí šedým či zeleným zákalem. Lidé budou dnes a zítra vybírat nové obecní zastupitele. Třetina obvodu volí i senátory. Dnes bude slunečno s nejvyššími teplotami kolem 16 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobré ráno. Otrokovicích stavbaři dokončili rekonstrukci ulice Lidická. V rámci projektu tady dělníci opravili chodníky, místní komunikaci, vybudovaný je také nový zvýšený přechod. Lokalita má i nových 27 parkovacích míst pro osobní auta a 11 nových stání pro dodávky. Úpravou prošlo také veřejné osvětlení a okolní zeleň. Náklady dosáhly výše 11 milionů korun. V Uhersko-Hradišťské nemocnici si dnes můžou lidé nechat vyšetřit zrak. Lékaři očního oddělení zájemcům změří nitrooční tlak, který je rizikovým faktorem pro vznik zeleného zákalu, nebo udělají orientační vyšetření na šedý zákal. Nezisková organizace Tiflo Service také předvede pomůcky pro slabozraké a nevidomé. Podrobnosti přidává vedoucí střediska Tiflo Servisu ve Zlínském kraji Petr Mach.
2: Budou to klasické optické lupy na čtení a další optické pomůcky, třeba nějaké lupové brýle, dalekohledové brýle. Dále tam budou optoelektronické pomůcky na čtení a bude tam nejspíš nějaká i čtečka, která převádí tištěný text přes fotoaparát do mluvené řeči.
0: Preventivní akce u příležitosti Světového dne zraku se uskuteční od 8 do 12 hodin. Dnes začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin a zavřou se v 10 hodin večer. Zítra můžou lidé přijít hlasovat od 8 ráno do 14 hodin. Senátory bude vybírat třetina volebních okrsků v Česku. Lidé, kterých se to týká, dostali do schránky kromě šedivých komunálních volebních lístků i ty žluté se jmény senátorů. Pokračuje Jan Cizlar z Českého statistického úřadu.
3: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 81 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let. Sport.
0: Judista David Klamert na mistrovství světa v Baku v kategorii do 90 kg vypadl hned v prvním kole, když prohrál s Francouzem Ambuem. Pro kroměřížského rodáka Klamerta to byl poslední zápas kariéry a mrzelo ho, že prohrál předčasně po třech trestech.
4: Je to hrozný, jsem naštvaný, nemám moc slov. Soupeř prostě chtěl dělat jenom aktivitu, vůbec nechtěl hodit a mě tohle štve, já se chci prát. Dvakrát mi tam utekl řininky a stejně vyhrál na aktivitu, já už tomu nerozumím. Jsem naštvaný, takhle jsem si to představoval.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převážně polojasno nebo skoro jasno, přechodně i oblačno. Aktuální teploty naměříme 7 až 11 stupňů a nejvyšší teploty budou 12 až 16. Povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín má už opět slovo Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Doufám, že je konstelace na startu posledního pracovního dne příznivá. Vstáváte, milí posluchači, do pátku. Vítáme se do 9. října. Dnešek je ve znamení svátku Štefanů a možná vidíte v kalendáři stejnou poznámku jako já. Máme Světový den pošty. Bez razítka a známky posílám éterem písničku Pavla Bobka a za chvíli navážu historií malým výběrem zajímavých událostí v pravidelném kalendáriu. Dobré ráno, pohodu u poslechu přeje Petr Uhřík, teď je 6 hodin a 5 minut.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravím všechny probuzené posluchače na vlně Českého rozhlasu Zlín. Přeju dobré páteční ráno, dnes je 9. října. Vybírám z kalendária a začínám letopočtem 1410. Tehdy se objevila první písemná zmínka o staroměstském Orloji v Praze. Jednou větou rok 1919 to byl založen ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním. V roce 1929 přišel na svět jeden z našich nejoblíbenějších divadelních, filmových a televizních herců, Vladimír Menšík. Postupně se z něho stával vynikající komik, který uměl balancovat na hranici slz a smíchu, ale také vynikající představitel dramatických rolí. 9. října 1924 Národní shromáždění schválilo zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. Posuneme se do roku 1940, kdy se narodil John Lennon. Slavný britský hudebník, zpěvák, skladatel a svérázný básník je považován za jednu z největších hudebních ikon 20. století. Zasloužil se o to nejenom svým členstvím v legendární skupině Beatles, ale i soulovými nahrávkami z období po rozpadu kapely. A dnešní datum je také spojené se jménem Arnošta Steinera. Spolu s otcem musel do transportu židovských občanů, podařilo se jim ale uprchnout a v březnu 1942 se přihlásili do rodící se československé jednotky v Sovětském svazu. Zúčastnil se bojů u Sokolova, Kyjeva a na Dukle. Byl 7x vyznamenán československým válečným křížem, řádem Bílého lva, 2x medailí za chrabrost. Tolik z kalendária a otevírám další téma. Z učebny k pacientovi. Budoucí zdravotničtí záchranáři právě absolvují praxi přímo na výjezdových základnách ve Zlínském kraji. Za chvíli dodáme podrobnosti v reportáži Blanky Kovandové.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Australský blonďák Jason Donovan byl na konci 80. let velkou seriálovou, ale následně hlavně hudební hvězdou, nejenom ze spolupráce s Kylie Minogue ho dobře známe. Teď si ho poslechneme jako solistu, když sáhl po hitu z roku 62 a dal mu trochu jinou podobu, nové aranže.

0: ze školní posluchárny přímo do terénu. Přesně to teď zažívají studenti programu zdravotnické záchranářství Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Odbor se na univerzitě otevřel vloni poprvé a teď studenti druhého ročníku poprvé zažívají práci zdravotnického záchranáře v reálném provozu. U výjezdových posádek zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje a u skutečných pacientů.
1: Na operačním středisku zdravotnické záchranné služby ve Zlíně je běžný frmol.
2: A dýchá, jo? Ano, jedeme.
3: Samozřejmě vysílá se nejbližší posádka volná.
4: Za jak dlouho přijde vlastně ta tísňová výzva té posádce?
1: Kromě volání přijímaných na tísňovou linku se dispečerky věnují i Eleš Korňákové, studentce druhého ročníku oboru záchranář na Univerzitě Tomáše Bati. Je tady na odborné praxi.
4: A za jak dlouho vlastně je ta povinná doba, kdy musí posádka vyjet ze základny.
3: Do dvou minut.
1: Za sebou má už i týden výjezdu v sanitce.
4: Zažila jsem jak od naléhavých případů, tak po takové vlastně kolapsy.
1: Během 4 týdnů se na 5 výjezdových stanicích ve Zlínském kraji vystřídá 45 studentů a podle vrchní sestry Daniela Kurcika poznají celý průběh výjezdu záchranářů.
5: Uvidí přímo tu samotnou výzvu, potom se seznámí samozřejmě s vybavením toho vozidla a v rámci těch výjezdů teda vidí ošetření.
6: Jaká je obsluha defibrilátoru?
5: Takže zapnutí vpravo nahoře, tlačítko zapnout.
1: V sanitce právě svou praxi začíná další studentka, Veronika Goláňová. Za sebou má už první výjezd.
6: Dneska jsme měli výjezd pacienta se slabostí, tak je to určitě pro mě obrovská zkušenost oproti tomu jenom sedět ve škole.
1: Jaké to bylo?
6: Výborné. Pacienta jsme předali, bude v pořádku. Akorát jsem hodně nervní, takže vždycky, když zazní ten prvotní zón, tak nevím vlastně, k čemu jedu, ale je to super.
1: Podobné pocity má i studentka Ela Škorňáková.
4: Už jsem si zažila za ten týden opravdu všechno možné a stále mě to neodradilo tohoto povolání. Při každém vlastně zaznění té sirény si vždycky utvrzuji to, že jsem na správném místě.
1: Ze Zlínské základny zdravotnických záchranářů Blanka Kovandová, Český rozhlas.
7: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
8: S úřady, dávkami, bydlením nebo dluhy. Řešení nejen těchto situací lidem pomáhá každý den hledat zlínská nezisková organizace Romodrom. O jejich službách si budu povídat s vedoucí sociální pracovnicí Adélou Suhradovou, a to 9. října. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
7: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Za 10 minut bude 6:30. Na řadu se dostávají informace z Brna, probereme dnešek i celý víkend s meteoroložkou Andreou Kvapilovou. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Začneme hodnocením aktuální situace. Jaké máme podle vašeho pozorování páteční ráno ve Zlínském kraji?
1: Tak na většině míst máme malou oblačnost, skoro jasno, polojasno, jenom na severu a východě kraje, krajním východě, je zvětšená ještě oblačnost, teploty se nám pohybují nejčastěji od 9 do 6 stupňů a vane nám k tomu vítr převážně mírný, západních směrů do 20 km za hodinu.
0: Co nám pátek nabídne v celkovém pohledu? Jak vychází předpověď na 9. říjen?
1: Tak čekáme, že bude převážně polojasno, případně skoro jasno. Přechodně však může být oblačnosti více. Vypadá to, že hlavně by se to mělo týkat té severní části kraje. A pak na večer nám od severozápadu oblačnosti začne přibývat, co se týká teplot, tak ty čekáme od 13 do 16 stupňů, ale na Valašsku může být místy jenom kolem 12 stupňů. Vítr nám bude vát mírný, severozápadní až západní do 20 km za hodinu a na večer nám bude slábnout a měnit se nám na jihozápadní.
0: Doplníme si ještě biozátěž.
1: Ta je příznivá, stupeň číslo 1, mírná zátěž.
0: A hned se ptám na víkend, jaký podzimní scénář nám přinesou oba volné dny a jestli najdeme mezi sobotou a nedělí nějaké rozdíly.
1: Tak v sobotu tam nás čeká hodně oblačnosti s občasnými srážkami. Ten den bude oblačno až zataženo a místy se nám vyskytnou převážně slabší přehánky nebo občasný déšť. Hlavně největší pravděpodobnost je v té severní a západní části kraje. Naopak na jeho východě kraje by těch srážek mělo být nejméně. A potom později večer a v noci na neděli by ta oblačnost měla začít od severozápadu ubývat a srážky ustávat. Ty nejvyšší teploty čekáme od 13 do 16 stupňů. Vád nám k tomu bude vítr slabý, během ne potom přechodně i mírný, jihozápadní a jižní do 20 km za hodinu. No a neděle, ta noc ještě bude z beznamení velké oblačnosti, postupně ale by ta oblačnost měla ubývat. Lokálně se mohou vytvořit mlhy a přes den by mělo být oblačno až polojasno, ale je tam šance, že odpoledne by se mohla vyskytnout nějaká ojedinělá přehánka. A pak večer a v noci by té oblačnosti mělo zase začít přibývat. Ty nejnižší teploty čekáme od 9 do 5 stupňů a ty nejvyšší od 13 do 17 stupňů. A vád nám k tomu bude vítr slabý, během nebo potom přechodně i mírný západní až jihozápadní do 20 km za hodinu.
0: Když se ještě krátce podíváme za víkend, naznačte, Andreo, prosím, předpokládaný průběh úvodu nového týdne. Jak to prozatím vychází na pondělí, úterý?
1: Tak stále to vypadá, že by to mělo být ve znamení takové větší oblačnosti s možností přehánek, ty nejnižší teploty většinou kolem 4 stupňů, ty nejvyšší denní kolem těch 13 stupňů.
0: Ani teplotní rekordy nevynecháme, ještě by nás zajímala extrémní čísla z data 9. října pro Zlínský kraj.
1: Tak ta nejvyšší hodnota 26 stupňů je z roku 1970, naměřili jsme ji na stanici Rožnov pod Radhoštěm a minimum minus 5,5 stupně Celsia máme z roku 1951 a zaznamenali jsme ho na stanici Valašské Meziříčí.
0: O počasí víme všechno, podrobně nám o něm pověděla meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlín děkuje, přejeme hezký pátek i víkend a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den, naslyšenou.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hejtmánková. Pěkné ráno. Domácí turisté utrácejí ve Zlínském kraji nejvíce v Česku. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Tourism, podle které cestovní ruch přinesl do regionu ekonomický výkon přes 23,5 miliardy korun. Kraj se tak umístil na 5. místě v republice, přestože nepatří k regionům s nejvyšším počtem návštěvnických dnů. Návštěvníci přístaviště na Svatojiřském nábřeží v Uherském Hradišti mají k dispozici nové hygienické a pobytové zázemí. Jeden modulární objekt nabízí prostor k odpočinku, kde lidé můžou posedět nebo se jen schovat před sluncem či nepříznivým počasím. Stát chce posílit ochranu živnostníků před věřiteli. Ministerstvo financí připravilo novelu zákona, která má zabránit placení nepřiměřených sankcí za nesplácení dluhů. Návrh je teď v připomínkovém řízení a příští týden se o něm bude ministerstvo jednat například se zástupci neziskových organizací. Obávají se, že by změna mohla oslabit postavení spotřebitelů. Norský Nobelův výbor dnes vyhlásí letošního nositele ceny za mír. Vybere z více než 280 nominací. S medailí a diplomem je spojená i finanční odměna v přepočtu přes 26 milionů korun. Loni dostala Nobelovu cenu míru lídrině venezuelské opozice Maria Corina Machadová. Dnes bude ve Zlínském kraji převážně polojasno nebo skoro jasno, přechodně i oblačno. Aktuální teploty naměříme 7 až 10 stupňů a nejvyšší budou 12 až 16. Povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce. A teď už předávám slovo Petru Uhříkovi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Po dopravním servisu ještě malá odbočka do historie, konkrétně roku 1929. U Světové organizace pro duševní vlastnictví v Ženevě byla zaregistrována ochranná značka Java. Vznikla spojením počátečních písmen jmén Janeček Wanderer. A teď už posílám na dobré páteční ráno písničku Ivety Bartošové. Je 6:30.

0: Dohráli Beatles, mimochodem dnes by měl John Lennon 86 let. Dobré páteční ráno si přejeme na vlnách Českého rozhlasu Zlín, dnes je 9. října. 3 týdny měli zlínští fotbalisté na to, aby se po nepovedeném startu sezóny připravili na další část podzimu. Po dlouhé reprezentační pauze je dnes v podvečer čeká nejtěžší možný test. Nastoupí totiž proti mistrovské Slavii Praha, která vede tabulku. Víc o tom uslyšíte 10 minut před 8 hodinou. Ode dneška se v Uherském Hradišti koná tradiční výstava králíků, holubů a drůbeže. Ta návštěvníkům představí desítky nejrůznějších plemen zvířat, ale také zkušenosti chovatelů. Na výstavu se vydá i naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která bude zjišťovat, co všechno mohou návštěvníci vidět a třeba i jak začít s vlastním chovem. Do vysílání se přihlásí, jak je domluveno, po 14. hodině a já se už za chvíli budu věnovat počasí. Nabídnu krátkou páteční předpověď.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za 6:45 pokračujeme krátkou předpovědí. Zjistíme, jaké podzimní zprávy pro nás mají na finále pracovního týdne meteorologové.
1: Počasí.
0: Současné ranní teploty se ve Zlínském kraji pohybují mezi 6 a 10 stupni. Dnes bude převážně polojasno nebo skoro jasno, přechodně ale může být oblačnosti i více, spíše v severní části kraje. Večer pak od severozápadu přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty 13 až 16, na Valašsku místy kolem 12 stupňů, a mírný severozápadní až západní vítr bude mít rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, v plánu je to, že by měly zůstat podobné po celý den, biozátěž pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Památný den sokolstva, který se každoročně oslavuje 8. října, založili zlínští sokoly novou tradici. U sokolovny vysadili památnou lípu a ke kořenům uložili schránku se vzkazy o demokracii. Proč se rozhodli připomínat své hodnoty právě tímto způsobem, uslyšíme v reportáži za okamžik.

0: keď
1: je 9. října, památný den sokolstva, si včera ve Zlíně sokolové připomněli nejenom tradičním večerem sokolských světel. Při něm zapalují svíce zapadlé sokoly v boji za svobodu a demokracii během své světové války. Ale také zasadili památnou lípu. Proč chtějí zlínští sokoly v dalších letech vysadit ještě 17 dalších stromů a co pro ně znamená demokracie? Poslechneme si reportáž Petry Sedláčkové.
2: Památný den sokolstva, který připadá na 8. října, odkazuje na události z roku 1941. Gestapo tehdy v rámci tzv. Akce Sokol zatklo přibližně 1500 sokolských činovníků, z nichž byli mnozí deportováni do koncentračních táborů. Většina z nich se konce války nedožila a sokoly si proto jejich památku připomínají večerem sokolských světel, kdy se tradičně zapalují svíce za zemřelé. Ve Zlíně ale sokoly letos založili novou tradici. U sokolovny vysadili památnou lípu, která má připomínat budoucím generacím tuto tragickou událost.
3: Památný den sokolu je pro nás sokoly velmi smutný den, protože je naplněný smutkem a je zahalený do černého šálu. Aby ten den pro nás i pro zlínskou veřejnost byl tak smutný, tak jsme se letos rozhodli tento den pojmout jinak a přijmout ho jako den šťastného života. Je to založené na obětech těch, kteří položili svůj život za naši svobodu a my máme to štěstí, že ten život můžeme žít šťastný, bohatý, naplněný láskou, svobodou.
2: Říká starostka TJ Sokol Zlín Jitka Kejřová. Ke kořenům stromu uložili sokoly také schránku se vzkazy o demokracii a s myšlenkami o tom, jaké hodnoty bychom si měli uchovat a předat dalším generacím. A právě o významu demokracie mluvila stoletá sokolka Marta Zajícová, která zažila druhou světovou válku, komunistický režim i návrat demokracie.
4: Že člověk se nemusí bát promluvit a že může dělat v mezích zákona, co chce, že má možnost si vybrat, co by se mu líbilo, nebo co je potřeba, nebo co je dobrý a čemu by se měl raději vyhnout.
2: Na slova Marty Zajícové navazuje její sokolská sestra, 97-letá Drahoslava Kovářová. Ta mluvila o hodnotách, které by měl sokol předávat mladším generacím.
5: Aby jsme byli opravdu jako bratři a sestry, aby to byla jedna rodina.
2: Památnou lípou ale předávání sokolských hodnot a připomínání osudů zlínských sokolů nekončí. V následujících letech chtějí sokoly v krajském městě vysadit dalších 17 stromů. Jeden za každého zlínského sokola, který během války přišel o život. Pokračuje starostka TJ Sokol Zlín Jitka Kejřová.
3: Zlínští sokolští hrdinové mají i zvučné jména, je to bratr Ladislav Vácha, olympijský vítěz, Antonín Pachl nebo bratr Ignác Křivánek. Jsou to lidé, kteří byli stejně v obyčejní jako my dneska a chceme poukázat na sílu jejich charakteru. Chceme ukázat, že hrdinové nejsou jenom v pohádkách, ale že chodili i sem tady na Zlínskou sokolovnu.
2: Také na hřišti za Zlínskou sokolovnou se v podvečer 8. října rozhořela světla za 17 zlínských sokolek a sokolů, kteří zahynuli v boji za svobodu a demokracii. Zatímco svíčky postupně dohořívají, u sokolovny zůstává nově vysazená lípa, jako připomínka těch, kteří bojovali za svobodu, i těch, kteří jejich odkaz budou předávat dál. Ze Zlína Petra Sedláčková, Český rozhlas.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve Zlínském kraji se dnes otevře 683 volebních místností. Lidé budou vybírat obecní zastupitele a ve dvou obvodech také senátory. Malá vesnická knihovna z prostřední Bečvy na Vsetínsku uspěla v celostátní soutěži. Povinná praxe klinických psychologů by mohla být kratší. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje jeden rok místo současných 4. Dnes bude slunečno, nejvyšší teploty okolo 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Ve všech 307 obcích Zlínského kraje budou dnes a zítra komunální volby. O místa v zastupitelstvech se uchází více než 11 tisíc kandidátů na zhruba tisícovce kandidátních listin. Nejvíce jich je v Kateřinicích na Vsetínsku, kde voliči vybírají z 30 kandidátek, což je nejvyšší počet v celém Česku. Na každé z nich přitom kandiduje jediný člověk. Současně se na Zlínsku a Uherskohradišťsku uskuteční senátní volby. V každém z obvodů kandiduje 6 lidí. Volební místnosti se otevřou dnes ve 2 hodiny odpoledne a uzavřou v 10 večer. V sobotu budou lidé moci hlasovat od 8 ráno do 2 odpoledne. Místní knihovna v prostřední Bečvě na Vsetínsku získala druhé místo v celostátní soutěži knihoven. Porota ji ocenila za to, jak drží místní tradice a paměť regionu. Lidé si tam navíc knížky půjčují a vrací sami. Co malé vesnické knihovně pomohlo uspět mezi knihovnami z celé republiky, říká knihovnice Marcela Kulišťáková.
4: Právě protože jsme tak malí, tak jsme vůbec nepředpokládali, že bychom mohli získat až druhé místo z nominovaných knihoven z celé republiky. Je to o těch lidech, kteří chodí do té knihovny a je to samozřejmě o lidech, kteří jsou ochotní pomáhat. A potom to fakt jde všechno tak nějak samo.
2: Délka povinné praxe klinických psychologů by se mohla zkrátit ze současných 4 let na 1 rok. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví, které tak chce rychleji zlepšit dlouhodobý nedostatek klinických psychologů. Vysoké školy a profesní organizace se změnami nesouhlasí. Obávají se horší kvality péče a ohrožení bezpečnosti pacientů. Ministerstvo slíbilo, že se bude s výtkami ještě zabývat, říká Renata Povolná z tiskového oddělení.
5: Cílem navrhovaných změn není snižování odborné úrovně klinické psychologie, ale hledání způsobu, jak podpořit dostupnost odborníků v systému zdravotních služeb, protože potřeba psychologické péče roste.
2: Kliničtí psychologové diagnostikují psychické poruchy nebo můžou vést osobní a skupinové psychoterapie.
3: Sport.
2: Jurista David Klamert na mistrovství světa v Baku v kategorii do 90 kilogramů vypadl hned v prvním kole, když prohrál s Francouzem Ambuem. Pro kroměřížského rodáka Klamerta to byl poslední zápas kariéry a mrzelo ho, že ho prohrál předčasně po 3 trestech.
6: Je to hrozný, jsem naštvaný, nemám moc slov. Soupeř prostě chtěl dělat jenom aktivitu, vůbec nechtěl hodit a mě tohle štve, já se chci prát. Dvakrát mi tam utekl řiněnky a stejně vyhrál na aktivitu, já už tomu nerozumím. Jsem naštvaný, takhle jsem si to nepředstavoval.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu převážně polojasno nebo skoro jasno, přechodně i oblačno. Aktuální teploty naměříme 7 až 10 stupňů a nejvyšší teploty budou 12 až 16. Povane mírný vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodový začátek dne vám přeje Barbora Hejtmánková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kdo má tu možnost, volí mírné tempo ustávání, pozvolný přechod z horizontální polohy, no ostatní trošku zrychlý krok, aby stihli i ve finále pracovního týdne všechny obvyklosti. Zdravím vás, milí posluchači, na pátečním startu, přeju dobré ráno k datu 9. října. Za chvíli je tu naše obvyklá mezihra, soutěžení v Moravském nářečí a samozřejmě zvuk dnešní malé zkoušce. Pokud se podaří správná odpověď, mám připravenou odměnu ve formě knihy vydavatelství Kazda s názvem Matky a dcery. Jakž tu na obálce, citlivý, emotivní román o odvaze otevřít srdce novým začátkům. Petr Muk nám ještě před soutěží zaspívá, Petr Uhřík zdraví od mikrofonu. Teď je 7 hodin, 5 a půl minuty.
3: Český rozhlas Zlín.

0: 9 minut po 7 hodině, máme tady poslední kolo soutěže, jak se u nás mluví v tomto pracovním týdnu. Ano, i tentokrát si budete moci, milí posluchači, ověřit své znalosti nářečí našeho kraje a případně vyhrát zajímavou knihu. Ta má název Matky a dcery, věnuje vydavatelství Kazda a ještě pro jistotu připomenu telefonní kontakt.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Náš region je opravdu velmi bohatý, co se nářečí týká. Jedno slovo ze svého domácího slovníku si pro nás připravila také posluchačka Monika Nevařilová z Lhoty na Zlínsku. Zvedám telefon a ptám se, koho máme na lince. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín. Ozve se
2: dobré nám. Ráno, Petře, všechno. Přeju všem dobré ráno i vám v rádiu. Tady je Alena.
0: Paní Aleno, děkuji za přání, za posluchače. No a co, jdeme rovnou soutěžit? Jste správně zdravě, bojovně naladěná? Jdeme na to?
2: No zkusím, včera bych to uhádla a dneska nevím.
0: A dneska si věřte taky, myslím, že to slůvko v tomto nebo lehce pozměněném znění znáte. Domnívám se. Tak hned se ukáže, pouštím zadání.
3: Víte, co znamená slovo gráňat?
0: Gráňat. Co to znamená?
2: To je u nás se říká gráňat, jakože něco si ptát, vyptat si od někoho něco.
0: A u nás se to říká stejně, taky gráňat. Gráňat je jedna z variant, ale myslím, že jste to popsala, paní Aleno, trefně a hlavně správně, takže další možnosti asi vynecháme a nápovědy, no. Tak nám tu správnou odpověď jenom prozradí a potvrdí Monika Nevařilová z Lhoty na Zlínsku.
3: Slovo gráňat znamená žebrat.
0: Dá se říct i žebrat. Takto, jasně. Mhm.
2: Ano, žebrat, já jsem se jenom měl vymáčit.
0: Ale já bych to řekl ještě i trochu jinak, něco vyloudit. Z někoho něco, že vyžgráňa, třeba děti bývají takové neodbitné a usilovné v určitých případech, že? Znám něco z někoho vyžgráňat, jo. No, tak vám, paní Aleno, rozhodně za vaši snahu patří odměna v knižní podobě, takže si hezky počtěte, večery se prodlužují. Gratuluju.
2: Děkuji.
0: A taky, mějte se hezky v pátek i o víkendu. No a zase ve vašem případě za 2 měsíce v této soutěži se budu těšit, že se ozvete, ano?
2: Ano, v pořádku. Všem tak hezký jo. Víkend.
0: Naschledanou, ano, díky za ně.
1: Český rozhlas Zlín, písničky.

0: Je přesně 7:15, podívejme se do aktuální předpovědi. Zjistíme, jak se nám projeví poslední pracovní den podle meteorologů.
1: Počasí.
0: A ještě nejdřív obvyklý náhled na ranní region. Teď se ve Zlínském kraji pohybujeme teplotně mezi 6 a 9 stupni. Očekávejme převážně polojasno, nebo skoro jasno. Přechodně ale může být té oblačnosti i více, spíš v první části dne a v severní části kraje. Potom večer od severozápadu na celém kraji počítejme s přibýváním mraků oblačnosti. Nejvyšší teploty 13 až 16, na Valašsku místy kolem 12 stupňů, povane mírný severozápadní až západní vítr rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. K večeru bude potom vítr slábnout, měnit směr na jihozápadní. U toho máme dobré až velmi dobré rozptylové podmínky a biozátěž pouze mírnou na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: V nemocnici v Uherském Hradišti si dnes mohou lidé nechat vyšetřit zrak. Lékaři zájemcům změří nitrooční tlak nebo udělají orientační vyšetření na šedý zákal. Lidé si tak budou moci vyzkoušet pomůcky pro slabozraké a nevidomé. My vás na tu preventivní akci, která se koná u příležitosti Světového dne zraku, pozveme už za chvíli s reportérem Michalem Sladkým.
2: V sobotu od 17. si budeme na pohovce Jožky Kubáníka s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem povídat o tom, jak si poradit se závistí okolo nás. A v neděli se od 11. s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem zaměříme na téma, které může potkat každého z vás. Ztrátu práce. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
1: Osobnosti.

0: Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Za 9 minut bude 7:30. Jak jsou na tom vaše oči, to dnes můžete, milí posluchači, zjistit v Uherskohradišťské nemocnici. Už za pár desítek minut tam začíná preventivní akce, na které vám zrak zdarma zkontrolují. Podrobnosti teď přímo z místa přidá náš reportér Michal Sladký, kterého na dálku zdravím. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Přestože začátek akce je až v 8 hodin, je už teď vidět, že o ní bude velký zájem, protože tady v čekárně u očních ambulancí už sedí několik lidí. Nemocnice v Uherském Hradišti se tímto způsobem připojuje ke Světovému dní zraku. Zájemcům dnes nabídne možnost nechat si zkontrolovat jeho některé základní parametry. Součástí bude například měření nitroočního tlaku, který je významným rizikovým faktorem pro vznik zeleného zákalu neboli glaukomu. Ten přitom způsobuje postupné a nevratné poškození zrakového nervu a může vést až ke ztrátě zraku. Vyšetření je absolutně nebolestivé a trvá jen několik sekund. Zájemci také můžou podstoupit orientační vyšetření zaměřené na šedý zákal, anebo si mohou nechat zkontrolovat dioptrie na svých brýlích. Jen doplním, že akce je určená lidem starším 10 let a přijít rozhodně můžou i ti, kteří na sobě žádné potíže se zrakem nepozorují.
0: Michale, proč je důležité nechat si zkontrolovat oči, i když žádný problém nemáme?
1: Protože u očí platí, že bychom prevenci rozhodně neměli podceňovat. Jak mi řekl primář očního oddělení Uherskohradišťské nemocnice Filip Žácky, tak některá oční onemocnění se totiž mohou dlouhou dobu vyvíjet bez výraznějších obtíží nebo bolesti. Jejich včasné odhalení je přitom důležité pro další postup i úspěšnost léčby. Chodit na preventivní prohlídky by proto měla být samozřejmost. Lidé tak můžou předejít zbytečným problémům.
0: Michale, na akci by lidé měli mít možnost si vyzkoušet i pomůcky pro slabozraké, je to tak?
1: Ano, je to tak. Zástupci neziskové organizace Tiflo Service zájemce seznámí s praktickými pomůckami, které lidem s těžkým zrakovým postižením či nevidomým mohou usnadnit každodenní život. Na zkoušku tady budou klasické lupy, lupové a dalekohledové brýle, ale také optoelektronické pomůcky na čtení, které přes kameru snímají podklad a zvětšují ho na monitor nebo převádí tištěný text do mluvené řeči. A jak mi řekl vedoucí střediska Tiflo Servisu ve Zlínském kraji Petr Mach, tak především pro ty, kdo přišli o zrak úplně, zde budou k dispozici i pomůcky pro sebeobsluhu. Například, aby člověk při nalévání kávy, čaje či vody nepřelil hrnek.
0: V nemocnici v Uherském Hradišti si dnes můžete nechat vyšetřit zrak, abyste předešli možným potížím v budoucnu. Více nám řekl o preventivní akci právě teď reportér Českého rozhlasu Zlín Michal Sladký. Za to díky a hezký den.
1: Rádo se stalo, hezký den všem.
2: Já si myslel kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

že mám tu čest dívky znát, ač neznám žádnou. Pak jsem říkal, že už vím, jak uspěchne,

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: U zpráv vás vítá Barbora Hejtmánková. Pěkné ráno. 45 studentů oboru zdravotnické záchranářství ze Zlínské univerzity Tomáše Bati absolvuje první odbornou praxi. Na 4 týdny se stali součástí výjezdových základen ve Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži, Vsetíně a Valašském Meziříčí. Poznají jak práci dispečerek na operačním středisku, tak i výjezdy sanitkou k reálným pacientům. Zlínská zoologická zahrada se v sobotu naposledy v letošním roce otevře návštěvníkům i ve večerních hodinách. Areál osvětlí louče a lampiony a zájemci se budou moci vydat na 2hodinovou prohlídku s průvodcem. Ta povede například kolem jaguáru, tučňáků, žiraf až k novému centru lvů. Večerní prohlídky nabídne také zámek Lešná, kde se návštěvníci přenesou do roku 1920 a zapojí se do pátrání po ztracených diamantových přívěšcích. Ministerstvo financí chce více chránit živnostníky před věřiteli. Navrhuje změnu zákona, která má omezit sankce při nesplácení úvěrů. Návrh je teď v připomínkovém řízení. Příští týden ho ministerstvo projedná například se zástupci neziskových organizací. Ti varují, že by novela mohla oslabit postavení spotřebitelů. Norský Nobelův výbor dnes oznámí nositele Nobelovy ceny za mír. Jména nominovaných nejsou veřejně známá, přesto se ale některé typy objevily. Společnosti pro obchodní predikce Polymarket uvádí jako favorita například zakladatele a ředitele organizace Save Ukraine Mikolu Kolebu nebo vdovu po ruském opozičním lídrovi Alexejovi Navalném Julii. Dnes bude v regionu převážně polojasno nebo skoro jasno, přechodně i oblačno. Aktuální teploty naměříme 6 až 9 stupňů a nejvyšší budou 12 až 16. Povane mírný vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pokračuje Petr Uhřík a jeho vysílání.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Za chvíli nás bude zajímat kultura v regionu. Přidám několik pozvánek na zajímavé chystané akce. Teď je 7:30. Zdravíme se na začátku 9. října. Přeju dobré páteční ráno s písničkou Evy Farné.

0: Za 5 minut bude 7:45. Český rozhlas Zlín přeje dobré páteční ráno k 9. říjnu, kam za kulturou si řekneme u několika pozvánek. Ve Zlíně se dnes a zítra koná už 7. ročník dětského festivalu řemesel a profesí budoucnosti. Cílem programu je představit dětem nejrůznější profese zážitkovou formou. Akce pro rodiny s dětmi se uskuteční v Baťově institutu, otevřeno je v čase 9 až 17 hodin. Kruh přátel hudby v Rožnově pod Radhoštěm na dnešek připravil program nazvaný Odhalování tajemství hudby. Představí se v něm pianista, skladatel a pedagog Adam Závodský. Debata bude například o tom, jak na poslech skladeb Leoše Janáčka, ale i o mezinárodním festivalu Janáček Brno. Akce se uskuteční v hudebním klubu Vrátnice dnes v 17 hodin. V muzeu Kroměřížska je nově k vidění výstava s názvem Nechtěné fotografie a jiné věci, která propojuje tvorbu otce a dcery. Jaroslav a Klára Stojaníkovi v ní nabídnou pohled na tvorbu dvou generací, které spojuje nejen rodinné zázemí, ale také vztah ke kroměřížskému prostředí. Otevřeno je v čase 9 až 12, odpoledne pak 12:30 až 17 hodin. Vydat se dnes můžete i do zámku v Liptále na Vsetínsku, na večerní kostýmovanou prohlídku areálu vyzdobeného více než 500 svíčkami. Otevřený bude i zámecký šenk, akce začíná v 18 hodin. Další výstavní cyklus, tentokrát už 15. v pořadí, zahájí dnes galerie Pekelné sáně v Kroměříži. Výstavní prostor otevře výstavy Jiřího Týna a Jana Poupěte, Alice Nikitonové a Adama Kašpara, a Petra Stanického. Začátek vernisáže je v 18 hodin. Více informací o dění v našem kraji najdete už teď i na webu zlin.rozhlas.cz.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je 7:45, další informace beru od meteorologů a současně nahlížím na údaje měřících stanic. Krátkou předpověď tedy začnu číselným hodnocením.
1: Počasí.
0: 7 stupňů je teď v Kroměříži, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, Hošťálkové, ve Zlíně, dál taky v Rožnově pod Radhoštěm, ve Velkých Karlovicích a v Horní Bečvě. 8 stupňů to je hodnota ve Starém Městě, ve Vizovicích, v Bojkovicích, ve Štítné nad Vláří, ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně. 6 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy, Luhačovice a Valašská Senice. Takže teploty prozatím vyrovnané, kam se dostaneme dál hned prozradím. Bude převážně polojasno nebo skoro jasno, přechodně ale může být oblačnosti i více, spíše v severní části kraje, večer pak od severozápadu přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty 13 až 16, na Valašsku místy kolem 12 stupňů. K tomu povane mírný severozápadní až západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, k večeru má slábnout. Velmi dobré nebo dobré jsou a vydrží rozptylové podmínky, biozátěž je mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: 3 týdny měli zlínští fotbalisté na to, aby se po nepovedeném startu sezóny připravili na další část podzimu. Po dlouhé reprezentační pauze je teď čeká nejtěžší možný test, nastoupí totiž proti mistrovské Slavii Praha, která vede tabulku. Víc o tom uslyšíme za chvíli ve sportovním příspěvku Davida Nekvindy.

0: Zlínské fotbalisty čeká v podvečer utkání, které bude zvláštní hned z několika důvodů. Tím prvním je, že se netradičně odehraje už v pátek od 18 hodin. To souvisí s druhým důvodem, jako soupeř nastoupí ve Zlíně pražská Slavia, která se jako lídr tabulky a taky úřadující šampion chystá na úterní duel Ligy mistrů. A proto domácí soutěž předehrává už před víkendem.
1: Utkání s pražskou Slavií je pro Zlín událost, i přestože si Ševci uvědomují, že jako poslední tým tabulky mají proti lídrovi malou šanci uspět.
2: Beru, že Slavia je velký favorit v tuto chvíli a my záleží na nás, jak my budeme schopni, řekněme, v tom zápase být aktivní, jak budeme odolní a čím dokážeme soupeře třeba překvapit.
1: Hledá cestu k bodům trenér Zlína Pavel Hovtych. Duel 10. kola bude zvláštní taky tím, že ukončuje netradičně dlouho reprezentační pauzu. Šance liga stála 3 týdny. Slavia má většinou hodně reprezentantů a po přestávce mívá občas problémy. Podle Hovtycha je ale tentokrát situace přesně opačná.
2: Radši bych je přivítal v režimu Ligy mistrů a ligy. Takhle bych řekl, že chytáme v nejhorší možnou dobu, protože reprezentanti byli omluvení, ale počítám, že až na Kačora, na Chaloupka pravděpodobně nastoupí všichni, takže budou akorát odpočatý a dotrénovaný. Takže myslím si, že chytáme v nejhorší možný době, ale tak to prostě je.
1: Podle zlínského brankáře Stanislava Dostála však pomůže dlouhá pauza i Zlínu, který z 9 úvodních zápasů sezóny získal jen bod a prošel si taky změnou trenéra.
3: Přišla vod i hlavně z toho pohledu, kde se teďka bohužel nacházíme prostě v té tabulce, tak byla potřeba trošku vypnout ty hlavy a od toho fotbalu a odpočinout, takže mě určitě vod přišla osobně. Myslím si, že byla i dostatečně dlouhá na to, aby jsme se zase těšili prostě na ty zápasy, které přijdou.
1: Další specialitu zápasu Zlína se Slavií uvidí fanoušci na místě hned na první pohled. Domácí Ševci se tento měsíc už tradičně připojují k projektu Růžový říjen, který pomáhá ženám s rakovinou prsu. Místo obvyklé žlutomodré kombinace tak fotbalisté nastoupí v růžových dresech, které následně zamíří do dražby.
3: Já si myslím, že tyhle věci je třeba podporovat a těším se na ně. No, jako já doufám, že zase pro mě já tu růžovou moc nemusím, tak že budu mít nějakou světlejší, ale jo, byly hezké loni, tak doufám, myslím si, že se to určitě povedlo i letos.
1: Připouští gólman Dostál s úsměvem, že z růžového oblečení má trochu smíšené pocity. Utkání zlínských fotbalistů s pražskou Slavií začne v 18 hodin. David Ekvinda, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Liborův deník způsobí poprask a slavnostní ohňostroj přeruší příjezd sanitky. Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Na začátku byla vražda, vedoucí až k šokujícímu odhalení v soudní síni. Cher jako obhájkyně a Liam Neeson jako hlavní podezřelý. A ČT Art uvede v premiéře koncert nadějné folkové písničkářky, zpěvačky a skladatelky. Martina Trchová, 90% štěstí. Páteční večer s Českou televizí.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Na preventivní akci v nemocnici v Uherském Hradišti zájemci zjistí, zda netrpí šedým či zeleným zákalem. Napajedla mají nové veřejné ohniště. Jedná se o vítězný projekt prvního ročníku participativního rozpočtu města. Domácí turisté utrácejí ve Zlínském kraji nejvíce v Česku. Dnes bude slunečno, nejvyšší teploty okolo 16 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Uhersko-Hradišťské nemocnici si dnes můžou lidé nechat vyšetřit zrak. Lékaři očního oddělení zájemcům změří nitrooční tlak, který je rizikovým faktorem pro vznik zeleného zákalu, nebo udělají orientační vyšetření na šedý zákal. Nezisková organizace Tiflo Servis také předvede pomůcky pro slabozraké a nevidomé. Podrobnosti přidává vedoucí střediska Tiflo Servisu ve Zlínském kraji Petr Mach.
6: Budou to klasické optické lupy na čtení a další optické pomůcky, třeba nějaké lupové brýle, dalekohledové brýle. Dále tam budou optoelektronické pomůcky na čtení a bude tam nejspíš nějaká i čtečka, která převádí tištěný text přes fotoaparát do mluvené řeči.
4: Preventivní akce u příležitosti Světového dne zraku se uskuteční od 8 do 12 hodin. Nad lesoparkem Kalvárie v Napajedlích instalovalo město nové veřejné ohniště s příslušenstvím. Projekt na jeho vybudování zvítězil v konkurenci dalších 11 návrhů, které mohli lidé zaslat do prvního ročníku akce Dej Napa nápad. Místo nabízí tradiční ohniště, je tady také možnost grilování, pokračuje mluvčí Napajedel Petra Števková.
7: Ohniště je certifikované a jeho konstrukce byla navržena s ohledem na požární bezpečnost. Při používání ohniště je nutné dodržovat pokyny k užívání a provozní řád. Vybudování veřejného ohniště stálo 381 183 korun. Další náklady město vynaloží na jeho pravidelnou údržbu.
4: Domácí turisté utrácejí ve Zlínském kraji nejvíce v Česku. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Tourism, podle které cestovní ruch přinesl do regionu ekonomický výkon přes 23,5 miliardy korun. Kraj se tak umístil na 5. místě v republice, přestože nepatří k regionům s nejvyšším počtem návštěvnických dnů. Důvody popisuje mluvčí Petr Michalec z centrály cestovního ruchu Východní Morava.
8: Výrazně k tomu přispěli domácí turisté, kteří zde v průměru utráceli 2426 korun denně. Nejvíce ze všech krajů. Celkem domácí turisté a jednodenní návštěvníci přinesli regionu 17,4 miliardy korun. Peníze návštěvníků přitom míří nejen do hotelů, ale také do restaurací, lázní, kultury, atrakcí a dalších služeb.
4: Ochránit včelstva před morem a hnilobou včelího plodu by mohl do budoucna nový přípravek. V unikátní proletové hale v Terezíně ho spolu s včelařskými a technickými odborníky testují vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd. V dokonale uzavřeném prostoru, ze kterého nemůže infekce uniknout, jsou schopni nasimulovat přirozené prostředí pro včely.
5: Počasí.
4: Dnes bude v regionu převážně polojasno nebo skoro jasno, přechodně i oblačno. Aktuální teploty naměříme 6 až 9 stupňů a nejvyšší budou 12 až 16. Povane mírný vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
9: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
10: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Dopravní nehoda se stala v Dolní Lhotě na Zlínsku. Osobní auto se srazilo s motorkou v ulici Národních bojovníků v Holešově. Jezděte opatrně. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Barbora Hitmánková.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Učebny k pacientovi. Budoucí zdravotničtí záchranáři právě absolvují praxi přímo na výjezdových základnách ve Zlínském kraji. Za chvíli dodá podrobnosti naše reportérka Blanka Kovandová. No taky se necháme pozvat na výlet, respektive výšlap. Turista Arnoš Lukeš nás ve svém typu zavede k dvěma pramenům. Kam přesně, se dozvíme před 8:30. Teď se můžeme toulat s Michalem Tučným, Petr Uhřík stále přeje dobré páteční ráno, pohodu na startu 9. října. Teď je 8 hodin, 5 minut.
10: Český rozhlas Zlín.

0: Ze školní posluchárny přímo do terénu. Přesně to teď zažívají studenti programu zdravotnické záchranářství Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Obor se na univerzitě otevřel vloni poprvé a teď studenti druhého ročníku poprvé zažívají práci zdravotnického záchranáře v reálném provozu. U výjezdových posádek zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje a u skutečných pacientů.
1: Záchranná služba Zlínského kraje.
2: Na operačním středisku zdravotnické záchranné služby ve Zlíně je běžný frmol.
3: A dýchá, jo? Ano, jedeme.
4: Samozřejmě vysílá se nejbližší posádka volná.
5: Za jak dlouho přijde vlastně ta tísňová výzva té posádce?
2: Kromě volání přijímaných na tísňovou linku se dispečerky věnují i Eleš Korňákové, studentce druhého ročníku oboru záchranář na Univerzitě Tomáše Bati. Je tady na odborné praxi.
5: A za jak dlouho vlastně je ta povinná doba, kdy musí posádka vyjet ze základny?
4: Do dvou minut.
2: Za sebou má už i týden výjezdu v sanitce.
5: Zažila jsem jak od naléhavých případů, tak po takové vlastně kolapsy.
2: Během 4 týdnů se na 5 výjezdových stanicích ve Zlínském kraji vystřídá 45 studentů a podle vrchní sestry Daniela Kurcika poznají celý průběh výjezdu záchranářů.
6: Uvidí přímo tu samotnou výzvu, potom se seznámí samozřejmě s vybavením toho vozidla a v rámci těch výjezdů teda vidí ošetření.
7: Jaká je obsluha defibrilátoru?
6: Takže zapnutí vpravo nahoře, tlačítko zapnout.
2: V sanitce právě svou praxi začíná další studentka, Veronika Goláňová. Za sebou má už první výjezd.
7: Dneska jsme měli výjezd pacienta se slabostí, tak je to určitě pro mě obrovská zkušenost, oproti tomu jenom sedět ve škole.
2: Jaké to bylo?
7: Výborné. Pacienta jsme předali, bude v pořádku. Akorát jsem hodně nervní, takže vždycky, když zazní ten prvotní zvon, tak nevím vlastně, k čemu jedu, ale je to super.
2: Podobné pocity má i studentka Ela Škorňáková.
5: Už jsem si zažila za ten týden opravdu všechno možné a stále mě to neodradilo tohoto povolání. Při každém vlastně zaznění té sirény si vždycky utvrzují to, že jsem na správném místě.
2: Ze Zlínské základny zdravotnických záchranářů Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Zlín.

0: se, vypadá to, že hlavně by se to mělo týkat té severní části kraje a pak na večer nám od severozápadu oblačnosti začne přibývat, co se týká teplot, tak ty čekáme od 13 do 16 stupňů, ale na Valašsku může být místy jenom kolem 12 stupňů. Vítr nám bude vát mírný, severozápadní až západní do 20 km za hodinu a na večer nám bude slábnout a měnit se nám na jihozápadní.
1: Doplníme si ještě biozátěž.
0: Ta je příznivá, stupeň číslo 1 mírná zátěž.
1: A hned se ptám na víkend, jaký podzimní scénář nám přinesou oba volné dny a jestli najdeme mezi sobotou a nedělí nějaké rozdíly.
0: Tak v sobotu tam nás čeká hodně oblačnosti s občasnými srážkami. Ten den bude oblačno až zataženo a místy se nám vyskytnou převážně slabší přehánky nebo občasný déšť. Hlavně největší pravděpodobnost je v té severní a západní části kraje. Naopak na jeho východě kraje by těch srážek mělo být nejméně. A potom později večer a v noci na neděli by ta oblačnost měla začít od severozápadu ubývat a srážky ustávat. Ty nejvyšší teploty čekáme od 13 do 16 stupňů. Vát nám k tomu bude vítr slabý, během ne potom přechodně i mírný, jihozápadní až jižní do 20 km za hodinu. No a neděle, ta noc ještě bude z beznamení velké oblačnosti, postupně ale by ta oblačnost měla ubývat. Lokálně se mohou vytvořit mlhy a přes den by mělo být oblačno až polojasno, ale je tam šance, že odpoledne by se mohla vyskytnout nějaká ojedinělá přehánka a pak večer a v noci by té oblačnosti mělo zase začít přibývat. Ty nejnižší teploty čekáme od 9 do 5 stupňů a ty nejvyšší od 13 do 17 stupňů a vád nám k tomu bude vítr. Slabý, během nebo potom přechodně i mírný, západní až jihozápadní do 20 km za hodinu.
1: Když se ještě krátce podíváme za víkend, naznačte, Andreo, prosím, předpokládaný průběh úvodu nového týdne. Jak to prozatím vychází na pondělí, úterý?
0: Tak stále to vypadá, že by to mělo být ve znamení takové větší oblačnosti s možností přeháněk. Ty nejnižší teploty většinou kolem 4 stupňů, ty nejvyšší denní kolem těch 13 stupňů.
1: Ani teplotní rekordy nevynecháme, ještě by nás zajímala extrémní čísla z data 9. října pro Zlínský kraj.
0: Tak ta nejvyšší hodnota 26 stupňů je z roku 1970, naměřili jsme ji na stanici Rožnov pod Radhoštěm a minimum minus 5,5 stupně Celsia máme z roku 1951 a zaznamenali jsme ho na stanici Valašské Meziříčí.
1: O počasí víme všechno, podrobně nám o něm pověděla meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlín děkuje, přejeme hezký pátek i víkend a těšíme se zase brzy naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: Pomoc s úřady, dávkami, bydlením nebo dluhy. Řešení nejen těchto situací lidem pomáhá každý den hledat zlínská nezisková organizace Romodrom. O jejich službách si budu povídat s vedoucí sociální pracovnicí Adélou Suhradovou. A to 9. října. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: 10 minut do půl deváté, teď nabídneme příležitost obdivovat postupně dva docela malé pramínky, které se dál spojí, to aby vytvořili jednu z nejvýraznějších řek našeho regionu. Mnozí už asi tuší, kam se vydáme, Arnoš Lukeš společně s kolegou Pavlem Vackem upřesní.
1: Hlavní vodácká sezóna už je za námi, to nám ale nezabrání, abychom se s Arnoštem Lukešem vydali k řece. Setkáme se s ní ale v místech, kde tedy rozhodně ještě není splavná, a to za žádného počasí. Ovšem, dosti chození kolem horké kaše, hned se dozvíme, o jakou řeku se jedná, stejně jako další okolnosti našeho výletu. Pěkný den, pane Lukeši.
2: Pěkný den vám i posluchačům. Řeka Bečva je největší levostranný přítok řeky Moravy. Dnes chci pozvat k výšlapu do míst, kde se Bečva rodí. Délka Bečvy, vzniklé s otokem Horní a Dolní Bečvy ve Valašském Meziříčí, je 61,5 km. Oba prameny Bečvy zakreslil na své mapě Moravy z roku 1627 již Jan Amos Komenský. Délka Horní nebo taky Vsetínské Bečvy je 58 km. Pramení v 870 metrech nad mořem. Pramen Vsetínské Bečvy se nachází pod vrchem Trojačka poblíž rozhledny Čarták. Okolí pramenu je upravené. Žlutá turistická trasa vede kolem pramene. Rožnovská Bečva, taky zvaná Dolní, pramení na severovýchodním úbočí kopce Vysoká, který je vysoký 1024 metrů nad mořem. Je zároveň nejvyšším vrcholem Vsetínských vrchů. Délka Rožnovské Bečvy je 37 km. Samotný pramen se nachází ve svahu v nadmořské výšce 910 metrů v krásném bukovém lese. Pramen je označen. Cestička vedoucí k pramení se po několika metrech mění z romantického rovného chodníčku na klikatící se stezku z kopce dolů. Lanové a dřevěné zábradlí a vytesané schody jsou nezbytným pomocníkem při chůzi, zvláště pak za mokra.
1: Stejně jako k řece Bečvě náleží vlastně dva prameny, taky ten dnešní výlet může nést označení dva v jednom. Jak nám návštěvu obou pramenů spojíte v jediné trase?
2: Východiskem k pramenům je horské sedlo Bumbálka. Dá se tam dojet autobusem, ale spojení je horší než mizerné. Proto raději využijte auto. Jen tak pro pořádek, nedaleko Bumbálky pramení i řeky Ostravice a Kysuca. Pokud se rozhodneme napřed navštívit pramen Vsetínské Bečvy, vydáme se od parkoviště po červené turistické značce na Trojačku, kde přejdeme na žlutou. Po ní se dostaneme k prameni. Od pramene Vsetínské Bečvy budeme pokračovat po žluté na Čarták a Třeštík. Na rozcestí se přejde krátce na zelenou vedoucí severozápadním směrem k rozcestí s červenou směrem Vysoká. Asi 150 metrů před vrcholem je odbočka k pramení Rožnovské Bečvy. Při zpáteční cestě k autu doporučuji navštívit rozhledny, které jsou na trase. Délka navrhovaného výšlapu je do 15 km, tak zvažte, zda se na výšlap cítíte.
1: Ano, rozhodně nebudeme přeceňovat svoje síly. Ovšem ty vydané na tom dnešním výletě budou rozhodně stát za to. Jak jsme slyšeli z úst Arnošta Lukeše, návštěva obou pramenů řeky Bečvy skýtá velkou škálu zážitků. Český rozhlas Zlín vám všem přeje, ať si je dosyta vychutnáte.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Zlín plánuje v místní části Salaš vybudovat prostor pro pořádání společenských akcí nebo hasičských soutěží. Město už za téměř 4 miliony korun odkoupilo potřebné pozemky, včetně domu, který je v havarijním stavu a čeká ho demolice. Na jeho místě chce následně vytvořit zázemí pro venkovní akce a setkávání místních obyvatel. Na Velkém náměstí v Kroměříži se v sobotu bude konat jablečný den. Součástí bude výstava starých odrůd jablek i ukázky tradičních řemesel. Pro děti bude připraveno bludiště z bedínek, tvořivá dílna nebo dřevěný kolotoč na ruční pohon. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž nabídne jablečné koláče a buchty. V Česku je dlouhodobý nedostatek klinických psychologů. Ministerstvo zdravotnictví proto navrhuje zkrácení jejich povinné praxe po vysoké škole. Nově by místo 4 let měl stačit 1 rok. Proti návrhu jsou vysoké školy i profesní organizace. Podle nich není roční praxe dostatečná a navrhované změny by vedly k nižší kvalitě péče. V Lucembursku se dnes sejdou unijní ministři financí. Budou se snažit dohodnout na balíčku pravidel, který má propojit kapitálové trhy v EU a zlepšit nad nimi dohled, aby Evropská unie obstála v konkurenci Spojených států a Číny. Ministři by také měli schválit doporučení Rady EU k českému plánu snižování schodku veřejných financí do roku 2030. Českou republiku bude zastupovat ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dnes bude v regionu převážně polojasno nebo skoro jasno, přechodně i oblačno. Aktuální teploty naměříme 6 až 8 stupňů a nejvyšší budou 12 až 16. Povane mírný vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Nákladní auto havarovalo v Dolní Lhotě na Zlínsku. Osobní auto a motorka se srazily v ulici Vsetínská ve Valašském Meziříčí. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pokračuje ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Asi vás bude zajímat, co se děje s vaším hlasem po uzavření volebních místností. Pokud ano, určitě si počkejte na další díl našeho volebního průvodce. Řekneme vám, co všechno sčítání obnáší, i to, kdybychom mohli znát výsledky. Teď je 8:30.

0: Za 5 minut 8:45 stále připomínám na vlně Českého rozhlasu Zlín pátek 9. října. Volební místnosti se po celém Česku otevřou už za zhruba 6 a něco hodin. V komunálních i senátních volbách budete moci dnes hlasovat až do 10. večer. Pokud to ale nestihnete, máte šanci ještě zítra mezi 8. a 14. hodinou. Co se vlastně děje s hlasem po tom, co vhodíte do volební urny? To vysvětlí další díl našeho volebního průvodce.
1: Zatímco voliči mají po odevzdání hlasu hotovo, dlouhá práce ještě čeká volební komise. Jejich členy můžou nominovat všechna kandidující uskupení, zbytek jmenuje starosta.
2: Sčítání hlasů začne v sobotu hned po uzavření volebních místností. Komise rozpečetí urny a všechny obálky z nich vysype, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Základem je ruční sčítání hlasů okrskovými volebními komisemi. Ve volební místnosti mohou být pouze členové komise a jenom ti pracují s hlasy. Hlasovacími lístky svého okrsku a vzájemně se kontrolují.
1: Na sčítání hlasů jsou náročnější komunální lístky, kde můžou voliči rozdělovat své hlasy napříč stranami.
2: Komise proto musí projít sloupec po sloupci, pečlivě spočítat křížky a zaznamenat je do protokolu. Jak dlouho to může trvat, říká za statistiky Eva Krumpová.
4: Dříve bývají známy výsledky z menších obcí, naopak později z velkých měst. My z praxe víme, že 90% všech okrsků bývá zpracováno v sobotu už kolem 9. hodiny večerní. Data vůbec těch posledních, často největších pražských okrsků přichází až v neděli ráno.
1: Při minulých komunálních volbách trvalo sčítání nejdéle třeba na sídlištích v Pražských Řepích, na Proseku nebo na Černém Mostě. Komisaři budou mít víc práce i tam, kde se současně volí i do Senátu.
2: Výsledky komise zapíše do protokolu a ten odevzdá pracovníkům Českého statistického úřadu. Po kontrole se údaje postupně ukážou na jeho stránce volby.gov.cz. Jestli budete mít průběhu nebo výsledku voleb pochybnosti, můžete si stěžovat. Kde? Říká Jan Cízlar.
3: Stížnost na průběh a výsledky komunálních voleb je nutné podat písemně u příslušného krajského soudu, a to v zákonné lhůtě, která začíná dnem vyhlášení výsledku ve sbírce zákonů. A tato lhůta trvá 10 dnů. V případě senátní voleb je pak příslušným soudem Nejvyšší správní soud.
1: Volební lístky ze všech okrsků proto archivuje Ministerstvo vnitra. A to je z volebního průvodce pro tento týden všechno.
2: Celý seriál si můžete přehrát na webu Radiožurnálu nebo iRozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Volební servis pro vás v sobotu chystáme na Radiožurnálu, Plusu i všech regionálních stanicích. Marek Sedláček a Anna Millerová, Český rozhlas.
5: Rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

a snem můj život letí vesmírem a bez tebe pochopil jsem žádný smysl.

0: Před minutou bylo 8:45. Pokračujeme krátkou předpovědí. Zjistíme, jaké podzimní zprávy pro nás mají na finále pracovního týdne meteorologové.
1: Počasí.
0: Současné ranní teploty se ve Zlínském kraji pohybují mezi 6 a 9 stupni. Bude převážně polojasno nebo skoro jasno, přechodně ale může být oblačnosti i víc, spíše v severní části kraje. Večer pak od severozápadu dojde k přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 13 až 16, na Valašsku místy kolem 12 stupňů, k tomu povane mírný severozápadní až západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. K večeru má vítr slábnout. Když to zhrnu do jedné věty, slunečný, ale relativně větrný a chladný den. Rozptýlové podmínky, ty jsou dobré až velmi dobré, mají se takové udržet i v dalších hodinách a biozátěž pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Těžké hudební začátky si teď popíšeme na případu dánské skupiny Laidback. Pánové se potkali v polovině 70. v sestavě Starbox Band, jeli jako host, nebo chcete-li, předkapela slavných Kinks, ale nevyšlo to. Publikum je přijalo vlažně. No, řeknu to naplno, skoro je vypískali, ale to je od další spolupráce neodradilo. Pokračovali v malém studiu, které si vybudovali v centru Kodaně a zkoušeli experimentovat, odhalovat možnosti nových technologií, vícestopých magnetofonů, syntezátorů nebo bicích automatů. Což se vyplatilo, v roce 83 sklízeli sladké ovoce, když poprvé dobili evropské žebříčky hitem Sunshine Reggae. Z dnešního pohledu se jednalo o jejich jednoznačně největší úspěch, ale to teď poslouchat nebudeme. Podíváme se až na přelom 8. a 9. dekády, tehdy se do hitparád vrátili s písničkou Bakerman, na kterou, pokud jsem si dobře všiml, v českém éteru už skoro nenarazíme. Takže rád opráším dobu před 36 lety, tehdy měla moderní nabroušený zvuk, vzpomínám si, že na diskotékách fungovala jako zaručený magnet. Soukromá rádia u nás tenkrát ještě neexistovala, takže jakékoliv reakce z domácích posluchačů pochopitelně přidat nemůžu. K nahrávání singlu Bakerman si Laidback přizvali dánskou kolegyni, zpěvačku Hanne Boelovou, jejich výsledek jednorázové spolupráce si hned poslechneme. Než pustím písničku, přeju vám, milí posluchači, příjemný pátek i celý víkend. Běžte prosím volit, ať máme na správných místech ty správné lidi. A za celý Český rozhlas Zlín zdravím od mikrofonu. 9 hodin bude za 8 minut.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Rekonstrukce ulice Lidická v Otrokovicích je hotová. Malá knihovna z prostřední Bečvy na Vsetínsku uspěla v celostátní soutěži. Zlínští fotbalisté přivítají jako poslední tým šance ligy vedoucí Slavii Praha. Dnes bude slunečno, na teploměru do 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. V Otrokovicích stavbaři dokončili rekonstrukci ulice Lidická. V rámci projektu tady dělníci opravili chodníky, místní komunikaci. Vybudovaný je také nový zvýšený přechod. Lokalita má i nových 27 parkovacích míst pro osobní auta a 11 stání pro dodávky. Oprávkou prošlo také veřejné osvětlení a okolní zeleň. Náklady dosáhly výše 11 milionů korun. Knihovna v prostřední Bečvě na Vsetínsku získala druhé místo v celostátní soutěži knihoven. Porota ji ocenila za to, jak drží místní tradice a paměť regionu. Lidé si tam navíc půjčují knížky a vrací je sami. Co malé vesnické knihovně pomohlo uspět mezi knihovnami z celé republiky, říká knihovnice Marcela Kulišťáková.
2: Právě protože jsme tak malí, tak jsme vůbec nepředpokládali, že bychom mohli získat až druhé místo z nominovaných knihoven z celé republiky. Je to o těch lidech, kteří chodí do té knihovny a je to samozřejmě o lidech, kteří jsou ochotní pomáhat. A potom to fakt jde všechno tak nějak samo.
0: Dobíjecí stanice elektromobilů zabudované do pouliční lampy chtějí teplárny Brno a technické sítě Brno nainstalovat na další místa ve městě. Podle představitelů společnosti se pilotní projekt osvědčil a měl by se rozšířit do dalších 10 lokalit. Podle čeho vybírají umístění těchto nabíječek, vysvětluje vedoucí odboru elektromobility tepláren Brno Petr Beneš.
3: Ta dobíjecí stanice nevyužívá elektřiny, která je v lampě, má svůj vlastní. Vždycky, když vytipujeme nějakou vhodnou lokalitu pro umístění této pomalé dobíjecí stanice a je tam rekonstrukce veřejného osvětlení, tak se snažíme tuto dobíjecí stanici tam umístit. Sport.
0: Po reprezentační pauze se vrací fotbalová šance liga. Poslední Zlín přivídá předehrávce 10. kola v 18 hodin pražskou Slavii, která je v čele tabulky. Zlínský brankář Stanislav Dostál mluví o tom, co musí domácí udělat, aby měli proti favoritovi šanci uspět.
4: Nedali jim prostě ani kouska metru zadarmo. Oni jsou extrémně soubojové mužstvo a my, jestli se jim v tomto ani prostě nevyrovnáme, tak nemáme šanci prostě. Jo? A my musíme být hodně důrazní, samozřejmě bez nějakých zákeřností a tedy, ale tomto si myslím, že by na ně mohlo hrozně platit. Taková ta jejich medicína, tím dát pocítit pod nás, by bylo fajn. Počasí.
0: Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, přechodně i oblačno. Aktuální teploty naměříme 6 až 8 stupňů a nejvyšší 12 až 16. Povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na havarované nákladní auto v Dolní Lhotě u Zlína a v ulici Vsetínská ve Valašském Meziříčí, kde se srazilo osobní auto s motorkou. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Roztahuju svoje krovky, zas je tu čas pro srdcovky. Já teď opět podle zvyku mám toho moc na jazyku. Nejdřív chci hned na začátku poslat krátké přání k svátku. Komu patří dnešek celý? Štefanovi, diář velí. Je tam dneska jmen však pár. Ta dárek už mám nachystán. A s tím dárkem ve svém fáru uháním potěšit i krásnou Sáru. Chuť i zdraví upevní, malý prezent hudební. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 9. října roku 2026. V Brně se nám trošku ochladilo, ale oni nakonec meteorologové to slibují a předpovídali, že se nám ochladí, že tedy to babí léto už asi končí. Ale teď se dívám tady na střechu jezuitského kostelíku na Nebevzetí Panny Marie a na střeše už sluníčko zase kreslí své obrazce, takže asi bude ještě teplo, tedy myslím, že bude teplota příjemná a taky sluníčko bude svítit. No a včera večer nám tedy v Brně popršelo, takže možná i ty houby vyrazí podívat se na ten boží svět, co se vlastně děje. Dneska mají svátek chlapci, muži křestního jména Štefanové, takže všem Štefanům, Štefkům, nebo jak jim říkáte, všecko nejlepší, ale pozor, taky se tam objeví jméno Sára. Takže všem Sárinkám, Sárám, dívkám, nositelkám tohoto křestního jména taky vinšujeme všecko nejlepší. A já ve svém okolí mám dva Štefany. Prvním je můj kolega z divadla, z Městského divadla Brno, vynikající muzikant, klávesista, multiinstrumentalista Štefan Pálfy, kterému my důvěrně říkáme Pišta. Takže Štefanku, všecko nejlepší, uvidíme se v pondělí v inscenaci až na ten konec dobrý. A ten druhý, to je můj velmi dobrý známý, Štefan z Horákové Lhoty. Takže Štefko, pokud posloucháš, říkáš, že posloucháš pravidelně, tak i tobě vinšuji všecko nejlepší. Tak, a už tady mám první přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Chtěla bych nechat zahrát mému bratranci a vašemu obdivovateli Františku Plevovi. Už skoro 50 let žije mimo rodné Kostelany nad Moravou v Moravském Písku a stále to kroutí tím kostelanským nářečím. Moc děkuji, sestřenice Ludmila Jakšíková, rozená Buršová. Milá paní Ludmilo, rád zahrají, no jejda, s Františkem se velmi dobře známe a teď už je mi to jasné. Já vždycky se optám, Františku, to se takhle v Moravském Písku mluví? Mám tam několik spolužáků, třeba z Nedakonic a podobně. Ale to neřekne, že on je z Kostelan. On prostě to tak jako kroutí, jak říkáte, takže samozřejmě rád zahrají Františku Plevovi, jak on říká, do Moravského pejsku. No, paní Ludmilo, nevybrala jste písničku, tak já myslím, že ho potěší skupina Kryštof.
1: Český rozhlas Zlín.

Moji milí posluchači, taky cítíte tu vůni? No jo, to voní z brusu nová kniha mých kolegů, pánů Tomáše Kremra a Miloše Šenkýře, kterou nazvali 100 plus 26 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. A já si listuji, ale podívejme, strana 87, a tady je kapitolka s názvem Podivní broučci, které po prvním setkání uvidíte úplně všude. Současné umění vypadá všelijak, především to pouliční. Jedna z forem může být i samolepící. A pomocí samolepek můžete oblepit celé Brno, nebo alespoň jeho centrum. Na omšelých zdech, vývěskách, okapech, sloupech i dvířkách k rozvodům plynu či elektřiny často kouká podivný brouček. Jde o dílo umělce Krištofa Netolického. Toho při tvorbě postavičky inspirovalo hemžení lidí městem. Vytvořil několik samolepek různých barev i velikostí. Do lepení se nakonec zapojili i jeho přátelé nebo příznivci a broučci začali nekontrolovaně zaplavovat město. Jakmile si všimnete jednoho, procházka centrem města už nebude jako dřív. Třeba v Koblížné ulici jich v jednu dobu šlo napočítat kolem 15. A když budete mít štěstí, třeba potkáte i někoho s broučkem vyšitým na kšiltovce. I pár takových se dostalo do oběhu. Tož tak.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: vůbec nic nemění.
1: Tak to byla Copatá, tak se jmenovala písnička, kterou právě teď zpíval Jaroslav Vikrent. A já už tady mám druhé přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Chtěli bychom zahrát písničku našim rodičům, tatínkovi panu Jaroslavu Čamlíkovi a mamince Růžence Čamlíkové. Chceme jim popřát pevné zdraví, vitalitu, kterou pořád oplývají, a spokojenost do dalších let. Dcera Martina s rodinou a synové Jaromír a Dušan s rodinami. Děkujeme. Tož, moji milí, to víte, že rád zahraj vašim rodičům. Nevybrali jste jim písničku? Vy neznáte, kterou mají oblíbenou? Nevadí, nevadí. Já jim posílám duo Bobr a Motýl.

0: písnička pomalu doznívá a já mám pro vás pro tento týden poslední indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde, tedy páteční. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera O třech jednáních, Jenůfu zpívá Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a zpívá řada dalších známých operních pěvců. Tak, páteční indicie tedy zní: Rusalky, vodníci, kočky, ba i Švejk, kolem mne toho běhalo. O které osobnosti to celý týden mluvíme? Opakuji páteční indicí: Rusalky, vodníci, kočky, ba i Švejk. Kolem mne toho běhalo. O které osobnosti to celý týden mluvíme? Tak to byla páteční indicie, více jich už pro tento týden nebude. No a já už vám posílám skupinu Činasky.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: jsem babička.
1: Tož, moji milí posluchači, dívám se na hodiny, za 5 minut bude 9:45 a já tady mám ještě jedno přáníčko ze záznamníku. Rychle si ho pojďme poslechnout.
2: Milý pane Zdeňku, v pátek 9. října by to bylo 55 roků, co jsme si s mým manželem Milanem řekli své ano v katedrále svatého Petra a Pavla v Brně. V našem milovaném městě, městě mládí a studií, kam jsme se vždy rádi ze Žiliny vraceli. Můj muž už není mezi námi, takže to nemůžeme spolu oslavit, ale ve vzpomínkách jsem na Petrově s ním. Protože v ten den měli svatbu i naši přátelé Maruška a Joška Straňákovi z Nivnice, prosím o zahrátí písničky i pro ně. Zdravím vás, pane Junáku, a děkuji moc. Alena Šuštiaková.
1: Milá paní Alenko, rád splním vaše přání, samozřejmě. No, takže písničku se si nevybrala, ale já myslím, že vám posílám hezkou. Jmenuje se to Přítel, který nezradí a zpívá Marcel Zmožek.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tož, moji milí posluchači, Karel Gott vyrazil na dálnici E14 a naše srdcovky vyrazily a pomalu se blíží ke svému cíli. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakují páteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Ruselky, vodníci, kočky, ba i švejk. Kolem mne toho běhalo. O které osobnosti to celý týden mluvíme? No, teď už doufám, je vám vše jasné. Na vaše odpovědi se budu těšit zítra po 11. hodině ve víkendových srdcovkách. A teď ještě, pokud budete chtít, nebo chcete, abych vám splnil vaše přáníčko, a věřte, že já plním vaše přáníčka opravdu velmi rád, a budete chtít, abych vám zahrál písničku, abych vyřídil nějaké přáníčko, vzkaz pro vaše blízké, samozřejmě to mě musíte dát vědět. Pokud se vám nechce psát, můžete mi svá přáníčka, své vzkazy namluvit na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop, anebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete, abychom tedy přáníčko zařadili v konkrétní den s konkrétní písničkou, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, prosím. Abychom to stačili, jak se říká, dramaturgicky zpracovat a zařadit do scénáře. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra po 11. hodině se na vás budu těšit opět ve víkendových srdcovkách. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Ve Zlínském kraji se dnes otevře 683 volebních místností. Lidé budou vybírat obecní zastupitele a ve dvou obvodech také senátory. Na preventivní akci v nemocnici v Uherském Hradišti zájemci zjistí, zda netrpí šedým či zeleným zákalem. Dnes se dozvíme jméno laureáta Nobelovy ceny míru. Dnes bude slunečno, nejvyšší teploty okolo 16 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. Ve všech 307 obcích Zlínského kraje budou dnes a zítra komunální volby. O místa v zastupitelstvech se uchází více než 11 tisíc kandidátů na zhruba tisícovce kandidátních listin. Nejvíce jich je v Kateřinicích na Vsetínsku, kde voliči vybírají z 30 kandidátek, což je nejvyšší počet v celém Česku. Na každé z nich přitom kandiduje jediný člověk. Současně se na Zlínsku a Uherskohradišťsku uskuteční senátní volby. V každém z obvodů kandiduje 6 lidí. Volební místnosti se otevřou dnes ve 2 hodiny odpoledne a uzavřou v 10 večer. V sobotu budou lidé moci hlasovat od 8 ráno do 2 odpoledne. V Uherskohradišťské nemocnici si dnes můžou lidé nechat vyšetřit zrak. Lékaři očního oddělení zájemcům změří nitrooční tlak, který je rizikovým faktorem pro vznik zeleného záchalu, nebo udělají orientační vyšetření na šedý záchal. Nezisková organizace Tiflo Service také předvede pomůcky pro slabozraké a nevidomé. Podrobnosti přidává vedoucí střediska Tiflo Servisu ve Zlínském kraji Petr Mach.
4: Budou to klasické optické lupy na čtení a další optické pomůcky, třeba nějaké lupové brýle, dalekohledové brýle. Dále tam budou optoelektronické pomůcky na čtení a bude tam nejspíš nějaká i čtečka, která převádí tištěný text přes fotoaparát do mluvené řeči.
3: Preventivní akce u příležitosti Světového dne zraku se koná dnes do 12 hodin. Stát chce posílit ochranu živnostníků před věřiteli. Ministerstvo financí připravilo novelu zákona, která má zabránit placení nepřiměřených sankcí za nesplácení dluhů. Návrh je teď v připomínkovém řízení a příští týden o něm bude ministerstvo jednat. Například se zástupci neziskových organizací. Obávají se, že by změna mohla oslabit postavení spotřebitelů. Norský Nobelův výbor se dnes vyhlásí letošního nositele ceny za mír. Vybere z více než 280 nominací. S medailí a diplomem je spojená i finanční odměna v přepočtu přes 26 milionů korun. Loni dostala Nobelovu cenu míru lídrině venezuelské opozice Maria Corina Machadová.
5: Cenu by mohla získat například sudánská humanitární organizace Emergency Response Rooms nebo organizace pro pomoc dětem Save the Children. Za nejpravděpodobnější kandidáty je považuje největší světová firma pro obchodní predikce Polymarket. Mezi jednotlivci tato společnost dává největší šance Mikulovi Kulebovi, zakladateli a řediteli organizace Save Ukraine, která zachraňuje ukrajinské děti z Ruska a jim okupovaných území. Mezi další možné kandidáty řadí například pediatra a ředitele nemocnice v pásmu Gazy Husama Abu Safiju nebo papeže Leva 14. Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Dnes bude v regionu polojasno nebo skoro jasno, přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty naměříme 12 až 16 stupňů a povane mírný vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Dvě osobní auta se srazila u Babic na Uhersko-Hradišťsku. Jezděte opatrně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná dobré dopoledne s Kristýnou Fuchsovou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré páteční dopoledne, které můžete strávit ve společnosti Českého rozhlasu Zlín. K poslechu si můžete uvařit dobrou brazilskou kávu. Některým z vás se teď možná vybavila tato slavná hláška z filmu Kulový blesk, kde ji na úvod dokola nabízel operní pěvec Karel Kalaš. A já to nezmiňuji náhodou, právě on by dnes oslavil své 116. narozeniny. A k dobré kávě se hodí i něco sladkého. Tip na dezert za malou chvíli prozradí Vojtěch Vrtiška. K poslechu pochoutkového roku se nechte pozvat po písních Petra Spálaného a Ilony Čákové. Jsem ráda, že nás posloucháte.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. V neděli nás v pochoutkovém roce čeká první posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou, vítězem televizní soutěže Peče celá země. Týden co týden s námi bude péct a naučí nás postupně 6 svých oblíbených posvícenských pochoutek. Za prvním receptem se s mikrofonem vydal Patrik Rozehnal.
1: Je, ty máš plišovýho dorta.
2: Já mám plišovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
3: Ani makronky, ani dort nás letos na podzim s Vojtou Vrtiškou nečeká. Využijeme prostě podzimních surovin a tradic, které se k tomuto období váží. Takže jakých plodů a surovin si užijeme při tom pečení, Vojto?
2: Všechno máme, kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
1: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
2: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky.
3: K pečení, k přípravě budeme samozřejmě potřebovat i robota. Ten za nás odvede tu nejtěžší práci.
2: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
1: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
2: Tak jo, tak jo.
4: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.
3: Když jsme tak pekli, tak jsme si říkali, jak se vlastně říká té nádobě, do které umístíme všechny ty suroviny.
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
3: Jak té nádobě říkáte vy? Třeba nám i o tom napište. Vytvoříme desert, který si zamilujete. Bude vám určitě chutnat. A budete chtít, aby vám ho někdo na talíř naložil.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl jsem plně.
0: Na první Vojtovy recepty se můžete podívat už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz, kde také probíhá hlasování pro nejlepší recept desetiletí. Každých 24 hodin můžete svému favoritovi poslat hlas a sami tak bojovat o řadu cen. Třeba o poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup elektrických spotřebičů do kuchyně nebo nové kuchařky, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Poslouchejte v neděli po 10. hodině pořad Pochoutkový rok a dozvíte se víc.
4: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Za každým mimořádným dílem stojí lidé s vizí, odvahou a vytrvalostí. Jedním z nich je i bývalý ředitel ZOO Zlín Ivo Klika. Jak se rodily smělé plány, které proměnily zahradu v jeden z nejvyhledávanějších turistických cílů? I to se dozvíte v cyklu Rodáci známí neznámí se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 8:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Český rozhlas Zlín a jeho dopolední vysílání. Kapela Projektil zpívala o zahradě ticha, kterou si možná představujeme i se stromy. Některé na naší planetě rostou už tisíce let. Kde jsou ty nejstarší? Poslechněte si.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, které stromy patří mezi nejdéle žijící jednotlivé organismy na Zemi? Stromy jsou v mnoha ohledech výjimečné. Na rozdíl od živočichů nemají pevně omezenou délku života a mohou růst velmi dlouho. Díky dělivým pletivům přirůstají po celý život do výšky i do tloušťky. Jejich jednotlivé části postupně stárnou, ale celý organismus může dál fungovat, pokud zůstává zachována životaschopnost hlavních pletiv. Mezi nejznámější rekordmany patří borovice osinatá, zvaná Metuzalém, ze západní části Severní Ameriky. Někteří její jedinci jsou staří více než 4700 let. Jejich stáří se určuje podle letokruhů, takže jde o velmi přesně doložené údaje. Tyto stromy rostou v drsných horských podmínkách, kde pomalý růst paradoxně přispívá k jejich mimořádné dlouhověkosti. Ještě zajímavější jsou takzvané klonální organismy. Jedním z nich je pando, rozsáhlá kolonie topolu osikovitého v americkém Utahu. Na první pohled vypadá jako les jednotlivých stromů, ve skutečnosti jde ale o jeden genetický organismus propojený společným kořenovým systémem. Přesné stáří se nedá určit, ale odborné odhady ho kladou řádově do 10 000 let. Pando je nejtěžší žijící organismus na světě.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Podzimní poježdění po staré lesní železnici tento víkend nabízí v Rajnochovicích na Kroměřížsku. Detaily uslyšíte po písničce.

0: Dospívala Věra Špinarová, vy posloucháte Český rozhlas Zlín. Podzim, hostýnské vrchy a historická trať. To je kombinace, která láká k výletu. Rajnochovická lesní železnice chystá o víkendu své podzimní poježdění. Více nám teď řekne ředitel společnosti Tomáš Hegar. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začneme samotnou jízdou. Jaké lokomotivy tentokrát vjedou na speciální lesní železnici? A čím jsou speciální?
1: Tak já bych chtěl pozdravit všechny posluchače. Chtěl bych vás pozvat na prázdninu nebo na podzimní poježdění a budou v provozu lokomotivy střídavě. Bývalé, většinou máme bývalé důlní lokomotivy, jako například DH30, DH35 nebo DH70. Může alternovat i BND30, takže určitě to stojí za to vidět.
0: A tyto lokomotivy v minulosti tedy vozily dříví z lesa?
1: Ne, to bohužel ne. Maximálně jedna se k tomu mohla dostat jako té BM30U, kterou taky máme, ale v našem případě to byly stroje buď ve stavebnictví nebo v dolech.
0: Jak dlouhá je trasa jízdy vláčkem?
1: Trasa je dlouhá asi 0,25 km, ale návštěvníci nemusí doufat. Jsou v ceně vstupného jsou zahrnuté dvě jízdy, budou taky jezdit dva vláčky, takže je to možné vystřídat, jo? Je to možné i tu jízdu přerušit, to znamená, že se můžou třeba podívat na něco v areálu, prostě co tam máme a tak dál, a pak můžou zase jet po druhé. Takže takhle asi. Křižují se vláčky ve stanici.
0: Připravená je také stezka poznání. Co se na ní návštěvníci dozví?
1: Ano, stezku poznání máme v areálu pověšenou na takových banerech a můžou se tam dozvědět o lesním dopravnictví, ať už o historických záležitostech, jako třeba například sáňkování dřeva, až po úzkokolejné železnice, až k moderním způsobům těžby a svozu. Takže tak.
0: Myslíte i na děti, co pro ně bude během podzimního poježdění připravené?
1: Jasně, takže kromě toho ježdění vláčkem máme připravené, už kdo nás zná, tak už to ví, je tam takové dětské hřiště s pískovištěm a možná nově bych mohl zmínit, že si můžou děti zahrát venkovní hru Člověče nezlobce.
0: A co samotné svezení? Je potřeba si místo ve vláčku předem rezervovat?
1: Není třeba nic rezervovat. Vláčky jezdí vždycky, prostě pokud je naplněno, tak se jede, takže ani jízdní řád nemáme a jezdí prostě se neustále.
0: A na závěr prakticky, kdy a kde se podzimní poježdění koná?
1: Ano, děkuji, takže je to v Rajnochovicích, je to naproti Pile, nedaleko restaurace ve dvoře. A koná se v sobotu i v neděli od 9 do 17 hodin.
0: Tolik od ředitele společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice Tomáše Hegara. Díky za pozvání a ať vám vyjde počasí.
1: Taky děkuji moc krát, mějte se, naschledanou.
0: Já ještě dodám, že další tipy, kam vyrazit o víkendu, najdete na našich webových stránkách.
2: Více na zlín.rozhlas.cz

Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší, prosím, namaluj Bože už sluneční svět, ty její oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

Ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím síl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv.

až zase někdy pojedu pryč. Byť se mi z toho už teď kufr zvedá, i kdyby na den nebo až na měsíc nemůžu dočkat.

Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Počet podvodných telefonátů stále roste. Volající vás nejdřív vystraší historkou o napadení vašeho účtu. Potom se z vás snaží vylákat hesla k bankovnictví nebo peníze v hotovosti. Natáčela redaktorka Bára Kvapilová.
2: Falešné telefonáty mívají různou podobu. Například vám zavolá cizí muž, představí se jako policista a tvrdí, že jste se stali obětí podvodu.
3: Nadiktujte mi e-mail. Já vám za prvé v digitální formě se pošlu do e-mailu výzvu podání vysvětlení a zároveň vám tam za prvé pošlu ještě svoje služební telefonní číslo a za druhé fotografii toho podezřelého.
4: Podvodníci sází na autoritu, na to, že opravdu člověk zareaguje vstřícným přístupem ve chvíli, kdy se mu v telefonu ozve policista nebo tady vaše banka.
2: Říká vedoucí odboru prevence Policejního prezídia České republiky Zuzana Pidrmanová.
4: Já bych chtěla především upozornit na to, že policie ani banka nikdy nevolá lidem v České republice s tím, že byl napaden jejich účet a že musí společně ten účet zachránit nějakým převodem peněz. Ve chvíli, kdy opravdu k tomu napadení účtu dojde, banka udělá veškeré potřebné kroky a následně, až klienta informuje o tom, že takovéhle transakce tam proběhly nebo jaká opatření ta banka udělala, aby to zastavila. A policie to nedělá nikdy. Takže ve chvíli, kdy člověk takovýhle telefonát obdrží, je potřeba si opravdu nastolit takový mechanismus v hlavě, že na ten telefonát nereaguju, zavěsím, protože tohle se na našem území neděje.
2: Ti podvodníci jsou velmi přesvědčiví. Už jenom třeba to telefonní číslo, ze kterého nám volají, tak se může tvářit jako skutečné číslo policie.
4: Může se tvářit, ale daleko více se setkáváme s tím, že podvodníci telefonují z různých mobilních telefonních čísel, která střídají a přepojují se tak mezi sebou, jakože tomu člověku říkají, teďko vám zavolá někdo z banky, teď zase vám zavolá někdo ze služby kriminální policie a vyšetřování. A ten pachatel spoléhá na to, že bude ten člověk v telefonu postupovat podle pokynů, které mu bude dávat a že s ním bude spolupracovat.
2: Podvodníci i posílají fotografie policejní. Průkazu.
4: Je to tak, setkáváme se s tím také dnes a denně. Ten pachatel, aby zvýšil tu svoji důvěryhodnost, tak mu třeba řekne, teď si vás převedu do komunikace například na WhatsApp a pošlu vám doklad o tom, že jsem třeba z České národní banky, nebo že jsem policista, pošlu vám kopii svého služebního průkazu, pošlu vám nějaké oficiální předvolání třeba k řešení té situace a opravdu je zahrnou velkou spoustou dokumentů. A tady je potřeba, aby si lidé uvědomovali, že policie tohle nikdy nedělá, takže ve chvíli, kdy jim přijde do jakéhokoliv messengera, do jakékoliv komunikace, služební průkaz policisty. Je to vždycky podvod. Policie se takto neprokazuje, nikomu své služební průkazy neposílá a není třeba v té komunikaci s tím člověkem pokračovat. Jak jsem říkala, vždycky je možnost zavěsit, nechat si to trošičku rozležet v hlavě a ověřit si to jakýmkoliv zavoláním na policii.
2: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezídia Zuzana Pidrmanová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: V pondělí si v naší rubrice povíme o falešných osobách vygenerovaných umělou inteligencí.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
5: Život plne dál.

0: let. Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Stále je s vámi Český rozhlas Zlín. Na koho se obrátit, když člověk neví, kdo mu s jeho problémem poradí? Takovým kontaktem může být sociální pracovník nebo pracovnice. A já jednu přivítám už za malou chvíli ve studiu. Hostem poradny bude Adéla Suhradová ze zlínské pobočky neziskové organizace Romodrom. O pomoci, kterou nabízí, se budeme bavit už po zprávách. Do té doby ještě Petr Hejduk nebo kapela Bee Gees. Zůstaňte s námi.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Kroměříži se zítra uskuteční jablečný den. Na Pajedla mají nové veřejné ohniště. Čeští vědci vyvíjí nový přípravek chránící včely před nákazami. Dnes bude slunečno, na teploměru do 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. Na Velkém náměstí v Kroměříži se v sobotu bude konat jablečný den. Součástí bude výstava starých odrůd jablek i ukázky tradičních řemesel. Pro děti bude připraveno bludiště z bedínek, tvořivá dílna nebo dřevěný kolotoč na ruční pohon. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž nabídne jablečné koláče a buchty. Pokračuje mluvčí města Jan Vondrášek.
2: Součástí jablečného dne budou také farmářské trhy s nabídkou regionálních produktů. U tematicky nazdobené kašny návštěvníci najdou stánek zdravého města Kroměříž, kde budou moci ochutnat mošt z městských jablek.
0: Nad lesoparkem Kalvárie v Napajedlích instalovalo město nové veřejné ohniště s příslušenstvím. Projekt zvítězil v konkurenci dalších 11 návrhů, které mohli lidé zaslat do prvního ročníku akce Dej na panápad. Místo nabízí tradiční ohniště, je tady také možnost grilování, pokračuje mluvčí Napajedel Petra Števková.
3: Ohniště je certifikované a jeho konstrukce byla navržena s ohledem na požární bezpečnost. Při používání ohniště je nutné dodržovat pokyny k užívání a provozní řád. Vybudování veřejného ohniště stálo 381 183 korun. Další náklady město vynaloží na jeho pravidelnou údržbu.
0: Ochránit včelstva před morem a hnilobou včelího plodu by mohl do budoucna nový přípravek. V unikátní proletové hale v Terezíně ho spolu s včelařskými a technickými odborníky testují vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd. V dokonale uzavřeném prostoru, ze kterého nemůže infekce uniknout, jsou schopni nasimulovat přirozené prostředí pro včely. Úřady v Kambodži zadrželi dva české občany, muže a ženu. Na konci září na mezinárodním letišti v Phnom Penhu našla policie v jejich kufru 6 kg kokainu a informaci už Českému rozhlasu potvrdilo ministerstvo zahraničí.
4: Česká diplomacie je s nimi v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. S ohledem na probíhající řízení nebudeme poskytovat další podrobnosti.
5: Vysvětluje mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle internetové platformy Cambodia Expats Online byli oba Češi zadrženi v příletové hale letišního terminálu, ale jiné zdroje tvrdí, že se tak stalo při odletu. Muž, který tvrdí, že je příbuzným jednoho ze zadržených, na sociálních sítích napsal, že o odvoz kufru do Evropy požádal oba české občany neznámý cizinec a oni souhlasili, ale tuto informaci zatím nikdo nepotvrdil. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno nebo skoro jasno, přechodně i místy oblačno. Nejvyšší teploty naměříme 12 až 16 stupňů. Povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na berana na vozovce v Brankách na Vsetínsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Kristýna Fuchsová a dobré dopoledne.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Nevíte, na jakou dávku máte nárok? Přišel vám dopis z úřadu, kterému nerozumíte? Nebo už nevíte, jak zvládnout dluhy, bydlení či hledání práce? Nejen s takovými situacemi může pomoct sociální pracovník nebo pracovnice. A jednu vítám u nás ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Adéla Suhradová ze zlínské pobočky neziskové organizace Romodrom. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Jak vypadá jejich pomoc a co všechno může sociální poradna nabídnout? To budou některé z mých otázek. Pokud máte vlastní, napište nám je na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz. Začneme hned po písničce. Příjemný a praktický poslech i v této hodině přeje Kristýna Fuchsová.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín a jeho páteční poradnu. Dnes je mým hostem sociální pracovnice Adéla Suhradová ze zlínské pobočky neziskové organizace Romodrom. Povídat si budeme o jejich službách. Pokud máte dotaz, napište nám ho na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Na webových stránkách Romodromu uvádíte 5 pilířů organizace. Jsou jimi sociální práce a služby, bydlení, vzdělávání, děti, vězeňství a nakonec zahraniční a humanitární činnost. Která z výjmenovaných pomocí je tady ve Zlínském kraji nejvyužívanější?
1: Tak ve Zlínském kraji je nejvyužívanější takzvané odborné sociální poradenství, za které tady dneska vystupuji já a spolu s kolegyní právě poskytujeme poradenství v oblastech základního sociálního poradenství, odborného dluhového poradenství, podpory v oblasti bydlení, poradenství při vstupu například na trh práce, podporujeme klienty při zprostředkování zaměstnání, poradenství v oblasti financí a sociálních dávek, plus jsme také schopni toho, kdo k nám zavolá nebo se na nás obrátí, mu poskytnout i nějakou návaznou službu, když už vlastně nejsme schopni pokryt to, co děláme. Plus máme teda ještě ve Zlíně poslední rok projekt, který nám běží, jmenuje se Housing Forest a ten se zaměřuje na ukrajinské uprchlíky s dočasnou ochranou a podporuje se vlastně při hledání bydlení. Cílem toho projektu Housing Forest je, aby se ti uprchlíci s tou dočasnou ochranou dostali do standardního typu bydlení.
0: A musí člověk splnit nějaké podmínky, aby mohl vaše služby využít?
1: Tak musí splnit to, že je starší o 18 let, takže je to dospělá osoba a musí být podle zákona osobou, která je sociálně vyloučená nebo sociálním vyloučením ohrožená, nebo je to třeba nějaká etnická menšina, jak už i z našeho názvu vyplývá, takže aby tam bylo nějaké to ohrožení, nejistota, strach, tak tady tyhle věci z těch oblastí, které jsem vyjmenovával, tak pokud to splňuje, tak je to takhle všechno v pořádku.
0: Kolik taková pomoc stojí?
1: A naše sociální služba je uživatelům poskytována bezplatně.
0: Když člověk například neví, na jakou dávku má nárok, v dnešní době je to přece jenom, je změněná ta doba díky té superdávce, nebo nerozumí dopisu z úřadu, nebo neví, jak řešit dluhy, může přijít přímo za vámi?
1: Ano, určitě, jak už jsem vyjmenovala v první otázce, zmiňovala se tam ty dluhy, tak to jsou přesně tady ty oblasti, které řešíme a pokud je něco v tom dopisu z úřadu, nerozumí tomu, ano, může dorazit, podíváme se, pročteme, můžeme i doprovodit na ten úřad, můžeme i vysvětlit, jak aktuálně ta nová superdávka funguje, i když ne všechno ještě jako ustálené a ne všechno jako definitivní, tak podle těch aktuálních předpisů a novinek jsme schopni tomu klientovi zajistit i poradit v této oblasti, aby na tuhle celou věc nebyl sám. Pojďme si říct, tahle situace v tom dávkovém systému na ty klienty může mít velmi náročný dopad, od toho jsme tady my, aby jsme je v tom jako podporovali, prováděli a nebyli na to sami.
0: A pokud si někdo není jistý, jestli jeho problém vůbec spadá do toho, s čím Romodrom pomáhá, má smysl vám zavolat a zeptat se?
1: Ano, určitě. Kdo se nezeptá, nic se nedozví, takže pokud by bylo zjištěno, že už je to opravdu oblast, kterou my už nedokážeme podpořit, tak je pro naši službu nezbytné znát seznam návazných služeb, kam můžeme vlastně toho klienta, případného zájemce nebo člověka nasměřovat. Takže my ten seznam těch návazných služeb máme jednak teda na papíře, měli bychom ho mít i v paměti, takže by nikdy ten zájemce neměl zůstat úplně bez odpovědi.
0: Bez rady. Co všechno může sociální pracovník řešit a kdo může takovou pomoc využít, tomu se budeme věnovat i v dalších minutách v poradně se sociální pracovnicí Adélou Suhradovou ze zlínské pobočky Romodromu. Pokud máte vlastní dotazy, ptejte se na e-mailové adrese studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: Hostem Českého rozhlasu Zlín je sociální pracovnice Adéla Suhradová ze zlínské pobočky neziskové organizace Romodrom a povídáme si o službách, které tato organizace nabízí. S vlastními dotazy k tématu se na nás obracejte na e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou ho zopakuji, 221 555 210. Paní Suhradová, pojďme teď ke konkrétním situacím. Člověk přijde a řekne, nezvládám zaplatit nájem. Co se děje potom?
1: Když za námi přijde člověk s tím, že nezvládá platit nájem, tak nejdřív společně zjistíme, proč se vlastně do takové situace dostal, jaké jsou jeho příjmy, jaké jsou jeho měsíční výdaje. Podíváme se taky s ním, jestli nemá nárok na nějakou z dávek, konkrétně tu superdávku a nějakou tu bydlící složku nebo jinou pomoc. Důležité je zdůraznit, že je potřeba začít řešit situaci co nejdříve a nečekat, až vzniknou nějaké velké dluhy nebo přijde už samotná výpověď z bytu. To už jsou potom také krizovější situace a náročnější. A s člověkem pak hledáme samozřejmě konkrétní řešení na tu jeho situaci.
0: Žádné řešení není univerzální, vždycky je to na míru.
1: Přesně tak.
0: Pokud někdo neví, na jakou dávku nebo příspěvek má nárok, můžete mu pomoci zjistit jeho možnosti a žádost také vyřídit?
1: Ano, určitě. Pokud člověk dorazí s touhle zakázkou, tak nejdříve projdeme samozřejmě jeho příjmy, protože toho se odvíjí potom, jestli vůbec ten nárok na tu dávku vzniká, jak by byl velký, samozřejmě i výdaje a celkovou situaci a společně zjistíme, na jakou tu pomoc v té první vlně by mohl mít nárok a pokud se ukáže, že na tu dávku nárok má, pomůžeme mu také s přípravou, podáním samotné té žádosti, říct, jaké bude potřeba doložit doklady, co je všecko si k tomu jako nachystat, pokud by to vyžadovalo i osobní jednání na úřadě a byla by to zakázka toho člověka, tak jsme schopni ho i doprovodit.
0: A co člověk, který má dluhy nebo exekuci a vůbec netuší, kolik komu dluží, jak v takovém případě postupujete?
1: No i v takové situaci umíme pomáhat. Nejprve se snažíme zjistit, jaké dluhy člověk má, komu dluží a zda proti němu vůbec probíhají exekuce. Máme na to nástroje, postupy, jak a kde tady tyhle věci pozjišťovat, aby v ideálním světě na konci nám vznikl seznam a přehled těch dluhů a pak vlastně dle individuální situace toho klienta usoudíme, jak vlastně se ty věci budou řešit dál, jestli tam bude nějaká dohoda o splátkách, konsolidace, nebo jestli je ta osoba vhodná na to, aby si třeba nechala u nás sepsat insolvenční návrh a vstoupila do samotného oddlužení.
0: A jak vypadá pomoc člověku, který si hledá práci, ale nedaří se mu ji najít?
1: I tady se nejdřív podíváme samozřejmě na konkrétní situaci toho člověka, jakou má praxi, jaké má vzdělání, co umí a jaké má například aktuálně možnosti i například třeba z hlediska zdravotního stavu, i toho, jestli má malé děti nebo už se nemusí ani ohlížet na nějakou tu pracovní dobu. Pomůžeme mu najít vhodná pracovní místa, ale můžeme s ním také i procházet jednotlivé ty nabídky práce, pomoc při sestavování životopisu, nácvik i toho pracovního pohovoru. Takže to bereme vždycky jako takový komplexní balíček, na kterém se snažíme pracovat. Samozřejmě klient si udává tu zakázku, dává si to tempo, co všechno chce, ale není to jenom tak, že bychom se věnovali jenom jedné té části z té oblasti. Snažíme se to řešit velmi komplexně. Snažíme se pro toho člověka hledat zaměstnání, které bude pro toho člověka reálně zvládnutelné a dlouhodobě udržitelné, tak aby se zapojil do té aktivní politiky, aby vystoupil z té šedé zóny, aby na tom pracovním trhu byl spokojený a aktivní.
0: Mm-hmm. Jak často se jednotlivé problémy, které řešíte, propojují?
1: Propojují se u nás velmi často. Člověk například přijde o práci, logicky tím ztratí i část příjmu, začne mít například problémy s placením toho bydlení a už nám tady vznikají dluhy, takže to, jak už jsem to vyjmenovala, tak už to určité propojení je a může to potom jako vygradovat a přerůst to v nějaké exekuce a nepříjemné věci. Takže u nás se to často propojuje, proto, jak jsem říkala, tak se snažíme nedívat jenom na jeden konkrétní problém,

0: ale na celou tu situaci a z toho si učit ty priority, co se musí řešit teď a co potom počká, aby to na toho člověka mělo co nejmenší dopad.
1: Je něco, co by si měli lidé přinést na první schůzku nebo vědět při prvním dotazu?
0: Nikdy nemusí vědět úplně všechno, ono to většinou z toho našeho rozhovoru a z té situace vyplývá. Samozřejmě pokud přicházím s tím, že nerozumím nějakému dopisu, přišel mi nějaké rozhodnutí nebo tady tyhle věci, tak je vždycky dobré to sebou přinést, abychom se na to mohli podívat a samozřejmě, když to přijde, zavolat a domluvit si tu schůzku co nejdřív, protože na konci toho dopisu většinou bývají nějaké lhuty, které je dobré dodržovat a je velmi důležité je takzvaně nepropásnout. Takže pokud mám, ano, přinesu. Pokud samozřejmě vím, že mám nějaký problém a nevím, jak na to, tak ta úvodní schůzka je většinou u nás o mapování těch potřeb. Mm-hmm. Takže společným rozhovorem můžeme dojít a sestavit nějaký seznám a klient si sestaví individuální plán a podle toho už postupujeme a v průběhu času se nám můžou odkryvat další a další věci. Takže nikdy nemusí přijít úplně 100% připravený, abychom nedocházeli rozlousknout, kde je jádro toho problému.
1: Radí sociální pracovnice Adéla Suhradová ze zlínské pobočky Romodromu. Pokud máte otázky, pište je na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210.
2: V sobotu od 17. si budeme na pohovce Jožky Kubáníka s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem povídat o tom, jak si poradit se závistí okolo nás. A v neděli se od 11. zaměříme na téma, které může potkat každého z vás. Ztrátu práce. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
3: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Zlín.

0: Pokračuje páteční poradna Českého rozhlasu Zlín. Dnes mluvíme se zlínskou sociální pracovnicí Adélou Suhradovou z neziskové organizace Romodrom o pomoci, kterou nabízí. Své otázky pište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou ho zopakuji, 221 555 210. Na úvod jsem vyjmenovávala pilíře organizace Romodrom. Pojďme se teď vrátit k jednomu z nich a tou je oblast vězeňství. Co tady nabízíte?
1: Tak v téhle oblasti pomáháme lidem, kteří jsou ve výkonu trestu, ale také lidem, kteří se po propuštění vrací zpět do toho běžného života. Takže řešíme s nimi například dluhy, exekuce, ale aby měli i v pořádku své osobní doklady. Pomáháme jim hledat bydlení, práci, anebo vyřizovat i nějaké ty dávky, jak už jsme se o tom bavili. Důležitá je také pro nás pomoc s návratem do toho běžného života, aby vlastně ten člověk nezůstal na ty své problémy sám. Romodrom má zřízenou i linku, která se jmenuje Prison a ta je určena právě pro osoby, kterých se výkon trestu dotýká. A tady to není jak u nás v odborném sociálním poradenství, ale na tu linku Prison se můžou obrátit i děti, například odsouzených, ale i dospělí. A vlastně je to, pokud někdo z nich má toho blízkého člověka ve výkonu trestu a neví, jak se s tím vyrovnat, cítí i jako smutek, stres nebo mají nějaké otázky a neznají na ně odpovědi, tak se právě tady na tuhle Prison linku mohou telefonicky obracet od pondělí do pátku, od 9 ráno do 9 do večera. Telefonní číslo najdou na stránkách Romodromu.
0: A v oblasti vzdělávání a dětí je jaká pomoc?
1: Tak v téhle oblasti se u dětí a rodin zaměřujeme především na to, aby měli co nejlepší podmínky pro vzdělávání a následně ten svůj další život. Pomáháme například s přípravou do školy, komunikací se školou nebo řešením situací, které mohou vzdělávání dítěte komplikovat. Důležité je ale i zmínit, že je pro nás velmi důležitá také práce s rodiči, protože když se daří podpořit celou tu rodinu, tak to má pozitivní dopady logicky i na to dítě. V Romodromu jsou poskytovány sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a také dětské skupiny.
0: Pomáháte pouze radou nebo můžete být s člověkem například i při jednání na úřadě nebo dalších institucích?
1: Není to teda jenom o těch samotných radách. Pokud je to potřeba, pomůžeme člověku například s přípravou na to jednání, vysvětlit mu, co ho čeká a v některých situacích ho také i doprovodit na úřad nebo nějaké jiné instituci. Vždy záleží samozřejmě na konkrétní situaci a jakou tu pomoc člověk potřebuje. Někdo potřebuje vědět, jak například probíhá pracovní pohovor, protože s tím nemá vůbec žádné zkušenosti a takhle se věnujeme tady téhle přípravě. Někdo to zase vědět nepotřebuje. Někdo, když si jde vyřídit dávku, tak mu stačí ty informace, které mu v tom místě a čase, kde jsme spolu, poskytneme. Někdo prostě tu podporu potřebuje, tak s ním jdeme i na ten úřad a podpoříme ho při tom jednání.
0: Podle vašich zkušeností přicházejí lidé většinou včas nebo se k sociálnímu pracovníkovi dostanou až ve chvíli, kdy už je problém opravdu velký?
1: Tak tady z naší praxe bohužel se lidé často dostávají do té poradny až ve chvíli, kdy je ten problém fakt jako větší, ne-li hodně jako veliký a už si s ním opravdu sami nevědí rady. Přitom čím dřív člověk přijde, tím víc máme jako možností, jak tu danou situaci řešit. Jo, takže proto bych určitě doporučila nebát se přijít ve chvíli, když už člověk opravdu cítí, že ten problém nějaký je minimální a když je to jenom o pocitu, pak spolu zjistíme, že ten problém třeba není nebo není tak veliký, ale opravdu jakmile pocituju tady v těchto oblastech, že už tam není něco dobře, přijít opravdu co nejdřív, abychom působili jako ta služba prevence a předcházeli potom nějakému tomu sociálnímu vyloučení nebo ohrožení nebo nějaké krizi.
0: Je nějaká potíž, kterou jste v praxi řešili, ale na první pohled se možná nemusí zdát vhodná právě pro sociální poradnu?
1: Ano, určitě. Člověk přijde někdy s problémem, který se na první pohled může zdát úplně jiný. Například, jak využít nějaký doklad nebo kartičky třeba pojišťoven nebo praktičtí lékaři a tady tyhle věci. Ale my se nebojíme řešit ani tady tyhle věci, protože ono to potom souvisí s tím, jakmile se podpoří celá rodina, jakmile se podpoří ta domácnost, tak to všechno funguje a můžeme se opravdu bavit i o tom, jak zdánlivě jednoduchý problém vyřídit si občanský průkaz nebo najít nějakého lékaře, odborníka, tak jsme schopni tohle zajistit a podpořit i ty klienty v těchto oblastech.
0: Dnes na dotazy odpovídá sociální pracovnice Adela Suhradová ze zlínské pobočky Romodromu. Pište své dotazy na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210. My jsme tu pro vás.
2: Posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Zlín.

0: Jsme zpět s páteční poradnou. Dnes mluvíme o sociální pomoci a o tom, s čím vším se mohou lidé obrátit na neziskovou organizaci Romodrom ve Zlíně. Hostem je jeho sociální pracovnice Adéla Suhradová. Své dotazy pište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou ho zopakuji, budete mít teď poslední možnost na zavolání. Číslo je 221 555 210. Můj dotaz, který teď vznesu, už jsme trošku zmínili v našem rozhovoru, ale přece. Když člověk přijde s problémem, jak zjistíte, co potřebuje vědět jako první?
1: Tak když už za náma někdo přijde s problémem, tak nejdřív toho člověka necháme jeho situaci popsat a snažíme se zjistit, co je pro něj v danou chvíli nejdůležitější a co ho nejvíce ohrožuje. Potom společně oddělíme to, co je potřeba řešit hned, od věcí, které nám můžou ještě chvilku počkat, a teprve podle toho mu vysvětlíme další možnosti a domluvíme se na konkrétních krocích. Nejde tedy o to, aby jsme tomu člověku v tu danou chvíli na té prvotní konzultaci předali co nejvíc informací, ale dát mu ve správný čas ty informace, které právě potřebuje.
0: Co od klienta potřebujete, aby vaše pomoc mohla skutečně fungovat?
1: Tak když můžu mluvit za sebe, tak za mě je nejdůležitější otevřenost a ochota tu situaci řešit. Člověk nemusí přijít dokonale připravený ani přesně vědět, co potřebuje, od toho jsme tady. My, abychom to potom rozklíčovali a udělali tomu nějakou kostru a mělo to hlavu a patu. Pokud samozřejmě má nějaké, jak už jsme se bavili, dokumenty, dopisy, rozhodnutí, je dobré je přinést, ale společně postupně zjistíme, co vlastně ještě víc k té naší spolupráci spotřebujeme. Takže důležitá je za mě hlavně spolupráce a důvěra, protože bez toho se ta pomoc a to poradenství dělá jako mnohem hůř.
0: Jak dlouho taková spolupráce obvykle trvá?
1: Tak tady je to velmi individuální. Někdy člověk potřebuje přijít jen jednou, například, aby si nechal vysvětlit dopis z úřadu nebo poradit s nějakou konkrétní žádostí. Jindy je ta situace složitější a spolupráce může trvat několik měsíců, když řešíme dluhy, exekuce, do toho hledáme vhodné bydlení, tak jak už je tam těch více problémů najednou, tak ono si to logicky zabere i víc času, ale vždy se snažíme, aby ta spolupráce trvala tak dlouho, jak je skutečně potřeba a aby nebyla vytvářena nějaká závislost na té sociální službě, to potom pro toho klienta už taky není dobře.
0: Do určité míry nebo do určité doby možná lidé zvládají ty problémy řešit sami, ale pak nastane situace, kdy už neví, jaký další krok udělat. Můžete mu říct nejen, co má udělat, ale také kam se obrátit a co si připravit?
1: Ano, určitě to my můžeme, ale jak už z našeho názvu vyplývá odborné sociální poradenství, tak my poradíme. My vlastně ukážeme tu škálu těch možností, co se v té dané situaci dá dělat, co si připravit, na koho se obrátit, ale potom už je to jenom na tom samotném člověku, jestli chce a takovou cestou se vydá. My za toho klienta nerozhodujeme, neneseme za jeho rozhodnutí odpovědnost, my jsme opravdu taková ta, prostě když je v té slepé uličce, tak my ho vlastně otočíme na nějaký ten pomyslný rozcestník a jakou cestou už se vydá, už je to na něm a my ho v té cestě, pokud on sám chce, tak ho samozřejmě podpoříme.
0: Kdy už by podle vás člověk neměl čekat a měl by vyhledat pomoc sociálního pracovníka?
1: Tak za mě, jak už jsem to tady trošku nastínila, zmiňovala se, tak podle mě je nejlepší nečekat, až se z malého problému stane velký. Jo, když ten problém je malý, tak to je to pro nás samozřejmě je to samozřejmě lepší jak pro tu naši práci, tak samozřejmě to má potom ten dopad na toho klienta. Takže pokud člověk například už začne mít problém platit nájem nebo ví do budoucna, že ho čeká například operace, dlouhodobá pracovní neschopnost a už tam vidí tu vyhlídku těch ponížených příjmů, tak je dobré už preventivně se na nás obrátit, aby jsme to vyřešili, aby jsme ukázali možnosti a ty cesty, aby tam potom nevznikl ten propad, že nebudu schopný zaplatit nájem, nebudu schopný zaplatit energie a dostanu už se tam do nějaké dluhové spirály, ze které potom daleko těžší vystoupit, než na začátku to něčím jako preventivně opatřit. Takže za mě tak.
0: Odpovídá sociální pracovnice Adéla Suhradová ze zlínské pobočky neziskové organizace Romodrom.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Páteční poradna Českého rozhlasu Zlín pomalu končí a já využiji posledních pár minut k tomu, abych se Adély Suhradové ze zlínské neziskové organizace Romodrom zeptala na poslední otázku, která možná zajímá všechny naše věrné posluchače. Kdo se na Romodrom může obrátit, kde vás najde a jak vás může kontaktovat?
1: Takže mohou se na nás obracet lidé starší 18 let, kteří se právě ocitli v nepříznivé nebo složité životní situaci a potřebují pomoc s řešením té situace. Ve Zlíně nás najdete na adrese pod Štemberkem 306, je to ve Zlíně v Loukách, a kontaktovat nás mohou posluchači teda buď telefonicky, e-mailem nebo osobně, a nebo na pobočce máme tam nějaké ambulantní poradenské dny, máme i dny terénní, ale vždycky je lepší dopředu si zavolat a skontaktovat. Kdybych měla říct teda jeden telefon, tak řeknu telefon na sebe a je to telefon 771 275 600, tak ještě jednou 771 275 600. Takže pokud by měl někdo zájem, může se na nás obrátit telefonicky, pokud bude z blízkého okolí, tak už se můžeme domlouvat individuálně.
0: Kdo nestihl si zapsat telefonní kontakt, určitě ho najde i na webových stránkách. Jaké jsou webové stránky Romodromu?
1: Webové stránky Romodromu jsou www.romodrom.cz. Máte tam velmi hezký rozcestník, rozhraník, je tam i mapka, takže jakmile tam najdete zlínskou pobočku v rámci odborného sociálního poradenství, tam najdete kontakt teda na mě a i na kolegyni. Působíme pro to odborné sociální poradenství 2, takže libovolně si vybrat číslo a zavolat.
0: Vedoucí sociální pracovnice ze zlínské pobočky neziskové organizace Romodrom Adéla Suhradová byla mým dnešním hostem. Díky, že jste přišla, a nashledanou zase příště.
1: Také děkuji a naslyšenou.
0: Kdo nestihl poradnu celou nebo by si ji rád poslechl ještě jednou, ten ji později najde na našich webových stránkách zlin.rozhlas.cz v audioarchivu.
2: Víte, co dělat, pokud najdete na zahradě ježka? Je dobré ho nakrmit, vzít domů, odvést do záchranné stanice, anebo naopak nedělat vůbec nic. Jak poznat, kdy ježek skutečně potřebuje naši pomoc? Nám v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín poradí Jiří Klimeš z Luhačovického spolku Pomoc ježkům. Uslyšíme se 12. října a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

Část pátečního dopoledne byla jako obvykle na Českém rozhlase Zlín věnovaná poradně, do které se můžete pravidelně zapojovat i vy sami. Další takové vysílání chystá tentokrát Anna Randárová po víkendu. Hostem bude Jiří Klimeš z Luhačovického spolku Pomoc ježkům. Možná jste nějakého na zahradě našli, tak poslouchejte Český rozhlas Zlín v pondělí po 11. hodině. Od mikrofonu se dnes loučí Kristýna Fuchsová. Díky za společný čas.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Kroměřížské Spáčilově ulici se rozšíří počet parkovacích míst. Ve Vsetíně u nádraží vyrostl 12 metrů vysoký červený špendlík. Dnes ve 14 hodin začínají komunální volby. Během dneška bude polojasno nebo oblačno s teplotními maximy kolem 17 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Hezké poledne. Radnice v Kroměříži připravuje stavbu nových parkovacích míst v ulici Spáčilova. Město tak reaguje na požadavky místních obyvatel, kteří přišli o parkování na Erbenově nábřeží. Tam ubyla místa kvůli bezpečnému průjezdu záchranářů k domovu pro seniory. Teď se ve Spáčilově ulici rozroste počet míst z 10 na 25. Náklady radnice odhaduje na 5 milionů korun. Radní už schválili zpracování projektové dokumentace. Stavět by se mohlo začít příští rok. Vsetín má nově před nádražím prostor pro cyklisty. Vznikl na místě, kde dřív stály uhelné sklady. Jeho dominantou je 12 metrů vysoký červený sloup se svítící koulí na vrcholu. Proč tam sloup stojí a co na místě cyklisté najdou, vysvětluje mluvčí Vsetína Jana Rašková.
2: Označuje nultý kilometr 4 cyklostezek Bečvy, Beblavy, Rokytenky a Jasenice. Lidi tady najdou lavičky, stojany na kola, nabíječky na elektrokola, na 13 stolcích jsou typy na výlety po okolí. Cykloboxy na kola otevřeme na začátku příští sezóny a některé půjdou i zamknout.
0: Dnes můžete začít vybírat své nové obecní zastupitele. Třetina obvodů bude volit i senátory. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin a přístupné budou do 10 večer. V sobotu budou znovu otevřené od 8 hodin ráno do 2 hodin odpoledne. Lístky jste měli dostat do svých poštovních schránek. Případně si můžete vzít nové přímo ve volební místnosti.
1: Sport.
0: Po reprezentační pauze se vrací fotbalová šance liga. Poslední Zlín přivítá v předehrávce 10. kola v 18 hodin pražskou Slavii, která je v čele tabulky. Zlínský brankář Stanislav Dostal mluví o tom, co musí domácí udělat, aby měli proti favoritovi šanci uspět.
3: Nedali jim prostě ani kouska metru zadarmo. Oni jsou extrémně soubojové mužstvo a my, jestli se jim v tomto ani prostě nevyrovnáme, tak nemáme šanci prostě. Jo? A my musíme být hodně důrazní, samozřejmě bez nějakých zákeřností a tedy, ale tomto si myslím, že by na ně mohlo hrozně platit. Taková ta jejich medicína, tím dát pocítit pod nás, by bylo fajn.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes čekáme polojasno nebo oblačnost, často průsvitnou oblačností a během večera se postupně zatáhne. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 14 až 17 stupňů a vítr povane mírný západní. Později odpoledne může slábnout a změní se na jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Kvůli instalaci informačních tabulí je dnes uzavřen jeden jízdní pruh na ulici 3. května ve Zlíně v Malenovicích. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná pořad Morava krásná zem. Klidný poslech našeho dalšího vysílání vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

A je tady opět Morava krásná zem. Dnes vás k poslechu pozvala polkou Pavla Skopala a Dalibora Kozmíka Trnkovjanka. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. No a kdo slaví svátek? Tak dnes je v našem kalendáři více jmen. Nalezneme tam jména Štefan, Sára a Zara. Ve slovenském pak je Dionýs. Všem nositelům a nositelkám zmíněných jmen přeji, aby se měli dobře, aby je nic netrápilo a zdraví sloužilo. No a už jsem zvědavá, jaká přání jste si připravili vy. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už známá lidová v podání Galánečky.

0: No, tak to byla známá lidová Išel Macek, zpíval Kamil Barták. No, ale teď už bude mluvit pan Mirek z Hroznové Lhoty. Dobrý den. Pane Mirku, vy tam asi nejste, já se hned podívám. No, pan Mirek se mě ztratil, neznámo kde, takže dám prostor paní Vlastě z Košíkova. Dobrý den i vám.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Dnes se dožívá krásného požehnaného věku 90 let. Manžel, tatínek, strejda, švagr, dědeček a pradědeček. Pan Antonín Loup z Košíkova u Velké Bíteše. Přejeme mu hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, radosti, žádnou zlost, samou radost, spravnou čat a hlavně hodně toho zdraví a zase to zdraví.
0: No ano.
1: Tomu přeje manželka Marie, dcera Marie a Jana s rodinami, sestra Marta s rodinou, bratr Josef a švagr Jenda s rodinou. Pravnoučci posílají pradědečkovi moc, moc pusinek. A k blahopřání se přidává i moje maličkost Vlasta. Děkuji za prostor.
0: No, paní Vlasto, 90. narozeniny jsou krásné narozeniny, co si budeme povídat. Ano. No a vy jste dobře řekla žádnou zlost, pan Antoni nebo Toni, jak mu říkáte. Určitě by si měl zachovávat radostnou mysl, to je důležité.
1: On je hodně veselý a to tak...
0: To je dobře, ano, velké, ale to je velké plus do života dalšího. Tak jo, paní Vlasto, naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji.
0: A na tom druhém telefonu čeká ještě nějaký posluchač, tak dopak tentokrát?
2: No, znovu Mirek Hroznová Lhota.
0: Tak kde jste se ztratil, pane Mirku?
2: Nevím, jak si to budlo.
0: Někde jste se mě zatoulal, ale teď už jste ve vysílání. Tak můžete.
2: Dobrý den, paní Ostrá, přeju a všetkým posluchačům. A prosím o pěknou písničku pro našu babičku a pro babičku Kateřinu Větříčku z Hroznové Lhoty, která se právě dnes dožívá také 90 roku. Je to bývalá porodní babička, jenom aby se vědělo, o koho se jedná. Přejme jí to společně s mojou ženou Zdenku, její dceru, pravnučku Kateřinu a vnučku Kateřinu a pravnukem Lukáškem. Všecko najlepší, ať jí slouží zdraví jak do posud a boží požehnání. Lukášek přidává velikou pusu. Děkuji vám moc, paní Ostrá.
0: Krásné. Já jsem ráda, že se to nakonec podařilo. Naschledanou. Naschledanou. A teď už Joška Černý.

0: Jošku Černého doprovodil brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. A už tady mám další dva telefonáty, tak na jednom je paní Lidka a na druhém je paní Lída. Tak já dávám slovo paní Lidce z Polichna. Dobrý den.
1: Dobrý den vám přeju a všem posluchačům. Prosím vás o zahrátí k dnešním narozeninám Majce Jančové do Prakšic. Majko, včera to bylo ještě set. Od dneška už ti to začne sát. Přejeme ti štěstí, zdraví, pohodu, spokojenost, celá rodina. A zítra to s tebou celá rodina oslaví. Ty nám naleješ štamprličku a spolu si dáme na zdraví. Po kalíšku. Bude nás tam 50, myslím, no, takže to bude veselo.
0: A zpívat si budete také, stejně jako za chviličku,
1: určitě
0: při pěkných písničkách, které nám bude hrát. No to neprozradím, kdo bude hrát. Tak, paní Lidko, nashledanou, hezký den.
1: Děkuju moc, nashledanou, také, hezký den.
0: Vám také a ještě paní Lída z Moravského Krumlova. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a vás v rozhlase Brno. A dnes bychom chtěli popřát paní Janě Mašové z Dolních Dubňan, která má dnes narozeniny. Takže jí přejeme hodně moc zdraví, radosti z vnoučat, štěstí, aby jsme ještě už si užili pár společných cyklových letů a měla se pořád jenom dobře. To jí přeji Lída a Jarek Šlapanští.
0: No tak to je krásné. No tak já jsem se chtěla zeptat, jestli si dáte také po kalíšku, jak říkala paní Lidka z Polichna. No ale vy asi spíš vyrazíte na těch kolech a tam by to nebylo asi optimální, že? Kdybyste
2: ano,
0: si dávali po kalíšku. Tak jo. Tak se mějte hezky.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou. No a dnes má narozeniny manažer sklepanky Jaromír Gala z Vrbice. Všechno nejlepší, pevné zdraví, lásku, klid a pohodu do další let přeje Hanka z Hulína. Ovšem nyní sklepanka nebude hrát pouze panu Jaromírovi, ale bude hrát vám všem milým posluchačům. Český

0: Tak to byla Sklepanka, hrála tentokrát lidové pro vás, pro všechny milé posluchače. No každopádně já zdravím ještě jednou pana Jaromíra Galu, který je spojen se Sklepankou. No ale teď se mě tady sešly telefonáty, oba jsou z Vřesovic. Paní Eliško z Vřesovic, teď tedy budete přát vy. Dobrý den.
1: Tak dobrý den, ještě jednou vás srdečně zdravím, paní Ostrá, a všechny posluchače tohoto pořadu. Dnes bych chtěla poslat písničku na poděkování kamarádkám z našeho klubu seniorů za přání k svátku a všem ostatním, manželům Ficovým a Eleně Večerkové, kteří mě poslali písničku z Českého rozhlasu Brno. Mm-hmm. Našemu sousedovi panu Joškovi Ponížilovi za jeho všestrannou pomoc, kterou mě poskytuje, a nemohu zapomnět na svého syna Petra, který je mě v současné době velkou oporou. Všem přeji hodně zdraví, štěstí, lásku a pohodu a k mému přání hojnost Božího požehnání. A vám děkuji a zase někdy naslyšenou.
0: No nemáte za co, dobře jste syna vychovala, paní Eliško, je vám oporou, to je důležité. No a vy jste mi tak jako předběhla, protože když jste se dovolala, tak já jsem si říkala, Eliška, této paní pogratulují k tomu svátku jejímu. No ale vy jste zvolila v tuto formu poděkování pro všechny ty vaše gratulanty, takže každopádně já vám přeji ještě jednou hodně zdraví. Naschledanou.
1: Děkuji, paní Ostra, děkuji, naschledanou.
0: Naschledanou. A teď už ten druhý telefonát z Vřesovic a je to paní Elena. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostra, tady Elena Večerková a Vřesovic Prostějová a chtěla bych popřát všem věruškám, kteří měli svátek, hodně zdravíčka, štěstíčka a božího požehnání i od Martičky Kvapirové. A taky všem Eliškám, které měli taky svátek.
0: Mm-hmm,
2: tak... A hodně zdravíčka a štěstíčka jim přejeme.
0: To je to nejdůležitější. A ještě zbývá písnička.
2: A taky celému rádiu Brno. A aby jsme se všetci měli rádi.
0: Tak já myslím, že se máme rádi, paní Elena.
2: Jo.
0: Tak písnička je připravena, za maličkou chvilku ji pustíme. Tak se mějte hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: A mám tady přání pro toho nejlepšího manžela, tatínka, dědečka a kamaráda, pana Jaromíra Dolejšího z Načeratic u Znojma. Milý Jarinku, přijmi ode mě tuto gratulaci k tvým dnešním narozeninám. Přeji ti především hodně, hodně zdravíčka, které moc potřebuješ, taky štěstíčka, spokojenosti a lásky od manželky Jarušky, tvých dětí s rodinkami a taky ode mě. No a kdyby taťka žil, určitě by se připojil, protože tě měl moc rád. No a tak to blahopřeje paní Anka Ingrová ze Strachotic a tak to hrají v Norovjané.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: No a teď už opět Morava krásná zem, já se vrátím na skok. Předešlé písničce byla to Lidéřovská kaplička Dalibora Brázdy mladšího a Vladimíra Salčáka, jak už bylo řečeno, hráli v Norověné. No a já tady mám pro vás také pozvánky. Folklorní soubor Javorník vás zve na další večer plný nejkrásnějších moravských písní s názvem Zpívání desetileté výročí. Hraje cimbálová muzika Mirko Otáhala, zpívá Jindřich Hovorka. No a pořadem vás provede Ivana Slabáková, moje kolegyně, kdy se koná v pátek 9. října v 19 hodin v Dělnickém domě Brno na Jamborově ulici 60. Tak přijďte si zaspívat. No a pozvánka na 19. evropskou mysliveckou pouť svatého Huberta u Panny Marie v Dubě nad Moravou. Koná se už zítra v sobotu 10. října a vidím, že je skutečně program velice bohatý, vše vypukne v 10-15 mysliveckými signály. No a po celý den bude hrát dechová kapela Březovjané. Nám ovšem teď bude hrát Plčnovjanka.

0: To byly Vlčnovské Bůdy v podání Vlčnovianky, písnička Václava Smoly. A teď tedy dávám slovo své jmenovkyni, paní Jiřině. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás a všechny posluchače. Chtěla bych nechat zahrát písničku k dnešním narozeninám, paní Lidušce Hlávkové z Pavlovic. Všechno nejlepší, hodně, hodně zdraví a pohody do dalších let přeje kamarádka Jiřina. Děkuji, paní Ostrá.
0: Tak to bylo další milé přání. Písnička bude také samozřejmě, paní Jiřino, co by to bylo bez hudebního dárku. Tak se mějte hezky. Nashledanou.
1: Jo, děkuji moc.
0: Nashledanou. A měla jsem tady ještě jeden milý telefonát, volala paní Hana z Hulína, naše skutečně věrná posluchačka. Samozřejmě jsem ráda, paní Hano, že se povedlo. Tak písničku budou hrát, už se dívám, Šohajka, ale za chviličku. Totiž tady mám další přání. 9. října, no tak to je dnes, slaví bratr pan Michal Drapáč 67. narozeniny. Přejeme hodně krásných dnů, radost ze života, taky hodně štěstí, ale hlavně zdraví a opět zdraví, které je v žití to nejdůležitější. No a to přejí sourozenci. Jaromír a Jitka a naše milá maminka. No a teď už slíbená Šohajka.

0: Tak doufám, přátelé, že i vy máte tu růžovou náladu, jak se zpívalo v písnice Václava Maňase mladšího a Josefa Vaškoviče. Dobrého dňa vinčujem. No a já už dobrého dňa vinčujem paní Rachunkové z Dobrkovic. Tak paní Rachunková, dobrý den. Ano,
1: dobrý den. Zdravím vás všechny v rozhlase i posluchače tohoto krásného pořadu. V neděli se dožije paní Jarmila Vašková z Nedachlebic. To je moje sestra, 90 let. Všechno nejlepší k tomuto jubileu, hlavně hodně zdraví, boží požehnání a hodně boží milosti. I ze srdce přeje tvoje sestra Marie a synovec Pavel s rodinou. Děkuji vám moc.
0: Není zač a já věřím, že i ta písnička potěší. Naschledanou.
1: Nasledanou.
0: A vezmu si ještě jeden telefonát, tak kdo pak tentokrát je u telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, Marie z Ivančic.
0: A jste už ve vysílání, paní Marie.
2: Já bych chtěla nechat zahrát paní Janě Pelouškové z Ivančic pro radost a měla narozeniny koncem září, tak všechno nejlepší, hodně zdraví.
0: Tak jo, no a možná tenkrát chyběl ten hudební dárek od nás, tak teď to bude, paní Marie.
2: Vás každý den, takže...
0: A věřte, že to bude nádherná písnička. Naschledanou.
2: Naschledanou,
0: není zač. Další cituji. Dnes se dožili manželé Božena a Josef Coufalovi z Třebíče 55 roků společného života v dobrém i zlém. Při této příležitosti bych ráda poděkovala hlavně manželovi za to, jak se o nás celý život stará a zvláště nyní při mé nemoci mě podporuje a pomáhá. Oběma pak patří přání, hlavně zdraví, štěstí, trpělivosti a trochu i té radosti. Tak, milí manželé Coufalovi, já věřím, že máte ještě pár let před sebou těch společných let, ve kterém si užijete jak radost, tak určitě těch svých blízkých. Mějte se moc hezky a krásný sváteční den pro vás. No a jak už jsem říkala, krásná písnička je připravena. Je to známá písnička Blahoslava Smišovského a Františka Kožíka Za tichou Moravu.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Nádhera. Zpívali sourozenci Baťkovi za doprovodu cymbálové muziky Aleše Smutného. A už dávám slovo paní Grigové. Paní Grigová, dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostra. Já bych chtěla nechat zahrát mojí sestře Miladě Svobodové, která je v domově důchodců v Charitě v Otrokovicích, k jejím dnešním 92. narozeninám. Hodně a hodně zdraví.
0: Mm-hmm. No tak paní Grigová, pošleme tu písničku všem těm dalším klientům, kteří jsou tam v tom domově pro seniory v Otrokovicích, že jo? Že se paní Miladka s nimi určitě ráda podělí. Hezké
1: děkuji
0: přání. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou, pane Zdeňku. Tak, teď už vy. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěl nechat zahrát písničku a prosím zahrát písničky Věrce Čembekové, vaší kolegyňce. Ať se nám brzo vyzdraví, pevné zdraví, hodně štěstí přejeme, aby jsme mohli slyšet zase to její krásné pozdravení. Je 5:12.
0: Tak pane Zdeňku, my také samozřejmě netrpělivě čekáme na Věrku, až se vrátí. Tak to byl milý pozdrav, určitě jí to potěšilo. No a já musím říct, že vy jste byl poslední telefonující polední části Moravy krásné země, tak vám to vyšlo, můžeme se rozloučit. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: No a o nějakou tu pěknou písničku nepřijde ani paní Mařenka Karmazínová z Vlkova. Je k jejím narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, boží požehnání a radost vnoučat, to přejí všichni od Musilů z Vratislávky. A ještě prosím o pěknou písničku pro naši švagrovou paní Renatu Strachoněvou z Kurdějova, která dnes slaví krásné 60. narozeniny. Milá Renato, do dalších let ti přejeme hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, pohody a kolena, ať tě nebolí. Krásné narozeniny ti přejí Matýškovi, Rozboudovi, Kameníkovi a samozřejmě, že i manžel a dcery s rodinami. Vnoučata posílají babičce velkou pusu. Zároveň bychom chtěli ještě popřát její vnučce Sárince Stehlíkové k dnešnímu svátku hlavně hodně zdravíčka. Tak připijme na zdraví, živio, živio, živio. No já už jenom říkám, chlapca mám pěkného.

Pěkná polka Iva Horkého a Antonína Perničky, podání Stříbrňanky, dozněla a já tady mám ještě další pozvánky pro vás. No tak, tak jako každé pondělí, tak i to příští pondělí, ne 12. října, vás srdečně zve dechová hudba Moravská kapela na taneční podvečer Dechovka na přání do MK klubu na Vlhkou 21 v Brně od 17 do 21 hodin. Pro vás bude hrát oblíbené melodie. No tak se přijďte pobavit, přijďte si zaspívat. A já se dívám už, kolik je hodin. No pomalu a jistě budeme končit, přátelé. Je 12 hodin 55 minut a to je čas, kdy už se budeme muset rozloučit. Ano, Morava krásná zem, polední část končí. Přeji vám pěkné odpoledne a už nyní se těším. Naschledanou krátce po 18. hodině. Loučí se Jiřina Ostrá a na závěr malohanácká muzika Jehlička Antonína Žváčka.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Liborův deník způsobí poprask a slavnostní ohňostroj přeruší příjezd sanitky. Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Na začátku byla vražda, vedoucí až k šokujícímu odhalení v soudní síni. Cher jako obhájkyně a Liam Neeson jako hlavní podezřelý. A ČT Art uvede v premiéře koncert nadějné folkové písničkářky, zpěvačky a skladatelky. Martina Trchová, 90% štěstí. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Budoucí zdravotničtí záchranáři absolvují praxi přímo na výjezdových základnách ve Zlínském kraji. Vesnická knihovna v Prostřední Bečvě na Vsetínsku má celostátní ocenění. Povinná praxe klinických psychologů by mohla být kratší. Během dneška bude polojasno nebo oblačno s teplotními maximy kolem 17 stupňů. S odpoledními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Vítám vás u nich. 45 studentů oboru zdravotnické záchranářství ze Zlínské univerzity Tomáše Bati absolvuje první odbornou praxi. Na 4 týdny se staly součástí výjezdových základen ve Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži, Vsetíně a Valašském Meziříčí. Studentka Ela Škorňáková má za sebou první týden.
4: Zažila jsem jak od naléhavých případů, tak po takové vlastně kolapsy. Stále mě to neodradilo tohoto povolání. Při každém vlastně zaznění té sirény si vždycky utvrzují to, že jsem na správném místě.
2: Místní knihovna v Prostřední Bečvě na Vsetínsku skončila druhá v celostátní soutěži knihoven. Porota ocenila, jak drží místní tradice a paměť regionu. Knihovna sídlí v domě služeb v centru obce a je propojena s kavárnou.
5: Pravidelně přichází do knihovny Jana Káňová se synem Tomášem.
6: Syn je hodně i na takové ty životopisy. Paní knihovnice nám dá echo, že už to tady má, my si to tady jenom vyzvedneme, takže je to úplně super.
5: Knihovnice Marcela Kulišťáková je tam přitom jen pouhé 2 dny.
7: Mají tady čtenáři sešit, kde si zapíšou knihy, které si půjčí, ty, které vracejí, mi nechají ležet na stole a jak já potom přijdu do knihovny, tak to samozřejmě, že zúřaduju.
5: Hodnotící komise ocenila knihovnu Prostřední Bečvě taky za celou řadu aktivit, které připravuje pro místní. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Délka povinné praxe klinických psychologů by se mohla zkrátit ze současných 4 let na 1 rok. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví. Vysoké školy a profesní organizace ale se změnami nesouhlasí. Obávají se horší kvality péče a ohrožení bezpečnosti pacientů. Ministerstvo slíbilo, že se bude výtkami ještě zabývat, říká Renata Povolná z tiskového oddělení.
8: Cílem navrhovaných změn není snižování odborné úrovně klinické psychologie, ale hledání způsobu, jak podpořit dostupnost odborníků v systému zdravotních služeb. Protože potřeba psychologické péče roste.
2: Nobelovu cenu míru získala jihoafričanka indického původu Navanetem Navi Pillayová za snahu prosazovat mír a mezinárodní právo. V minulosti působila jako vysoká komisařka pro lidská práva a dnes je soudkyní Mezinárodního trestního soudu a předsedkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, který vyšetřuje genocidu v této africké zemi.
3: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji dnes bude polojasno nebo oblačno s často průsvitnou oblačností a během večera se postupně zatáhne. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 14 až 17 stupňů a vítr povane mírný západní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Osobní auto havarovalo na dálnici D1 ve směru na Brno v úseku u Břestu na Kroměřížsku. V tomto úseku ve směru na Ostravu měla nehodu také 2 osobní auta. Projíždějte tam opatrně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce. Nyní už začíná Veselé a zdravě s Kateřinou Cajthamlovou. Přeji vám pohodový poslech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Veselé a zdravě.
9: Vítejte u pořadu, kde máme jako hosta pravidelně doktorku Kateřinu Cajtamlovou. Dobrý den, paní doktorko.
10: Dobrý den, je mi velkou ctí.
9: To dnešní téma, připomenete ho?
10: Připomenu je to, když bereme mnoho léků, což se jmenuje polypragmázie.
9: Bereme hodně léku a už to je nemoc?
10: Ano. Představte si, nebudu říkat prostě předepisuju mnoho léků, ale řeknu, pacient trpí polypragmází.
9: Tak má to i svůj název. My samozřejmě toto téma vracíme do vysílání, protože zbylo hodně dotazů z předchozích částí a my chceme odpovědět na všechny ty otázky, které k nám dorazily. A vtip jako vždycky na úvod, paní doktorko, mnozí vděčí za svůj život lékům. Například lékárnici.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem. Je to

0: Mnoho z nás bere hodně léků, ale kde je ta hranice, kde už by nám to mohlo dělat problémy? Řeší to dokonce i lékaři?
1: To já si pamatuju, že jsem se jako mladá ptala svého dědečka, proč se lékaři říká lékař.
0: Ano.
1: A dědeček říkal, no protože dává lidem hodně léků. A babička říkala, to nesmíš říkat, řekni, že léčí. A dědeček říká, neléčí, jenom dává léky.
0: Na ty velké počty léků se doktorky Hany Vaňkové z geriatrie, a to v nemocnici na Královských Vinohradech, ptala i naše redaktorka Bára Kvapilová.
2: Co je moc léků a co už je příliš?
3: Obvykle se udává, že ta první hranice je někde kolem počtu 5 léků. Od 5 léků už tomu říkáme polifarmakoterapie. Druhá hranice je na 9 lécích. To už může být skutečně tak mnoho interakcí, že by to zahltilo i umělou inteligenci. Ale mnohem důležitější než počet je správná indikace. To je to podstatnější.
2: Máme nějaké léky odmítat? To asi není rozumné.
3: Myslím si, že je dobře o tom, jaké léky si přeji brát a jaké ne, prostě opravdu komunikovat se svým lékařem. S tím, který to předepisuje, a i potom s těmi dalšími, kteří k tomu něco přidávají, aby se předešlo těm dlouhým kaskádám, kdy se na nežádoucí účinek jednoho léku hned zase přidá další lék a tak se dá pokračovat do nekonečna. Takže pokud něco nechci, poctivě to komunikovat se svým lékařem.
4: Ježišmarja!
5: Co se zase stalo?
4: 12 hodin já zase nevzal léky.
2: Pilulky a želatinové kapsle mívají různé barvy. Má to nějaký význam?
3: Nejsem si vědomá významu zrovna barev. Myslím si, že to jen pomáhá, když to člověk chystá na ten denní rozvrh svých léků. Ale co třeba význam má a co je dobré vědět, pokud má tabletka půlicí rýhu, to znamená tu čárku uprostředka, tak tehdy se doopravdy smí rozpůlit. Pokud ji nemá, mohlo by to způsobit obtíže.
2: Paní docentko, máte pro nás nějakou historku z ordinace?
3: Třeba příběh 89-letého pána původně přišel jako zdravý doprovod jiné pacientky, ale přišel pomalu a s bolestí. Nabídli jsme mu šetrná analgetika a v létě už nám přišel veselý, svižný, mnohem lepší pohyb. No jo, ale v listopadu vchází pomaloučku, plíží se jako bolavá troska. Ptám se, přestali vám ty léky fungovat, co se děje? A on smutně, nemůžu je brát, vždyť ty léky mi škodí, já jsem po nich omdlel. Neberete náhodou nějaké nové léky teď od listopadu? No jedny nový mám. Výborně, shodli jsme se, že ten nový lék je ten problém a své léky na bolest může bezpečně brát dál. Je prostě potřeba o svých výhradách k léku mluvit.
6: Vesele a zdravě.
1: Je to průšvih. 5 až 8 léků údajně u nás konzumuje 30 až 60% lidí v seniorním věku. To je hodně moc a to jsou jenom léky, o kterých ví ten lékař. Teď ještě existuje to, že lidé si nakoupí dietní doplňky, protože věří, že si tím prospějí. Přidají k tomu nějaké léčivé čaje, tady velmi varuju před třezalkou a dalšími. A ještě si to zajedí grapefruit, který taky mění různé funkce různých léků.
0: Snižuje účinnost, myslím, léku na tlak, ne?
1: Ano, výborně, a taky na depresi. A máme neštěstí hotovo, takže je hrozně důležité, že už teď existují ambulance klinické farmakologie, kam může každý, kdo má větší počet léků, zajít.
0: To je důležitá informace. Hmm. Na to mnoho posluchačů upozorňovalo, volalo. Kam nás to ta paní doktorka posílala? Na jaké centrum? Tak kde ty informace najdeme? Telefon asi teď říkat nebudeme, ale kde jsou ta centra, kde je najít?
1: No, tady je důležité zeptat se svého obvodního lékaře, protože ten by měl vědět, v kterém městě dotyčné centrum je. Samozřejmě v těch větších městech vždycky bývá a určitě koukněte na stránky, tam to bude.
0: Ještě jednou název toho centra?
1: Je to centrum, většinou je to jako ambulance klinické farmakologie.
0: O mnoho lécích a jejich dávkování si budeme povídat za malou chvíli.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, pořad, který dnes připomíná, že někdy bereme těch léků opravdu hodně. A když už jich dost, měl by i lékař uvažovat, jestli je nezredukuje, jestli některé léky nenahradí, nespojí. A jaké problémy to může způsobovat, tak na to se chci ptát i dnes doktorky Kateřiny Cajtamlové. Ale paní doktorko, když těch nemocí člověk, pacient, třeba i starší má opravdu hodně, tak každá ta nemoc vyžaduje nějaké léčení, možná opravdu nějaký ten lék a vystoupá to na tu hranici 5. Co dělat? Co udělá doktor? Prostě zruší léčení nějaké nemoci?
1: Ne. Ono bývá taky něco důsledkem právě toho, že beru nějaký lék. Čili tam je důležité, aby mezi lékařem a pacientem fungovala důvěra a aby tam fungovala komunikace vzájemná. A v dnešní době se zapomíná na to, že ten lékař má 20% informací, ale 80% má pacient. To znamená, on je ten důležitý, kdo se zeptá, kdo řekne, hleďte, já mám 8 léků, co já s tím mám dělat, teď je to moc. A já si pamatuju,

0: být velký problém. Další léky odvodňují, to znamená, když já budu mít takové dva léky, které odvodňují a ještě si k tomu na radu kámošky pořídím kopřivový čaj na zhubnutí, no tak je neštěstí hotovo, že jo. Další, co se může stát, kombinace s varfarínem, to je lék laicky řečeno na ředění krve, to znamená, tam je dokonce i speciální dieta, kde si musíme dávat pozor na určité druhy potravin.
1: Má vliv i to, jak ten lék jako takový vypadá, jak je vlastně distribuován, jestli je to pevná pilulka, jestli jsou to kapky, jestli jsou to nějaké ty želatinové tobolky, které něco obsahují, pak se rozpouští. Jestli takových léků je v té skladbě, kterou bereme, víc, míň, nebo je to jedno, prostě lék jako lék?
0: No, ono není lék jako lék, protože třeba ty léky, které jsou v té takzvané enterosolventní kapsli, neboli v kapsli, která se rozpouští až ve střevě, tedy v té už druhé části trávicího traktu, není to tedy v žaludku, ale až dál, tak vlastně tam těch interakcí třeba hrozí potom méně, protože nejvíc hrozí interakcí i s potravou a s dalšími věcmi přímo v žaludku.
1: Někdo dokonce ty kapsle jako vysypává. To dělá špatně.
0: To, pokud je to enterosolventní kapsle, tak je to velmi špatně. Ano, to by se dělat teda nemělo. No, jinak o tom, jak se bere který lék, kromě příbalového letáku, může popovídat farmaceut v lékárně, může popovídat lékař, který mu to předepsal. Teď je docela důležité, které léky se berou před jídlem a jak dlouho před jídlem, které se berou s jídlem a které po jídle. Ono se zdá, že je to jako takový složitý, ale v okamžiku, kdy my si z toho uděláme nějaký pravidelný režim a zvykneme si na to, tak vznikne stereotyp. My ten stereotyp vybudováváme 3 týdny a musíme to dělat každý den, aby ten stereotyp vznikl. Čili soustředit se, já vím, že je to protivný, ale soustředit se, no a existují zajímavé výzkumy, ze kterých vyplývá, že řada pacientů to poplete, ty léky. Tudíž potom lékař se diví, že to nefunguje a on třeba to, co má brát ráno, bere večer a vznikají problémy. Takže já si myslím, že ten příbalový leták je jistota. Tam je část indikace, to číst jako úplně nemusíte. Pak je tam část kontraindikace, to bych asi už si přečetla, protože i lékař je omylný člověk a může někdy zapomenout, že ten lék nemá pacientovi s nějakou konkrétní situací dávat. Pak je tam velmi důležitá interakce a interakce je přesně co s čím se nemá dohromady kombinovat. No a potom je tam vlastně nežádoucí účinky. To se lidi hrozně bojí, ale já bych doporučila, dokud se nevyskytne nežádoucí
1: účinek.
0: Jako bojí
1: účinek, se to přečíst?
0: No jasně, aby jako nevzniklo v sebe naplňující proroctví a já je chápu, ale dokud se nic neděje a prostě všechno funguje a náš zdravotní stav se lepší, no tak ty nežádoucí účinky číst nemusíme. Ale ve chvíli, kdy se něco stane, no tak hod
1: kouknout,
0: do nich mrkněte.
1: Jestli
0: no.
1: To nebylo v seznamu. Mm. Za chvíli se budete ptát, za chvíli budou tady vaše dotazy, které jste nám dopředu poslali anebo nechali na telefonním záznamu.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Letiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Vesele a zdravě, pořad, který posloucháte, a to dnešní téma připomene i posluchač, který opět básnil.
1: Zdraví Petr, mám potíže se zubama, tak se krmím pilulkama. Jedny jsou na předpis, další si koupím sám, podivný koktejl pak ve bříšku mám.
2: Pravdu díte, pane Petře, stane se, ale teda mě by zajímalo, co máte na ty zuby.
0: No, nás teď zajímá, na co se budou ptát i naši posluchači, je tu jejich čas a je tu první telefonický dotaz.
3: Je mi 85 let, byla jsem 3 měsíce v nemocnici a teď beru 12 tablet denně. Než jsem šla do nemocnice, tak jsem brala 5 tablet. Od března jsem doma a stále se mi točí hlava. V srpnu 18 jsem měla slabou mozkovku. Dělali mě CT mozku a kontrolu krkavice. Vše je v pořádku. Věřím, že je to těma tabletkama. Beru tyto prášky. Liskantin, Espumisan, Nolpaza, Godasal, Novalgin, Elicea, Magne B6, Betmiga, Prestarium a Orkal.
2: Tak, byly v tom léky na krevní tlak na srdce. Zajímalo by mě, jestli paní ten krevní tlak monitoruje. Tady bych chtěla říct, to se velmi často stane, že v okamžiku, kdy vám během hospitalizace nasadí nějaké léky na snížení krevního tlaku, což pacientům, kteří jsou po mrtvici, velmi často dělají, tak ta změna může vést k tomu, že ten člověk si pak cítí vlastně, že ten tlak má moc nízký.
0: Ano.
2: Že jako jsou ty cévy zvyklé na ten vyšší tlak. Takže tady hodně pomůže si ten tlak měřit a já se omlouvám, že to furt opakuju, ale psát si příznakový deník s tím, že část těch léků jsou proti nadýmání, jeden z těch léků je na duševní pohodu, čili je možné, že tím, že paní je doma, tak ten lék na duševní pohodu nebude úplně nutný a je možné, že pokud by zašla, a to bych doporučovala na prvním místě, za svým obvodním lékařem, tak on tu medikaci kapku zreviduje. To velmi často obvodní lékaři dělají, že pacient přijde z nemocnice, má těch léků nasazených hodně a on řekne, tohle už nemusíte, to bylo jenom na tu akutní fázi, takže já bych zašla první za obvodním lékařem a rozhodně ten by měl pomoci na prvním místě, držím palce.
0: Další dotaz budeme číst, protože přišel přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je proto formulář a dopředu se můžete ptát, co tam je.
2: Paní Eva se ptá, užívám Kaltrát D3 600 mg 400 mezinárodních jednotek, mám k tomu ještě přidávat tablety vitamínu D nebo je to zbytečné? Takže paní Evo, vzhledem k tomu, že tam je 400 mezinárodních jednotek, což je zhruba pětina toho, co by člověk měl v tom D-vitamínu přijímat, ale bavíme se o době, kdy už není tolik sluníčka. Teďko máme sluníčko, to stačí bez přídavku D-vitamínu, ale pak možná už někdy koncem třeba října by k tomuhle přidala ještě asi tak 2000 mezinárodních jednotek. Nemusíte to brát pořád, ale brala bych to vlastně v těch měsících roku, kdy toho slunce není tolik.
0: Další otázky, další dotazy přijdou hned po písničce. Za chvíli v pořadu Vesele a zdravě, který vysíláme s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
4: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dál se budeme věnovat těm dotazům, které nám přišly k tématu mnoho léků, už kdysi zůstaly nezodpovězené a my se jim teď věnujeme, proto je celý díl zase o této problematice. Tady je další telefonní dotaz.
1: Hezký den, tady posluchač Adolf a já mám takový problém. Já užívám nějaké tabletky na hubnutí, ale v příbalovém letáku je napsáno, že po užívání těch tabletek člověk může začít tloustnout. Jak je to možné, že když užívám tabletky na hubnutí, takže se po nich může začít tloustnout?
2: To je krásný dotaz. Ono totiž bohužel, a tady jsme zas u toho, že pacient je 80% informace, někteří lidé, kteří užívají tabletky na hubnutí, tak díky nim začnou jíst trošku méně, než potřebují. Dostanou se do bílkovinosacharidové podvýživy a pokud jsou už předtím adaptováni na podvýživu, no tak tělo prostě začne vytvářet útrobní tuk a začne vlastně dělat zásoby. To znamená, i z toho mála, co ten člověk jí, tak vlastně udělá zásoby. My jsme to v dávných dobách v pořadu jste to, co jíte, vlastně dokumentovali tím způsobem, že jsme našim účastníkům přidávali někdy polovinu, někdy až dvojnásobek potravy a oni hubli. To znamená, pokud se toto stane, tak to znamená, že se tvoří rezistentní tuková tkáň vinou dlouholeté podvýživy.
0: To znamená přejíst to, aby jsme hubli?
2: Tam bych doporučila zajít si za nějakým nutričním poradcem. Nezbyde nic jiného, než dokumentovat, kolik čeho jíme, a to kvantitativně, to znamená, nestačí houska s máslem, ale kolik housky, kolik másla. No a je důležité taky to dát do souvislosti s pohybem. Bez pohybu se nezvýší obrat.
0: Další dotaz psaný z našich stránek.
2: Paní Jarmila, již před 10 lety jsem říkala paní doktorce, jestli není možné některé léky vynechat nebo omezit, sdělila mi, že ne. Před mnoha lety jsem se divila, že lidé berou tolik prášku, teď jsem k tomu dospěla i já. Je mi 78, nabalily se různé problémy, nejsou zřejmě život ohrožující, ale obtěžuje to. Od mládí, operace, žil, trombózy, před 35 lety odstranění dělohy, před 25 úprava močového měchýře. Tady k tomu bych rovnou řekla, paní říká, bez úspěchu, bohužel inkontinence. Existují už teď velmi jednoduché metody zásahu přímo na močové trubici. Ona říká, že měla úpravu močového měchýře. Prosím, zeptejte se na urologii. Ten zákrok je maličký a je to opravdu s velkým úspěchem. S tím, že to, co vidím já, tak to jsou léky, které některé jsou na ten tlak, některé jsou na ty žíly, to jako určitě, ale pak je tady lék na pálení žáhy. Tady vlastně bych možná zkusila, jestli by to nešlo řešit nějak jinak. Další je Eutrox, ten bych nevysazovala vzhledem k tomu, že to je lék na léčení štítné žlázy. No a co se týče minerínu a betmigy na udržení moči přes noc, tak těhle dvou byste se možná tím zásahem na močové trubici mohla zbavit. Já bych opravdu zašla na urologii.
0: Nechme prostor ještě pro jeden dotaz telefonický v našem pořadu.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku a potřebovala bych poradit, pokud to půjde. Je mi 77 let, trápí mě poslední dobou už snad víc jak půl roku motání hlavy, tlak v hlavě. Chodím samozřejmě na neurologii. Paní doktorka mi poslala i na magnetickou rezonanci mozku, kterou mi dělali letos v lednu. A tam jako, že to odpovídá věku, nějaký meningeom 7x7x6 mm a gliové jizvy, ale nic, že by se s tím něco mělo dělat. Pak jsem byla na vyšetření na ORL krční, nosní, tam taky jako nic se nenašlo, ale já si myslím, jestli mi to nedělají ty kombinace léků.
2: Tak, já bych nejdřív ráda znovu připomněla, že nejsem farmaceut ani farmakolog. To znamená, já ty interakce z hlavy prostě neznám. Pravda je, že motání hlavy u pacientky, která má potíže se zády, může být i záležitost krční páteře. Tady bych velmi doporučovala navštívit nějakou rehabilitaci, někoho, kdo by naučil třeba domácí cvičení, existují cvičení na židli a podobně, a vlastně zjistit, jestli paní má dobré držení hlavy, protože velmi často motání je způsobeno takzvaným předsunutým držením hlavy, kdy se vlastně změní průtok krve do mozku.
0: Stáhnout lopatky k sobě, narovnat se víc, pomáhá to?
2: No, narovnat se a jako zašoupnout bradu za hrudní kost může pomáhat, ale každopádně bych ještě doporučila zaskočit na rehabilitaci a zjistit, jestli ten problém není opravdu v té krční páteři. Těch léků je hodně, opiáty mohou někdy tyhle příznaky udělat, ale vzhledem k těm bolestem asi vysazovat je by bylo krutější, než zajít na rehabilitaci.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pokračujeme ještě v odpovídání na vaše otázky, které souvisí s mnoha léky, které berete. Lékaři vám je předepisali a možná to dělá problémy. Paní doktorko, poslechněme si další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Je mi 87 roku a beru moře léku. Já bych vám to nadiktovala. Rivodaron 200, jedenkrát denně pondělí až pátek. Tezeo beru večer polovinu. Porxiga 10, jeden ráno. Detralex jeden ráno, jeden večer. Sortis jeden večer. Pregabalin jeden ráno, dva večer. Furoneze jeden ráno, obden. Allopurinol jeden ráno. Chtěla bych vědět, jestli vzájemné soužití těch léků je dobrý, nebo se nějak prostě nesnáší.
2: Většina těch léků je na vyšší krevní tlak. Tam by mě zajímalo, jestli paní kontroluje svůj pitný režim, protože konkrétně lék furoneze je na odvodnění. A v okamžiku, kdy si měříme krevní tlak, tak po nějakém čase možná nemusí úplně už být potřeba. Jo? Čili tady bych já byla velmi opatrná cokoliv říct, že s něčím dělá paseku. Myslím si to, myslím, že ty léky jsou odpovědně indikovány, takže já bych moc poprosila, jestli by paní mohla začít kontrolovat krevní tlak. No a další, zeptat se, jestli vlastně všechny ty léky ještě potřebuje, protože mám zkušenost, že se nasadí v té první fázi, aby se zvládla ta nemoc. Ona se pak stabilizuje a už vlastně nikdo neřeší, jestli těch léků není příliš.
0: Ještě jeden dotaz určitě stihneme. Tady je z telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, já beru přesně moc léku. Beru jich 11. Beru Xalerto, Ascorutin 3x denně, Furon, Boxostat ráno večer, Tyrozol půlku, Ramipril kombin, Cipralex 1, Paracetamol 1201 plus 1, Pantoprazol ráno první, Milurit, no a Kalcifer, Kalnormin, Cipralex a potom ještě dvakrát Verodulan a Cimzikor. Je to hrozný, no. Jestli by nešlo ty léky nějak udělat jinak, aby třeba z nich bylo mý, bylo mi řečeno, že to nejde.
2: Tak, tady část těch léků jsou vlastně léky, jako třeba Ascorutin, které by se daly nahradit tím, že by člověk měl správnou stravu. Takže já bych první doporučila paní, aby řekla svému obvodnímu lékaři, vlastně, které ty léky jsou vysloveně nezbytně nutné, s tím, že jestli něco nejde upravit dietou. Já jsem tam slyšela léky na snížení třeba kyseliny močové, to by se dietně upravit dalo. Pozor na zdroje fruktózy, pozor na určité druhy potravin. Čili asi bych doporučila zkusit s paní doktorkou probrat, který z těch symptomatických léků vlastně chviličku třeba pozdržet, zkusit to dietou, zkontrolovat laboratorní parametry a zjistit, jestli to nestačí bez léku, prostě, že se to drží. Další, co jsem tam slyšela, bylo tam hodně analgetik. Zase to jsou léky proti bolesti, byl tam ten paracetamol. Tady bych si myslela, že zase, pokud se ta bolest vlastně objevuje a třeba se může zlepšit nějakou rehabilitací nebo dechovými cvičeními nebo protahováním, masážemi, že by toho paracetamolu nemuselo být tolik. To samé je furon, zase to je lék na odvodnění. V okamžiku, kdy si hlídáme pitný režim a snažíme se, aby vlastně jsme znali hladiny svého krevního tlaku, všímali si, po čem stoupá, tak ani toho furonu nemusí být potřeba tolik, stejně tak, když zkontrolujeme, kolik solíme. Čili řada těch věcí, co paní bere, by se možná dala upravit správnou stravou.
0: Ještě nám zbývá trochu času na to, abychom probrali některé problémy s mnoha léky, tak za malou chvíli.
4: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Malé shrnutí toho, o čem si dnes povídáme. Mnoho léků je nám předepsáno, bere je mnoho lidí a taky to vytváří někdy hodně problémů. Tak kde je ta hranice, paní doktorko Cajdamlová, co je už moc léků?
1: Tak, odborníci se shodují, že 5 až 8 už je mnoho. S tím, že ten hlavní koordinátor, prosím, by měl být obvodní lékař. To je člověk, ke kterému se vlastně scházejí zprávy od všech specialistů. On s nimi může rovněž komunikovat a může sám vlastně revidovat, jestli některý lék se nedá zkombinovat s nějakým jiným. Teď už existují trojkombinace, existují prostě ideální léky, které vlastně fungují tak, že není potřeba ho brát mnohokrát denně. Čili rozhodně bych doporučovala toto. U pacientů, kteří berou léky, jako je Cipralex nebo další léky na depresi, může hodně pomoci se zlepšením třeba psychoterapie. To znamená, že pokud ten člověk vlastně řeší starosti, úzkosti, stres, tak může nepotřebovat potom ten lék. No a řada věcí se dá upravit správnou stravou, správným pitným režimem, takže bych spíš zkusila zase oslovit třeba nějakou dietní sestru, nutriční specialistu, prostě někoho, kdo by kouknul a řekl by, no tak hleďte se, tato nemoc by se dala hodně upravit léčbou, dietou. Čili režimová opatření jsou vždycky minimálně 3/4 úspěchu a všechno lékama řešit prostě nemusí být dobrý nápad.
0: Neměly by být nějaké kontroly na to, jak se cítíme, co nás provází, když bereme ty léky, prostě předepíšou nám mnoho léků, i to tomu doktorovi třeba řekneme, když to netuší, beru už tohle, vy mi přidáváte tohle, jednou za půl roku přijít a zkontrolovat, jestli to má efekt, jestli něco nevysadit, nenajít tu trojkombinaci a tak?
1: Takže já bych moc prosila, pokud ten pacient bude trošičku vlastně chodit a říkat, prosím, dělejte s tím něco, mám toho moc, tak věřím, že i ti lékaři budou víc motivováni si něco takového pořídit. Jinak pořád existuje možnost vzít ten pytel léků, zajít za lékárníkem. Nezapomeňme, že kritické myšlení se buduje tím, že sbíráme informace ze 3 zdrojů, čili nejenom z jednoho.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. My radíme, podívejte se i na naše stránky www.veseleazdravie.cz, kde najdete soupis toho důležitého z dnešního povídání a necháme tam i odkaz na to, kde případně hledat ty poradny, kde vám řeknou, léku je hodně, na jaké místo se tedy obrátit. Pro dnešek se loučíme a děkuju za návštěvu v našem studiu a budu se těšit zase příště, paní doktorko.
1: A já moc děkuju za důvěru. Nashledanou.
0: Mějte se hezky.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Zlínská zoo v sobotu nabídne poslední letošní večerní prohlídky s lampiony. Přístaviště v Uherském Hradišti má nové zázemí pro turisty i veřejnost. Lidé už můžou volit nové zastupitele a senátory. Během dneška bude polojasno nebo oblačno s teplotními maximy kolem 17 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Zlín a odpolední zprávy, u kterých vás vítá Lukáš Jakubíček. Zlínská zoologická zahrada se v sobotu naposledy v letošním roce otevře návštěvníkům i ve večerních hodinách. Areál osvětlí louče a lampiony a zájemci se budou moct vydat na dvouhodinovou prohlídku s průvodcem. Ta povede například kolem jaguárů, tučňáků, žiraf až k novému centru lvů. Večerní prohlídky nabídne také zámek Lešna, kde se návštěvníci přenesou do roku 1920 a zapojí se do pátrání po ztracených diamantových přívěscích.
5: První komentované prohlídky zoo začnou v 6:30 večer. Vybrané pavilony zůstanou otevřené až do 9 hodin. Celý areál se potom uzavře o půl hodiny později. Na prohlídky zámku Lešná zoo kvůli omezené kapacitě doporučuje zakoupit vstupenky předem přes internet. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
4: Návštěvníci přístaviště na Svatojiřském nábřeží v Uherském Hradišti mají k dispozici nové hygienické a pobytové zázemí. Jeden modulární objekt nabízí prostor k odpočinku, kde lidé můžou posedět nebo se jen schovat před sluncem či nepříznivým počasím. Nové zázemí pro turisty stálo 7,5 milionu korun. Necelou polovinu nákladů pokryla dotace od Zlínského kraje. Před malou chvílí se otevřely volební místnosti a Češi začali vybírat nové vedení měst a obcí. K volebním urnám můžou voliči dorazit do dnešních 22 hodin, zítra pak od 8 ráno do 14 hodin. Způsoby, jak si zaplentou své zástupce vybrat, jsou celkem tři, říká vedoucí odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
6: Ten nejjednodušší, že volí přímo konkrétní volební stranu. Provede křížek v tom velkém čtverečku před názvem volební strany. Může mít ještě druhou variantu, že si řekne, znám tady 20 lidí, u jejich jmén napříč těmi sloupci udělám 20 křížků. No a pak je třetí varianta, to je kombinace obého. To znamená, já můžu jedné straně volební dát velký křížek a pak si řeknu, tady mě zajímá ještě 10 kandidátů u jiných volebních stran, zkusím je podpořit malým křížkem.
4: Ve třetině volebních okrsků budou lidé hlasovat taky pro kandidáty do Senátu.
3: Sport.
4: V 19 hodin rozehrají české fotbalistky baráž o postup na mistrovství světa proti Skotsku. Utkání bude hostit prvoligová aréna v Pardubicích, kde Češky před 3 lety vybojovali postup do elitní skupiny Ligy národů. Příjemné vzpomínky před zápasem oživila i útočnice Franny Černá.
7: Myslím, že máme dobré vzpomínky na tohle hřiště. Už minule jsme tady měli skvělý trávník a co víc si přát, já si myslím, že tohle nám určitě pomůže a hrát takovým skvělým stadionem je vždycky krásný. Víme, že jsou hodně soubojoví, takže dát prostě všechno do toho zápasu, nedát jim ani krok a vytvořit si ty šance, aby jsme ty góly mohli dát.
3: Počasí.
4: Ve Zlínském kraji dnes čekáme polojasno nebo oblačnost, často průsvitnou oblačností a během večera se postupně zatáhne. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 14 až 17 stupňů a vítr povane mírný západní, později odpoledne může slábnout a změní se na jižní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Dvě osobní auta bourala na dálnici D1 ve směru na Ostravu v úseku ukřížení s dálnicí D55 a D49. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Pavel Vacek.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Máme 4 minuty a 28 vteřin po 14. hodině a v celé České republice, jak už jste mohli slyšet i ve zprávách, se otevřely volební místnosti. Začaly volby do obecních zastupitelstev a částečně se obměňuje i Senát. Za chvíli se na toto aktuální téma, samozřejmě se zaměřením na náš kraj, podíváme podrobněji. A to s naší reportérkou Blankou Kovandovou, která se nám přihlásí přímo z volební místnosti. A to už po písničce. Dnes je to také neuvěřitelných 2578 let, co se narodil čínský filozof Konfucius, zakladatel konfucianismu. Ten nám přes neuvěřitelnou časovou propast zanechal až do dnešních dnů spoustu nádherných a motivačních slov. Já mám třeba rád citát, který říká: když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali, žij tak, aby všichni plakali, až budeš svět opouštět. Taky na to třeba můžete myslet při dalším poslechu Dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, u kterého vás v pátek 9. října vítá Pavel Vacek.
3: Český rozhlas Zlín.
9: Snad

0: Jak už jsme upozornili před chvílí ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, začaly volby do obecních zastupitelstev. Volební místnosti se otevřely úderem 14. hodiny, tedy téměř přesně před 9 minutami. Dnes budou otevřené do 22 hodin a zítra pak bude možné volit od 8 do 14 hodin. Ve zlínském volebním okrsku číslo 1 sleduje otevření volební místnosti a příchod prvních voličů reportérka Blanka Kovandová. Taky zdravím přímo do terénu. Hezký den, Blanko.
1: Hezký den, Pavle, tobě i posluchačům.
0: Tak jaký je na kolektivním domě ve Zlíně zájem o volby?
1: Tak je to tradiční místo, kam chodí k volbám obyvatele středu města, náměstí Míru a okolních ulic. Já jsem vyrůstala na ulici Za rámy jako malá, tak jsem potkala spoustu svých sousedů, kteří stáli v řadě ještě před otevřením volební místnosti. Ta řada byla asi 15členná a od té doby, co se ta volební místnost otevřela, tak v podstatě téměř nepřetržitě pořád přicházejí lidé. Takže zájem o volby zatím, co můžu po těch prvních pár minutách říct, je velký.
0: Vida, takže velký start. Uskuteční se volby ve všech obcích a městech Zlínského kraje. Podařilo se všude sestavit kandidátky?
1: Ano, ve Zlínském kraji se komunální volby uskuteční ve všech 307 obcích. Volebních místností je celkem 683. Tradičně jsou ve školách, kulturních domech nebo knihovnách. V kraji se o hlasy voličů uchází celkem 11 352 lidí na 1005 kandidátních listinách.
0: A zajímavostí jsou obce na Vsetínsku, které mají velký počet kandidátních listin s jediným člověkem. Která místa to jsou?
1: Tak Kateřinice, tam bylo zaregistrováno 30 kandidátních listin, což je nejvíc ze všech obcí v České republice. Na každé z nich je právě jen jeden jediný člověk. V obci, kde se volí 15 zastupitelů, jde o tradici, která trvá už 28 let, jenom jednou v roce 1998 to bylo jinak. Tehdy byla v obci i jedna kandidátka s více lidmi. Jen o jednu kandidátní listinu méně než v Kateřinicích, tedy 29, mají zaregistrovanou v nedaleké Hošťálkové. I tady připadá na každou jednu listinu jeden člověk a 10 kandidátek s jedním člověkem mají taky v Oznici. A 12 jednočlenných kandidátek je i v další obci na Vsetínsku, a to v Jarcové.
0: Části voličů v regionu se týkají i senátní volby. Připomeň, která to jsou místa.
1: Nové senátory vybírají voliči v obvodě 78, což je Zlín a severní část Zlínska, kam spadají i města Frišták, Vizovice, Valašské Klobouky, ale i Horní Lideč z okresu Vsetín a okolí. Dále se do senátu volí v obvodě číslo 81 Uherské Hradiště, kam spadá taky Staré Město, Uherský Ostroh a Veselí nad Moravou, a zasahuje i do okresu Hodonín. V obou obvodech kandiduje 6 osob. Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, uskuteční se v pátek 16. a v sobotu 17. října druhé kolo. V něm budou o senátorský post usilovat vždycky dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola.
0: Bojí se na některém místě volby s referendem, což se také nezřídka stává?
1: Ano, obyvatelé Záhorovic, obce, která leží mezi Uherským Brodem a Bojkovicemi, budou kromě voleb rozhodovat také ve dvou místních referendech. Hlasováním mohou vyjádřit svůj postoj k zachování železničních přejezdů v obci.
0: Při posledních řádných komunálních volbách, které se konaly před 4 lety, dosáhla celková volební účast ve Zlínském kraji k 50%. Jaká bude účast při těch letošních volbách, to budeme vědět zítra. Dění kolem voleb ve Zlínském kraji budeme po celou dobu samozřejmě sledovat a průběžně vás, naše posluchače, informovat. Za první zprávy hned po otevření volebních místností teď děkujeme reportérce Blance Kovandové. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Víte o tom, že na Moravě jsme vyšlechtili pštrosy? Holuby plemene Moravský pštros můžete obdivovat ode dneška až do neděle v chovatelském areálu zahrady u restaurace Koruna v Uherském Hradišti, kde se koná tradiční výstava králíků, holubů a drůbeže. Návštěvníci akce se můžou inspirovat k vlastním chovatelským projektům nebo si vyměnit zkušenosti s ostatními chovateli. Také my se na výstavu do Uherského Hradiště vydáme, a to společně s naší regionální stopařkou Petrou Sedláčkovou, která se přihlásí do vysílání živě jen co dospívá Andrea Bocelli.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: a holubů. Některá zvířata samozřejmě překvapí svými barvami, peřím, kůží a mohou člověka zlákat k založení vlastního hospodářství a nového chovatelského koníčku. Právě o výstavě a některých vystavovaných druzích si proto dnes povídám s Bronislavem Sehnalem, jednatelem Českého svazu chovatelů, základní organizace Uherské Hradiště. A přeji mu už dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pojďme začít samotnou výstavou. Co všechno na ní letos návštěvníci uvidí? Pochlubte se.
1: Takže máme vystavené králíky, holubí, drůbež, jak hrabavou, tak i vodní. Vodní drůbež je 12 kusů, hrabavé zhruba 41 kusů, 45 kusů králíků. Tady bych vyzvedl asi francouzské berany velké, což je velké plemeno, které dosahuje váhy kolem 10 kg. Hrabavé v podstatě bych asi vyzvedl hedvábničky, které jsou vlastně místo peří, dá se říci, je to peří, ale je to spíše srst, vypadá to tak. Jinak vystavuje u nás v podstatě 25 chovatelů, nesmím zapomnět ani na expozici moravských pštrosů, kterých je 44 a v expozice má již 50. ročník.
0: My se k té expozici moravských pštrosů za chviličku vrátíme. Pojďme se ale vrátit k tomu chovatelství ještě na chviličku. Na výstavu k vám můžou dorazit jak začátečníci, tak zkušení chovatelé. No a co se týká těch lidí, kteří ještě zkušenost nemají a chtěli by třeba s chovem začít, poradíte mu tady na výstavě s hodným plemenem chovu nebo s péčí o něj?
1: Ano, určitě, pokud se návštěvníci tady obrátí na garant jednotlivých expozic, každá expozice má v podstatě svého garanta, to znamená holubí, králíci, drůbež. Jsou to starší chovatelé nebo staří, kteří v podstatě mají své úspěchy, někteří nadále, někteří měli a v podstatě předávají tyto zkušenosti nejenom mladým a pokud se jich zeptá někdo, kdo má zájem o nějaký chov nebo začít s chovem, určitě mu v podstatě dobře poradí.
0: To je určitě záslužná činnost, hlavně to předávání těch zkušeností, že si to nenecháváte jenom pro sebe a chcete povzbudit třeba i začínající chovatele. My se teď ale vrátíme k moravským pštrosům, protože na dnešní výstavě se koná už 50. ročník expozice holubů moravských pštrosů. Přišlo mi to lehce zavádějící, protože já jsem se opravdu domnívala, že my tady máme nějakého pštrosa, kterého jsme vyšlechtili na Moravě. Proč se právě tomuto holubovi věnujete v samostatné expozici a čím je moravský pštros mezi ostatními holuby výjimečný?
1: Tak moravský pštros je naše národní plemeno, které vlastně vzniklo po staletí. Proč se mu říká moravský pštros, dneska ani nikdo neví v podstatě. Jde to z historie dole, kde se vlastně tyto holuby chovali, ať už teda na stacích nebo prostě na různých dvorech. A dá se říci, že vznikal takzvaný klub moravského pštrosa, který vznikl někde v roku 1923, vznikl v podstatě v Brně, ale má pobočky po celé republice a jedna z nich, právě jedna z prvních poboček, byla založena tady v Uherském Hradišti.
0: A k čemu se třeba takový moravský pštros hodí? Je třeba dobrý k posílání tajných psaníček?
1: Ne, o toho jsou v podstatě poštovní holuby. Toto jsou holuby v podstatě tvaru, takzvaní okrasní holuby, kteří slouží vlastně dá se říct, výstavy. A samozřejmě každý chovatel si tady toto svoje hýčka, nejlepší kusy, snaží se dosáhnout prošlechtěnosti, ať už teda v barvě nebo v kresbě.
0: A já naše posluchače povzbudím, aby se přišli podívat, protože plemeno holuba moravského pštrosa je opravdu nádherné. To byl Bronislav Sehnal, jednatel Českého svazu chovatelů, základní organizace Uherské Hradiště. Já děkuji za povídání a přeji, ať se letošní ročník výstavy králíků, holubů a drůbeže vydaří. A pro naše posluchače ještě připomenu, že výstavu lze navštívit v chovatelském areálu zahrady nad restaurací Koruna v Uherském Hradišti. A to dnes do 17 hodin. Sobotu od 8 do 17 a v neděli potom mezi 7 a 10 hodinou raní.
2: Redaktorka Petra Sedláčková se nám živě přihlásila do vysílání Českého rozhlasu Zlín z Uherského Hradiště. Určitě si několikrát před vstupem řekla jazykolam šel pštros s pštrosicí. Musím uznat, že těm kohoutům jde to kokrhání mnohem lépe než mě. Děkujeme za zajímavé informace a naslyšenou.
0: Já taky děkuji, Pavle, naslyšenou.
2: A také příští týden se s regionální stopařkou budeme prostřednictvím rozhlasových vln vydávat na zajímavá místa ve Zlínském kraji. Pokud víte o akci nebo místu, které by nemělo uniknout stopařčině pozornosti, dejte jí vědět, a to na e-mail stopař.zlín@

0: @rozhlas.cz. Bude ráda.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
2: Modře rámovaná obálka, bíle vyvedený titul a fotografie z našeho regionu. Časopis Malovaný kraj vychází co 2 měsíce a už 80 let připomíná, jak pestrobarevné je Slovácko. Články píší místní historikové, folkloristé, literáti i pracovníci v kultuře. Co vypovídá o našem kraji a jeho tradicích? Reportáž cyklu Českého rozhlasu Zlín kořeny si můžete poslechnout už v pondělí před 3:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: Skáčem do nebe na pár chvil znělo také v písni Petra Koláře, která právě skončila ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, aby mohlo začít něco nového. Dá se říct svým způsobem také takový skok do nebe.
1: Počasí.
0: Protože právě na nebe se podíváme s meteoroložkou Jitkou Kučerovou, abychom zjistili, jestli odsud spadne i nějaká kapka, případně jak to bude s teplotami a výhledem na víkend, který je před námi. Hezký den, paní Kučerová.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak v tuto chvíli tady ve Zlíně neprší, ale máme za sebou deštivou noc. Jak to bude vypadat s těmi srážkami? Nebo řekněme si, jak to vypadá teď v celém našem kraji, o kterém vy máte přehled?
2: Oblačnost je taková pestřejší a celkem rychle se mění. Je to kombinace kupovité, vysoké oblačnosti, a ta vysoká je právě částečně průsvitná a ta její průsvitnost to docela kolísá. Postupují ty mraky celkem rychle od západu přes Zlínský kraj, takže řekněme, že je spíš takové proměnlivo na obloze, ale sluníčko nemá problém přes tu vysokou případnou oblačnost i svítit, takže polojasno oblačno aktuálně. Srážky se žádné nevyskytují, ta fronta přešla v noci a nad ránem opustila i Zlínský kraj, včetně svých srážek, takže teď od rána vlastně se nad Zlínským krajem žádné srážky nevyskytují ani vyskytovat nebudou. Naopak během večera se postupně ale ta obloha zatáhne, začne přibývat oblačnost, bude tak jakoby housnout a kompaktnět, takže v noci už bude převažovat zataženo. Teploty teď jsou většinou tak od 13 do 15, 16 stupňů, ty nejvyšší polohy mají tak 10 až 12 stupňů. No a teplota ta bude postupně samozřejmě směrem k večeru klesat. V noci by potom měly ty nejnižší být mezi 9 až 6 stupni Celsia.
0: Oblačnost nám bude tedy kompaktnět, jak hezky řekla Jitka Kučerová. Zkompaktní se už takhle k ránu a třeba přes den, jinými slovy, zaprší zítra.
2: Zítra zřejmě těch srážek moc do Zlínského kraje nedoputuje, byť bude od západu přecházet frontální systém, řekněme. Už k ránu zítra sice se může vyskytnout nějaký déšť, spíše ale jenom slabší, no a zítra přes den, i když bude většinou zataženo nebo oblačno na nejvýš, tak asi jen na menší části kraje může občas zapršet. Potom později večer budou srážky postupně ustávat, pokud se tedy vyskytnou, spíš se možná budou týkat řekněme té západnější části kraje, protože oni se jakoby při postupu na východ, severovýchod budou rozpadat spolu s tou frontou. No a teploty, ty ranní jsem říkala, 9 až 6 stupňů, vítr během noci postupně bude pofukovat mírný od jeho západu až jihu. No a zítra odpoledne 12 až 15 maximální teploty, jejich kraje může mít trošku tepleji až 17 stupňů a pofukovat k tomu bude mírný jihozápadní až jižní vítr. Zítra k večeru bude slábnout a potom později se bude měnit na západní.
0: Jaká je pro sobotu biometeorologická předpověď?
2: Jednička, mírná, nejnižší zátěž.
0: A pojďme na závěr týdne, co si přinese do našeho kraje neděle.
2: V neděli čekáme zpočátku ještě převážně zataženo, ta fronta sice téměř žádné srážky nebo nějaké slabé jenom přinese, nicméně s tou oblačností bude otálet, takže ona bude odcházet až řekněme během rána, zpočátku dopoledne, kdy bude od západu ubývat, ale mohou se objevit v těch ranních hodinách i nějaké mlhy spolu s odcházením té oblačnosti. Potom v průběhu neděle přes den se bude postupně tvořit spíš taková proměnlivá oblačnost, večer se zase většinou rozpustí a ta neděle by se měla obejít tedy bez srážek. Ráno teploty 10 až 6, přes den respektive ty nejvyšší odpolední 13 až 17 stupňů a zase bude přes den foukat mírný vítr od západu až severozápadu.
0: A vy nám můžete poskytnout alespoň takový stručný výhled i na ten příští týden nebo přinejmenším na jeho začátek?
2: Pondělek by měl být převážně polojasný, během dne zase nějaké oblačno, malá možnost v severní polovině kraje na slabší přehánku a ráno tam už bude přituhovat 4 až 0, četné přízemní mrazíky odpoledne 12-16. Úterek by měl být asi o něco chladnější, dokonce i ráno už se tam objeví nějaká minus jedničko, nejčastěji plus 3 až minus 1, přes den 11 až 14 stupňů a také takové polojasné počasí, tam už se může objevovat nízká oblačnost nebo mlhy v ranních hodinách během úterka.
0: A ještě upřeme pozornost opět na 9. říjen a extrémní teploty, nebo přímo ty nejextrémnější, kdy a kde panovaly v našem kraji.
2: Nejvyšší teplota byla naměřena v roce 1970 v Rožnově pod Radhoštěm a bylo to 26 stupňů, naopak ta nejnižší, minus 5,5 stupně, je z roku 1951 z Valašského Meziříčí.
0: Odborný pohled na počasí nám v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín poskytla meteoroložka Jitka Kučerová. Děkujeme za něj a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
0: A za chviličku vás v našem vysílání čeká velmi příjemně podzimně laděný výlet, který zaujme i vaše děti, tak zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Když jsem viděl titulek dnešního turistického typu, tak jsem se trochu ulekl. Zdeněk Urbanovský si jej totiž pracovně nadepsal Výlet na draka. Pak jsem ale pochopil, že se v tom skrývá také trocha nadsázky, ale hlavně krásné téma podzimního výšlapu spojeného s nalezením místa vhodného propouštění draků. Vítám tě u mikrofonu, Zdeňku. Hezký den.
1: Zdravím tě, Pavle, a zdravím naše věrné posluchače.
0: Takže dnes to bude výlet pro rodiny s dětmi?
1: Přesně tak. Vyrazíme na výlet s cílem vyšlápnout na kopec, který může být vhodným místem pro vypouštění draka. To znamená, nebude zde příliš mnoho stromů, žádné sloupy s elektrickým vedením a pro turistický rozměr výletu by to měl být kopec, ze kterého je třeba také pěkný výhled do krajiny.
0: Výborně, tak které místo doporučíš pro ten dnešní výlet?
1: Já jsem celkem bez velkého přemýšlení jako dračí jedničku vybral kopec, který se jmenuje Maková a ten stojí nad městem Napajedla. Od autobusové i od vlakové stanice je to na tento vrch zhruba 2 kilometry chůze a v obou případech, jak od autobusu, tak od vlaku, zvolíte červeně značenou turistickou trasu a společným výchozím bodem bude minerální pramen Slanica. Ochutnejte si jej, dříve to byla velmi oblíbená minerálka, která sloužila k léčebným účelům v lázních, které zde prosperovaly ještě na počátku 20. století. A nezastírám taky, že od pramene potom cesta vede vesměs lesem do kopce.
0: Ale tak vyšlápnout na kopec, kde lze pouštět draky, to je konec konců dnešní cíl výletu.
1: Přesně tak, ale kromě toho nám Maková nabídne taky velmi pěkné výhledy do okolní krajiny. Západním směrem uvidíte Halenkovice, na severu Žlutavu, na východ se rozhlédnete do Otrokovic a části Zlína a horizont rámují Hostýnské vrchy. A pochopitelně také uvidíte část Napajedel, tu, která není zakrytá lesem, hlavně okolí Pahrbku a pak jezera také u Topolné. A také je na Makové naučná tabule s zajímavými informacemi o osídlení Napajedel od doby lovců mamutů až do středověku. No a po dračích radovánkách se můžete zpět vrátit stejnou trasou do Napajedel, ale také můžete po místním zeleném značení sejít do Spytihněvy. Na železniční zastávku je to z Makové něco přes 3 kilometry.
0: Výlet na kopec Maková bude rozhodně pohádkový, ať už jej absolvujete s drakem nebo bez. Vám, kteří necháte vzlétnout nějakou tu papírovou nestvůru, přejeme příznivé povětrnostní podmínky a hodně zábavy. Ale život není jen o zábavě a často v něm čelíme různým nebezpečným situacím a výzvám. Telefonáty falešných bankéřů či policistů jsou stále aktuální. Při podezření na podvod raději hned zavěste. Jak nenaletět, si k tomuto tématu povíme už za chvíli.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Kakne naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Počet podvodných telefonátů stále roste. Volající vás nejdřív vystraší historkou o napadení vašeho účtu, potom se z vás snaží vylákat hesla k bankovnictví nebo peníze v hotovosti. Natáčela na toto téma redaktorka Bára Kvapilová, poslechněte si.
2: Falešné telefonáty mívají různou podobu. Například vám zavolá cizí muž, představí se jako policista a tvrdí, že jste se stali obětí podvodu.
3: Nadiktujte mi e-mail. Já vám zaprvé v digitální formě se pošlu do e-mailu výzvu podání vysvětlení a zároveň vám tam zaprvé pošlu ještě svoje služební telefonní číslo a za druhé fotografii toho podezřelého.
4: Podvodníci sází na autoritu, na to, že opravdu člověk zareaguje vstřícným přístupem ve chvíli, kdy se mu v telefonu ozve policista nebo tady vaše banka.
2: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezídia České republiky Zuzana Pidrmanová.
4: Já bych chtěla především upozornit na to, že policie ani banka nikdy nevolá lidem v České republice s tím, že byl napadený jejich účet a že musí společně ten účet zachránit nějakým převodem peněz. Ve chvíli, kdy opravdu k tomu napadení účtu dojde, banka udělá veškeré potřebné kroky a následně, až klienta informuje o tom, že takovéhle transakce tam proběhly nebo jaká opatření ta banka udělala, aby to zastavila. A policie to nedělá nikdy. Takže ve chvíli, kdy člověk takovýhle telefonát obdrží, je potřeba si opravdu nastolit takový mechanismus v hlavě, že na ten telefonát nereaguju, zavěsím, protože tohle se na našem území neděje.
2: Ti podvodníci jsou velmi přesvědčiví. Už jenom třeba to telefonní číslo, ze kterého nám volají, tak se může tvářit jako skutečné číslo policie.
4: Může se tvářit, ale daleko více se setkáváme s tím, že podvodníci telefonují z různých mobilních telefonních čísel, která střídají a přepojují se tak mezi sebou, jakože tomu člověku říkají, teďko vám zavolá někdo z banky, teď zase vám zavolá někdo ze služby kriminální policie a vyšetřování. A ten pachatel spoléhá na to, že bude ten člověk v telefonu postupovat podle pokynů, které mu bude dávat a že s ním bude spolupracovat.
2: Podvodníci i posílají fotografie policejní. Průkazu.
4: Je to tak, setkáváme se s tím také dnes a denně. Ten pachatel, aby zvýšil tu svoji důvěryhodnost, tak mu třeba řekne, teď si vás převedu do komunikace například na WhatsApp a pošlu vám doklad o tom, že jsem třeba z České národní banky, nebo že jsem policista, pošlu vám kopii svého služebního průkazu, pošlu vám nějaké oficiální předvolání třeba k řešení té situace a opravdu je zahrnou velkou spoustou dokumentů. A tady je potřeba, aby se lidé uvědomovali, že policie tohle nikdy nedělá, takže ve chvíli, kdy jim přijde do jakéhokoliv messengera, do jakékoliv komunikace, služební průkaz policisty. Je to vždycky podvod. Policie se takto neprokazuje, nikomu své služební průkazy neposílá a není třeba v té komunikaci s tím člověkem pokračovat. Jak jsem říkala, vždycky je možnost zavěsit, nechat si to trošičku rozležet v hlavě a ověřit si to jakýmkoliv zavoláním na policii.
2: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezídia Zuzana Pidrmanová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A těšte se i na pondělní téma v rámci této rubriky. To si povíme o falešných osobách vygenerovaných umělou inteligencí.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
5: Víte, co dělat, pokud najdete na zahradě ježka? Je dobré ho nakrmit, vzít domů, odvést do záchranné stanice, anebo naopak nedělat vůbec nic. Jak poznat, kdy ježek skutečně potřebuje naši pomoc? Nám v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín poradí Jiří Klimeš z Luhačovického spolku Pomoc ježkům. Uslyšíme se 12. října a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Zbývá nám 9 minutek do 15. hodiny, to je čas, kdy se díváme také na sportovní dění v našem kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín a dnešek nebude výjimkou. Zlínské fotbalisty čeká v podvečer utkání, které bude zvláštní hned z několika důvodů. Tím prvním je, že se netradičně odehraje už v pátek, a to od 18 hodin. A to souvisí s druhým důvodem. Jako soupeř nastoupí ve Zlíně pražská Slavia, která se jako lídr tabulky a taky úřadující šampion chystá na úterní duel Ligy mistrů. A proto domácí soutěž předehrává už před víkendem. Teď o tom uslyšíte víc.
1: Utkání s pražskou Slavií je pro Zlín událost, i přestože si Ševci uvědomují, že jako poslední tým tabulky mají proti lídrovi malou šanci uspět.
2: Beru, že Slavia je velký favorit v tuto chvíli a mi záleží na nás, jak my budeme schopni, řekněme, v tom zápase být aktivní, jak budeme odolní a čím dokážeme soupeře třeba překvapit.
1: Hledá cestu k bodům trenér Zlína Pavel Hovtych. Duel 10. kola bude zvláštní taky tím, že ukončuje netradičně dlouhou reprezentační pauzu. Šance liga stála 3 týdny. Slavia má většinou hodně reprezentantů a po přestávce mívá občas problémy. Podle Hovtycha je ale tentokrát situace přesně opačná.
2: Radši bych je přivítal v režimu Ligy mistrů a ligy. Takhle bych řekl, že chytáme v nejhorší možnou dobu, protože reprezentanti byli omluvení, ale počítám, že až na Kačora, na Chaloupka pravděpodobně nastoupí všichni, takže budou akorát odpočatý a dotrénovaný. Takže myslím si, že chytáme v nejhorší možný době, ale tak to prostě je.
1: Podle zlínského brankáře Stanislava Dostála však pomůže dlouhá pauza i Zlínu, který z 9 úvodních zápasů sezóny získal jen bod a prošel si taky změnou trenéra.
3: Přišla vod i hlavně z toho pohledu, kde se teďka bohužel nacházíme prostě v té tabulce, tak byla potřeba trošku vypnout ty hlavy a od toho fotbalu a odpočinout, takže mě určitě vod přišla osobně. Myslím si, že byla i dostatečně dlouhá na to, aby jsme se zase těšili prostě na ty zápasy, které přijdou.
1: Další specialitu zápasu Zlína se Slavií uvidí fanoušci na místě hned na první pohled. Domácí Ševci se tento měsíc už tradičně připojují k projektu Růžový říjen, který pomáhá ženám s rakovinou prsu. Místo obvyklé žlutomodré kombinace tak fotbalisté nastoupí v růžových dresech, které následně zamíří do dražby.
3: Já si myslím, že tyhle věci je třeba podporovat a těším se na ně. No, jako já doufám, že zase pro mě já tu růžovou moc nemusím, tak že budu mít nějakou světlejší, ale jo, byly hezké loni, tak doufám, myslím si, že se to určitě povedlo i letos.
1: Připouští gólman Dostál s úsměvem, že z růžového oblečení má trochu smíšené pocity. Utkání zlínských fotbalistů s pražskou Slavií začne v 18 hodin. David Ekvinda, Český rozhlas.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Domácí turisté utrácejí ve Zlínském kraji nejvíce v Česku. Rekonstrukce ulice Lidická v Otrokovicích je hotová. Stovky podnětů řeší úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Během dneška bude polojasno nebo oblačno s nejvyššími teplotami kolem 17 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Domácí turisté utrácejí ve Zlínském kraji nejvíce v Česku. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Tourism, podle které cestovní ruch přinesl do regionu ekonomický výkon přes 23,5 miliardy korun. Kraj se tak umístil na 5. místě v republice, přestože nepatří k regionům s nejvyšším počtem návštěvnických dnů. Důvody popisuje mluvčí Petr Michalec z centrály cestovního ruchu Východní Morava.
6: Výrazně k tomu přispěli domácí turisté, kteří zde v průměru utráceli 2426 korun denně. Nejvíce ze všech krajů. Celkem domácí turisté a jednodenní návštěvníci přinesli regionu 17,4 miliardy korun. Peníze návštěvníků přitom míří nejen do hotelů, ale také do restaurací, lázní, kultury, atrakcí a dalších služeb.
5: V Otrokovicích stavbaři dokončili rekonstrukci ulice Lidická. V rámci projektu tedy dělníci opravili chodníky, místní komunikaci. Vybudovaný je také nový zvýšený přechod. Lokalita má i nových 27 parkovacích míst pro osobní auta a 11 nových stání pro dodávky. Úpravou prošlo také veřejné osvětlení a okolní zeleň. Náklady dosáhly výše 11 milionů korun. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí řeší stovky podnětů v souvislosti s letošní předvolební kampaní. Od lidí jich chodí desítky denně. Další případy zjišťují úředníci při monitoringu v terénu. Převažují v nich podezření třeba na využívání peněz z obecních rozpočtů k vlastní propagaci, upřesňuje předseda úřadu František Sivera.
7: Protože obyčejně kandidát starosta sedí v současné době v obci a může docházet k tomu, že využívá prostředky obce k tomu, že dělá nějakou propagaci. Ten zákon dneska jednoznačně říká, že bezúplatné využívání lidských, finančních, materiálních a nemateriálních zdrojů státu je zakázáno.
5: Prošetřování většiny podnětů úřad ukončí po komunálních a senátních volbách. Ty opodstatněné skončí ve správním řízení. Za porušování pravidel hrozí pokuty. Prezident Petr Pavel přijel do svého bydliště v Černoučku na Litoměřicku hlasovat ve volbách do místního zastupitelstva. Prezident se kvůli soukromé zahraniční cestě původně neplánoval letošních komunálních voleb zúčastnit. Za toho kritizovali koaliční i opoziční politici. Kancelář prezidenta situaci se zahraniční cestou označila za chybu v plánování, která Pavla mrzí.
4: Počasí.
5: V našem regionu dnes bude polojasno nebo oblačno s často průsvitnou oblačností a během večera se postupně zatáhne. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 14 až 17 stupňů a vítr povane mírný západní, později odpoledne může slábnout a změní se na jižní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Na nehodu dvou nákladních vozidel si dejte pozor na silnici 69 v úseku mezi Vizovicemi a Lutoninou na Zlínsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše, teď už pokračuje Pavel Vacek.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A já vám 4 minutky po 15. hodině řeknu, co nás čeká už za chviličku. Finále podnikatelských soutěží firma a živnostník roku Zlínského kraje už zná své vítěze. Jednou z oceněných je i Dobromila Darnadiová. Ta svou profesí už 18 let pomáhá ženám po rakovině prsu. Podrobnosti k tomu je tedy za 2,5 minutky zhruba. A za dalším udílením cen půjdeme i v dnešním rozhovoru s pátečním hostem Českého rozhlasu Zlín. Tím bude herečka Zlínského divadla Markéta Holcmanová, která si vysloužila užší nominaci na cenu Thálie 2026. O tom všem nám popovídá živě ve studiu. Na její energii a vždy radostnou náladu se můžete těšit po 15:45. Teď vás jistě potěší Lucie Bílá. Pavel Vacek vám přeje nádherné páteční odpoledne s námi.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Další aktualita ve vysílání Českého rozhlasu Zlín následuje 7 minut po 15. hodině, ještě nějaká vteřinka k tomu. Dobromila Darnadyová, vítězka ve zlínském krajském finále 21. ročníku prestižní podnikatelské soutěže Živnostník roku, už 18 let pomáhá ženám, které jsou po operaci prsu. S vítězkou natáčela naše reportérka Tereza Chrastinová.
1: Je potřeba o tom mluvit, nebrat to pořád jako nějaké tabu. Říká Dobromila Darnadyová, která se už 18 let v rámci svého podnikání věnuje ženám mimo jiné po rakovině prsu.
2: Bohužel prostě těch nemocí přibývá. Ta žena většinou primárně přichází o své ženství, přichází o prs nebo o prsa. Co si budeme povídat, chceme se líbit, chceme vypadat dobře. Není nám to jedno, jak vypadáme.
1: Podnikatelka jezdí se svým zbožím do onkologických center i za pacientkami domů.
2: Možná jsem prostě chtěla jenom změnit svět a dělat tady tuto problematiku právě jinak, protože jsem se s tím setkala v rodině. Tenkrát prostě nebyly takové možnosti. Já jsem se prostě rozhodla, že to změním a že vybuduju takové centrum, kde se ty ženy prostě budou cítit dobře.
1: Hlavní provozovnu má Dobromila Darnadyová ve Zlíně, kam za ní a její nabídkou jezdí zákaznice nejen z České republiky, ale i ze Slovenska.
2: Já jim ukážu, že ta jejich situace má nějaké řešení. Pořád si myslím, že když se ta žena cítí po té estetické stránce dobře, tak potom daleko lépe snáší i tu léčbu a tu nemoc samotnou.
1: Ženám nabízí speciální spodní prádlo i různé typy prsních epitéz. Podnikatelka spolupracuje jak s pojišťovnami, tak i s pacientskou organizací Belis, která poskytuje podporu ženám s onkologickým onemocněním.
2: Tam jsou skvělé ženy, oni si tím sami prošli. A v ten moment zase ten přístup nebo ta komunikace je jiná, než když o tom mluví člověk, který v podstatě neví, o čem je řeč.
1: Koordinátorka organizace pro Zlínský kraj Andrea Košacká připomíná význam akce s názvem Růžový říjen. Zdůrazňujeme význam prevence, samovyšetření, vyšetření na ultrazvuku, na mamografu. Zlínská Baťova nemocnice má nový mamograf, je tam výborná paní doktorka, výborné sestřičky. Za prvních 9 měsíců tohoto roku vlastně vyšetřili 6 000 žen, u 80 se našel pozitivní nádor. Říká se, že vlastně v České republice za rok onemocní 8 000 žen, z toho 10% je mladší pod 40 let. A Andrea Košacká uzavírá celé naše povídání.
3: Já se s paní Darnadyovou znám vlastně od dob svého onemocnění, kdy mě sama doporučila nějaké pomůcky. Ta její činnost je nesmírně záslužná a ona je velmi přátelská, velmi příjemná žena.
1: Ze Zlína Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Ano, podívejte se, co pro vás mám, jak navnadil Miroslav Žbírka. Jsou to kulturní tipy, nejen na ten dnešní večer, máme pátek, to se jistě hodí, pár inspirací k tomu, kam vyrazit. Ve Zlíně se dnes a zítra například koná už 7. ročník dětského festivalu řemesel a profesí budoucnosti. Cílem programu je představit dětem nejrůznější profese zážitkovou formou. Akce pro rodiny s dětmi se uskuteční ve 14.15. Baťově institutu ve Zlíně a otevřeno je v čase od 9 do 17 hodin. Kruh přátel hudby v Rožnově pod Radhoštěm na dnešek připravil program nazvaný Odhalování tajemství hudby. Představí se v něm pianista, skladatel a pedagog Adam Závodský. Debata bude například o tom, jak na poslech skladeb Leuše Janáčka, ale i mezinárodním festivalu Janáček Brno reaguje obecenstvo. Akce se uskuteční v hudebním klubu Vrátnice dnes v 17 hodin. Tak se nechte navnadit a trošičku hlouběji proniknout také do klasické hudby. Jistě to bude stát za to. V muzeu Kroměřížska je nově k vidění výstava s názvem Nechtěné fotografie a jiné věci, která propojuje tvorbu otce a dcery. Jaroslav a Klára Stojaníkovi v ní nabídnou pohled na tvorbu dvou generací, které spojuje nejen rodinné zázemí, ale také vztah ke kroměřížskému fotografickému a výtvarnému prostředí. Otevřeno je v čase od 9 do 12 hodin a odpoledne pak od 12:30 do 17. Vydat se dnes můžete také do zámku v Liptále, na Vsetínsku, na večerní kostýmovanou prohlídku areálu vyzdobeného více než 500 svíčkami. No jedním slovem nádhera. Otevřený bude i zámecký šenk, to může být také velké lákadlo. Akce začíná v 18 hodin. Další výstavní cyklus, tentokrát už 15. v pořadí, zahájí dnes také galerie Pekelné sáně v Kroměříži. Výstavní prostor otevře výstavy Jiřího Týna a Jana Poupěte. A také Alice Nikitinové, Adama Kašpara a Petra Stanického. Začátek vernisáže je v 18 hodin. Více informací o dění v našem kraji čtěte také na webu zlin.rozhlas.cz. A za chviličku se budete moct podívat i do zákulisí jedné velmi prestižní divadelní události. Nepůjde sice o žádné představení, ale bude to stát za to. Atmosféru 33. udílení divadelních centálie nám přiblíží herečka Městského divadla Zlín Markéta Holcmanová, která se předávání zúčastnila díky nejužší nominaci za titulní roli v Ibsenově Noře, kterou stvárnila na jevišti Městského divadla Zlín. Jaké je to čekání, než má zaznít jméno vítězky? Co se děje mimo kamery? Jaká byla práce na Noře, když během ní stále čerpala mateřskou dovolenou? Tyto a další otázky si na Markétu Holcmanovou chystám už za pár minut, kdy ji přivítám ve studiu. Buďte u toho.
1: V sobotu od 17. si budeme na pohovce Jošky Kubáníka s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem povídat o tom, jak si poradit se závistí okolo nás. A v neděli se od 11. zaměříme na téma, které může potkat každého z vás. Ztrátu práce. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
2: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: perfect day.
1: 3. října se na jevišti Pražského národního divadla udílely už po 33. ceny Thálie. Nejužší nominaci v kategorii činohra si svým výkonem za titulní roli v inscenaci Nora vysloužila herečka Městského divadla Zlín Markéta Holcmanová. Cenu si sice nakonec odnesla Lucie Žáčková z Pražského činoherního klubu. Ovšem i tak se jedná o velký úspěch nejen pro Markétu, ale i pro celý náš kraj. A já jsem moc rád, že si o tom teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín můžeme popovídat a že nás snad nechá také trochu nahlédnout do zákulisí udělování prestižních divadelních cen. Vítám u mikrofonu svoji divadelní kolegyni, skvělého člověka a neuvěřitelně silnou a pracovitou ženu. Ahoj, Markétko.
2: To je nádherný úvod. Teď jsi mě úplně dojal. Krásné odpoledne. Ne, vám všem krásné odpoledne, Pavle.
1: Hned se dostaneme k tomu, jak jsi byla dojatá na udílení cen. V prvé řadě ti musím moc pogratulovat.
2: Děkuji.
1: Pojďme ale pěkně postupně. Jak ses o té užší nominaci na Thálii dozvěděla?
2: Ono to šlo vlastně tak trošičku, se mi tak prořekli jako dva lidi velmi blízcí, jakože před tím oficiálním vlastně řečením té nominace, takže jsem už něco tak jako čekala a v momentě, když se mi prořekl takový jako ten první človíček, tak to mě prostě zavalilo.
1: Ne, neprozradíš.
2: Neprozradím.
1: Chápu.
2: Zavalilo mě absolutní vděčnost a absolutní vlastně vlna vlastně vděčnosti, lásky, dojetí a vlastně nějakého naplněného snu, který jsem vlastně rozdýchávala. Taková ta velkolepost, která se děje uvnitř, vlastně ta oslava vlastně se udála ve mně.
1: Mm-hmm. Markéta Holcmanová se evidentně často dojímá. Třeba se nám to podaří i během našeho povídání. Být konkrétnější, protože pak se to člověku trošku uleží a tak co přesně člověk cítí, když ví, že je opravdu velmi blízko nejprestižnějšímu divadelnímu ocenění u nás. Co se ti honilo hlavou v tom mezidobí před tím udílením a od té chvíle, kdy ses to dozvěděla? Byly tam nějaké emoční zvraty?
2: To ani ne. Víceméně mně se to stalo vlastně na tom začátku a udržovalo mě to v takovém konstantním šťastném jako stylu. Ale
1: že nevyvíjelo se to ten pocit.
2: Nevyvíjelo se to úplně v tom smyslu, že si myslím, že už to je dost. Hmm. A já jsem vlastně cítila tu vděčnost a cítím i doteď, že jenom vlastně dostat se někam takhle je velké. Je to pro mě vlastně překročení určitého mého dosavadního limitu a je to moc velké štěstí. Ale neberu to vlastně tak, že bych v tom byla sama. Já to samozřejmě vnímám jako kolektivní záležitost, takže vlastně mě to naplňovalo štěstím i skrze vlastně

0: všechny své kolegy a režiséra a vlastně celý ten kolektiv. A vlastně zároveň taky jsem tak jako vzadu pociťovala velkou zodpovědnost. Takže se ten pocit štěstí mísil s takovou trošku tíživou zodpovědností. Jak to mám popsat? Takový jako velký vlastně najednou další jak kdyby role v tom životě.
1: A přesto je tam určitě i to očekávání, protože je to opravdu blízko ta cena. Tak jak ses připravovala na ten přímý přenos?
0: Já jsem si hlavně v divadle vyptala šaty z Pretty Woman.
1: Ano, další muzikál, hraje Markéta Holcmanová na jevišti Městského divadla Zlín.
0: Ano, protože naše švarlenky ušily pod návrhem vlastně Michaely Semotánové nádherné šaty, které můžete vidět jako milí diváci právě v muzikálu Pretty Woman, a když jde Pretty Woman právě do opery s Edwardem, tak má nádherné červené šaty. No a ty jsem si právě vyptala, aby mi je půjčili právě na tenhle slavnostní večer, a strašně jsem si je přála vytáhnout. Takže tohle jsem si vlastně tak nějak vysnila. No.
1: Jak to probíhá, než začne ten samotný přenos? Co jsme my jako diváci toho předávání cen neviděli? Je i nějaká zkouška s nominovanými?
0: Mě právě překvapilo to, že já jsem si tam třeba domluvila maskérku a ženu, která by mě mohla jako nějak nachystat, ale trošku mi to zhatilo plány, protože jsme měli generálku od 4 do vlastně do 6:30 a ten přímý přenos vlastně začínal v 8. Takže ta generálka tam ano, ta tam probíhala. A vlastně mezi tím někde v mezičase jsme se nějak všechny prostřídali v maskérně a bylo to takové hektické, kolektivní a vlastně víceméně takové to, co znám z klasické divadelní maskérny jako ženské, tak takže tak.
1: Kdo tě podporoval v hledišti Národního divadla přímo u toho udílení?
0: No, já jsem to měla úplně skvělý, protože my jsme jeli vlastně jako Hujerovi rodina, celý multivan, 7 lidí, byl tam můj manžel, moje sestra Tereska, můj tatínek, vlastně tchýnka Holcmanovi jeli a ještě moje kamarádka Jana Kneblová. A taky v hledišti byla naše paní ředitelka Irena Pelková se svým manželem, takže já jsem to měla jako nádherné, protože třeba taťka se oblíkl do smokingu a všichni jakože vypadali prostě fantasticky, my jsme si to užili vlastně takhle nějak spolu jako rodinný výlet, to bylo skvělý.
1: Za chviličku se s Markétou Holcmanovou také podíváme na samotné předávání a trošku ji nahlédneme do hlavy, bude mě a věřím, že i vás velmi zajímat, jakými emocemi prochází nominant na cenu Thálie.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín je s námi jako host herečka Městského divadla Zlín Markéta Holcmanová, která si svým výkonem vysloužila užší nominaci na cenu Thálie 2026 v kategorii činohra za titulní roli v inscenaci Nora, kterou stvárňuje na jevišti Zlínského divadla. My jsme se před chvílí dostali těsně před ten okamžik, než se spustí kamery, a je to pak to, co už vidí i diváci při tom předávání těchto prestižních cen. Tak předpokládám, že jakmile začne ten přímý přenos, tak stoupá napětí. Co se ti honilo hlavou?
1: Já hlavně, mi vlastně strašně pomohla tam kamarádka ještě Erika Stárková s takovým tím odlehčením té atmosféry, protože je pravda, že já jsem byla lehce paralyzovaná stresem a všema těma fotografama, všema těma lidma, co se tam dělo a tak, a přece jenom se tam jako honí různé energie a tak. Ale při vstupu na to jeviště, už samotný vstup do Národního divadla, je opravdu to místo má nějakého ducha, takže jak jsem vstoupila na to jeviště, tak jsem to musela chviličku rozdýchat a podívat se na tu krásu do toho hlediště, protože má to uchvatného ducha. Já jsem si vlastně užívala už jenom tu samotnou přítomnost tam a ano, sedla jsem si a podívali jsme se na sebe s Lucí Žáčkovou a ona říkala, jak se cítíš, a já si říkám, já nevím, já mám pocit, že to neusedím, že já, když jsem ve stresu, tak jsem zvyklá chodit. Ona říká, neboj, to bude zábavný večer.
0: Takže neviděl jsem tě tam nějak procházet, takže asi usedělas.
1: takže mě vlastně trošku povzbudila v tom, že to bude v pohodě. A vlastně jenom uhlídat to srdce, které bušilo jak o závod. No.
0: A dá se pak popsat ten okamžik, kdy zaznělo jméno shodou okolností právě tvé kolegyně Lucie Žáčkové. To musí být asi velká směsice pocitů.
1: Víš co, ani ne. Já jsem opravdu...
0: No, naopak úleva.
1: Možná trošku, jo. Mě pravda tak bušilo srdce, že jsem si říkala, že kdybych tam zrovna vyšla, tak bych asi skolabovala, že jsem si to vlastně neuměla ani představit. Ale asi bych mluvila jinak, samozřejmě, kdyby to jméno bylo mé. Ale já jsem vlastně v tu chvíli necítila ani jako žádné zklamání a nepociťuju doteď. A nechci, aby to znělo nějak jako, že tohle, ale...
0: Ne,
1: ale
0: je to samozřejmě velký opravdu, úspěch už.
1: Opravdu vlastně si myslím, že je to absolutně legitimní, protože Luci, já zaznamenávám už od konzervatoře, jsem se na ní jezdila dívat a ona má to herectví uchvatné, Pavla Berotová taky, takže vlastně já si myslím, že jenom být jako tam je pro mě úplně
0: určitě
1: krásný pocit.
0: Předpokládám, že jsi měla nachystanou nějakou děkovnou řeč pro případ, že by to vyšlo. Tak teď by byla třeba hezká příležitost v nějaké zkratce říct, když to nevyšlo tam, jestli si ji pamatuješ
1: děkovat
0: trošku.
1: Je pravda,
0: tak
1: že já jsem si
0: ten dík zaslouží určitě. Pamatuješ si to ještě,
1: já,
0: co jsi chtěla říkat?
1: Pamatuju, ale nebudu tady říkat děkovnou řeč. Já jsem si samozřejmě něco musela nachystat, protože já jsem trošku vlastně v tomhle, jak když mám na jevišti mluvit sama za sebe, tak vlastně mám pocit, že jsem trošku jako trapná a že to úplně neumím, když se neumím postavit
0: za roli.
1: Nemůžu se schovat za roli, ano. Takže já jsem si pro jistotu jako něco nachystala spíše, abych na někoho nezapomněla, ale víceméně to byla poděkování divadlu, poděkování inscenačnímu týmu Zdeňkovi Duškovi, samozřejmě tobě, Pavle, a mým kolegům. kteří vlastně jsou obrovskou součástí a bez nich bych tam vlastně vůbec nebyla. A jo, když můžu, tak můžu poděkovat ještě babičkám a dědečkům hlídacím.
0: Výborně.
1: A mojí samozřejmě uchvatné rodině a samotným dětem, který mi dovolili tady tohle všechno absolvovat.
0: Ano, tak Markéta Holcmanová svoji roli, za kterou byla nominována do nejužší nominace na cenu Thálie, totiž nazkoušela během mateřské dovolené. I k tomu se v našem povídání ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, věřím, dostaneme. Přesto ta kategorie pro nejlepší herečku je hned na začátku. Jak jsi užívala potom zbytek předávání? Už asi v klidu?
1: Ano. Jako se mě to postupně spadlo.
0: A co se děje po skončení přenosu? To asi bude zajímat naše posluchače nejvíc.
1: Po skončení přenosu chodí lidi, gratulují a hrozně moc se tam fotí a dávají se rozhovory a vlastně fotí, dávají se rozhovory a potom se jde na skleničku vína. A popravdě mě trošku překvapilo, že tam vlastně nebyl nějaký jako raut a dostali jsme všichni jenom víceméně stravenku na 1-2 deci vína.
0: Aha.
1: A pak jsme hledali prostor, kde bychom mohli oslavit, ale to hromadně, všichni v těch robách. Protože minulý rok prý jako to bylo velkolepé a všechno, a teďka nějak jako zrušili ten prostor, nebo možná nedostali tolik dotací z kulturní obce na takovou akci, takže
0: takže vlastně si to proměnění té nominace pošetříš, až bude ten rád bohatější.
1: Ale jako my jsme si to užili jako náramně, takže.
0: Za chvíli se s Markétou Holcmanovou v našem povídání dostaneme také k samotné práci na roli, za kterou si vysloužila nominaci. Budeme se bavit nejen o Noře, ale také o osobnosti Markéty Holcmanové.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

vyhrát a že je brzo umírat, mít stále něco před sebou, to uznávám.

0: Herečka Městského divadla Zlín Markéta Holcmanová byla velmi, velmi blízko k tomu, aby získala prestižní cenu Thálie. Byla v nejužší nominaci. Pojďme teď k samotnému představení, za které si vysloužila právě tuto nominaci na prestižní cenu Thálie. Nora, to je přímo mýtická role, dá se říct. Tebe nabídka na něj zastihla v době, kdy jsi byla na mateřské, říká se tomu dovolená, stále ano. Myslím. Čímž je to vlastně ještě speciální víc. To musela být taky pěkná směsice pocitu, když tě oslovili na tuto roli. Váhala jsi, nebo to bylo rychlé rozhodování?
1: Já jsem spíše musela zjistit časové možnosti rodiny, co se týče logistiky a hlídání, takže právě již zmíněné babičky a dědečci byly velmi potřeba, protože můj manžel v tu chvíli a v to zkoušecí období byl taky velmi vytížen.
0: I toho takže, můžeme pozdravit.
1: Ano, ano. Ahoj, Hanzi. takže jsme to museli nějak vlastně látat dohromady, ale což si myslím, že děti to nějak neodnesly, bylo to v pohodě, dalo se to a zvládli jsme to.
0: Neuvěřitelně. Spousta posluchaček, ale i asi posluchačů, kteří mají zkušenost s péčí o malé dítě, si teď možná ani neumí představit, jak se k tomu všemu dá ještě přibrat studium takové klády, jak se v divadelním žargonu říká, těžkým a velkým rolím typu Nora. Tak jak vypadalo tvoje zkoušení po praktické stránce? Čili babičky v permanenci
1: a příprava? Je to tak, že já jsem si vlastně nastavila tu věc tak, protože já jsem vlastně Mariánku tehda ještě i kojila a všechno, takže jsme vlastně vstávali o dost dříve, abych se s ní jako vyhrála ještě ráno, aby vlastně na moje zkoušení se mi dala pěkně spinkat jako k babičkám, aby si víceméně nevšimla, že jsem jako pryč a potom si dala v klidu oběd a potom přišla. Ale co se týče potom vlastně samotné i mimo jako divadlo a studování té role, takže já jsem zvykla si texty nahrávat do auta, abych vlastně využila každou minutu, každou část jako toho dne a připomínala si ty texty a neustále si je opakovala, protože s papírem v ruce nebo se scénářem bych toho doma moc neudělala. A hlavně Mariánka by mi to asi blzo roztrhala nebo něčím polila, takže je potřeba to mít pořád někde, abych to slyšela a abych nevypadávala vlastně.
0: Myslíš, že tady ten neuvěřitelný zápřah se mohl také promítnout do toho ženského příběhu a do tvého pojetí postavy, protože ty jsi to svým způsobem musela taky tak vybojovat. Aha. Tak jsi bojovnice jako Nora?
1: Já myslím, že spíš mám možná odvahu, už čím dál větší, čím musím říct, že i to mě naučila hodně i Nora. Odvahu asi více věci komunikovat a čím dál míň se bojím o věci si říkat. A mám možná i díky ní tu odvahu věci měnit i sama na sobě. A mám pocit, že jsem si musela projít jako velkou studijkou, jako mentální, protože ta Nora přece jenom udělala jako velký vstup, jako do neznáma. A tím pádem já jsem si tím taky musela projít. Já musím říct, že na začátku jsem se snažila všechno dělat silou a právě bojovností, ale ono to kolikrát nebylo dobře, protože jsem potom skončila i na kapačkách a protože jsem byla z toho vyřízená. A právě, že čím víc jsem povolovala a dávala tomu tu lidskou stránku a vlastně víceméně jsem se jenom chytala toho svého srdce, tak o toto bylo vlastně křehčí a mám pocit, že opravdovější.
0: Svoje široké srdce vtiskla Markéta Holcmanová do role Nory. Jaká je pro tebe spolupráce s režisérem nejen tohoto představení, s Deňkem Duškem, se kterým už se spotkala v minulosti, připomeneme Lízu v muzikálu My Fair Lady, tak pár slov o ní.
1: No, Zdeněk Dušek je pro mě absolutně vlastně osobnost, která mě držela pozornost. Já jsem člověk někdy hodně, hodně hektický a vlastně u něho jsem se musela dostat do absolutní disciplíny a on je ještě, on je má a ostříží zrak a jede hodně na pravdu a neujde mu ani malá niance prostě falešnosti, intonační gesta, nebo i myšlenkově, nebo energeticky, že jsem třeba někde jako uklouzla, tak on to všechno vycítí a vlastně nepustí to, dokud to není vlastně jako v pořádku, dokonale tam, kam to chceme dostat, takže vlastně pod jeho péčí, já musím říct, že to zkoušení bylo velmi obohacující.
0: V velice působivý byl závěr představení. Připomenu posluchačům, kteří viděli Noru. Ty si kráčela hledištěm mezi diváky po úzkých držadlech sedadel. Ano. To byl přímo akrobatický výkon, nebojím se říct. Jaké byly u toho pocity?
1: Já poprvé, ano, to prostě si člověk si řekne, budu si hlídat nohy, budu si hlídat střed, abych nikoho nekopla a tak. Ale jako popravdě, když jsem vstoupila poprvé mezi diváky, když to zkoušíme, tak tam diváci samozřejmě nestojí a tu vlnu té energie necítíte, ale když jsem vstoupila poprvé mezi ty diváky na premiéře, tak vlastně ta tlaková vlna, víceméně i moje tělo se tak jako roztřepalo tady vším tím, že mě to vlastně i porazilo, že jsem tam, pamatuju si poprvé i naposled jsem spadla vlastně do diváku, protože jsem to vlastně neustála a musela jsem se opravdu zpevnit, jako vlastně zastředit, abych to prošla, abych to ušla tady tuhle cestu. Ale potom už jsem si na to samozřejmě dávala pozor, protože vím, jako vstoupit do plného hlediště jako různých pocitů a energii lidí, jako je docela velký krok, takže už jsem s tím uměla potom trošičku pracovat.
0: Markéta Holcmanová vystudovala hudebně dramatický obor na Brněnské konzervatoři a pak muzikálové herectví na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie muzických umění v Brně. Stále exceluješ v titulní roli muzikálu Pretty Woman, můžeme ji pozvat naše posluchače na 16. října, potom na 24. listopadu. Tvůj vztah k hudebním žánrům je tedy kladný, předpokládám, i k hudbě jako takové, protože ty jsi založila i kapelu, která se jmenuje Tables, tak ještě toho se lehce můžeme dotknout.
1: Jo, já právě, že se mnou je to trošku k nevydržení, a když jsem byla malá holka, tak já jsem chtěla dělat úplně všechno, hrála jsem na 5 asi hudebních nástrojů a zpívala si v 5 různých věcech a hrozně jsem si toužila jako mít kapelu a pořád jsem všude zakládala různé kapely, nikdy to nevyšlo. A tady kluci, chudáci, mi asi tak jako lehce naletěli, takže ne,
0: jsi tam ty a samý chlapci.
1: Ano. Ale vlastně jsem za nima přišla, když jsem otěhotněla, řekla jsem, kluci, teďka konečně budu mít čas, můžeme založit kapelu, protože nemám divadlo teďka před sebou. Takže vlastně jako těhotná v 9. měsíci jsme měli první koncert a vlastně to, šlo to vlastně z přeplněného mého šuplíku, který vlastně píšu písničky a společně dáváme dohromady, takže mě to taky dost baví. Jo, a můžu vás pozvat na koncert na náměstí Míru na Vánočních trzích 2.12.
0: A zvát můžeme už předběžně také na další tvoji roli, na kterou se chystáš, můžeme snad prozradit. Je asi velmi neobvyklá. Tady by byly možná také na místě ty pocity, jaké byly, když jsi viděla to obsazení. Čeká tě totiž v adaptaci románu Mary Shelleyové Frankenstein přímo Frankensteinovo monstrum. Tak jak se těšíš?
1: Já jsem přišla k tomu Fermanu a myslela jsem si, že se jako vlastně štěstím rozpláču, protože toto jako monstrum Markéta Holcmanová mě vlastně šokovalo a vyrazilo mi to dech. A ty tam si vlastně jako Frankenstein, jako doktor Frankenstein, takže se strašně těším na spolupráci s tebou, samozřejmě Pavla, a na spolupráci s Patrikem Lančaričem. Jsem strašně zvědavá, co z toho dostanem.
0: Tak třeba si z toho vysloužíš další tálii, respektive nominaci, kterou tentokrát proměníš. Budu k tomu držet palce. My bychom tady mohli mluvit o tvém cestování, ale ty chceš ještě něco říct.
1: Já bych chtěla ještě něco říct, co se týče toho monstra, tak to nás spojuje vlastně s Luďkem Randárem, protože ten za to v roce 94 dostal, jako když se udělalo úplně první udělení cen tálie, tak vlastně Luděk Randár byl za roli monstra nominovaný na tálii a osobně mu gratuloval Josef Kemra, takže to bych tady jenom chtěla zmínit. Zdravím tě, lidi, nezapomněla jsem.
0: Tak. Děkujeme i za toto okénko zdravící, teď už nastává čas loučení. Chtěl jsem naťuknout ještě tvoje cestování do dávku, ale o tom zase někdy příště. Okay. A jak si odpočineš od divadla třeba na snowboardu, my bychom taky mohli mluvit třeba i o dřívějším tvém velmi těžkém úrazu, se kterým se Markéta musela neuvěřitelně poprat, a o dalších nelehkých překážkách, které jí život postavil do cesty. I to svědčí o tom, že je to rozhodně bojové Bojovnice, což zúročila i při studiu Nory, tak ať je těch překážek v životě co nejméně. A budu se těšit, že si tady popovídáme po té, co budeš čerstvou držitelkou Thálie, kdy tu nominaci proměníš. Díky za tvůj čas i za tvoje slova.
1: Děkuju moc za tebe, Pavle. Opatrujte se.
0: Dnešním hostem na vysílání Českého rozhlasu Zlín byla Markéta Holcmanová, herečka Městského divadla Zlín, která si svým výkonem vysloužila užší nominaci na cenu Thálie v kategorii činohra za Noru.
2: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Český rozhlas Zlín.

0: 9. říjen, který dnes najdeme v kalendáři, je mimo jiné také Světový den pošty. No a mně v dnešním dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín tak akorát zbývá čas na to, abych vám poslal jeden takový rozhlasový pozdrav a také přání krásného víkendu, který věřím strávíte také s námi. Bude to stát za to, protože stále platí, aby nebyl v srdci splín, je tu Český rozhlas Zlín. Nezapomínejte na to. Vše dobré k dalšímu poslechu přeje Pavel Vacek.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Těžké hudební začátky si dnes popíšeme na případu dánské skupiny Laid Back. Pánové se potkali v polovině 70. v sestavě Starbox Band, jeli jako host, nebo chcete-li, předkapela slavných Kings, ale nevyšlo to. Publikum je přijalo vlažně, no, řeknu to naplno, skoro je vypískali, ale to je od další spolupráce neodradilo. Pokračovali v malém studiu, které si vybudovali v centru Kodaně a zkoušeli experimentovat. Odhalovat možnosti nových technologií vícestopých magnetofonů, syntezátorů nebo bicích automatů. Což se vyplatilo? V roce 83 sklízeli sladké ovoce, když poprvé dobili evropské žebříčky s hitem Sunshine Reggae. Z dnešního pohledu se jednalo o jejich jednoznačně největší úspěch, ale to teď poslouchat nebudeme. Podíváme se až na přelom 8. a 9. dekády, tehdy se do hitparád vrátili s písničkou Bakerman, na kterou, pokud jsem si dobře všiml, v českém éteru už skoro nenarazíte. Takže rád opráším dobu před 36 lety, tehdy měla moderní, nabroušený zvuk, vzpomínám si, že na diskotékách fungovala jako zaručený magnet. Soukromá rádia u nás tenkrát ještě neexistovala, takže jakékoliv reakce domácích posluchačů pochopitelně přidat nemůžu. K nahrávání singlu Bakerman si Laid Back přizvali dánskou kolegyni, zpěvačku Hanne Boelovou, a tady je jejich výsledek jednorázové spolupráce.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Začaly volby do obecních zastupitelstev a částečně se obměňuje i Senát. V Kroměříži se zítra uskuteční jablečný den. Prezident se vrátil z dovolené a odvolil v komunálních volbách. V noci a k ránu bude převážně zataženo s nejnižšími teplotami kolem 6 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Už 2 hodiny lidé volí ve Zlínském kraji v komunálních volbách. Kromě zastupitelů měst a obcí vybírají ve třetině okrsků i senátory. Volební místnosti budou dnes otevřené do 10 večer, znovu pak zítra od 8 do 14. Ve Zlínském volebním okrsku číslo 1 sleduje zájem voličů reportérka Blanka Kovandová.
2: Do volební místnosti v kolektivním domě přichází voliči. Průběžně a nepřetržitě ještě se nestalo, že by tady volební komise byla o samotě. A zatímco ve Zlíně vybírají lidé z 9 stran hnutí, v Kateřinicích na Vsetínsku, kde žije kolem 800 oprávněných voličů, je zaregistrovaných 30 kandidátních listin, což je nejvíc v republice. A na každé kandidátce je jen jeden člověk. V obci, kde se volí 15 zastupitelů, jde o tradici, která trvá už 28 let. Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Na Velkém náměstí v Kroměříži se v sobotu bude konat jablečný den. Program začíná v 9 hodin ráno a součástí bude například výstava starých odrůd jablek i ukázky tradičních řemesel. Pro děti bude připraveno bludiště z bedýnek, tvořivá dílna nebo dřevěný kolotoč na ruční pohon. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž nabídne jablečné koláče a buchty. Prezident Petr Pavel odvolil v komunálních volbách v obci Černouček na Litoměřicku. Do Česka se vrátil z dovolené. Svůj hlas vhodil do volební urny krátce před 15. hodinou. Pražský hrad původně oznámil, že se Pavel voleb kvůli soukromé zahraniční cestě nezúčastní. Za to čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. I prezident to po odchodu z volební místnosti označil za chybu.
3: Když jsem odjel na dovolenou bez toho, abych měl zajištěno, jak budu volit, tak jsem říkal, že mě to trápí a trápilo mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti, a já tu věc tímto považuji za uzavřenou.
0: Předseda sněmovny Tomio Okamura za SPD řekl, že je dobře, že si prezident své rozhodnutí rozmyslel. Ocenil to i šéf opozičních starostů Vít Rakušan, podle kterého to bylo jediné správné rozhodnutí.
1: Sport.
0: Po reprezentační pauze se vrací fotbalová šance liga. Poslední Zlín přivítá v předehrávce 10. kola v 18 hodin pražskou Slávii, která je v čele tabulky.
1: Počasí.
0: Přes noc bude ve Zlínském kraji převažovat zataženo a k ránu se může vyskytnout slabší déšť. Nejnižší teploty naměříme kolem 9 až 6 stupňů a vítr povane slabý, postupně většinou mírný jihozápadní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta bourala na hlavní silnici v Ratiboři na Vsetínsku. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už se můžete těšit na odpolední humoriádu s Pavlem Kučerou. Přeji vám příjemnou zábavu u poslechu nejen tohoto pořadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
5: Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi, abych vám popřál krásné, příjemné odpoledne a věřím spolu s Pavlem, že dnešní humoriáda přispěje k příjemné, milé, krásné atmosféře.
4: Historky, scénky, písničky jsou tu k mání, k pátečnímu pousmání.
1: Humoriáda.

0: Tady je páteční humoriáda, písnička Petra Muka dozněla. Teď se dozvíme od našeho dnešního hosta Jana Přeučila, jak se má a co dělá.
1: No, mám se, Pavle, děkuji velice dobře, s mojí milovanou Evičkou užíváme si života a naplňujeme jednu krásnou myšlenku, kterou bych, jestli dovolíte, přátelé, vám všem doporučoval k zamyšlení. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
0: Ano, a pan Přeučil i tento všední, možná i volební den, dozdobil svým elegantním, nejen kloboukem, ale i motýlkem pod krkem.
1: Děkuji, no, tak to bude já se na to velice zakládám, jo, protože herec by po všech stránkách měl být elegantní, noblesní a já to herecké gentlemanství velice propaguji a mohu velice rád.
0: Já myslím, že spousta posluchaček i posluchačů s vámi souhlasí. Tak a já vám odsouhlasím hned první výběr, kdo to bude, koho si dáme.
1: Pavle, první výběr bude uslyšíme kolegu Pavla Landovského ve scénce, kterou si jistě rádi poslechněte.
0: Místo pro reklamu japonské firmy z pořadu Tak jsem tady.
2: Pamatuji si na svou první lásku. No jak to bych, kolik je? Já tady mám hodinky, ale on taky musím o tom něco říct. Já jsem říkal, že bych chtěl hodinky, abych vlastně věděl, kdy mám udělat přestávku. Tak mi donesli hodinky, na který naprosto není vidět. Tam jsou to japonské hodinky, kde se mihají nějaký odlesky. A když jsme to studovali jsme ty hodinky, abych to viděl, kolik je hodin, tak jsme zjistili, že jsou hodinky značky Kundo. Co to? Japonsky. První láska, no tak, je to vždycky v takových chimerách, ale u mě to bylo jakou myslíte, platonickou, nebo kdo to psal, platonickou, nebo neplatonickou, že jo, platonický byly lásky hrozný, jo, to člověk jako stál někde do rána pod oknem a jenom tušil, že tam za tím oknem někdo je. Ale já jsem dobře věděl, že to tenkrát, už i tenkrát to mělo nějaké svoje velmi praktické podtexty, že jo. Ale pamatuju se, že jsem ještě nosil krátké kalhoty a chodili jsme v Pardubicích koupat s kukama. Vždycky jsme přijeli od cihelny, přeplavali jsme na druhou stranu řeky a tam byl takový sráz, tam bydleli břehule a z toho jsme skákali. A jednou jsme tam přijeli s těma 14-15 letýma kukama, že jo, a tam, v tom, kde jsme skákali, to tam ležela na dece taková starší ženská, mohla být už tak se 26. Pro nás to byla baba, že jo. No a samozřejmě jsme skákali a já jsem jako viděl, jsem se furt tady koukal, taková jako ta, skákal jsem s těma kukama a teďka jsme přišli na druhý břeh, že jdeme domů. A já jsem věděl, že se musím vrátit. Tušil jsem, že se musím vrátit. Tak jsem si přišla v hodinky, říkám, kučel mám hodinky, hledali, my jedeme, a tak jsem hodinky vytáhl. Skočil jsem do vody, přeplaval jsem se zpátky. A teďka lezu z té vody, a co můžu říct, že 14, 15 roku. Tak jsem vylez a začal jsem skákat. Jednou už jsem byl omlácený, už jsem dělal 20 nějakých placáků. A vždycky jsem říkal, teď ti to řeknu. A zase jsem vylez, došel jsem k té dece, kde ona si takhle něco četla a zase prásk do vody. Já už jsem neviděl. A najednou vylezu a mě napad, 15. nápad, prostě jako jsem vylez vody a začal jsem skákat a vyklepávat si vodu z ucha. A pak jsem nějakým způsobem vykoktal tý dospělý ženský, jsem řekl, co to čtete? A ona jako to otočila a řekla, co čte. A já jsem si takhle set a furt jsem se na ní koukal, jak na obrázek svatý. A ona takhle opřený kolo měla okřu jakého niklovaného Holanděna, ten mě taky zajímal strašně. No a najednou říká, tak mládenče, já půjdu domů. A začala se prostě nějak převlíkat, jak to ženský dělají pod tou rekou, že jo, takhle si dělala nějakou reku a tam. A teďka asi to udělala na schvál, že jo. Jak si to takhle povolila, tak já jsem prostě uviděl, že jo, a vrch jsem se na ní prostě jak vrah z Vilnosti, že jo. Když mě ta ženská nepomohla, tak jsme...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Pavel Landovský, můžete mít jeho, anebo Jiřího Suchého. Hmm. Pane Přeučile, s kým z nich jste se poznal víc?
1: No, já jsem Pavla Landovského pochopitelně také poznal, ale velice si vážím Jiřího Suchého a mám na něj krásnou vzpomínku, která mě hladí po srdci. A to je taková, jestli dovolíte, Pavle, v 60. letech, když jsem vstoupil do angažmá do divadla na Zábradlí, vznikala tam Činohra vedle pantomimy Ladislava Fialky. No a tu Činohru pomáhal zakladat Jiří Suchý. A první hra, kterou připravovali, se jmenovala Smutné Vánoce. Byla tam Ljuba Hermanová a řada dalších kolegů, Ivan Vyskočil a řada dalších kolegů. A potěšilo mě, když asi za 3 nebo za 4 neděle jsem potkal Jiřího Suchýho, říkal: Přeučko, v těch Smutných Vánocích jste byl velmi dobrý. A to mě velice potěšilo a mám z toho velkou radost.
0: Koho by to nepotěšilo, tato slova od klasika. Takže Pavel Landovský, anebo zmiňovaný Jiří Suchý. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900. A teď se pohladíme jednou z písní Hany Hegerové, doslova s Fialkami.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

dess, ja, dess. Man van uppe nå, fjellet. Man van uppe nå, fjellet. Man van uppe nå, fjellovi, fjellet. Postupně se všem zalíbilo, u dice písní zvláště šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Mamba nu plofiale, mamba nu plofiale, mamba nu plofiale, fialovi.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: A mějte se všichni hezky, ahoj.
1: Naslyšenou.
2: Vy také, Marti.
1: Asi Ačko, určitě Ačko máme zapsáno od Marty a jdeme dál. Kdo tam?
3: Dobré odpoledne, Pavle, zdravím vás, že vám přeučila, já bych děkuji. Dal na něj, chtěl bych taky pana Suchého.
1: Děkuji, máme zapsáno, ano. Děkujeme, naslyšenou.
3: Já děkuju a starou.
2: Mějte se krásně.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, pane Pavle, a zdravím vás a vašeho vzácného hosta, pana Přeučila.
2: Děkuji.
4: Pozdravujte vaši milovanou Evinku.
2: Děkuji, dvakrát.
4: Nemáte zač. A já bych dala pana Suchého.
2: Ano.
1: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
1: Děkuji.
5: A srdečně zdravím pana Přeučila.
2: Děkuji. Děkuji za pozdrav.
5: A přeji vám do dalšího let hlavně hodně zdraví.
2: Mm-hmm.
5: A dovolím si prostřednictvím rádia pozdravit vaši paní Evičku.
2: Děkuji, velice mě to těší, bude mít Evinka radost.
5: Ano, přeji příjemný víkend vám obou a vybírám Bčko.
1: Děkujeme, je to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
6: Dobré podzimní odpoledne, zdravím vás, Pavle, a všechny humoriádníky a humoriádnice. Též zdravím moc ráda a slyším zároveň pana Jana Přeučila.
2: Děkuji.
6: Dobrý den, pane Přeučil.
2: Těší mě velice.
6: Pozdravujte paní Evičku.
2: Děkuji.
6: Přeji vám vše dobré, ať jste šťastný a zdraví. Hlasuji teda, Pavle, pro Ačko a všem přeji krásný podzimně a barevně laděný víkend a večer a ještě hezčejší pondělní ráno a pohodový celý týden. Posluchačka Růžena, nashledanou.
2: Děkujeme. Růženko, my vám s Pavlem také přejeme všecko nejkrásnější.
1: Přesně tak a máme zvoleno, u nás už je zvoleno, Pavel Landovský bude pokračovat, bylo to těsné, ale je tady s námi opět. Proč se v Čechách krade?
7: Proč se v Čechách tolik krade? No, helejte, v Čechách se... Ono se krade všude, jak se říká, že ono se krade všude, ale v Čechách se krade, protože to je, si na to lidi zvykli. Je nejhorší. Lidi si zvykli krást a hlavně se krade proto, že to bylo hrdinství svým způsobem.
8: Byl takový tekačí, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, že jo, takový.
7: A byl to vlastně, to byl delikt, za který v podstatě ten člověk byl hrdina. Byl krát a byl hrdina. Protože se s tím byl, to byl jediný projev, placený projev proti státní činnosti, že o to ukázal, že hrdina, že jo. A ten zvyk je tak hrůzný, že dneska si kradou lidi sami. On založí podnik a jde domů, no. Ze svého vlastního podniku. Čili krade se, protože si na to lidi zvykli. Který z vašich filmů vám je nejbližší? Vzpomínáte si, a je, jak říká, nějakou veselou historku z natáčení. No jo, no tak mám několik veselých historek z natáčení. Zajímavý je, že ty nejveselější historky z natáčení jsou z filmu, který dělal režisér Jiří Krejčík, že jo? Protože ten člověk sám přímo... tím svým nábojem a tím svým vstekem a svým humorem, že jo, přímo navádí situaci, že to může tak dopadnout, že to tak skončí, že jo, protože to je člověk, který skutečně je schopný držet v ruce kafe a pro pobavení všech takhle tam chodí, on takhle chodí, jako takhle chodí, jako podle mě, v tom někdo přijde, říká, Rejžo, kolik je hodin? On říká, 17:30, polej se kafe. A hraje, že jako nic. Čili on přímo navozuje situace k tomu, aby se něco stalo. A já se zpamatuju, točili jsme na zámku Kozel, a to sice Hry lásky šálivé, to byl jeden z mých posledních filmů, pak už jsem spadl do jícnu státní bezpečnosti, jsem tam měl už svoji rubričku, že... A pamatuju se, že jsme točili, a tam byl taková jednoduchý záběr. Jiný režisér, takový nějaký, by to nasvítil a natočil, bylo by to za 15 minut, 20 minut hotový.
8: Ne, tak, Jiří Krejčík.
7: Ten nám dal ze sovákem, jak se tam krademe se tam s těma svíčkama, aby jsme se prohodili v těch komůrkách, tak jsme měli svíčky,
8: speciálně dovezený z Holandska, odkaď,
7: který byly dutý, vypadaly jako svíčky,

0: těch svíčkách byly malé reflektorky, takhle. A z těch reflektorků jsme si museli svítit na ty držky. A na zádech jsme měli každý 30-kilovej, možná 20-kilovej akumulátor. Přesto jsme měli ty pláště a teď jsme takhle šli. Začalo se točit večer asi tak 8 hodin. Takhle jsme šli. Klapka jedna, první, při 10. klapce už to byla tři čtvrtě na 11. A vždycky kličí, říká, byl vidět akumulátor, natočil ses, nebo já jsem, on se natočil, potom zase svíčka špatně svítila. Tak nad ránem, když už svítilo, muselo se to skoro udělat, tak najednou ten Jirka Sová, který já už doutnal vedle mě směšně 5 hodin, tak najednou začal takhle se postavil, srazil ten akumulátor na zem, začal rvát z těch rukávů ty dráty, kleksy a začal řvát. V hlavní roli svíčka! Hustováka jde do prděle! V hlavní roli svíčka!
1: Humoriáda. Tak nedá mi to nenavázat na Pavla Landovského a nezeptat se pana Přeučila na nějaké složitosti natáčení, i třeba přímo s panem Krejčíkem, či co?
2: No tak já jsem natočil řadu filmů, řadu padouchů, rošťáků, to je pravda. Máme i takovej pořad s mojí Evičkou, Zloun a Popelka. A kde já hraju Zlouny, Evinka je Popelka, samozřejmě. No a režiséra Krejčíka jsem pochopitelně poznal. Měl jsem tu čest hrát v několika jeho filmy a mimo jiné on i režíroval v divadle na Zábradlí. A vzpomínám si jednou na takovou situaci, kdy jsme zkoušeli a on stále říkal na tom jevišti, vás není moc slyšet. Já jsem říkal, pane režisére, na jevišti se musí mluvit dynamicky, výrazně, plasticky, aby to divák slyšel. Oproti kameře, kde ten projev musí být civilní, ale přesto i srozumitelný. No a blížila se generálka pro seniory, veřejná generálka, a přišel za mnou a říkal, Přeučko, ono vás není moc slyšet. Já jsem říkal, no na to téma přes měsíci si povídám. A on říkal, uděláme jednu věc. Bude generálka pro seniory, já vás budu poslouchat. Když zjistím, že vás není moc slyšet, půjdu pod jeviště, opřu se pravou rukou o stěnu, levou ruku si dám na čelo a když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu a budete mluvit srozumitelně, přesně, jasně, jednoznačně. Já jsem to říkal svojí kolegyni Hanice Smrčkový, hráli, probíhala generálka, podívám se a vidím tam, jak tam stojí v rohu, aha, říkám si, režisér Krejčík, smáč se ruku. Haničce, přidali jsme do hrasu, odehráli jsme první půlku, pšatnou běží nám Krejčík a křičí, krávy, řvali jste jak krávy. A já jsem říkal, pane režisére, když jste tam takhle stál, ale to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel a šel si to poslechnout.
1: Tak tolik o panu Krejčíkovi. My se vrátíme za chvíli do našeho výběru archivního a náš dnešní host Jan Přeučil bude vybírat další váš páteční humor a pak už zase opět se pustíme do dalšího hlasování. Humoriáda pokračuje.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Po optimistické písni Olgy Lounové se vracíme s panem Přeučilem k výběru dalších ukázek. Koho bychom si mohli dát?
2: No, Pavle, já bych vybral vynikajícího zajímavého herce s ohromným smyslem pro humor, a to je Bohumil Bezouška. Já jsem měl tu čest ho poznat, a to bylo, jestli dovolíte, taková jenom moje osobní poznámka. Když jsem studoval na DAMU, tak můj hlavní profesor Radovan Lukavský chtěl, abychom statovali v Národním divadle, abychom si vydělali nějakou korunku na život a tak dále jako študáci. A byla tam inscenace Don Juan, v hlavní roli pan Grossman, pan Kopecký ten, a hrál tam taky Bohumil Bezouška. A my jsme mu dělali s Honzou Šmídem takový jakoby malej servis na tom jevišti. Byl velice perfektní, příjemný a k nám, k začínajícím hercům, velice vlídej. On měl svůj osobitý smysl pro humor.
1: Pěkná spolupráce.
2: Ano, ano, bylo to velice fajn. Ano.
1: Tak Bohumil Bezouška a Milosrdná opona.
3: Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát a o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal: to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka. Nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je. Až nakonec, těsně před koncem, přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostovi, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel. No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní, jen prosil bych, aby tohle... A zkrátka pedant, Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici, což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu, a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání. Hned od začátku navíc neměli Dostála moc rádi a on je taky ne. Takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo. Herci si z toho dělali srandu. Dělali si srandu z pana režiséra. On jim to oplácel, že jo, rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty, nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí, archaizmama. No, ale Dostal prostě bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod a sám potom večer při premiéře nablejskaný jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel. Zde je zatyk. A šák do té četnické kožené brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No, Roland s Rašilovem na sebe významně pohlédli. Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky znamenitou kartu, že si schladějí na panu režisérovi žáhu a pomstějí se mu za všechny šikany při zkouškách. Do mrazivýho ticha řekl Roland: a kde máš četníku zatykač? Dostal za úpěl, nějakoj, vždycky, když byl nešťastný, tak byl udělal. Za úpěl a znova řekl, zablábolil ten text. Vydej nám svého syna, on je Jura Ďábel. Rašilov přešel pomalu celý jeviště sem a tam a v duchu si sumíroval větu, aby to bylo taky tak blbý jako ten text. A pak řekl, nema je zatykače, on ti syna nevydaje. A Roland, Roland se hned přidával a říkal, jak pravíť, pan rádní, nemá je zatykače, já ti syna nevydaje. Dostal, viděl, že je zle, tak se rozeběh, utek ze scény a za scénou utrh ze zdi první papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal jí Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plakát Národního divadla a řekl, totoť není zatykač. Toť jaká stará divadelní cedule. Nemá je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda zpráskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřma, ale v oknem.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: On měl svůj typický humor Bezdouška a dokonce je o něm známo, že on jezdil různě po různých místech a dělal různé vypravování a tak dále a lidé se tím ohromně bavili a prožívali krásné chvíle.
1: Ano, já si teď vypůjčím jeho přechodníky a další věci. Maje dalších scének vyzývaje posluchače k dalšímu hlasování. Bohumil Bezdouška Ačko, Petr Novotný Bčko v tuto chvíli. Humor mezera A nebo B, hlasujte SMS na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli vybíráte Bohumila Bezoušku nebo Petra Novotného. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, tady je Pavel z Chocera. Zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: I vás.
3: A určitě vybírám pana Bezoušku.
2: Zapsáno, mějte se hezky.
4: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, tady František Altmetavou, zdravím pana Přeučila i vás, Pavlíku.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pana Bezoušku.
4: Ano.
5: Zdravím Švadlenku, díky, mějte se.
4: Taky, ano. Mějte se taky, moc hezky.
2: Máme zapsáno. Zdá se, že pan Přeučil pana Bezoušku zvolil velmi dobře zatím. Dobré odpoledne.
4: Tak to mě těší.
6: Krásné, dobré odpoledne, mám oběma do studia, tady Honza z Hostomic u Bíliny a přejíte se pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Výborně. Děkujeme i za přechodník, naslyšenou a zveme dalšího. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady vás zdraví Pepa z Pardubic, právě jdu do služby hasičům a já bych hlasoval pro Bohumila Bezoušku a hlavně zdraví pana Přeučila.
4: Ano, děkuji a zdravím do Pardubic, do mého rodného města.
7: Ano, jsem si to vědom, pane Přeučil, děkuji.
4: Tak, také děkuji.
2: Víkend. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
8: Dobrý den, tady Josef z Prahy, zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Vás, pane Pavle.
2: Zdravíme.
8: Taky pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Zapsáno. Díky. Tak nevím, jestli mám zkoušet i další hlasy, už máme sebráno dost, ale vyzkoušíme. Dobrý den, kdo je zde? Halo.
4: Halo.
2: Tak tady se neslyšíme, ale tady se snad slyšíme. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště. A taky bych chtěla pana Bezoušku a oba dva vás zdravím do rádia.
4: Děkujeme, Evičko.
2: Děkujeme. Snad nějaký zastánce Petra Novotného. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás a pana Přeučila.
4: Děkuji.
10: A chtěla bych pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Dobrá, děkujeme krásně. Tak, sečteme všechno, co dorazilo a výsledek je.
4: A jak to vypadá, Pavlíku?
2: Pokračujeme s monogramem BB. Bohumil Bezouška je tady.
4: Ano.
11: U někdejšího šéfrežiséra Josefa Bezdíčka jsme v rozhlase natáčeli jakousi hru a poslední natáčecí frekvence připadla na sobotní dopoledne. Jednu z čelných rolí hrál Jan Pivec, který měl o 2 hodin odpoledne v Tylově divadle představení Goldonyho Sluhy dvou pánů. Hrál titulní roli a hru začínal. Jak říkají herci, měl první slovo. Poslední asi 15-minutový záběr nějak nešel. Bezdíček piloval, ale spokojen pořád nebyl. Byla skoro 1 hodina, kdy měla frekvence končit a Bezdíček povídá: dámy a pánové, nemohu si pomoci, zkusíme ten záběr vzít ještě jednou. Ozval se Pivec, že má od 2 představení a že nemůže přijít do divadla na poslední chvíli. Bezdíček dal zavolat do divadla, že Pivec přijde kolem 2:30, aby ho neschánili, a uklidnil Pivce, kterému slíbil, že ho rozhlasový vůz doveze až do divadla a že na něj bude čekat řidič ve vrátnici. No a tak jsme to nějak nakonec zdárně natočili, Pivec byl jako na jehlách a utíkal dolů do vrátnice. A jak to nakonec dopadlo, to jsme se dozvěděli až v divadelní šatně. Já vám, kluci, přiběhnu do té vrátnice, no to se ví, já byl jako na trní, už bylo skoro půl druhý a tam seděli v té vrátnici dva chlapy nad šachovnicí a já na ně, prosím vás, kde je pro mě ten řidič a to auto? Moment, moment, kamaráde, povídá jeden z těch šachistů, počkat, uděláme to takhle, potáhneme koníčkem, tak se to musí, tradadá, prospivoval si a věžička je v prdelce, tradadá. A ne, co kdyby jsme táhli radši tadyhle pindíkem a nakopli dámičku, tram, tadadá. Pro Kristovy rány zaúpěl jsem to auto, dyť já projedu představení. Momentiček, mladíku, a teď si dáme pro změnu šášek jako hrášek, tradadá. Ne, miláčku, tam táhnout nemůžeš. To je bloknutý střelečkem, jo, tam taky ne. To je v šachu, jedině do růžku, tak. A šoupneme dopředu pindíka a seš v hajzlu, kamaráde. Hergot, kruci, zařval jsem, co je s tím autákem? Jo, to auto, jako pro bezdíčka, že jo? Tak to není, volali z autoprovozu, že mají všecko venku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Jsem rád, Pavle, že se tam zmínili o Pivcovi. To byl geniální herec. Já jsem ho miloval. I můj profesor Lukavský ho miloval. On byl neskutečný. Neskutečný.
2: No tak to byla další vzpomínka na další herecké eso a my vracíme do hry teď Jiřího Suchého na Ačku a Petra Novotného na Bčku, takže ať je velryba je výstup pana Suchého a pan Novotný s reklamací mobilu by tu byl, kdybyste ho zvolili. SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 dejte najevo svou náklonost anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Komu dají naši posluchači šanci v tuto chvíli? Bude to Jiří Suchý nebo Petr Novotný, aby vás pobavili před víkendem. Dobrý den.
2: Krásný víkend, Pavle, vám i panu Přehoučilovi.
3: Děkuji.
2: Tady Veronika Rakovník a prosila bych pana Jiřího Suchého a přeju všem krásný i posluchačům krásný víkend podzimní, tak uvidíme,
3: ano.
1: Jak to dopadne všechno. Děkujeme, Veroniko. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Zdravíme.
4: A hlasuji pro pana Suchého tež.
1: Ano. Děkujeme pěkně. Hezkou sobotu a neděli. Dobré odpoledne.
5: Přeju hezké odpoledne. Tady Honza z Mariánských.
1: Další Honza, to je Honzu.
3: Star Honzíku.
1: A v kalendáři je přitom Štefan a Sára.
5: Já bych prosil pana Suchého.
1: Dobře, ano. Máme zapsáno. Hezký víkend.
5: A zdravím pana Přeučila i vás, pane Pavle.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Máváme. Dobré odpoledne. Haló. Tak. Někdo se dovolal, ale asi si ještě odskočil. No, nemáme tolik času, bohužel. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobré odpoledne přeji vám a zdravím pana Přeučila, kterého si velice vážím.
3: Děkuji.
6: Pro jeho krásnou češtinu. A chtěla bych pana Suchého.
1: Děkujeme, ano, za váš hlas a mějte se. Dobré odpoledne, zdravíme. Tak, ještě to zkusíme jednou. Kdo je s námi? Haló.
7: Jo, dobrý den, tady Vlasta ze Žďáru. Prosila bych pana Suchého.
3: Ano,
1: děkujeme i za váš hlas.
3: Vy také, děkujeme.
1: Naslyšenou, krásný víkend i vám. Tak přátelé, jdeme to sečíst, je možná
3: jak to vypadá, Pavlíku?
1: Trošku víc jasné. Ať žije velryba, Jiří Suchý, to je závěrečný výstup.
8: Ať žije velryba. Totiž, když je člověk literární postavou a toulá se písemnictvím, jako já, tak nemusí chodit pořád pěšky. Já jsem zrovna nedávno jel vlakem, nevím už proč, snad jsem byl dlouhou dobu čistej nebo co. A naproti mě seděli dva biolózy a bavili se o velrybách. Zřejmě to nebyli žádní detailisti. Ten mladší biolog, tomu byli tak 4, tvrdil, že velryba má nohy. Chtěl jsem mu vysvětlit, že velryba nemůže mít nohy, protože velryba je savec a savci... No, jsem mu nechal bejt, přece nebudu šel... Takhle. No a pak jsem si vyndal knížku, že si budu jako číst. Vyndám si Švejka, otevřu, oni jsou to logaritmické tabulky. Komunální knihař mi to váže, všecko na jedno brdo. No ale nechme satiry. Zkrátka... Začal jsem se díky tomuto omylu nudit. No a naproti mě si sedí někdo, kdo si vymýšlí hlouposti prostě. Velrybu s nohama. A protože jsou mu 4 roky a protože mu to tím pádem projde, má o zábavu postaráno. A já mu začínám závidět. Já kdybych si začal takhle vymýšlet. Já bych si to nemohl dovolit ve svých letech. Jak by to vypadalo, kdybych si začal vymýšlet velrybu s nohama? Tak vy tvrdíte, že velryba má nohy? No, tvrdím, no a? Dokažte to. No a jaký jsem? Kdyby skutečně existovala velryba, která by měla nohy, že by se v té věci jako mohla za mě potom postavit, no, tak si troufnu. Jenomže to zase už by nebyla legrace. No, vlak jel dál, cesta byla dlouhá a umorná a tak jsem si řekl, když on může nahlas, tak já můžu v duchu. A začal jsem si vymýšlet, abych nekopíroval velrybu s rukama. A přišel jsem na to, že to je vlastně ohromná věc, taková velryba s rukama. Třeba pro divadla rovnou, když ráda tleská. Totiž to něco vydá, to jsou ruce jak Švehlovy pozemky. Blbost, to jsou velruce. Taková velryba, když jednou tleskne, tak to vypadá jako 10minutový aplaus. Takový zvířátko podchytit, zvát si ho na premiéry, no, nenápadně ho zamíchat někam mezi lidi, to by byl úspěch zaručen. To ovšem jenom veliká divadla můžou. a potřebujou. Víte, já si stejně často říkám, že jednou přijde doba, kdy bude svět úplně jinačí. Lidi totiž přestanou mít starosti, začnou si vymýšlet, jako ten v tom vlaku. Budou mít víc času i na hloupostičky, zkrátka stanou se tak trochu dětmi. A jejich děti, ty už nepřestanou bejt dětmi. Takže svět se promění vlastně v takový obrovský jesle a pak najednou tady bude místo i pro tu velrybu s nohama.
9: Tak to byl krásný závěr, že?
1: Já myslím, že můžeme souhlasit a hrajeme si jako děti i v humoriádě. Ano. Pane přeučile, děkujeme, mějte se hezky.
9: A jenom takovou krásnou myšlenku bych řekl, kterou jsem se dozvěděl, když jsem hostoval v Ypsilonce ve hře TGM v kostce. Má krásnou myšlenku. Důležité je umět se celý život dívat na svět dětskýma očima.
1: Podepisuje i Pavel Kučera. Krásný víkend.
10: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve Zlínském kraji jsou současně s komunálními volbami dvě referenda. V místní části Salaš ve Zlíně má vzniknout nový prostor pro pořádání venkovních akcí. Lidé s aplikací e-občanka by si měli před volbami zkontrolovat její aktualizaci. V noci a kránu bude převážně zataženo s nejnižšími teplotami kolem 6 stupňů. U podvečerních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. V Záhorovicích na Uherskobrodsku lidé současně s komunálními volbami hlasují i ve dvou referendech. Hlasováním mohou obyvatelé obce vyjádřit svůj postoj k zachování 3 železničních přejezdů v obci. Místní referendum v České republice je platné, pokud se jej zúčastní alespoň 35% oprávněných voličů z dané obce. Zlín plánuje v místní části Salaš vybudovat prostor pro pořádání společenských akcí nebo hasičských soutěží. Město už za téměř 4 miliony korun odkoupilo potřebné pozemky, včetně domu, který je v havarijním stavu a čeká ho demolice. Na jeho místě chce následně vytvořit zázemí pro venkovní akce a setkávání místních obyvatel. O výkup pozemků požádala komise místní části Salaš, kde podle magistrátu podobný prostor dlouhodobě chybí. Digitální a informační agentura upozorňuje voliče, aby si zkontrolovali aktualizaci aplikace e-občanka. Starší verze aplikace totiž nemusí fungovat při prokazování totožnosti u volební komise. Agentura v létě vydala po zátěžovém testu novou verzi e-občanky, říká mluvčí agentury Jakub Palata.
4: Stačí doma předtím, než člověk vyrazí volit, se podívat, jestli ta aktualizace na něj nečeká. Většina lidí má sice zapnuté automatické aktualizace, ale někdo třeba ne a je potřeba to zkontrolovat ručně. Také doporučujeme zkontrolovat si, jestli se člověk vlastně vůbec dostane do té aplikace, protože to po něm ta aplikace může požadovat PIN.
2: Od začátku voleb agentura zaznamenala jen několik potíží. Ty se podařilo vyřešit. Aplikace funguje jako digitální alternativa občanského průkazu. Voliči se jí mohou prokázat u volebních komisí. Ministerstvo zdravotnictví chystá změny ve vzdělávání klinických psychologů. Povinnou praxi pro vysoké školy chce zkrátit ze 4 let na 1 rok. Profesní organizace a vysoké školy ale s návrhem nesouhlasí. Podle nich zhorší kvalitu péče.
5: Ministerstvo chce zvýšit počet klinických psychologů, kterých je v Česku dlouhodobě nedostatek. Problém sehnat psychologa pro svého syna měla třeba i Martina z Prahy.
6: Všichni mě odmítli. To bylo září a mě říkali třeba nejbližší termín, mi řekli leden.
5: Podle prezidentky Asociace klinických psychologů Hany Jánové ale není možné praktickou přípravu na klinického psychologa v jednom roce stihnout.
7: Musí mít splněné takzvané výkony u pacientů, jak v rámci psychiatrické péče, tak psychoterapeutické péče, v rámci diagnostiky.
5: Chybně stanovená diagnóza podle ní může mít třeba u pacientů s depresí i fatální následky. Ministerstvo zdravotnictví slíbilo, že se výtkami bude ještě zabývat. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Přes noc bude ve Zlínském kraji převážně zataženo a kránu se může vyskytnout spíše slabší déšť. Nejnižší teploty naměříme kolem 9 až 6 stupňů a vítr povane slabý, postupně většinou mírný jihozápadní až jižní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na hlavní silnici v Ratiboři na Vsetínsku máme hlášenou nehodu dvou osobních aut. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Přeji vám pohodový poslech dalšího vysílání.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Příjemný podvečer. Je po 17. hodině a začíná Den v kraji. Čekají nás reportáže i témata, která se bezprostředně dotýkají života ve Zlínském kraji. Přidáme také podrobnější předpověď počasí pro nadcházející hodiny a dny. A samozřejmě nebudou chybět ani písničky, které nestárnou. Nejprve ale zpravodajský souhrn Lukáše Jakubíčka. A hned potom se vydáme tam, kde už nestačí jenom učebnice, přednášky a modelové situace. Studenti programu zdravotnické záchranářství Univerzity Tomáše Bati totiž právě absolvují praxi přímo ve výjezdových základnách zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Zjistíme, jak taková praxe vypadá a jak náročný je přechod ze školní posluchárny přímo do terénu. Příjemný poslech přeje Jarka Barboří.
3: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Radnice v Kroměříži připravuje stavbu nových parkovacích míst v ulici Spáčilova. Město reaguje na požadavky místních obyvatel, kteří přišli o parkování na Erbenově nábřeží. Tam ubyla místa kvůli bezpečnému průjezdu záchranářů k domovu pro seniory. Teď se ve Spáčilově ulici rozroste počet míst z 10 na 25. Náklady radnice odhaduje město na 5 milionů korun. Radní už schválili zpracování projektové dokumentace. Stavět by se mohlo začít příští rok. Místní knihovna Prostřední Bečvina v Setínsku získala druhé místo v celostátní soutěži knihoven. Porota ji ocenila za to, jak drží místní tradice a paměť regionu. Lidé si tam navíc knížky půjčují a vrací sami. Co malé vesnické knihovně pomohlo uspět mezi knihovnami z celé republiky, říká knihovnice Marcela Kulišťáková.
2: Je to o těch lidech, kteří chodí do té knihovny a je to samozřejmě o lidech, kteří jsou ochotní pomáhat. A potom to fakt jde všechno tak nějak samo.
1: Setín má nově před nádražím prostor pro cyklisty. Vznikl na místě, kde dřív stály uhelné sklady. Jeho dominantou je 12 metrů vysoký červený sloup se svítící koulí na vrcholu. Nad lesoparkem Kalvárie v Napajedlích instalovalo město nové veřejné ohniště s příslušenstvím. Projekt na jeho vybudování zvítězil v konkurenci dalších 11 návrhů, které mohli lidé zaslat do prvního ročníku akce Dej Napa Nápad. Místo nabízí tradiční ohniště, je tady také možnost grilování. Pokračuje mluvčí Napajedel Petra Števková.
3: Ohniště je certifikované a jeho konstrukce byla navržena s ohledem na požární bezpečnost. Při používání ohniště je nutné dodržovat pokyny k užívání a provozní řád.
1: Po reprezentační pauze se vrací fotbalová šanceliga. Poslední Zlín přivítá v předehrávce 10. kola už v 18 hodin pražskou Slavii, která je v čele tabulky.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Karel Zicha, den v kraji. 17 hodin, 13 minut, je tady avízované téma. Ze školní posluchárny do terénu. Přesně to teď zažívají studenti programu zdravotnické záchranářství Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Obor se na univerzitě otevřela loni poprvé. Studenti druhého ročníku tedy poprvé zažívají práci zdravotnického záchranáře v reálném provozu, a to u výjezdových posádek zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje a u skutečných pacientů.
1: Záchranná služba Zlínského kraje.
2: Na operačním středisku zdravotnické záchranné služby ve Zlíně je běžný frmol.
3: A dýchá, jo? Ano, jedeme.
4: Samozřejmě vysílá se nejbližší posádka volná.
5: Za jak dlouho přijde vlastně ta tísňová výzva té posádce?
2: Kromě volání přijímaných na tísňovou linku se dispečerky věnují i Eleš Korňákové, studentce druhého ročníku oboru záchranář na Univerzitě Tomáše Bati. Je tady na odborné praxi.
5: A za jak dlouho vlastně je ta povinná doba, kdy posádka vyjet ze základny.
4: Do dvou minut.
2: Za sebou má už i týden výjezdu v sanitce.
5: Zažila jsem jak od naléhavých případů, tak po takové vlastně kolapsy.
2: Během 4 týdnů se na 5 výjezdových stanicích ve Zlínském kraji vystřídá 45 studentů a podle vrchní sestry Daniela Kurcika poznají celý průběh výjezdu záchranářů.
6: Uvidí přímo tu samotnou výzvu, potom se seznámí samozřejmě s vybavením toho vozidla a v rámci těch výjezdů teda vidí ošetření.
7: Jaká je obsluha defibrilátoru?
6: Takže zapnutí vpravo nahoře, tlačítko zapnout.
2: V sanitce právě svou praxi začíná další studentka, Veronika Goláňová. Za sebou má už první výjezd.
7: Dneska jsme měli výjezd pacienta se slabostí. Tak je to určitě pro mě obrovská zkušenost, oproti tomu jenom sedět ve škole.
8: Jaké to bylo?
7: Výborné. Pacienta jsme předali, bude v pořádku. Akorát jsem hodně nervní, takže vždycky, když zazní ten prvotní zvon, tak nevím vlastně, k čemu jedu, ale je to super.
2: Podobné pocity má i studentka Ela Škorňáková.
5: Už jsem si zažila za ten týden opravdu všechno možné a stále mě to neodradilo tohoto povolání. Při každém vlastně zaznění té sirény si vždycky utvrzují to, že jsem na správném místě.
2: Ze Zlínské základny zdravotnických záchranářů Blanka Kovandová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Modře rámovaná obálka, bíle vyvedený titul a fotografie z našeho regionu. Časopis Malovaný kraj vychází co dva měsíce a už 80 let připomíná, jak pestrobarevné je Slovácko. Články píší místní historikové, folkloristé, literáti i pracovníci v kultuře. Co vypovídá o našem kraji a jeho tradicích? Reportáž cyklu Českého rozhlasu Zlín kořeny si můžete poslechnout už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín,

0: počasí.
1: Je pátek, pracovní týden se pomalu uzavírá a před námi víkend. A právě proto nás mnohdy počasí zajímá o něco víc než jindy. Podle něj totiž plánujeme celý víkend. Podívejme se proto podrobněji na počasí, na to, co nás čeká v nejbližších hodinách, a to s Jitkou Kučerovou. Tu zdravíme do Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
1: Jaké počasí nás tedy čeká v nejbližších hodinách?
2: Teď z převážně polojasné oblohy se postupně bude stávat během večera spíše obloha zatažená, takže oblačnosti bude přibývat. Jinak se nic zásadního dít nebude ani v noci.

0: kdy bude převažovat už zataženo. Jenom zítra k ránu to vypadá, že by se mohla spíš jenom s takovou menší pravděpodobností objevit nějaká dešťová přehánka nebo občasný deštík, spíš takové slabé sprchnutí, řekněme, takže k ránu tady tyto srážky teoreticky se někde v kraji vyskytnout mohou. Teploty budou postupně klesat na 9 až 6 stupňů, to budou nejčastější minimální teploty a vítr bude foukat slabý, během noci postupně, ale většinou mírný, jihozápadní až jižní.
1: Co přinese zítřejší sobota? Jak bude počasí během dne? Kam vystoupají teploty a bude to vhodné třeba pro výlet nebo práci venku?
0: Já předpokládám, že ano, protože Zlínský kraj se zřejmě zítra nějakých zásadních srážek nedočká, přestože bude od západu přecházet studená fronta. Čekáme sice většinou hodně oblačnosti, převažující zataženo nebo oblačno na nejvýš zítra, ale jenom na menší části kraje může občas zapršet a ty srážky obecně budou takové slabší. Potom později večer, pokud se vůbec ty srážky objeví, tak by postupně měly ustat. Teploty odpoledne 12 až 15 na jihu kraje, zítra to může být trošičku teplej, místy až 17 a vítr mírný, jihozápadní až jižní, k večeru bude slábnout a později se změní na západní.
1: Podívejme se ještě o něco dál, jaká bude neděle.
0: Neděle ta by měla být možná s trošku menším množstvím oblačnosti než sobota, i když zpočátku ještě čekáme převážně zataženo, ale během ranních a dopoledních hodin od západu ta oblačnost bude ubývat. Nicméně mohou se objevit s tou ubývající oblačností, hlavně v ranních hodinách, možná i nějaké mlhy. No a potom během dne se postupně vytvoří spíš proměnlivá oblačnost, večer se pak zase většinou rozpustí, neděle bez srážek, teploty ráno 10 až 6, přes den ty nejvyšší odpolední 13 až 17 stupňů, vítr bude foukat mírný od západu až severozápadu.
1: A počasí v pondělí, jaký bude mít vývoj? Čeká nás nějaká výrazná změna?
0: Výrazná změna ne, snad jenom studené ráno, 4 až 0, četné přízemní mrazíky, odpolední teploty 12-16, bude takové nějaké polojasno, převažující během dne oblačno a v severní polovině kraje se mohou objevit slabší přehánky.
1: Můžeme zhrnout víkend na závěr, zítra polojasno 12 až 15, proměnlivá oblačnost neděle 13 až 17 stupňů. Děkujeme za předpověď, loučíme se s Jitkou Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: A co bude dál? Víte o tom, že na Moravě jsme vyšlechtili pštrosy? Holuby plemene moravský pštros můžete obdivovat ode dneška až do neděle v chovatelském areálu zahrady u restaurace Koruna v Uherském Hradišti. Za okamžik se tam vydáme také my, a to s naší regionální stopařkou Petrou Sedláčkovou.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem kromě ní s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí.

0: Český rozhlas Zlín vysílá pořád Den v kraji a je to avizované téma. V Uherském Hradišti se právě koná tradiční výstava králíků, holubů a drůbeže. Pořádá ji Uhersko-Hradištský svaz chovatelů. Mezi klece a voliéry s vystavenými zvířaty se vydala také naše kolegyně regionální stopařka Petra Sedláčková. Přihlásila se do dnešního odpoledního vysílání.
1: Je potřeba o tom mluvit, nebrat to pořád jako nějaké tabu,
2: říká Dobromila Darnadiová, která se už 18 let v rámci svého podnikání věnuje ženám mimo jiné po rakovině prsu.
1: Bohužel prostě těch nemocí přibývá. Ta žena většinou primárně přichází o své ženství, přichází o prs nebo o prsa. Co si budeme povídat, chceme se líbit, chceme vypadat dobře. Není nám to jedno, jak vypadáme.
2: Podnikatelka jezdí se svým zbožím do onkologických center i za pacientkami domů.
1: Možná jsem prostě chtěla jenom změnit svět a dělat tady tuto problematiku právě jinak, protože jsem se s tím setkala v rodině. Tenkrát prostě nebyly takové možnosti. Já jsem se prostě rozhodla, že to změním a že vybuduju takové centrum, kde se ty ženy prostě budou cítit dobře.
2: Hlavní provozovnu má Dobromila Darnadiová ve Zlíně, kam za ní a její nabídkou jezdí zákaznice nejen z České republiky, ale i ze Slovenska.
1: Já jim ukážu, že ta jejich situace má nějaké řešení. Pořád si myslím, že když se ta žena cítí po té estetické stránce dobře, tak potom daleko lépe snáší i tu léčbu a tu nemoc samotnou.
2: Ženám nabízí speciální spodní prádlo i různé typy prsních epitéz. Podnikatelka spolupracuje jak s pojišťovnami, tak i s pacientskou organizací Belis, která poskytuje podporu ženám s onkologickým onemocněním.
1: Tam jsou skvělé ženy, oni si tím sami prošli. A v ten moment zase ten přístup nebo ta komunikace je jiná, než když o tom mluví člověk, který v podstatě neví, o čem je řeč.
2: Koordinátorka organizace pro Zlínský kraj Andrea Košacká připomíná význam akce s názvem Růžový říjen.
3: Zdůrazňujeme význam prevence, samovyšetření, vyšetření na ultrazvuku, na mamografu. Zlínská Baťova nemocnice má nový mamograf, je tam výborná paní doktorka, výborné sestřičky. Za prvních 9 měsíců tohoto roku vlastně vyšetřili 6 000 žen, u 80 se našel pozitivní nádor. Říká se, že vlastně v České republice za rok onemocní 8 000 žen, z toho 10% je mladší pod 40 let.
2: A Andrea Košacká uzavírá celé naše povídání.
3: Já se s paní Darnadiovou znám vlastně od dob svého onemocnění, kdy mě sama doporučila nějaké pomůcky. Ta její činnost je nesmírně záslužná a ona je velmi přátelská, velmi příjemná žena.
2: Ze Zlína Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: To byla paní Dobromila, která zvítězila ve zlínském krajském finále 21. ročníku prestižní podnikatelské soutěže Živnostní kroku. Už 18 let pomáhá ženám, které jsou po operaci prsu. S vítězkou natáčela kolegyně Tereza Chrastinová. Děkujeme za reportáž. Den v kraji.

0: 8 minut po půl šesté je na programu slíbená reportáž z Uherského Hradiště. Holuby plemene Moravský pštros můžete obdivovat ode dneška až do neděle v chovatelském areálu zahrady u restaurace Koruna v Uherském Hradišti. Tady se koná tradiční výstava králíků, holubů a drůbeže. Návštěvníci akce se mohou inspirovat k vlastním chovatelským projektům nebo si vyměnit zkušenosti s ostatními chovateli. Pokračuje Petra Sedláčková.
1: Dobré odpoledne z chovatelského areálu zahrady u restaurace Koruna v Uherském Hradišti. Chovatelská výstava, která se koná ode dneška až do nedělního dopoledne, ukazuje opravdu velké množství nejrůznějších druhů, drůbeže, králíků a holubů. Některá zvířata samozřejmě překvapí svými barvami, peřím, kůží a mohou člověka zlákat k založení vlastního hospodářství a nového chovatelského koníčku. Právě o výstavě a některých vystavovaných druzích si proto dnes povídám s Bronislavem Sehnalem, jednatelem Českého svazu chovatelů, základní organizace Uherské Hradiště. A přeji mu už dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pojďme začít samotnou výstavou. Co všechno na ní letos návštěvníci uvidí? Pochlubte se.
2: Takže máme vystavené králíky, holubí, drůbež, jak hrabavou, tak i vodní. Vodní drůbež je 12 kusů, hrabavé zhruba 41 kusů, 45 kusů králíků. Tady bych vyzvedl asi francouzské berany velké, což je velké plemeno, které dosahuje váhy kolem 10 kg. Hrabavé v podstatě bych asi vyzvedl hedvábničky, které jsou vlastně místo peří, dá se říci, je to peří, ale je to spíše srst, vypadá to tak. Jinak výstavuje u nás v podstatě 25 chovatelů, nesmím zapomnět ani na expozici moravských pštrosů, kterých je 44 a v expozice má již 50. ročník.
1: My se k té expozici moravských pštrosů za chviličku vrátíme. Pojďme se ale vrátit k tomu chovatelství ještě na chviličku. Na výstavu k vám můžou dorazit jak začátečníci, tak zkušení chovatelé. No a co se týká těch lidí, kteří ještě zkušenost nemají a chtěli by třeba s chovem začít, poradíte mu tady na výstavě s hodným plemenem chovu nebo s péčí o něj?
2: Ano, určitě, pokud se návštěvníci tady obrátí na garant jednotlivých expozic. Každá expozice má v podstatě svého garanta, to znamená holubí, králíci, drůbež. Jsou to starší chovatelé nebo staří, kteří v podstatě mají své úspěchy, někteří nadále, někteří měli a v podstatě předávají tyto zkušenosti nejenom mladým a pokud se jich zeptá někdo, kdo má zájem o nějaký chov nebo začít s chovem, určitě mu v podstatě dobře poradí.
1: To je určitě záslužná činnost, hlavně to předávání těch zkušeností, že si to nenecháváte jenom pro sebe a chcete povzbudit třeba i začínající chovatele. My se teď ale vrátíme k moravským pštrosům, protože na dnešní výstavě se koná už 50. ročník expozice holubů moravských pštrosů. Přišlo mi to lehce zavádějící, protože já jsem se opravdu domnívala, že my tady máme nějakého pštrosa, kterého jsme vyšlechtili na Moravě. Proč se právě tomuto holubovi věnujete v samotném expozici a čím je moravský pštros mezi ostatními holuby výjimečný?
2: Tak moravský pštros je naše národní plemeno, které vlastně vzniklo po staletí. Proč se mu říká moravský pštros? Dneska ani nikdo neví v podstatě. Jde to z historie dole, kde se vlastně tyto holuby chovali, ať už teda na stacích nebo prostě na různých dvorech. Dá se říci, že vznikal takzvaný klub moravského pštrosa, který vznikl někde v roku 1923. Vznikl v podstatě v Brně, ale má pobočky po celé republice a jedna z nich, právě jedna z prvních poboček, byla založena tady v Uherském Hradišti.
1: A k čemu se třeba takový moravský pštros hodí? Je třeba dobrý k posílání tajných psaníček?
2: Ne, o toho jsou v podstatě poštovní holuby. Toto jsou holuby v podstatě tvaru, takzvaní okrasní holuby, kteří slouží vlastně pro, dá se říct, výstavy. A samozřejmě každý chovatel si tady toto svoje hýčka, nejlepší kusy, snaží se dosáhnout prošlechtěnosti, ať už teda v barvě nebo v kresbě.
1: A já naše posluchače povzbudím, aby se přišli podívat, protože plemeno holuba moravského pštrosa je opravdu nádherné. To byl Bronislav Sehnal, jednatel Českého svazu chovatelů, základní organizace Uherské Hradiště. Já děkuji za povídání a přeji, ať se letošní ročník výstavy králíků, holubů a drůbeže vydaří. A pro naše posluchače ještě připomenu, že výstavu lze navštívit v chovatelském areálu zahrady nad restaurací Koruna v Uherském Hradišti. A to v sobotu od 8 do 17 a v neděli potom mezi 7 a 10 hodinou raní.
3: Z Za každým mimořádným dílem stojí lidé s vizí, odvahou a vytrvalostí. Jedním z nich je i bývalý ředitel ZOO Zlín Ivo Klika. Jak se rodily smělé plány, které proměnily zahradu v jeden z nejvyhledávanějších turistických cílů? I to se dozvíte v cyklu Rodáci známí neznámí se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 8:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
4: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Český rozhlas Zlín vysílá Den v kraji. Zpravodajsko-publicistický podvečerní souhrn událostí a na programu je sport. Zlínské fotbalisty čeká v podvečer utkání, které bude zvláštní hned z několika důvodů. Tím prvním je, že se netradičně odehraje už v pátek od 18 hodin. A to souvisí s druhým důvodem. Jako soupeř nastoupí ve Zlíně pražská Slavia. Ta se jako lídr tabulky a také úřadující šampion chystá na úterní duel Ligy mistrů. A proto domácí soutěž předehrává už před víkendem.
1: Utkání s pražskou Slavií je pro Zlín událost, i přestože si ševci uvědomují, že jako poslední tým tabulky mají proti lídrovi malou šanci uspět.
2: Beru, že Slavia je velký favorit v tuto chvíli a mi záleží na nás, jak my budeme schopni, řekněme, v tom zápase být aktivní, jak budeme odolní a čím dokážeme soupeře třeba překvapit.
1: Hledá cestu k bodům trenér Zlína Pavel Hovtych. Duel 10. kola bude zvláštní taky tím, že ukončuje netradičně dlouhou reprezentační pauzu. Šance liga stála 3 týdny. Slavia má většinou hodně reprezentantů a po přestávce mívá občas problémy. Podle Hovtycha je ale tentokrát situace přesně opačná.
2: Radši bych je přivítal v režimu Ligy mistrů a ligy. Takhle bych řekl, že chytáme v nejhorší možnou dobu, protože reprezentanti byli omluvení, ale počítám, že až na Kačora, na Chaloupka pravděpodobně nastoupí všichni, takže budou akorát odpočatý a dotrénovaný. Takže myslím si, že chytáme v nejhorší možný době, ale tak to prostě je.
1: Podle zlínského brankáře Stanislava Dostála však pomůže dlouhá pauza i Zlínu, který z 9 úvodních zápasů sezóny získal jen bod a prošel si taky změnou trenéra.
3: Přišla vod i hlavně z toho pohledu, kde se teďka bohužel nacházíme prostě v té tabulce, tak byla potřeba trošku vypnout ty hlavy a od toho fotbalu a odpočinout, takže mě určitě vod přišla osobně. Myslím si, že byla i dostatečně dlouhá na to, aby jsme se zase těšili prostě na ty zápasy, které přijdou.
1: Další specialitu zápasu Zlína se Slavií uvidí fanoušci na místě hned na první pohled. Domácí ševci se tento měsíc už tradičně připojují k projektu Růžový říjen, který pomáhá ženám s rakovinou prsu. Místo obvyklé žlutomodré kombinace, tak fotbalisté nastoupí v růžových dresech, které následně zamíří do dražby.
3: Já si myslím, že tyhle věci je třeba podporovat a těším se na ně. No, jako já doufám, že zase pro mě já tu růžovou moc nemusím, tak že budu mít nějakou světlejší, ale jo, byly hezké loni, tak doufám, myslím si, že se to určitě povedlo i letos.
1: Připouští gólman Dostál s úsměvem, že z růžového oblečení má trochu smíšené pocity. Utkání zlínských fotbalistů s pražskou Slavií začne v 18 hodin. David Ekvinda, Český rozhlas.
0: A jdeme k dalšímu tématu. V památný den sokolstva, který si každoročně oslavujeme 8. října, založili zlínští sokoly novou tradici. U sokolovny vysadili památnou lípu a ke kořenům uložili schránku se vzkazy o demokracii. Proč? O tom uslyšíte v reportáži za moment.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Památný den sokolstva si včera ve Zlíně Sokolové připomněli nejenom tradičním večerem sokolských světel, ale také vyřazením památné lípy. Poslechněte si reportáž Petry Sedláčkové.
1: Památný den sokolstva, který připadá na 8. října, odkazuje na události z roku 1941. Gestapo tehdy v rámci takzvané akce Sokol zatklo přibližně 1500 sokolských činovníků, z nichž byli mnozí deportováni do koncentračních táborů. Většina z nich se konce války nedožila a sokoly si proto jejich památku připomínají večerem sokolských světel, kdy se tradičně zapalují svíce za zemřelé. Ve Zlíně ale sokoly letos založili novou tradici. U sokolovny vysadili památnou lípu, která má připomínat budoucím generacím tuto tragickou událost.
2: Památný den sokolu je pro nás sokoly velmi smutný den, protože je naplněný smutkem a je zahalený do černého šálu. Aby ten den pro nás i pro zlínskou veřejnost nebyl tak smutný, tak jsme se letos rozhodli tento den pojmout jinak a přijmout ho jako den šťastného života. Je to založené na obětech těch, kteří položili svůj život za naši svobodu a my máme to štěstí, že ten život můžeme žít šťastný, bohatý, naplněný láskou, svobodou.
1: Říká starostka TJ Sokol Zlín Jitka Kejřová. Ke kořenům stromu uložili sokoly také schránku se vzkazy o demokracii a s myšlenkami o tom, jaké hodnoty bychom si měli uchovat a předat dalším generacím. A právě o významu demokracie mluvila stoletá sokolka Marta Zajícová, která zažila druhou světovou válku, komunistický režim i návrat demokracie.
3: Že člověk se nemusí bát promluvit a že může dělat v mezích zákona, co chce, že má možnost si vybrat, co by se mu líbilo, nebo co je potřeba, nebo co je dobrý a čemu by se měl raději vyhnout.
1: Na slova Marty Zajícové navazuje její sokolská sestra, 97-letá Drahoslava Kovářová. Ta mluvila o hodnotách, které by měl sokol předávat mladším generacím.
4: Aby jsme byli opravdu jako bratři a sestry, aby to byla jedna rodina.
1: Památnou lípou ale předávání sokolských hodnot a připomínání osudů zlínských sokolů nekončí. V následujících letech chtějí sokoly v krajském městě vysadit dalších 17 stromů. Jeden za každého zlínského sokola, který během války přišel o život. Pokračuje starostka TJ Sokol Zlín Jitka Kejřová.
2: Zlínští sokolští hrdinové mají i zvučné jména, je to bratr Ladislav Vácha, olympijský vítěz, Antonín Pachl nebo bratr Ignác Křivánek. Jsou to lidé, kteří byli stejně obyčejní jako my dneska a chceme poukázat na sílu jejich charakteru. Chceme ukázat, že hrdinové nejsou jenom v pohádkách, ale že chodili i sem tady na Zlínskou sokolovnu.
1: Také na hřišti za Zlínskou sokolovnou se v podvečer 8. října rozhořela světla za 17 zlínských sokolek a sokolů, kteří zahynuli v boji za svobodu a demokracii. Zatímco svíčky postupně dohořívají, u sokolovny zůstává nově vysazená lípa, jako připomínka těch, kteří bojovali za svobodu, i těch, kteří jejich odkaz budou předávat dál. Ze Zlína Petra Sedláčková, Český rozhlas.
0: To byla poslední reportáž pořadu Den v kraji. A na závěr dnešního vysílání si půjčím slova Miroslava Horníčka. Smích je nejlepší způsob, jak se vyrovnat se životem. Tak ať vám během víkendu nechybí důvody k úsměvu, radosti i chvíle, které stojí za to si užít. Od mikrofonu se loučí Jarka Barboříková a uslyšíme se zítra ve 14 hodin.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Region Morau.at.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Domácí turisté utrácejí ve Zlínském kraji nejvíce v Česku. V nemocnici ve Zlíně dnes lidé volili do Senátu. Prezident nakonec přiletěl do Česka odvolit. V noci a k ránu bude převážně zataženo s nejnižšími teplotami, kolem 6 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Domácí turisté utrácejí ve Zlínském kraji nejvíce v Česku. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Tourism, podle které cestovní ruch přinesl do regionu ekonomický výkon přes 23,5 miliardy korun. Kraj se tak umístil na 5. místě v republice, přestože nepatří k regionům s nejvyšším počtem návštěvnických dnů. Důvody popisuje mluvčí Petr Michalec z centrály cestovního ruchu Východní Morava.
2: Výrazně k tomu přispěli domácí turisté, kteří zde v průměru utráceli 2426 korun denně. Nejvíce ze všech krajů. Celkem domácí turisté a jednodenní návštěvníci přinesli regionu 17,4 miliardy korun. Peníze návštěvníků přitom míří nejen do hotelů, ale také do restaurací, lázní, kultury, atrakcí a dalších služeb.
0: Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně dnes nevolil žádný pacient v komunálních volbách. Během přibližně hodiny a půl volilo celkem 14 pacientů, kteří využili možnost hlasovat ve volbách do Senátu. Členové okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou navštívili celkem 7 oddělení nemocnice. Jednalo se o ortopedii, traumatologii, kardiologii, geriatrii, plicní oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení a rehabilitaci. Prezident Petr Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě nebude hlasovat.
3: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
4: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni i prezidenti.
3: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
5: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitelé volí.
3: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
6: Tím vzkazuje i všem lidem České republice, aby určitě k volbám přišli.
3: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Český rozhlas.
1: Sport.
0: V 19 hodin rozehrají české fotbalistky baráž o postup na mistrovství světa proti Skotsku. Utkání bude hostit prvoligová aréna v Pardubicích, kde Češky před 3 lety vybojovali postup do elitní skupiny Ligy národů. Odveta je na programu v úterý.
1: Počasí.
0: Přes noc bude ve Zlínském kraji převážně zataženo, k ránu se může vyskytnout spíše slabší déšť. Nejnižší teploty budou kolem 9 až 6 stupňů a vítr povane slabý, postupně většinou mírný, jihozápadní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Poruchané osobní auto je na kruhovém objezdu u Třebětic na Kroměřížsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná Morava krásná zem s Jiřinou Ostro.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

To byla Polka Václava Maňase mladšího a v Jary Urbánkové Láska přišla k nám. Hrála Šohajka, tak to jsem opravdu ráda, že Láska k nám dorazila právě v tuto hodinu, kdy pravidelně začíná Morava krásná zem. Lásky plný večer vám přeje Jiřina Ostrá. A hned, jaké budou písničky ze srdce. Pro paní Miroslavu Zemanovou bude valčík Letěla písnička a pro pana Františka Stasova pak Kdeže jste stařenko. Leč věřím, že si zmíněné písničky vychutnají i další milí posluchači. Ještě poblahopřeji k dnešnímu svátku u nás Štefanům, Sárám a Zarám, na Slovensku pak Dionýzům. Přeji vše dobré. Tak a nyní, přátelé, prosím opravdu o zvýšenou pozornost. Mám totiž pro vás důležité upozornění. Vzhledem k volbám vysíláme zítra blahopřání s písničkou pouze od 12 do 13 hodin, druhá část nebude. Takže všechna přání, která jste poslali na sobotu, budou odvysílána právě v té polední části. Pokud je tam nějaká vzpomínka, tak ta bude až v neděli večer. No a v sobotu v poledne vás pozdravím opět já. Nyní už telefonní číslo 726 46 5200 a teď už grácia. Yeah.

0: Tak to nám lidové písničky zaspívali Jožka Černý s Karlem Hegnerem, doprovodila je Grácia. No a teď už tady mám první telefonát, je z Vlčnova a je to paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Posílám všem srdečný pozdrav. Rádi bychom poslali přání a od vás písničku naší švagrové manželové sestře, paní Marii Krotkové, která pobývá v charitní domě ve Vlčnově. Dneska se dožila 101 roku.
0: Ještě jednou mě to řekněte, paní Marie.
1: Ano, dožila se dnes 101 roku.
0: Úžasné. Tak a co pak jí popřejete?
1: Popřejeme mi hlavně hodně božího požehnání a všem ostatním klientům toho charitního domu ve Vlčnově, kde ona přebývá, a i zaměstnancům, tím pracovníkům.
0: No a jaká byla paní Marie, když byla mladší než 101 leta? Byla veselá?
1: Byla veselá, velice dobrá zpívačka, jako v kostele, byla celá rodina. A potom později, jak už byla v důchodě, tak pékla svadební koláčky tady v zahrádkářském zařízení, jako když si někdo objednal na svatbu, bylo to velice moc plechu, tož to ona jako dělala.
0: Tak močíkovná, tak určitě má na co vzpomínat, že, paní Marie?
1: Ano.
0: Tak jo, a třeba si i zaspívá paní Marie, nebo aspoň tak zabrouká trošičku. Asi, že
1: tak
0: jo?
1: Ano. Tak její maminka, to byly jako bývali tady u nás, tak ta se dožili 100 roku. Až to a půl roku, ale ve 2004 umřeli.
0: Aha.
1: Takže 34 roku jsem jich tady zažila.
0: No tak oni mají asi nějakou dlouhou věkost v genech, paní Marie. No každopádně, abychom nezapomněli ještě na to, říká se jí Maruško nebo Majko, nebo jak se jí říkalo?
1: My jsme říkali, já švagrová a tom dají říkal, protože je to bratr. Manžel, jakože.
0: Ano, a jak se jí říkalo? Maruško, nebo jak se jí říkalo?
1: Ne, ona tady se říká Máňo, nebo Mařo, víte, tak starodávně ještě.
0: Jo, no tak já se tam jako, proto, abych věděla, komu budu hrát tu písničku, takže budu hrát, mohu říct Máně. Máně, 101 leté, tak jo.
1: Dobrčovat do charitního domu a všem tím klientům tu písničku a i tom personálu, anebo aj do těch domů jinde, třeba zrovna dneska má někdo narozeniny.
0: Tak to jste moc hodná, paní Marie.
1: A víte, anebo aj doma, co třeba sedí doma nějaká.
0: No, je třeba sama. Říká si, kdyby mě tak někdo poslal písničku. No a já tu písničku posílám zase vám a také paní Marie, vašemu milému manželovi.
1: Tak děkujeme moc.
0: Tak
1: jo. Moc děkujeme, paní Ostrá.
0: Naschledanou. Hezký večer. Naschledanou. No, v neděli se dožívá významného životního jubilea pan Miloš Hošek ze Stříteže u Třebíče. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přeje zastupitelstvo obecního úřadu ve Stříteži a posílá pěknou písničku. No a nebude to jenom jedna písnička, já tedy ještě jednou s dovolením pozdravím tu 101 letou jubilantku paní Marii Knotkovou, která žije v charitním domě ve Vlčnově. Zdravím tam i všechny ostatní klienty a hrát bude Sokolka ze Šakvic.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: No ale teď už v našem vysílání je Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Telefonní číslo k nám do studia 726465200. Můžete přát, můžete děkovat, můžete pozdravovat, posílat písničku pro radost a můžete i vzpomínat v této hodině. A já tady mám právě vzpomínku od Honzíka Buřila. 9. října 1983 zemřel v Jihlavě můj příbuzný, pan Miroslav Svoboda. Zemřel po dlouhé nemoci, měl 47 let. Vychoval s Lenkou syna Mirka. Všichni už zemřeli. Vzpomínají švagrová Jitka a synovec Luboš s rodinou. Jitka má 94 let. Celou rodinu přežila i kluky Buřilovi. Lubomíra i Jiřího. Tak to byla vzpomínka od Honzíka Buřila a teď to bude taky vzpomínka, přátelé. A bude to vzpomínka na Šumavu.

0: Tak to byla vzpomínka na Šumavu. Jana Bureše hrála formanka Pavla Hela Belána. A teď už tady mám Daniela, pana Daniela, takže zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostra. Zdravím vás i pana zvukového mistra. A chtěl bych nechat zahrát pro mou ženu, Moniku Mikovou ze Slušovic, k jejímu malému jubileu, mladému, aby to s náma pěkně snášilo a měli jsme se rádi tak, jak máme. Hlavně to zdravíčko, když víte, jak to je.
0: To je krásné. No a neslavíte tam teď náhodou něco už?
1: Ano, ano, slavíme, ano. Máme tady rodinu a posloucháme všichni.
0: A tancujete také?
1: No, do tanečku to ještě není, možná dáme.
0: No tak teď to bude do tanečku, takže řekněte své milé ženě, smím prosit, protože za chviličku to bude směs spolek, takže můžete si tam společně i zatancovat při pěkných písničkách. Ty to bylo krásné přání. Já jsem přeslechla křestní jméno, Monika.
1: Monika Miková.
0: Monika, tak slyšela jsem dobře. Takže já zdravím oslavenkyni Moniku. No a snad nějaký ten taneček bude, Danieli.
1: Ano,
0: tak se mějte
1: děkujeme.
0: Hezky. Naschledanou, zdravím vás tam všechny. Naschledanou. Tak a teď ještě tady mám jeden telefonát, ale nevím, kdo je na té druhé straně. Takže dobrý večer, kdo pak?
2: Dobrý večer. Tady je Galášová Jiřina z Rajhradu. Mhm. Já bych chtěla nějakou písničku pro mou kamarádku Jarmíli Buzerlovou z Rajhradu, která měla včera narozeniny. Přeji hodně zdraví, štěstí, pohodu a totéž ji přeji i kamarádka Libuše Matyšková.
0: No to jste udělala moc dobře, že jste zabalala, protože jak už jsem říkala před chvilkou Danielovi, nebo panu Danielovi, bude to přímo směs pěkných polek, tak si určitě užijete nejenom vy, ale hlavně Jarmilka. Tak paní Galášová, hezký večer.
2: Děkuju pěkně.
0: Naschledanou. A tady je prosba o písničku k narozeninám pro, cituji, moji milovanou manželku, maminku a babičku, paní Marii Roušovou z Krokočína. Hodně zdraví, štěstí a lásky do dalších let jí přejí manžel Ludvík a synové Luděk a David s rodinami. Sladké pusy posílají vnučky Adélka, Nelinka a Stelinka, kterým dává lásku z celého srdce. K přání se připojuje tchyně Marie Roušová, která jí touto cestou děkuje za veškerou ochotu a práci, kterou jí věnuje, jak se o ní stará a pomáhá jí v jejich zdravotních problémech. No a teď už ta slíbená směs polek.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak Moravenka dohrála, já doufám, že si Daniel s Monikou alespoň trošičku skočili při těchto pěkných písničkách. No ale teď už mám tady telefonát další a je to paní Jaroslava Kachlíková. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Já jsem vás chtěla poprosit o nějakou pěknou písničku pro mého manžela Mirka Kachlíka z Brna Komína. A zítra to bude 60 let, co se nám narodil. Tak jsem chtěla popřát hlavně zdraví a ještě jednou zdraví.
0: A já dodám taky ještě jednou zdraví. A kdyby se vašemu Mirkovi nelíbila ta následující písnička, tak si může vybrat kteroukoliv další, kterou zahrají a řekne si, tak to je ten správný hudební dárek pro mě. Krásná slova od vás, ano?
1: Já jsem jenom chtěla říct, že mu se líbí všechny písničky, které hrajete, takže se mu bude určitě líbit.
0: Tak jo, tak já ho zdravím a užívejte si pěkně společného života.
1: Děkuji pěkně.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. A už si beru klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes je 9. října a narozeniny mají paní Jiřina Balášová ze Souběžné 3 v Brně. Ovšem tady je ještě jedna, paní Jiřina Balážová, a ta tady má Balážová, a ta tady má napsáno Pálavské náměstí Brno Vinohrady. Takže paní Jiřina Balášová a také paní Jiřina Balážová a také paní Darina Krejčí z Mikulova a Jaromír Dolejší z Načeratic mají dnes narozeniny. No a jsou také členy klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a svátek pak má pan Štefan Hrčka z Brna. Takže milí naši posluchači, děkujeme vám za to, že nás posloucháte, velmi si toho vážíme, věřte nám. No a do těch let příštích vám přejeme co jiného než zdraví, jak říkají milí gratulanti, no a také štěstí, pohodu, radost ze života. Mějte se hezky. A na řadě je první písnička ze srdce, tak já doufám, že poslouchá pan František Stasová. Pane Františku, přeji pěkný večer, protože teď je na řadě ta vaše, kdeže jste, stařenko?

0: Tak, to byly Hornobojani a hlavně to byla písnička ze srdce pro pana Františka Stasova. Písnička Antonína Osičky a Jana Janulíka, Kdeže jste stařenko. No a já už tady mám pana Miroslava, který čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, všichni vás zdravím z Pěkného rozhlasu a měl bych prosbu zahrát své manželce Martě Nevrkové, jejím dnešním narozeninám přeji hodně zdraví, štěstí, pohody, klidu.
0: No všechno, všechno pěkné
1: a,
0: přejete, že pane
1: ano,
0: Miroslave?
1: A děkuji jí za to, jak se o mě stará a jak mě velebí. Děkuji pěkně, moc šikovná paní.
0: A to jsou ta správná slova, pane Miroslave, protože to každou ženu potěší, když manželi takto pěkně poděkuje, nebo přítel, to už je jedno.
1: Opravdu se to zaslouží.
0: Tak je to krásné, takže já přidám ráda hudební dárek. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou a teď ještě paní Věrka. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Jiřínko, srdečně vás zdravím a všechny posluchače do rádia. A taky jsem chtěla poprosit a popřát svoji sestřenici Martince Chytré z Olomouce, která dneska má krásné 58. narozeniny. Takže milá Martinko, jestli jej posloucháš, tak ti přeju hlavně pevné zdraví, hodně radosti, lásky, štěstí, pokoje, božího požehnání, ať se ti daří v práci, v životě. Máš radost ze svých dětí a dvou vnuček, které má maličké, Izabelku a Sofinku, a také boží ochranu a přímo Panny Marie Růžencové za celou naši rodinu, Šnirmachrovu, Horňákovu, za naše sourozence rodiny. A také bych vzpomněla jejího tatínka, který vás hrozně rád poslouchá, Strejda Chytrý, náš Kmocháček. A teď to bylo v září 8 roku, co odešli její rodiče, maminka s tatínkem.
0: Takže vzpomeneme i na ně, no a Martinka, a
2: ještě, ano? No, pardon.
0: No, říkejte.
2: A jestli ještě můžu vzpomenout i Františky a Věrušku, to byla moje maminka s tatínkem, taky Šnirmachrovi z Uherského Brodu. Měli svátek, tak také vždycky na ně vzpomínáme. Už je to 10 roků tatínek a 9 roků maminka, co odešli. Takže to jsou zase kmocháčci této Martinky, takže se to tak prolíná.
0: Vzpomínky zůstávají v našich srdcích, ano. Paní Věrko.
2: Tak,
0: ať
2: tak.
0: Je to třeba 20 nebo 30 nebo rok, to ano. Na tom nezáleží. Hlavně, aby ano. To byly ty krásné vzpomínky, ale my tak, nesmíme tak. Zapomenout na tu jubilantku, na Martinku Chytrou. Ano. Krásné ano. 58. narozeniny. Tak pro ní tak, jen tak. To dobré. Naschledanou.
2: Jste moc hodná, děkuju. A ještě Bráška František taky, tak ještě jemu můžeme
0: tak to
2: zahrát.
0: Určitě. Ano. Stopro. Tak produkt, jo, naschledanou.
2: Naschledanou. Obatrujte se.
0: Vy také, naschledanou. Tak a mám tady ještě jednu písničku ze srdce. Určitě si paní Miroslava Zemanová z Kojátek říkala, jestli pak ta paní Ostrá na mě už nezapomněla. Ne, nezapomněla paní Miroslavo. Písničku ze srdce tady mám pro vás nachystanou, ale předtím ještě s dovolením předám přání. A tady čtu, dnes oslavuje krásně životní jubileum 80 roků, náš kamarád, fotbalový spoluhráč, náš dědo Vendelin Smrtič z obce Závod na Záhorí. Milý Vendo, my ti k tvému jubileu přejeme hodně, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a trošku těch peněz. A ti tvůj životní optimismus, dobrá nálada vydrží ještě dlouhé roky. To ti přejí červení a i modří, prostě všichni staří páni ze Závodu, těšíme se na zítřejší oslavu. No a i to další vinšování patří panu Vendelinovi Smrtičovi ze Závodu, jeho krásnému životnímu jubileu k 80. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohodu v rodině přejí manželka a dcera s rodinou. A také ještě jedno přání tady mám pro pana Vendelina Smrtiče. rodiče ke krásným osmdesátinám. V této vzácné chvíli přejeme hodně síly, pevné zdraví, štěstí, dosti, krásný život bez starostí a mnoho božího požehnání. No a takto tentokrát blahopřejí Ludva a Katka. A teď už tedy ta slíbená druhá písnička ze srdce. Zdravím paní Miroslavu Zemanovou z Kojátek. Pokud vím, tak ta měla včera narozeniny, tak ještě jednou všechno nejlepší. Hodně zdraví, paní Miroslavo. No a následující písničku berte jako hudební dárek k vašim narozeninám.
3: Český rozhlas Zlín.

Tak to byla písnička ze srdce pro paní Miroslavu Zemanovou z Kojátek. Ještě jednou, paní Miroslavo, přeji krásný večer. Hrála vám Dambořanka, letěla písnička Valčík Miroslava Procházky a Ivany Škrhákové. No a ještě tady mám pozvánku. Je to pozvánka na koncert ke svému 25. výročí vystavení a vysvěcení obecné školy ve Skoronicích. Uskuteční se tuto neděli 11. října od 15:30 v kostele svatého Floriana. Účinkují mladí talentovaní hudebníci, zazní varhany, cymbál, housle, flétny, kontrabas a sólový zpěv. A teď ještě zazní tóny písničky Otvírajte sklépečky.

Tak to byla písnička v podání Doubravěnky, Josefa Macha, Miloslavy Plačkové, Otvírajte sklépečky. No a je 18 hodin 56 minut, Morava krásná zem končí. Dále zprávy a na pěknou notečku. Slova z Podkrkonoší, Hané i Slovácka. Hraje brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů s primášem Jindřichem Hovorkou. Pořad připravil Jaroslav Kneisel, slovem provází Markéta Ševčíková. Víkend, jak už jsem říkala v úvodu, v sobotu vysíláme blahopřání s písničkou Pouze v poledne. Pozdravím vás já. No a v neděli pak jak v poledne, tak večer s Karlem Hegnerem. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. No a už zní Vlado Kumpan a jeho muzikanti. V jejich podání zní nastrojená Miroslava Procházky.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Budoucí zdravotničtí záchranáři absolvují praxi přímo na výjezdových základnách ve Zlínském kraji. Přístaviště v Uherském Hradišti má nové zázemí pro turisty i veřejnost. Premiér Babiš odvolil v komunálních volbách v Průhonicích. V noci a k ránu čekejte převážně zataženo s nejnižšími teplotami kolem 6 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. 45 studentů oboru zdravotnické záchranářství ze Zlínské univerzity Tomáše Bati absolvuje první odbornou praxi. Na 4 týdny se staly součástí výjezdových základen ve Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži, Vsetíně a Valašském Meziříčí. Poznají jak práci dispečerek na operačním středisku, tak i výjezdy sanitkou k reálným pacientům. Studentka Ela Škorňáková má za sebou první týden.
5: Zažila jsem jak od naléhavých případů, tak po takové vlastně kolapsy. Stále mě to neodradilo tohoto povolání. Při každém vlastně zaznění té sirény si vždycky utvrzují to, že jsem na správném místě.
4: Návštěvníci přístaviště na Svatojiřském nábřeží v Uherském Hradišti mají k dispozici nové hygienické a pobytové zázemí. Jeden modulární objekt nabízí prostor k odpočinku, kde lidé můžou posedět nebo se jen schovat před sluncem či nepříznivým počasím. Pokračuje mluvčí hradištské radnice Jan Pášma.
6: Druhý objekt je uzavřený. Nachází se v něm sprcha s umyvadlem, samostatné toalety pro ženy a muže a bezbariérové WC s přebalovacím pultem. Jeho součástí je i úklidová a technická místnost. U venkovního posezení mají návštěvníci k dispozici také pítko.
4: Nové zázemí pro turisty stálo 7,5 milionu korun. Necelou polovinu nákladů pokryla dotace od Zlínského kraje. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odvolil v komunálních volbách. Do volební místnosti v Průhonicích dorazil hned po jejím otevření ve 14 hodin. Po odevzdání hlasu řekl, že obecní volby považuje za důležité. Rád by obhájil výsledek z roku 2022, kdy ANO získalo přes 1700 mandátů ve vedení obcí.
7: Ale to nejdůležitější pro naši vládu je, kdo bude ve vedení Prahy. Jak to tak vypadá, opozice zase volí tu strategii izolace hnutí ANO, tudíž i vlády, co si myslím, že pro Prahu a pro občany Prahy není vůbec dobře.
4: K volbám dorazil i prezident Petr Pavel. V Černoučku na Litoměřicku odvolil po návratu z dovolené. Své původní rozhodnutí se voleb nezúčastnit označil za chybu. Maximální povolené prodejní ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. U nafty se cenový strop proti dnešku zvýší o 38 haléřů. Celkem tak litr bude stát na nejvýš 47 korun a 67 haléřů. Rozhodlo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 640 korun a 48 haléřů. To je o 17 haléřů víc než dnes. Regulace se nevztahuje na prémiová paliva.
3: Počasí.
4: Dnes v noci bude ve Zlínském kraji převažovat zataženo a k ránu se může vyskytnout spíše slabší déšť. Nejnižší teploty naměříme kolem 9 až 6 stupňů a vítr povane slabý, postupně většinou mírný, jihozápadní až jižní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Na nehodu dvou osobních aut si dejte pozor na silnici mezi Babicemi a Kudlovicemi na Uhersko-Hradišťsku. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už se můžete těšit na večerní pořad Na pěknou notečku.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Krásný podvečer vám dnes od mikrofonu rozhlasu naší Moravy u dalšího vydání Pěkné notečky přeje Markéta Ševčíková a samozřejmě autor pořadu Jaroslav Kneisel. Rovnou vám prozradím, že dnes nepůjde pouze o muziku, ale také o slovo, respektive o dialekty z různých koutů naší vlasti. Ale ještě než budou znít různé podoby mluvy, začněme u našich východních sousedů, na Slovensku. V roce 1956 naspíval s Brolnem sadu s názvem Frajeročko moja slavný mijavský primáš Samko Dudík. Jeho životní pouť je ohraničena lety 1880 až 1967. Na jeho hudební a vlastně i pěvecký styl především západoslovenských národopisných oblastí navázala celá řada dalších kapel a také jeho rodinní pokračovatelé. Následující úpravu připravil právě inspirován muzikou Samka Dudíka zakladatel Brolnu Jaroslav Jurášek. Orchestr řídil v roce 1956 Bohdan Varchal.

0: Tak, milí posluchači, a po tomto hbitém a brolňácky precizním úvodu s nezaměnitelným zpěvem Samka Dudíka přichází čas také na mnou v úvodu avizované slovo, respektive dialekt. V roce 1996 vydal Broln hudební nosič s podtitulem Česká a moravská nářečí. A šlo tehdy o výjimečný a skvělý počin. Na jednom nosiči si tak můžeme projít a přeposlechnout celou naši republiku. My si dnes představíme nářečí tří částí naší vlasti a začneme v Podkrkonoší. Vzpomínání na Březovou mízu uslyšíme v podání Jarmily Bachmanové. Specifické nářečí doplní také hudební ukázka v podobě řemeslnických v úpravě primáše a vedoucího brolnu Jindřicha Hovorky staršího. No a pak se z Podkrkonoší přesuneme na Hanou a zazní pár slov v čuháckém nářečí. Už teď můžete přemýšlet, co a odkud to asi tak přesně bude. Ale teď Březová míza z Podkrkonoší.
1: Když jsme byli mladí a chodili jsme do chasy, tak dřív přece říkali, když se tou březovou mízou ty vlasy mažou, takže rostou. Tak my děvčata, vždycky tak lehkětno, jak má ta bříza mízu, jsme šli do skály, to je ten hájek za Loužnicej. A tam jsme navrtali dírky do stromu a dali rafičky a láhvičky, no račuječi, a nechali kápať. A někdy jsme přišli třeba za 5 hodin a bylo málo nakapanýho. A taková čistěnka. A taky jsme kolikrát přišli, to se nám stalo asi 3x. Přijdem zády za 3 hodiny a láhvička byla plná. A takový to bylo žlutavý a napěněný. A my jsme říkali, jak je to jen možný? To teď ta bříza má ale hrozně moc mízy. Tuhle skoro žádná čistá a teď je to takový žlutý. No ale vlasy jsme si namazali. A to už bylo pak za kolik roků, to jsme seděli takhle jednou s tátem, jako s mužem, v Sokolouně u muziky a teď tam byl i Bedřich Matoušku. A on si takhle přisedl k nám ke stolu, no to on už jako napitej trochu byl a poudá, jo, tady našim děvčatům nahoře, těm rostly vlasy, ty panečku měli vlasy. No považte, oni nás kolikrát vyčíhali, jak jsme si to tam porychtovali, ty láhvičky a to. A když my jsme odešli, tak oni tam z hošma šli, no a dopelnili to oni. A pak někde za křem popukaný smíchy nás pozorovali, jak si ty vlasy mažem. Ale to doma jeho sestra Aninka taky mazala. A to, kdyby jsme tenkrát věděli, čím to mažem, jakou mízou. No a to jsem se dověděla o té míze, už jsem byla udaná.

Kmotřenka, kútnica byly o starší robka, která velice ráda roznášele po dědině nejnovější zprávy. Dostali proto od mladých titul Týnecká aktualita. Začali s tím hned ráno, když nakoupili Ida z obchodu. Poslouchejte, slyšeli jste to, rozkládali rokama. Prý se Anča Důpalova musí vdávat. No, poslouchejte, teď za tým Franckem Baďurovým lezla furt jak tá koza. Není divo, že to tak dopadlo. Ale co si s ní Francek počne? Teď je to hloupý, k ničemu to není a holou zadní, co to má. Co pak i ta stará Důpalka taky může dát? Děcek má plnou chajdu a nikde nic. Lamentuju Kmotřenka. A poslouchejte, víte, že starý zaklůkal jsou mrtví? Dí jim pámbu věčnou slávu. Neměle chodák o těch mladých ve výměně žádnou slast. To víte, výměníka žádný rád nemá. Staří lidi těm mladým vždycky smrdí. Však staříčka, taky ten jejich slavný hospodář, ještě nedávno chrtůsel, dešle k němu s prosbou o sepanou výměno. A ta mladá neví, co by si na tu řeď pověsela, ale tatínkovi dať trochu teplýho idla a oprať, to ne. A ještě bych zapomněla, rozkládají Kmotřenka, prý se mladým Kubičkom narodil v noci chlapeček. No já, je to zdravý a donošený, ale poslouchejte, nevešlo jim to? Ne, nevešlo. Svajba byla přeci v červnu. Vidíte, staří jsou tak zbožní a jedinou dceru neohlídali. Děvčeska hřeší a pak to jde k oltářu v závojích pobilo, jak nejpoctivější nevěste. Pánbu nás netrestí, oč je ten svět na dobro pokažený. A kutnice otěkají se zprávama dál dědinu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V dnešní broľňácké páteční notečce posloucháme nejen muziku, ale také nářeční ukázky z celé republiky. Před okamžikem dospívali František Černý, Jindřich Hovorka mladší, Svatava Popelková, Jitka Lacková, Eva Holíčková a také Růžena Kučerová. Vzpomínku na klebetnou kmotřenku přidal k dobru František Dočkal. Bylo to v krásné hanáčtině, přesněji řečeno v čuháckém nářečí. A cože to vlastně je? Milí posluchači, čuhácké nářečí je zvláštní vyhraněné nářečí ve východní středomoravské jazykové podskupině. Přesně tímto dialektem se zabýval i písňový sběratel a dialektolog František Bartoš. Čuhácké nářečí je nejlépe zachováno v nevelké enklávě obyvatel žijících jihovýchodně od Olomouce. Tolik tedy haná a čuháčtina, ale přece jen by mělo zaznít také něco ze Slovácka. A když už pouštíme ty vyprávěnky, tak nemůže chybět Zdeněk Galuška alias Stařeček Pagáč. Poslechněme si, jak to bylo s jeho poutí na svatý Hostýn.
2: Stařeček šli na půť, na Hostýnek. Stařenka jim dali zlatku a pravili: kup tam pěkného svatého Václava na koni a pěknůčko malovaného. A to stareček šli. No já, ale horko bylo, v hubě sucho jak na Sahaře, a když došli na půť, tož jim z té zlatky moc neostalo. Když pozbírali po kapsách pár grajcarů, tož to zesumírovali tak, že koupili svatého Floriánka, lebo ten byl o něco lasnější a tím pádem jim ostalo ještě na kapenku Halůzkovej.

0: Počúvaj, Joško, říkám ti to naposled. Lestině s tu tvojou fajú budeš furt smradit a přerážat kadidlo, tož tě rafnu za křídlo a letíš ven jak rakéta. Svatý Josef jenom husěji zabafal a klidňůčko pravil. Já tož dělaj si, jak rozumíš. Já si zase i veznu sebou manželku a syna, no a máte po nebi.
1: No, i tak to veselé to jde. Mám pocit, že dnešní notečka nám utekla obzvláště rychle. Doufám, že jste si spolu s námi připomněli a znovu uvědomili, že naše země není pestrou jen ve své lidové písni, ale také ve svých nářečích a vůbec v mnoha dalších aspektech lidové kultury. A je to krása. Kéž nám tato různorodost a diverzita vydrží. Chraňme se tedy uniformity a unifikace. A závěrem ještě jednou dnes zahraje Broln a píseň to bude obzvláště silná. Před řadou let si ji zaspíval s Františkem Černým, Jindřichem Hovorkou mladším a celým sborem někdejšího Brolnu, který řídil Jindřich Hovorka, také mladý zpěvák Pavel Zedníček. S díky za pozornost se s vámi loučí od mikrofonu Markéta Ševčíková a přidává se také autor dnešního pořadu Jaroslav Kneisel.

Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Mola Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Einen ungewöhnlichen Reiseführer durch Prag für Eltern und Kinder hat kürzlich der Verlag Meander herausgegeben. Das Buch ist nicht mit Daten und Fakten überladen, sondern enthält kurze Kapitel verschiedener Autoren. Dazu gehören beispielsweise Streifzüge vom Stadtteil Smíchov zum Johannesberg, ein Blick auf die Prager Neustadt oder ein Ausflug ins Prokoptal. Darüber hinaus gibt es praktische Tipps. Wo kann man Bücher oder Geschenke kaufen? Welche interessanten Ausstellungen sind zu sehen? Und wo kann man gut essen? Das Buch ist sowohl auf Tschechisch als auch auf Deutsch erschienen und wird auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Anlässlich der Präsentation im Park von der Palais Potajmka sprach Jarmila Vanková mit der Verlagsleiterin Ivana Pecháčková.
2: Netradiční průvodce Prahou pro rodiče a děti vydalo nedávno nakladatelství Meandr. Není zahlcen daty, ale obsahuje krátké kapitolky z pera vícero autorů, jako například ze Smíchova na Jánský vršek, Nové město pražské, Prokopské údolí. A jsou tam i praktické tipy, například kde koupit knihy nebo dárky, kde jsou zajímavé výstavy, nebo kde se dobře najíst. Kniha byla vydána v české a německé jazykové mutaci a bude uvedena na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu. S ředitelkou nakladatelství Ivanou Pecháčkovou hovořila u příležitosti prezentace knihy v parku před letohrádkem Potajmka Jarmila Vankeová.
3: Zu dem Gespräch mit Frau Ivana Pecháčková habe ich auch die Moderatorin der heutigen Präsentation, Frau Jitka Nešporová, eingeladen, die Antworten der Autorin ins Deutsche übertragen wird. Frau Pecháčková, was veranlasste Sie dazu, ein Buch zum Thema Spaziergänge durch Prag bzw. Entdeckung weniger bekannter Orte in Prag herauszugeben? Pani Pecháčková, co vás přivedlo k tomu vydat knihu o toulkách po Praze a objevování méně známých míst v Praze a předpokládám, i je to vlastně pozvánka pro čtenáře objevovat známá, neznámá místa spolu s vámi.
4: Já se přiznám, že to bylo za covidu a ty notoricky známé památky byly opuštěné a prázdné a vlastně působily trošičku depresivně a my jsme s přáteli objevovali jejich zákoutí oblíbená a například Jirka Černický, výtvarník, má takový domek v zahradkářské kolonii v Libni a tam jsme byli a zírali jsme, jak je to tam půvabné místo, vlastně úplně zapomenutá kolonie. A potom akorát Jirka Černický říkal, no tak to vám tedy děkuju, protože teď se nám sem táhnou davy návštěvníků.
5: Die ersten Gedanken zu diesem Buch sind während der Corona-Pandemie entstanden. Als Prag verlassen und leer war, haben wir mit einem Kreis von Bekannten ihre Lieblingsortschaften besucht. Durch Prag sind wir spazier gegangen und mit meinem Freund Jiří Černický, mit dem bildenden Künstler, haben wir auch seine Gartenkolonie im Bezirksteil Libeň entdeckt und er hat uns viel davon auch erzählt und vieles gezeigt und wir haben das auch weiter empfohlen und später sagte er zu uns, warum, was hat ihr da getan, jetzt sind viele Touristen da, die das auch besichtigen möchten.
3: Das Buch hat zwei Fassungen, neben der tschechischen auch eine deutsche und die deutsche Fassung wird nun auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert. Haben Sie Erfahrungen mit dem deutschen Publikum und wie ist das Buch konzipiert? Kniha bude prezentována na frankfurtském knižním veletrhu. Jak je koncipována a máte zkušenosti s německým prostředím?
4: Tak já se přiznám, že zkušenosti s německým prostředím ve Frankfurtu mám jenom zprostředkovaně, protože jsem tam většinou jako posluchačka na různých literárních událostech, takže tady budeme mít vlastně dva samostatné programy, kde bude prezentovat tu knížku Dcera Emma, jejíž koncept to je, a potom já, protože tam budu také vyprávět o problémech českého nakladatelství.
5: Ich muss zugeben, bis jetzt habe ich die Frankfurter Buchmesse nur als Zuhörerin erlebt, aber jetzt in diesem Jahr, während des Gastlandauftritts Tschechiens, haben wir zum ersten Mal auch die Gelegenheit, in zwei Programmreihen, in zwei Veranstaltungen unsere Arbeit zu präsentieren. Das Buch an sich wird von meiner Tochter präsentiert, die das Buchkonzept entwickelt hat, und ich bin zu einer Diskussion eingeladen, wo zum Hauptthema die Vor- und Nachteile und Erfahrungen der tschechischen Verleger und Verlegerinnen besprochen werden.
3: Das Buch wurde in der Edition Prager Legenden herausgegeben. Ihre Bücher von dieser Edition sind in Tschechien ausverkauft. Was versprechen Sie sich, was kann man sich von dem neuen Buch versprechen? Vaše knihy v edici Pražské legendy jsou v Česku vyprodány. Jak si myslíte, že bude naloženo, nebo jak to dopadne s touto novou knížkou, respektive i v německé verzi?
4: Tak já předpokládám, když si tady němečtí turisté u nás kupují legendu Golemovi nebo třeba jiné legendy, které jsou v němčině, a dokonce je dotiskujeme, takže i v té němčině jsou vyprodány, Praha je pořád plná německých turistů, tak doufáme, že i ta německá verze Meandrů Prahy se vyprodá. Budeme doufat.
5: Wir gehen davon aus, wir hoffen, dass wir uns an die Erfahrung mit deutschsprachigen Touristen anlehnen können, die zum Beispiel unsere Golem-Legende oder auch andere Stadtlegenden, die auf Deutsch verfügbar sind, kaufen und wir diese immer neu nachdrucken müssen, dass auch dieses Bedecker das Interesse erweckt und von den deutschen Touristen gekauft wird.
3: Manche Realien werden dem deutschen Leser wahrscheinlich unbekannt oder weniger bekannt sein. Zum Beispiel im Stadtviertel Prag 5, Švandovo divadlo, das Švanda-Theater. Wie sah die Arbeit des Übersetzers aus? Inwieweit sind manche Orte oder ihre Beschreibung übertragbar? Některé realie, třeba z Prahy 5, budou pravděpodobně pro německého čtenáře méně známé nebo ani nedostupné. Jak postupoval překladatel a co vlastně je, co všechno je přenosné do cizího jazyka?
4: Tak reálie musíte vždycky nějak vysvětlit. V podstatě já, když překládám z angličtiny, tak třeba ty anglické, americké reálie konzultuji s nějakými místními znalci, s rodilými mluvčími, takže tam celkem nebyl problém. Já musím říct, že vlastně Němci tu Prahu velmi dobře znají. Jako já bych řekla, že jezdí tak opakovaně. Já znám dokonce Němce, kteří jsou tady třeba už posté nebo po 150. a opakovaně jezdí třeba na jazzové festivaly, ale taky na ta divadla, jak mluvíte konkrétně o Švandově divadle. Tam je to otitulkováno a mladí Němci mluví všichni dobře anglicky, takže si čtou ty anglické titulky a není tam problém.
5: Bei den ortsspezifischen Namen ist es immer so, dass man diese erklären muss. Diese Erfahrung habe ich auch als Übersetzerin mit meinen Titeln, die ich aus dem Englischen übertragen habe, gemacht. Also in dieser Hinsicht, glaube ich, war die Übersetzung kein Problem. Und auf der anderen Seite muss ich auch zugeben, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele Deutsche Prag sehr gut kennen. Unter meinen Bekannten sind viele, die Prag mehrmals, 100-mal oder 150 Mal besucht haben, und sie kommen regelmäßig zurück. Zum Beispiel besuchen sie Festivals oder Theater, und unter den Jungen zum Beispiel im Theater sind alle Darbietungen, alle Aufführungen auch mit Untertiteln auf Englisch, und die können das mitverfolgen mit dem Theaterstück. Also ich glaube, es wird schon kein Problem sein.
3: Já vám oběma děkuji za rozhovor. Danke schön für das Gespräch und viel Erfolg dem Buch.
4: Danke.
3: Mnoho úspěchů při knize.
1: Sousedé. Jubileum der Woche. In dem Jubiläum der Woche erinnern wir an eine interessante Persönlichkeit. Am 10. Oktober 1913 wurde Franz Gold im Bottenwald, dem heutigen Butowice, geboren. Der Ort gehört heute zur Stadt Straubing. Sein Vater war Schmied. Beide Eltern traten der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei bei und Franz Gold folgte ihren politischen Spuren. Mit 14 Jahren wurde er Mitglied des Kommunistischen Jugendverbandes. Mit 19 Jahren trat er der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei bei. Er absolvierte eine Berufsausbildung und arbeitete später zunächst als Metzger, danach als Tagelöhner. 1935 trat er in die Armee ein, wurde jedoch wegen politischer Unzuverlässigkeit wieder entlassen. Bereits zuvor hatte er wegen der Verbreitung marxistischer Ideen Konflikte mit dem Gesetz gehabt. Nach seiner Entlassung wurde er Mitglied der Bezirksleitung der Partei in Wagstadt, dem heutigen Bielowitz. Nach der Eingliederung des Sudetenlandes in das nationalsozialistische Deutsche Reich wurde Franz Gold kurzzeitig wegen des Verdachts staatsfeindlicher Aktivitäten verhaftet. 1940 musste er zur Wehrmacht einrücken. Ein Jahr später lief er zur Roten Armee über. Zunächst besuchte er eine Antifaschistenschule in Gorki bei Moskau. 1942 konnte er schließlich Soldat der Roten Armee werden. Er arbeitete als politischer Agitator in deutschen Kriegsgefangenenlagern. Im Januar 1943 machte er sich gemeinsam mit anderen deutschen antifaschistischen Überläufern, die in sowjetischen Diensten standen, auf den Weg zu deutschen Truppen, die bei Veliki Luki von der Roten Armee eingeschlossen waren. Gold und seine Mitstreiter forderten die deutschen Befehlshaber zur Kapitulation auf. Für diese Tat wurden sie für ihre Tapferkeit ausgezeichnet. Sie gehören zu den ersten deutschen Kriegsgefangenen, denen eine solche Ehrung zuteil wurde. 1943 war Gold an der Gründung des Nationalkomitees Freies Deutschland beteiligt. Später nahm er als Partisan am slowakischen Nationalaufstand teil. Mit den vorrückenden Fronttruppen gelangte er anschließend nach Mähren. Unmittelbar nach dem Krieg übernahm Gold das Amt des Parteisekretärs der Kommunistischen Partei in Fulneck. Bereits 1946 ging er jedoch freiwillig nach Dresden, wo er der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, kurz SED, beitrat, der kommunistischen Regierungspartei der späteren DDR. Zunächst arbeitete Gold bei der sowjetischen Nachrichtenagentur. Danach wechselte er nach Berlin, wo er ab 1949 als Personaldirektor beim Berliner Rundfunk tätig war. Ein Jahr später trat er in das Ministerium für Staatssicherheit ein, besser bekannt als Stasi. Dort leitete er bis zu seiner Pensionierung die Abteilung für Personenschutz und erreichte den Rang eines Generalleutnants. Franz Gold, der in der heutigen Stadt Straubing geboren worden war, starb 1977. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Berliner Friedhof Friedrichsfelde im Ehrenhain Pergolenweg. Dort wurden Persönlichkeiten beigesetzt, die sich nach offizieller DDR-Deutung besondere Verdienste um den Aufbau des Sozialismus erworben hatten.
2: Ve výročí týdne si připomeneme zajímavou osobnost. Dne 10. října 1913 se v Butovicích, které jsou dnes součástí Studénky v rodině Kováře, narodil Franz Gold. Jeho rodiče vstoupili do Komunistické strany Československa a on se vydal po jejich stopách. Ve 14 letech se stal členem Komunistického svazu mládeže, v 19 vstoupil do Komunistické strany Československa. V roce 1940 musel narukovat do Wehrmachtu, z kterého o rok později přeběhnul k Rudé armádě. Nejprve navštěvoval antifašistickou školu v Gorkém u Moskvy a v roce 1942 se mohl stát vojákem Rudé armády. Později se jako partizán zúčastnil slovenského národního povstání a s frontou pak přešel na Moravu. Bezprostředně po válce zastával funkci tajemníka komunistické strany ve Fulneku. V roce 1946 ale dobrovolně odešel do Drážďan, kde vstoupil do SED, východoněmecké obdoby komunistické strany. Gold nejprve působil v sovětské tiskové kanceláři, pak se přesunul do Berlína, kde od roku 1949 pracoval jako personální ředitel berlínského rozhlasu v západním Berlíně. O rok později nastoupil na ministerstvo státní bezpečnosti, Stasi. Zde až do odchodu do důchodu stál v čele v oddělení osobní ochrany a dosáhl hodnosti generálporučíka. Franz Gold, rodák ze Studénky, zemřel v roce 1977 a byl pohřben na berlínském hřbitově Friedrichsfelde na čestném pohřebišti Pergolenweg, vyhrazené osobnostem, které se významně zasloužily o budování socialismu. Sousedé.
6: Český rozhlas zprávy.
7: Za 2 hodiny se uzavřou volební místnosti, vybírat nové zastupitele a třetinu senátu můžou lidé i zítra. Prezident nakonec přiletěl do Česka odvolit, politici z koalice i opozice to uvítali. Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.
6: Volby 2026.
7: Ještě 2 hodiny dnes můžou lidé volit do zastupitelstev měst a obcí a taky do třetiny senátu. Volební místnosti se opět otevřou zítra v 8 hodin ráno. Zájem o volby v Brně sleduje reportér Šimon Franc.
8: Ve volební místnosti tady v Arnoldově vile v městské části Brno-Sever zájem o hlasování pomalu ustává. I podle volební komise byl největší nápor hned po otevření místností, kdy se tvořily i drobné fronty. Teď chodí lidé spíš už jednotlivě, účast je tady zatím podobná jako v předchozích volbách. Zatím se tu všechno odehrálo v poklidu, problém podle volební komise nebyl ani s elektronickými doklady. Lidé tu můžou volit celkem 3x, tedy do zastupitelstva městské části, zastupitelstva města Brna a taky do senátu, stejně jako v dalších 10 městských částech v senátním obvodu číslo 60. Strážníci a policisté zatím v Brně ani jinde v kraji žádné závažnější incidenty řešit nemuseli. Z volební místnosti v brněnské Arnoldově vile Šimon Franc, Český rozhlas.
7: Prezident Petr Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě nebude hlasovat.
9: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
10: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, usudku napravit, protože chyby děláme všichni i prezidenti.
9: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
11: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitel volí.
9: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
12: Tím vzkazuje i všem lidem České republice, aby určitě k volbám přišli.
9: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Český rozhlas.
7: Někteří voliči z Moldavy na Teplicku se už obrátili na Ústecký krajský soud. Starosta některé obyvatele totiž vyškrtl z volebního seznamu. Podle něj jsou v obci zapsaní jen papírově. Jednu žalobu podal jednotlivec, druhou advokátka za víc lidí.
13: V tom 154A2/2026 je tedy 17 účastníků, respektive 17 navrhovatelů.
14: Říká mluvčí krajského soudu Gabriela Nedělková-Pařízková. Starosta Moldavy David Leitermann z ODS, který opět kandiduje, vyškrtl několik desítek voličů.
15: Poslal jsem jim doporučený dopisy a oni na základě těch doporučených dopisů, že jsou vyškrtnutí, musí do 2 dnů udělat obranu.
14: Podle starosty se před volbami účelově přihlásili k trvalému pobytu. Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas. Počasí.
7: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky, místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
7: Na dálnici D1 za Prahou směrem na Brno se pořád tvoří kolona krátce za okruhem ze 13. kilometru do omezení u mostu Šmejkalka se jede pořád 40 minut. Na D1 dál z Prahy na Brno za sjezdem na Vlašem na 53. kilometru čekejte blokovaný stoupací pruh. Stojí tam porouchaný kamion. A na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov na kilometru 175 dořešují nehodu. Už zabírají jen vpravopřipojovací pruh ze služebního nájezdu. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: To byly zprávy a teď už je to repríza pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě.
16: Vítejte u pořadu, kde máme jako hosta pravidelně doktorku Kateřinu Cajtamlovou. Dobrý den, paní doktorko.
17: Dobrý den, je mi velkou ctí.
16: To dnešní téma, připomenete ho?
17: Připomenu je to, když bereme mnoho léků, což se jmenuje polypragmázie.
16: Bereme hodně léku a už to je nemoc?
17: Ano. Představte si, nebudu říkat prostě předepisuju mnoho léků, ale řeknu, pacient trpí polypragmází.
16: Tak má to i svůj název. My samozřejmě toto téma vracíme do vysílání, protože zbylo hodně dotazů z předchozích částí a my chceme odpovědět na všechny ty otázky, které k nám dorazily. A vtip jako vždycky na úvod, paní doktorko, mnozí vděčí za svůj život lékům. Například lékárnici.
6: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Je to...

0: Mnoho z nás bere hodně léků, ale kde je ta hranice, kde už by nám to mohlo dělat problémy? Řeší to dokonce i lékaři?
1: To já si pamatuju, že jsem se jako mladá ptala svého dědečka, proč se lékaři říká lékař.
0: Ano.
1: A dědeček říkal, no protože dává lidem hodně léků. A babička říkala, to nesmíš říkat, řekni, že léčí. A dědeček říká, neléčí, jenom dává léky.
0: Na ty velké počty léků se doktorky Hany Vaňkové z geriatrie, a to v nemocnici na Královských Vinohradech, ptala i naše redaktorka Bára Kvapilová.
2: Co je moc léků a co už je příliš?
3: Obvykle se udává, že ta první hranice je někde kolem počtu 5 léků. Od 5 léků už tomu říkáme polyfarmakoterapie. Druhá hranice je na 9 lécích. To už může být skutečně tak mnoho interakcí, že by to zahltilo i umělou inteligenci. Ale mnohem důležitější než počet je správná indikace. To je to podstatnější.
2: Máme nějaké léky odmítat? To asi není rozumné.
3: Myslím si, že je dobře o tom, jaké léky si přeji brát a jaké ne, prostě opravdu komunikovat se svým lékařem. S tím, který to předepisuje, a i potom s těmi dalšími, kteří k tomu něco přidávají, aby se předešlo těm dlouhým kaskádám, kdy se na nežádoucí účinek jednoho léku hned zase přidá další lék a tak se dá pokračovat do nekonečna. Takže pokud něco nechci, poctivě to komunikovat se svým lékařem.
4: Ježišmarja!
5: Co se zase stalo?
4: 12 hodin já zase nevzal léky.
2: Pilulky a želatinové kapsle mívají různé barvy. Má to nějaký význam?
3: Nejsem si vědomá významu zrovna barev. Myslím si, že to jen pomáhá, když to člověk chystá na ten denní rozvrh svých léků. Ale co třeba význam má a co je dobré vědět, pokud má tabletka půlicí rýhu, to znamená tu čárku uprostředka, tak tehdy se doopravdy smí rozpůlit. Pokud ji nemá, mohlo by to způsobit obtíže.
2: Paní docentko, máte pro nás nějakou historku z ordinace?
3: Třeba příběh 89-letého pána původně přišel jako zdravý doprovod jiné pacientky, ale přišel pomalu a s bolestí. Nabídli jsme mu šetrná analgetika a v létě už nám přišel veselý, svižný, mnohem lepší pohyb. No jo, ale v listopadu vchází pomaloučku, plíží se jako bolavá troska. Ptám se, přestali vám ty léky fungovat, co se děje? A on smutně, nemůžu je brát, vždyť ty léky mi škodí, já jsem po nich omdlel. Neberete náhodou nějaké nové léky teď od listopadu? No jedny nový mám. Výborně, shodli jsme se, že ten nový lék je ten problém a své léky na bolest může bezpečně brát dál. Je prostě potřeba o svých výhradách k léku mluvit.
6: Vesele a zdravě.
1: Je to průšvih. 5 až 8 léků údajně u nás konzumuje 30 až 60% lidí v seniorním věku. To je hodně moc. A to jsou jenom léky, o kterých ví ten lékař. Teď ještě existuje to, že lidé si nakoupí dietní doplňky, protože věří, že si tím prospějí. Přidají k tomu nějaké léčivé čaje. Tady velmi varuju před třezalkou a dalšími. A ještě si to zajedí grapefruit, který taky mění různé funkce různých léků.
0: Snižuje účinnost, myslím, léku na tlak, ne?
1: Ano, výborně, a taky na depresi. A máme neštěstí hotovo, takže je hrozně důležité, že už teď existují ambulance klinické farmakologie, kam může každý, kdo má větší počet léků, zajít.
0: To je důležitá informace. Hmm. Na to mnoho posluchačů upozorňovalo, volalo. Kam nás to ta paní doktorka posílala? Hmm. Na jaké centrum? Tak kde ty informace najdeme? Telefon asi teď říkat nebudeme, ale kde jsou ta centra, kde je najít?
1: No, tady je důležité zeptat se svého obvodního lékaře, protože ten by měl vědět, v kterém městě dotyčné centrum je. Samozřejmě v těch větších městech vždycky bývá a určitě koukněte na stránky, tam to bude.
0: Ještě jednou název toho centra?
1: Je to centrum, většinou je to jako ambulance klinické farmakologie.
0: O mnoho lécích a jejich dávkování si budeme povídat za malou chvíli.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, pořad, který dnes připomíná, že někdy bereme těch léků opravdu hodně a když už jich dost, měl by i lékař uvažovat, jestli je nezredukuje, jestli některé léky nenahradí, nespojí a jaké problémy to může způsobovat, tak na to se chci ptát i dnes doktorky Kateřiny Cajtamlové. Ale paní doktorko, když těch nemocí člověk, pacient, třeba i starší má opravdu hodně, tak každá ta nemoc vyžaduje nějaké léčení, možná opravdu nějaký ten lék a vystoupá to na tu hranici 5. Co dělat? Co udělá doktor? Prostě zruší léčení nějaké nemoci?
1: Ne. Ono bývá taky něco důsledkem právě toho, že beru nějaký lék. Čili tam je důležité, aby mezi lékařem a pacientem fungovala důvěra a aby tam fungovala komunikace vzájemná. A v dnešní době se zapomíná na to, že ten lékař má 20% informací, ale 80% má pacient. To znamená, on je ten důležitý, kdo se zeptá, kdo řekne, hleďte, já mám 8 léků, co já s tím mám dělat, teď je to moc. A já si pamatuju, že ještě za svých dávných dob, když jsem dělala v nemocnici a přišli nám k hospitalizaci starší pacienti, tak si nosili takový vždycky pytlík s lékama a my jsme dělali to, že jsme jim je zavodňovali a vlastně ty léky jsme jim jako dávali nejvíc ten nejdůležitější, pak jsme chvilku počkali, pak jsme dali ten další a oni odcházeli a měli třeba 3-4. Takže možná někdy i ta hospitalizace s tím, že při tom pobytu se zjistí, co je opravdu nezbytné, je dost užitečná.
0: Jaké problémy můžou vzniknout z nadmíry léků? Může to být nějaká další nemoc, kromě toho, že to samo o sobě je tedy už klasifikováno nějak?
1: Řada léků snižuje chuť k jídlu. A to samo o sobě může být velký problém. Další léky odvodňují, to znamená, když já budu mít takové 2 léky, které odvodňují a ještě si k tomu na radu kámošky pořídím kopřivový čaj na zhubnutí, no tak je neštěstí hotovo, že jo. Další, co se může stát, kombinace s varfarínem, to je lék, laicky řečeno, na ředění krve, to znamená, tam je dokonce i speciální dieta, kde si musíme dávat pozor na určité druhy potravin.
0: Má vliv i to, jak ten lék jako takový vypadá, jak je vlastně distribuován, jestli je to pevná pilulka, jestli jsou to kapky, jestli jsou to nějaké ty želatinové tobolky, které něco obsahují, pak se rozpouští. Jestli takových léků je v té skladbě, kterou bereme, víc, míň, nebo je to jedno, prostě lék jako lék?
1: No, ono není lék jako lék, protože třeba ty léky, které jsou v té takzvané enterosolventní kapsli, neboli v kapsli, která se rozpouští až ve střevě, tedy v té už druhé části trávicího traktu, není to tedy v žaludku, ale až dál, tak vlastně tam těch interakcí třeba hrozí potom méně, protože nejvíc hrozí interakcí i s potravou a s dalšími věcmi přímo v žaludku.
0: Někdo dokonce ty kapsle jako vysypává. To dělá špatně.
1: To, pokud je to enterosolventní kapsle, tak je to velmi špatně. Ano, to by se dělat teda nemělo. No, jinak o tom, jak se bere který lék, kromě příbalového letáku, může popovídat farmaceut v lékárně, může popovídat lékař, který mu to předepsal. Teď je docela důležité, které léky se berou před jídlem a jak dlouho před jídlem, které se berou s jídlem a které po jídle. Ono se zdá, že je to jako takový složitý, ale v okamžiku, kdy my si z toho uděláme nějaký pravidelný režim a zvykneme si na to, tak vznikne stereotyp. My ten stereotyp vybudováváme 3 týdny a musíme to dělat každý den, aby ten stereotyp vznikl. Čili soustředit se, já vím, že je to protivný, ale soustředit se, no a existují zajímavé výzkumy, ze kterých vyplývá, že řada pacientů to poplete, ty léky, tudíž potom lékař se diví, že to nefunguje a on třeba to, co má brát ráno, bere večer a vznikají problémy. Takže já si myslím, že ten příbalový leták je jistota. Tam je část indikace, to číst jako úplně nemusíte. Pak je tam část kontraindikace, to bych asi už si přečetla, protože i lékař je omylný člověk a může někdy zapomenout, že ten lék nemá pacientovi s nějakou konkrétní situací. situací dávat. Pak je tam velmi důležitá interakce a interakce je přesně co s čím se nemá dohromady kombinovat. No a potom je tam vlastně nežádoucí účinky. To se lidi hrozně bojí, ale já bych doporučila, dokud se nevyskytne nežádoucí
0: účinek. Jako bojí
1: účinek,
0: se to přečíst?
1: No jasně, aby jako nevzniklo sebe naplňující proroctví a já je chápu, ale dokud se nic neděje a prostě všechno funguje a náš zdravotní stav se lepší, no tak ty nežádoucí účinky číst nemusíme. Ale ve chvíli, kdy se něco stane, no tak ho do nich mrkněte.
0: Jestli to nebylo v seznamu. Za chvíli se budete ptát, za chvíli budou tady vaše dotazy, které jste nám dopředu poslali anebo nechali na telefonním záznamu.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka

půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Veselé a zdravě, pořad, který posloucháte, a to dnešní téma připomene i posluchač, který opět básnil.
1: Zdraví Petr, mám potíže se zubama, tak se krmím pilulkama. Jedny jsou na předpis, další si koupím sám, podivný koktejl pak ve bříšku mám.
2: Pravdu díte, pane Petře, stane se, ale teda mě by zajímalo, co máte na ty zuby.
0: No, nás teď zajímá, na co se budou ptát i naši posluchači, je tu jejich čas a je tu první telefonický dotaz.
3: Je mi 85 let, byla jsem 3 měsíce v nemocnici a teď beru 12 tablet denně. Než jsem šla do nemocnice, tak jsem brala 5 tablet. Od března jsem doma a stále se mi točí hlava. V srpnu 18 jsem měla slabou mozkovku.

0: Dělali mě CT mozku a kontrolu krkavice. Vše je v pořádku. Věřím, že je to těma tabletkama. Beru tyto prášky. Liskantin, Espumisan, Nolpaza, Godasal, Novalgin, Elicea, Magne B6, Betmiga, Prestarium a Orkal.
1: Tak, byly v tom léky na krevní tlak na srdce. Zajímalo by mě, jestli paní ten krevní tlak monitoruje. Tady bych chtěla říct, to se velmi často stane, že v okamžiku, kdy vám během hospitalizace nasadí nějaké léky na snížení krevního tlaku, což pacientům, kteří jsou po mrtvici, velmi často dělají, tak ta změna může vést k tomu, že ten člověk si pak cítí vlastně, že ten tlak má moc nízký.
2: Ano.
1: Že jako jsou ty cévy zvyklé na ten vyšší tlak. Takže tady hodně pomůže si ten tlak měřit a já se omlouvám, že to furt opakuju, ale psát si příznakový deník s tím, že část těch léků jsou proti nadýmání, jeden z těch léků je na duševní pohodu, čili je možné, že tím, že paní je doma, tak ten lék na duševní pohodu nebude úplně nutný a je možné, že pokud by zašla, a to bych doporučovala na prvním místě, za svým obvodním lékařem, tak on tu medikaci kapku zreviduje. To velmi často obvodní lékaři dělají, že pacient přijde z nemocnice, má těch léků nasazený hodně a on řekne, tohle už nemusíte, to bylo jenom na tu akutní fázi, takže já bych zašla první za obvodním lékařem a rozhodně ten by měl pomoci na prvním místě, držím palce.
2: Další dotaz budeme číst, protože přišel přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je proto formulář a dopředu se můžete ptát, co tam je.
1: Paní Eva se ptá, užívám Kaltrat D3 600 mg 400 mezinárodních jednotek, mám k tomu ještě přidávat tablety vitamínu D nebo je to zbytečné? Takže paní Evo, vzhledem k tomu, že tam je 400 mezinárodních jednotek, což je zhruba pětina toho, co by člověk měl v tom D-vitamínu přijímat, ale bavíme se o době, kdy už není tolik sluníčka. Teďko máme sluníčko, to stačí bez přídavku D-vitamínu, ale pak možná už někdy koncem třeba října by k tomuhle přidala ještě asi tak 2000 mezinárodních jednotek. Nemusíte to brát pořád, ale brala bych to vlastně v těch měsících roku, kdy toho slunce není tolik.
2: Další otázky, další dotazy přijdou hned po písničce. Za chvíli v pořadu Vesele a zdravě, který vysíláme s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
3: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dál se budeme věnovat těm dotazům, které nám přišly k tématu mnoho léků, už kdysi zůstaly nezodpovězené a my se jim teď věnujeme, proto je celý díl zase o této problematice. Tady je další telefonní dotaz.
1: Hezký den, tady posluchač Adolf a já mám takový problém. Já užívám nějaké tabletky na hubnutí, ale v příbalovém letáku je napsáno, že po užívání těch tabletek člověk může začít tloustnout. Jak je to možné, že když užívám tabletky na hubnutí, takže se po nich může začít tloustnout?
2: To je krásný dotaz. Ono totiž bohužel, a tady jsme zas u toho, že pacient je 80% informace, někteří lidé, kteří užívají tabletky na hubnutí, tak díky nim začnou jíst trošku méně, než potřebují. Dostanou se do bílkovino-sacharidové podvýživy a pokud jsou už předtím adaptováni na podvýživu, no tak tělo prostě začne vytvářet útrobní tuk a začne vlastně dělat zásoby. To znamená, i z toho mála, co ten člověk jí, tak vlastně udělá zásoby. My jsme to v dávných dobách v pořadu jste to, co jíte, vlastně dokumentovali tím způsobem, že jsme našim účastníkům přidávali někdy polovinu, někdy až dvojnásobek potravy a oni hubli. To znamená, pokud se toto stane, tak to znamená, že se tvoří rezistentní tuková tkáň vinou dlouholeté podvýživy.
0: To znamená přejíst to, aby jsme hubli?
2: Tam bych doporučila zajít si za nějakým nutričním poradcem. Nezbyde nic jiného, než dokumentovat, kolik čeho jíme, a to kvantita. To znamená, nestačí houska s máslem, ale kolik housky, kolik másla. No a je důležité taky to dát do souvislosti s pohybem. Bez pohybu se nezvýší obrat.
0: Další dotaz psaný z našich stránek.
2: Paní Jarmila, již před 10 lety jsem říkala paní doktorce, jestli není možné některé léky vynechat nebo omezit, sdělila mi, že ne. Před mnoha lety jsem se divila, že lidé berou tolik prášků, teď jsem k tomu dospěla i já. Je mi 78, nabalily se různé problémy, nejsou zřejmě život ohrožující, ale obtěžuje to. Od mládí, operace, žil, trombózy, před 35 lety odstranění dělohy, před 25 úprava močového měchýře. Tady k tomu bych rovnou řekla, paní říká, bez úspěchu, bohužel inkontinence. Existují už teď velmi jednoduché metody zásahu přímo na močové trubici. Ona říká, že měla úpravu močového měchýře. Prosím, zeptejte se na urologii. Ten zákrok je maličký a je to opravdu s velkým úspěchem. S tím, že to, co vidím já, tak to jsou léky, které některé jsou na ten tlak, některé jsou na ty žíly, to jako určitě, ale pak je tady lék na pálení žáhy. Tady vlastně bych možná zkusila, jestli by to nešlo řešit nějak jinak. Další je Eutrox, ten bych nevysazovala vzhledem k tomu, že to je lék na léčení štítné žlázy. No a co se týče minirínu a betmigy na udržení moči přes noc, tak těhle dvou byste se možná tím zásahem na močové trubici mohla zbavit. Já bych opravdu zašla na urologii.
0: Nechme prostor ještě pro jeden dotaz telefonický v našem pořadu.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku a potřebovala bych poradit, pokud to půjde. Je mi 77 let, trápí mě poslední dobou už snad víc půl roku motání hlavy, tlak v hlavě. Chodím samozřejmě na neurologii. Paní doktorka mi poslala i na magnetickou rezonanci mozku, kterou mi dělali letos v lednu. A tam jako, že to odpovídá věku nějaký meningeom 7x7x6 mm a gliové jizvy, ale nic, že by se s tím něco mělo dělat. Pak jsem byla na vyšetření na ORL krční, nosní, tam taky jako nic se nenašlo, ale já si myslím, jestli mi to nedělají ty kombinace léků.
2: Tak, já bych nejdřív ráda znovu připomněla, že nejsem farmaceut ani farmakolog. To znamená, já ty interakce z hlavy prostě neznám. Pravda je, že motání hlavy u pacientky, která má potíže se zády, může být i záležitost krční páteře. Tady bych velmi doporučovala navštívit nějakou rehabilitaci. Někoho, kdo by naučil třeba domácí cvičení, existují cvičení na židli a podobně, a vlastně zjistit, jestli paní má dobré držení hlavy, protože velmi často motání je způsobeno takzvaným předsunutým držením hlavy, kdy se vlastně změní průtok krve do mozku.
0: Stáhnout lopatky k sobě, narovnat se víc,
2: pomáhá to? No, narovnat se a jako zašoupnout bradu za hrudní kost může pomáhat, ale každopádně bych ještě doporučila zaskočit na rehabilitaci a zjistit, jestli ten problém není opravdu v té krční páteři. Těch léků je hodně, opiáty mohou někdy tyhle příznaky udělat, ale vzhledem k těm bolestem asi vysazovat je by bylo krutější, než zajít na rehabilitaci.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pokračujeme ještě v odpovídání na vaše otázky, které souvisí s mnoha léky, které berete, lékaři vám je předepisali a možná to dělá problémy. Paní doktorko, poslechněme si další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Je mi 87 roku a beru moře léku. Já bych vám to nadiktovala. Rivodaron 200, jedenkrát denně pondělí až pátek. Tezeo beru večer polovinu. Porxiga 10, jeden ráno. Detralex 1 ráno, 1 večer. Sortis 1 večer. Pregabalin 1 ráno, 2 večer. Furoneze 1 ráno, obden. Allopurinol 1 ráno. Chtěla bych vědět, jestli vzájemné soužití těch léků je dobrý, nebo se nějak prostě nesnáší.
2: Většina těch léků je na vyšší krevní tlak. Tam by mě zajímalo, jestli paní kontroluje svůj pitný režim, protože konkrétně lék furoneze je na odvodnění. A v okamžiku, kdy si měříme krevní tlak, tak po nějakém čase možná nemusí úplně už být potřeba. Jo? Čili tady bych já byla velmi opatrná cokoliv říct, že s něčím dělá paseku. Myslím si to, myslím, že ty léky jsou odpovědně indikovány, takže já bych moc poprosila, jestli by paní mohla začít kontrolovat krevní tlak. No a další, zeptat se, jestli vlastně všechny ty léky ještě potřebuje, protože mám zkušenost, že se nasadí v té první fázi, aby se zvládla ta nemoc. Ona se pak stabilizuje a už vlastně nikdo neřeší, jestli těch léků není příliš.
0: Ještě jeden dotaz určitě stihneme. Tady je z telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, já beru přesně moc léku. Beru jich 11. Beru Xalerto, Askorutin 3x denně, Furon, Voxostat ráno večer, Tyrozol půlku, Ramipril kombi, Cipralex 1, Paracetamol 1201 plus 1, Pantoprazol ráno první, Milurit, no a Kalcifer, Kalnormin, Cipralex a potom ještě dvakrát Verozolam a Cimzikor. Je to hrozný, no. Jestli by nešlo ty léky nějak udělat jinak, aby třeba jich bylo mi řečeno, že to nejde.
2: Tak, tady část těch léků jsou vlastně léky, jako třeba askorutin, které by se daly nahradit tím, že by člověk měl správnou stravu. Takže já bych první doporučila paní, aby řekla svému obvodnímu lékaři, vlastně, které ty léky jsou vysloveně nezbytně nutné, s tím, že jestli něco nejde upravit dietou. Já jsem tam slyšela léky na snížení třeba kyseliny močové, to by se dietně upravit dalo. Pozor na zdroje fruktózy, pozor na určité druhy potravin. Čili asi bych doporučila zkusit s paní doktorkou probrat, který z těch symptomatických léků vlastně chviličku třeba pozdržet, zkusit to dietou, zkontrolovat laboratorní parametry a zjistit, jestli to nestačí bez léku, prostě, že se to drží. Další, co jsem tam slyšela, bylo tam hodně analgetik. Zase to jsou léky proti bolesti, byl tam ten paracetamol. Tady bych si myslela, že zase, pokud se ta bolest vlastně objevuje a třeba se může zlepšit nějakou rehabilitací nebo dechovými cvičeními nebo protahováním, masážemi, že by toho paracetamolu nemuselo být tolik. To samé je furon, zase to je lék na odvod. V okamžiku, kdy si hlídáme pitný režim a snažíme se, aby vlastně jsme znali hladiny svého krevního tlaku, všímali si, po čem stoupá, tak ani toho furonu nemusí být potřeba tolik, stejně tak, když zkontrolujeme, kolik solíme. Čili řada těch věcí, co paní bere, by se možná dala upravit správnou stravou.
0: Ještě nám zbývá trochu času na to, abychom probrali některé problémy s mnoha léky, tak za malou chvíli.
4: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Malé shrnutí toho, o čem si dnes povídáme. Mnoho léků je nám předepsáno, bere je mnoho lidí a taky to vytváří někdy hodně problémů. Tak kde je ta hranice, paní doktorko Cajdamlová, co je už moc léků?
1: Tak, odborníci se shodují, že 5 až 8 už je mnoho. S tím, že ten hlavní koordinátor, prosím, by měl být obvodní lékař. To je člověk, ke kterému se vlastně scházejí zprávy od všech specialistů. On s nimi může rovněž komunikovat a může sám vlastně revidovat, jestli některý lék se nedá zkombinovat s nějakým jiným. Teď už existují trojkombinace, existují prostě ideální léky, které vlastně fungují tak, že není potřeba ho brát mnohokrát denně. Čili rozhodně bych doporučovala toto. U pacientů, kteří berou léky, jako je Cipralex nebo další léky na depresi, může hodně pomoci se zlepšením třeba psychoterapie. To znamená, že pokud ten člověk vlastně řeší starosti, úzkosti, stres, tak může nepotřebovat potom ten lék. No a řada věcí se dá upravit správnou stravou, správným pitným režimem, takže bych spíš zkusila zase oslovit třeba nějakou dietní sestru, nutriční specialistu, prostě někoho, kdo by kouknul a řekl by, no tak hleďte se, tato nemoc by se dala hodně upravit léčbou, dietou. Čili režimová opatření jsou vždycky minimálně 3/4 úspěchu a všechno lékama řešit prostě nemusí být dobrý nápad.
0: Neměly by být nějaké kontroly na to, jak se cítíme, co nás provází, když bereme ty léky? Prostě předepíšou nám mnoho léků, i to tomu doktorovi třeba řekneme, když to netuší, beru už tohle, vy mi přidáváte tohle, jednou za půl roku přijít a zkontrolovat, jestli to má efekt, jestli něco nevysadit, nenajít tu trojkombinaci a tak?
1: Takže já bych moc prosila, pokud ten pacient bude trošičku vlastně chodit a říkat, prosím, dělejte s tím něco, mám toho moc, tak věřím, že i ti lékaři budou víc motivováni si něco takového pořídit. Jinak pořád existuje možnost vzít ten pytel léků, zajít za lékárníkem. Nezapomeňme, že kritické myšlení se buduje tím, že sbíráme informace ze 3 zdrojů, čili nejenom z jednoho.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. My radíme, podívejte se i na naše stránky www.veseleazdravie.cz, kde najdete soupis toho důležitého z dnešního povídání a necháme tam i odkaz na to, kde případně hledat ty poradny, kde vám řeknou, léku je hodně, na jaké místo se tedy obrátit. Pro dnešek se loučíme a děkuji za návštěvu v našem studiu a budu se těšit zase příště, paní doktorko.
1: A já moc děkuji za důvěru. Nashledanou.
0: Mějte se hezky.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Školy, úřady i další budovy se dnes proměnily ve volební místnosti. Lidé vybírají nové obecní zastupitele, zhruba ve třetině Česka hlasují taky v senátních volbách. Jihomoravští policisté prověřují 3 případy možného porušení volebního moratoria. Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.
1: Volby 2026.
0: Do konce prvního dne komunálních a senátních voleb zbývá hodina. Volební místnosti se dnes zavřou ve 22 hodin. Znovu do nich voliči můžou přijít zítra v 8 ráno. V Děbolíně u Jindřichova Hradce letos lidé poprvé hlasují v novém spolkovém domě. Jak tam první volební den vypadá, sleduje přímo na místě reportérka Eva Marvanová.
2: V Děbolíně už dnes odvolilo víc než 70 lidí z necelých 190 oprávněných voličů. Téměř všichni odevzdali hlas také v senátních volbách. Podle zapisovatele volební komise Jaroslava Krátkého jde o vzorný volební okrsek. K urnám tady často přicházejí celé rodiny společně. Zatímco dřív lidé hlasovali v zázemí tenisového klubu, tak letos poprvé volí v novém spolkovém domě, který ještě voní novotou, a tak mnozí voliči využívají příležitost si zároveň prohlédnout i jeho interiér. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Policisté v Jihomoravském kraji prověřují 3 případy možného porušení zákona o volebních kampaních. Ten zakazuje i politickou reklamu v bezprostřední blízkosti volebních místností po začátku hlasování. Policisté se zajímají například o auto s polepy, další případy se týkají letáků nebo plakátů před volebními místnostmi. Pokračuje policejní mluvčí Petr Vala.
3: Jedno oznámení přijali policisté obvodního oddělení v Hrušovanech nad Jevišovkou. Další 2 se týkají brněnských městských částí Černovice a Brno-Střed. Všechny případy prověřujeme a vyhodnotíme, zda nedošlo k porušení zákona.
0: Provoz pražského metra A je v úseku mezi stanicemi Želivského a Dejvická až do odvolání zastavený. Ve stanici Náměstí Míru spadl člověk do kolejiště, informoval o tom pražský dopravní podnik. Cestující můžou v úseku využít povrchovou dopravu, například autobusové linky 107 a 147 jsou z Dejvické prodloužené až na Staroměstskou. Tramvajová linka 4 jede mimořádně přes Náměstí Míru a Flóru.
1: Sport.
0: Fotbalová Slavia vstoupila do šance ligy po reprezentační přestávce výhrou na hřišti posledního Zlína 1-0. Jediný gól vstřelil už v 16. minutě Emanuel Ayossi. Záložníka Pražanů Lukáše Provoda mrzelo, že slávisté nevyužili další šance a nezajistili si klidnější závěr utkání.
4: To jsou situace, které potom nás můžou stát body a naštěstí teď můžou být pozitivní a ty body nás to nestálo, takže musím pochválit kluky vzadu, protože pro ty je to nejtěžší potom těch posledních 20-15 minut, kdy tam ty balony lítají a oni se musí zajišťovat a zvládat to, takže klobouk dolů před nima a díky za to, že to takhle zvládli a vezeme tady 23 body.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je stále kolona před mostem Šmejkalka, teď se brzdí na 15. kilometru od Popovice po pojíždí až za konec omezení na 25. kilometru, zdržení je přes půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna pozor, počítejte také s překážkou za sjezdem na Domašov, na kilometru 177 je zablokovaný levý pruh kvůli porouchanému vozidlu. A na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice zasahují záchranáři za odbočkou do Náměšti na Hané. Na kilometru 250 se převrátilo auto mimo vozovku, projíždí se tady pomaleji. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: To byly zprávy v 9 a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Swarovski, výrobce originální bižuterie zdobené speciálními broušenými kamínky.
1: Co se vám vybaví, když se řekne značka Swarovski?
2: Swarovski předpokládám, že jsou nějaký šperky, určitá značka, určitý typ šperků.
3: Je to značka doplňků různých, jako třeba naušnice, náhrdelníky, náramky.
4: Swarovski? Tak se mi vybaví taková ta bižuterie, nebo co to je? Obchody v Praze?
5: Tak to víte, drahá kosmetika, nějak prstýnky, řetízky, taky repetičky, co se prostě kupují přítelkyni.
1: Tušíte, odkud tato značka je?
6: Já náhodou tuším, že by měla být z Rakouska, protože kdysi jsme projížděli, průvodce nám říkal, že tam někde je továrna firmy Swarovski.
2: Já si myslím, že to je česká značka, ale z jakého města to vůbec ne.
0: Šperk, galanterie či jiné ozdobné oděvní doplňky vyráběné z kovů, skla, z organických materiálů, jako je kůže, suché plody či dřevo, nebo ze syntetických materiálů a drahých kamenů. To vše můžeme shrnout slovem bižuterie. Pochází z francouzštiny a označuje také specializovanou prodejnu, kde můžeme nakoupit tyhle věcičky, které nás mají zkrášlovat. My se dnes zaměříme výhradně na bižutérii skleněnou. Chceme-li pátrat po historii její výroby u nás, propracujeme se cestou zpátky v čase až do doby, kdy na našem území sídlili staří Keltové. Ti byli, jak dobře známo, proslulí vynálezci. Ti začali s výrobou drobných korálků, skleněných perliček a knoflíků. Další záchytný bod nás ukotví v období Velkomoravské říše, tedy zhruba v 9. století. Z té doby pocházejí skleněné gombíky, perly a barevné korálky nalezené převážně v dětských hrobech. K masivnímu rozšíření sklářské výroby u nás dochází ve 14. století a o 2 století později čeští skláři vytvořili sklo zvané český křišťál, které se dalo dobře brousit a stalo se světovou jedničkou. V příhraničních regionech, na Šumavě, v Krkonoších, Krušných, Jizerských i Orlických horách totiž bylo vše, co je potřeba k výrobě skla. Dostatek vody, kvalitního dřeva a sklářských písků. Přesuňme se ze starých časů blíže k současnosti, a to do století 19. do Jiřetína pod Bukovou, malé vesničky na úbočí Jizerských hor, nedaleko od Jablonce nad Nisou. Tam se 24. října 1862 do německy mluvící sklářské rodiny narodil Daniel Swarovski. Tou dobou v těch končinách kvetla výroba šperků zdobených skleněnými kamínky. Při horských říčkách rostly nové a nové brusírny, z mnoha chalup se staly domácí dílny. Danielova profesní cesta tak byla vcelku daná. V nedalekých Albrechticích se u firmy Gebrüder Feigs, tedy bratři Feigsové, vyučil pasířem. Naučil se tedy zpracovávat kov za studena pro potřeby výroby bižuterie. Začínal v malé továrně spolu se svými rodiči. Ručně brousili sklo, ze kterého se pak zhotovovaly knoflíky, korálky a ověsy pro křišťálové lustry. Byla to náročná práce a šlo to pomalu. A tak si Daniel začal lámat hlavu s tím, jak celý proces zrychlit a tím samozřejmě taky zlevnit. Už tehdy se projevil jako zručný mechanik i nadějný vynálezce.
7: Je tady v Jablonci a okolí ještě vůbec nějaká památka na to, že právě tady vznikl Swarovski?
8: Tak památek je to několik. Vzhledem k tomu, s čím Daniel Swarovski přišel, tak je to řada firem, které vlastně vymysleli velmi podobný způsob opracovávání bižuterních kamenů, takže v tomto případě zcela jistě, nehledě na to, že rodina jako taková je tu doložená v 16. století v oblasti kolem Tanvaldu, v Jiřetíně pod Bukovou, kde se konec konců Daniel Swarovski narodil, zcela jistě tady žije ještě i přes různé dějinné zvraty několik vzdálených příbuzných.
9: V muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou si se Světlanou Lavičkovou povídal hlavní kurátor Petr Nový.
7: Jaký druh skla vůbec lze brousit? Lze brousit každé sklo?
8: Lze brousit každé sklo, záleží na tom, jaký máte kotouč samozřejmě, takže pokud máte diamantový, tak nabrousíte absolutně cokoliv. A samozřejmě, že jsou typy skel, takzvaně měkkých, které se brousí hůře, ale bižuterní kameny se vždycky vyráběly ze skla vysoce olovnatého, tím nemyslím 24%, jako je klasický český křišťál olovnatý, ale tím myslím 70 až 75%. To je sklo, které je tvrdé a zároveň měkké, je to velmi, velmi speciální složení, takže se dá velmi dobře brousit a zároveň ten efekt, který potom na té plošce vybroušené máte, tak hraje těmi duhovými barvami a je úplně opticky dokonalý.
7: Na to, aby vznikla nádherná skleněná broušená bižuterie, je potřeba mít i speciální ten základ?
8: Ano, je to specifická sklovina, která se nazývá kompozice. Historicky, protože když vznikla, tak ti skláři, kteří se tím zabývali, tak sami sebe nazývali laboranty a protože to bylo velmi složité, tak tu sklovinu vlastně komponovali, takže proto kompozice. A ta je od roku 1760 vysoce olovnatá. V současné době je veliká snaha, aby většina těchto sklovin se dělala bez použití olova. Konec konců ona taková revoluce už byla na konci 18. století, kdy ty běžné barvy začaly být vyráběny, řekněme, z běžného sednodraselného skla.
10: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Když bylo Danielu Swarovskému 18 let, vyslali ho bratři Fajksové na zkušenou do Paříže a pak také do Vídně, aby si trochu rozšířil obzory. No a tam proběhlo setkání vpravdě iniciační. Mladý Daniel se potkal s Františkem Křižíkem. Ve Vídni tenkrát zrovna probíhala velká technická výstava a Křižík na ní instaloval elektrické osvětlení. Swarovského naprosto nadchly možnosti strojů poháněných elektrickou energií. A možná právě v tuto chvíli mu svitlo. Uvědomil si, že tudy vede cesta. V hlavě se mu začal rodit plán. Neprodleně musí vymyslet stroj, který bude skleněné kamínky, říká se jim šatony, brousit, ale místo lidských rukou ho bude uvádět do pohybu elektřina. Technický pokrok, kterým tehdy žila rakousko-uherská metropole, Swarovskému učaroval a rozhodl se, že už tam zůstane. To se ale nelíbilo firmě, která mu zaplatila studijní pobyt. Jistě, chtěla z jeho nově nabitých zkušeností něco mít. A tak Swarovskému pohrozila, že jestli se šupem nevrátí, propustí jeho otce, který pro ní rovněž pracoval. Mladíkovi nezbylo, než nasednout na vlak domů. U Fajksů ale bez tak dlouho nevydržel. Brzy se oženil a spolu se svým tchánem Weissem založil vlastní firmu v Janově dole u Liberce. Pustili se do výroby bižuterie, ale nevedlo se jim. Navíc tchán brzy zemřel a tak se Daniel vrátil do Jiřetína, kde podnikali jeho švagři Robert, Franz a Emil Weissové a zkusil to chytit za jiný konec. Konečně dal dohromady onen vysněný stroj na broušení drobných skleněných polotovarů. První v Rakousku-Uhersku. Dokázal v dokonalé kvalitě vybrousit až 35 šatonů najednou. Swarovský si nechal svůj vynález roku 1892, tomu bylo 30 let, patentovat. Oprávněný strach z konkurence ho vedl k tomu, aby výrobní postup tajil, co to jen šlo. Nicméně nedostatek financí ho donutil hledat společníka. A štěstí mu přálo. Zázračný stroj představil svému pařížskému zákazníkovi Armánu Kosmanovi. Francouz byl fascinován. Přispěchal s pořádnou peněžní injekcí a stal se společníkem nově vzniklé firmy Swarovski & Company. Založili si vlastní sklárnu, která dodávala surovinu pro výrobu jeho krystalů, ale podnikání stále vázlo. Mimo jiné proto, že elektřinu pro pohon brusů měla vyrábět voda říčky Kamenice, jenže tam měla malý průtok a generátor neutáhla. Zájem o šperky Swarovski byl stále větší, poptávka brzy převyšovala nabídku a výrobní kapacity nestačily. Co si počít? Nezbývalo, než se přesunout na lepší místo. Po pečlivém průzkumu okolí objevuje Swarovski bývalou továrnu na výrobu látek v tyrolském městě Wattens, nedaleko Innsbrucku. Je volná. Okamžitě si objekt pronajímá, se svým unikátním strojem a 10 dělníky se stěhuje do Rakous. Na dravé řece Inn buduje vlastní vodní elektrárnu a rozjíždí výrobu. Je říjen 1895.
2: Ty základní způsoby broušení jsou dva. Buď brousíte na hladinu, že zarovnáváte dno, zarovnáváte plochy, anebo brousíte vertikálně. To jsou takové ty základní typy vybrusů, které samozřejmě jsou trošičku jiné ve skle, trošičku jiné v bižuterii, ale v principu jde pořád o to též.
3: A jak je to možné, že každý ten broušený kousek do té bižuterie vypadá jinak, má jiný tvar, jiné hrany, jiné úhly?
2: No to záleží právě na tom, jestli je to kamínek, který je broušený na stroji, tak ten má samozřejmě určitá omezení, to se s tím dá udělat. Ale vedle těch strojů se stále ještě používá i ruční broušení, ale je samozřejmě velmi drahé, takže to jsou velmi speciální výrobky. Takže bych si troufl říct, že většina toho, co si mohou zákazníci dnes koupit, tak jsou takové ty základní typy výbrusů, které konec konců jsou vidět třeba u nás v expozici v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
3: Krásné názvy, to jsou právě názvy těch brusů, jako třeba šatonová růže, nebo brioleta, rautová růže.
2: To jsou názvy výbrusů bižuterie, které jsou odvozeny od toho, jakým způsobem se nazývají výbrusy drahokamu nebo polodrahokamu. V tomto panuje určitá jednota. I když z hlediska skloviny třeba, tak dneska už sklo v podobě kubické zirkonie je kvalitnější než jakýkoliv diamant třeba. Ale jinak samozřejmě ten typ tvarů, typ výbrusů i ten typ barevností v základu vychází z toho, co můžete najít v přírodě, koneckonců bižuterie je imitace. A je

0: má ten dotyčný originál nebo kopii.
1: Do čeho jsou tyhle ty vybroušené skleněné kamínky nejčastěji zasazovány?
0: Tak opět se dá říct, že asi materiály se budou lišit. Dnes se zasazují běžně i do drahých kovů, takže i do stříbra, i do zlata, i do platiny se zasazují bižuterní kameny. No a jinak to jsou různé speciální imitace drahých kovů, které svojí povrchovou úpravou vypadají tak, jako by drahé kovy byly.
1: Já se ještě zastavím u těch způsobů výbrusu, nebo jak tomu říci. Brilliant, to je jasné. Šaton, dobře. Čtvereček, oktagon, dobře. Ale bageta, nezlobte se, to mi připomíná opravdu občerstvení.
0: Ono tam je důležité si k tomu číst ty původní anglické názvy, takže tady máme francouzskou bageta, to už potom tak úplně nevypadá. Ale každopádně vždycky názvy vznikají v souvislosti s něčím. Nedokážu říct, jestli inspirací byla bageta tak, jak my ji dneska známe, ale spíš to vychází z nějakého jiného odkazu.
1: Mimochodem brousí se stejně takové to nejušlechtilejší sklo, křišťál, jako ta skla obyčejnější nebo barevná?
0: Ano, brousí se stejně.
2: V Tyrolsku se Swarovskému daří skvěle. V továrně sviští už ne jeden, ale čtyři brusné stroje. Hlavním odbytištěm šperků je paradoxně právě Jablonec nad Nisou a zdejší bohatí exportéři. Výrobky si hledají cesty do dalších a dalších zemí. Bude to chtít vymyslet logo. Inspiraci poskytne typická horská květina, plesnivec alpský neboli protěž. Německý název Edelweiss pochází ze slov Edel, vznešený, a Weiss, bílý. I tak by se dali metaforicky vystihnout Swarovského šperky. A to už se nám 19. století překulilo do 20. Firma skupuje dosud jen pronajaté výrobní haly a staví vlastní laboratoř a sklářskou huť. Konečně přestane být závislá na dovozu suroviny z Čech. Těsně předtím, než se rozhoří boje první světové války, je podnik zcela samostatný, zaměstnává přes 800 lidí, výrobní linky produkují krystaly prvotřídní kvality a v dostatečném množství. A do práce už se zapojili i tři Danielovi synové, Wilhelm, Friedrich a Alfred.

0: Ve chvíli, kdy se zdálo, že úspěchu nemůže stát nic v cestě, museli šperky ustoupit vojenské výrobě. Přece se však najde řešení, jak firmu udržet. Ozdoby nahradí výroba brusiva a brusných kotoučů.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Po skončení války se ale firma Swarovski dostává do potíží. Dluží bankám, má nedobytné pohledávky v Budapešti a Vídni, navíc přichází globální ekonomická krize. To už se ale Daniel stahuje do ústraní a vedení předává nejstaršímu synovi Wilhelmovi. Chod ale nepřestane sledovat až do své smrti. Na věčnost se odebírá 23. ledna 1956 ve věku 94 let. Rodinný podnik všechny těžkosti ustojí. Wilhelm se po druhé světové válce pouští i do výroby brýlových skel a dalekohledů a rozšíří sortiment také o reflektory a svítidla. I v tomto oboru se stává světovou špičkou. Na samém počátku 60. let se mu podaří odkoupit i podíly od potomků Armána Kosmana a firma se stává výhradně majetkem rodiny Swarovski.
2: Synonymem takového ušlechtilého skla je slovo křišťál, ale jak jsem tady pochopila, když procházím vaši expozici, tak on není křišťál jako křišťál.
3: No v každém případě není jeden křišťál. My samozřejmě velmi rádi mluvíme o českém křišťálu, což je ale sodnodrasalné sklo, které se objevuje na konci 17. století. K tomu vám přistupuje olovnatý křišťál, což je původně sklo, které vzniklo na britských ostrovech také v polovině 17. století a stalo se velmi módním na začátku 19. No a každý stát má i svoji variantu křišťálu, ten známý sklářský. Takže máte francouzský křišťál, britský křišťál, německý křišťál, americký křišťál, liší se to malinko ve složení, liší se to hlavně v tom marketingu, který kolem toho je. To činí ten svět křišťálu zajímavým. Takže Swarovski krystal je trošku něco jiného než Bohemian Crystal třeba.
2: A Swarovski krystal je který druh toho křišťálu?
3: To je to vysoce olovnaté křišťálové sklo a je to vlastně marketingová značka.
2: Dají se tady ještě vysledovat nebo najít třeba právě u vás v muzeu prapředci toho Swarovského?
3: Tak prapředky bychom to určitě měli, protože máme v expozici běžně exponáty z první poloviny 19. století a tam samozřejmě jsou bižuterní kameny, které jsou všechny broušeny ručně. No ale pak tu máme takovou speciální část expozice, menší věnovanou německé bižuterii. Po roce 1945 to je dar firmy Prade ze Schwäbisch Gmündu, kde vlastně může návštěvník vidět takovou ukázku studiové bižuterie západoněmecké, která je právě zdobena bižuterními kameny firmy Swarovski.
2: Víte, člověk si říká, když se řekne Swarovski, že to je právě většinou ten bezbarvý křišťál, ale tady ty kameny jsou většinou barevné.
3: Tak Swarovski určitě není jenom bezbarvý křišťál, ale je to, řekněme, ten typ produktu, na kterém se udělala světovou pověst, který stál za jeho světovou slávou a dlouhá léta to byl nejkvalitnější křišťálový kámen na světě, což už dnes neplatí, dnes už těch firm je mnohem více, ale většina z nich není v Evropě, ale v Číně. Firma Swarovski podnikala řadu let v Číně, měla tam svoji vlastní továrnu s několika stovkami zaměstnanců a jeden z vedlejších efektů té továrny byl, že vznikly v této zemi neomezených možností záhy továrny, které dokázaly vyrábět nebo dokáží vyrábět bižuterní kameny ve stejné kvalitě jako právě Swarovski.
2: Swarovski, co je pro něj nejtypičtější?
3: Tak pro mě určitě třeba z nového sortimentu to byly z bižuterních kamenů sestavené figurky. No a potom spojení se světem celebrit, spojení se světem od couture, orientace na tenhle ten typ klientely, bižuterní kamínky na předmětech denní spotřeby na luxusním zboží, kde by vás to jinak třeba napadlo jenom obtížně, jako jsou hodinky a tak dále a tak dále. Prostě životní styl, ta snaha spojit výrobu polotovaru s luxusním životním stylem, což se jim skutečně podařilo.
1: Jen tak na okraj, přírodní neboli horský křišťál je bezbarvá odrůda křemene. Cení se jeho tvrdost, čistota a průhlednost. Dříve jej lidé mylně považovali za skamenělý led, odtud pochází i jeho jméno. Křišťálu jsou připisovány léčivé vlastnosti, mohl sloužit jako talisman, antičtí bohové prý pili víno pouze z křišťálových pohárů. A co teprve věštění z křišťálové koule. Imitace křišťálu, křišťál umělý, se vyrábí speciální technologií ze skla. A čím to, že se svarovského broušená sklíčka tolik lesknou? Tajemství spočívá v koncentraci oxidu olovnatého. Ten sklu dodává větší hustotu, menší tepelnou vodivost, větší odolnost a houževnatost, maximální čirost a vyšší index lomu, jinak řečeno lesk, tedy dokonalé optické vlastnosti. Je ovšem náročnější na zpracování a na umění skláře. Spolu s tím stoupá také hodnota a cena křišťálového skla. Důležitá je také povrchová úprava. Na té s názvem Aurora Borealis, polární záře, která je zároveň jednou z nejpopulárnějších, spolupracoval i sám Christian Dior. V 70. letech přicházejí na svět nové produkty, skleněné figurky. Zakrátko se stanou vyhledávaným sběratelským artiklem. Dokonce vzniká i klub jejich sběratelů a fanoušků, který se rozroste na skoro 500 000 členů. V dalším desetiletí dostávají výrobky nové logo. Od roku 1988 poznáte originální šperky od firmy Swarovski podle symbolu labutě. Zakoupíte je pouze ve firemních prodejnách a odpovídá tomu i jejich cena. Krom nich firma vyrábí pod ochranou známkou Swarovski Elements také jednotlivé komponenty, volné krystaly pro další zpracování do šperků nezávislých výrobců.
2: Když třeba si vyrazím na nějakou party nebo společenskou událost a chtěla bych si vzít třeba nějaký šperk, jak mám přemýšlet, abych doplnila šperk tím dalším oblečením, anebo naopak si vyberu oblečení a pak si k tomu doplňuji ten šperk? Ono by to mělo ladit, anebo nemusí?
4: Světlana Lavičková navštívila módní návrhářku Helenu Fejkovou.
5: Je to hezký, když to ladí, ale to neznamená, že to musí ladit barevně. Když si vybíráte šperk k šatům, tak je dobrý, když ladí s tvarem těch šatů a samozřejmě i s barevností, ale může být úplně jinobarevný.
2: Vy jste říkala, že ty šaty by měly tvarem ladit s tím šperkem. Jak tomu mám rozumět? Mám-li úzké šaty, tak...
5: Když máte, já nevím, šperk od šperkaře, je to originál, je z nějakého zajímavého kamene zasazen třeba ve stříbře, tak ten kámen, ten by měl, nebo je to hezký, když konvenuje s tvarem toho výstřihu, kde je umístěn například. Když máte kulatý výstřih, tak je hezký, když tam je něco trošku do tvaru. A taky důležitý je, kam ho umístíte, jestli ho máte pod krkem, nebo jestli je ve střední časti. To se musí vyladit člověk při pohledu do toho zrcadla.
1: Dnes nadnárodní společnost o několika divizích zaměstnává přes 25 000 lidí v desítkách zemí světa. Patří k nim i Česká republika. Pobočku firmy hledejte v Jablonci nad Nisou. Stále zůstává v rukou rodiny zakladatele, vedou ji příslušníci 4. a 5. generace. Jako první žena stanula v čele v roce 2012 Naďa Swarovski, Danielova prapravnučka. Pokud byste chtěli spatřit svět křišťálů Swarovski na vlastní oči, vydejte se do rakouského Wattens. Tam bylo roku 1995 na oslavu stoletého výročí založení otevřeno multimediální muzeum. Vyhledávaná turistická atrakce Kristallwelten skrývá například největší a nejmenší broušený skleněný krystal na světě. Největší má průměr 40 cm a váží 62 kg a je zapsán v Guinnessově knize rekordů. Naproti tomu ten nejmenší má průměr pouhých 0,8 mm.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: V Česku se zavřely volební místnosti. Hlasování bude pokračovat zítra ráno. Prezident nakonec přiletěl do Česka odvolit. Politici z koalice i opozice to uvítali. Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.
0: Volby 2026.
1: První den komunálních voleb právě skončil. Tisíce volebních místností po celém Česku se zavřely v 10 hodin večer. Lidé v nich od 2 hodin odpoledne vybírali své zástupce do městských a obecních zastupitelstev. Souběžně rozhodovali i o budoucím složení třetiny Senátu. Znovu hlasovat budou moci zítra od 8 hodin ráno. Volby v Olomouci sleduje reportér Michal Poláček.
2: Stojím u volební místnosti na základní škole svaté Voršily v centru Olomouce. Uvnitř se ještě svítí, členové volební komise si balí věci. Samotné hlasování ale jako všude jinde v České republice už skončilo. A volební účast podle předsedy volební komise Pavla Lukaševiče před koncem hlasování přesáhla 20%. Hlasovat sem během dne přicházeli voliči všech věkových kategorií a průběh voleb byl podle Lukaševiče klidný. Z Olomouce Michal Poláček, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě nebude hlasovat.
3: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
4: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni i prezidenti.
3: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
5: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitel. Volí.
3: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
6: Tím vzkazuje i všem lidem České republice, aby určitě k volbám přišli.
3: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Český rozhlas.
1: U voleb v Moldavě na Teplicku byla krátce po otevření volební místnosti policie. Starosta vyškrtl ze seznamu několik voličů, kteří se domáhali možnosti hlasovat. Komise je nenechala. V doprovodu policie poté sepsali doklad o tom, že nemohli hlasovat. Podle předsedkyně volební komise Jany Svitákové je důležité, aby se lidi zdržovali v obci a aktivně tady žili.
7: Což vedení obce naznalo, že se tak neděje, a zároveň ústavní soud argumentuje tím, že vlastně tam ta mezera v tom zákoně v podstatě je a je tady takhle ještě zvláště na takto malých obcích v jejich kompetenci to, abyste dokázali samostatně zhodnotit.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slávie i po reprezentační přestávce zůstanou na prvním místě tabulky šance ligy. V předehrávce 10. kola totiž vyhráli na hřišti posledního Zlína 1-0.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déště nebo přehánky. Později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte před omezením u mostu Šmejkalka. Kolona od 17. kilometru až na 25. je asi na půl hodiny. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak to byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Náš dnešní host věru, že není v našem divadle poprvé, to opravdu ne, ale za to po každé má co říct. A dnes to navíc bude ta správná večerní návštěva. Tak už jen dobrou pohodu a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Člověk se má snažit žít tak, aby při jeho pohřbu i funebráci litovali, že umřel. Napsal kdysi muž, který se narodil roku 1835 ve Floridě, ve státě Missouri, a do matriky narozených byl zapsán jako Samuel Langhorn Clemens. A jeho slova se naplnila, když zemřel ne už jako Sam Clemens, synek schudlého farmáře, ale jako 75-letý spisovatel Mark Twain.
2: Zdeněk Ornest představil spisovatele, který přišel svého času na večerní návštěvu k posluchačům Českého rozhlasu, nebo tehdy Československého rozhlasu, doslova až domů. Večerní návštěva, tak se jmenovaly pořady, které uváděly světové autory i domácí herce, výtvarníky a vlastně vůbec umělce a představovali je uprostřed jejich bytů, ateliéru a také mezi přáteli. Mark Twain pozvání v podobě herce Rudolfa Pellera velmi rád přijal. Jen bylo na úvod potřeba jedno docela malé vysvětlení. Inu, když je pan spisovatel humorista?
1: Prosím, mistře, máte slovo.
3: Děkuji, vážený příteli, děkuji za milé pozvání i za udělení slova, leč předem bych vás chtěl seznámit s událostí, která se odehrála v mém raném dětství a kterou zaznamenal v rozhovoru se mnou reportér denního Hromobytí. Prosím, můžeme číst.
1: Máte také sourozence, pane Twaine?
3: Ano, myslím, že ano, totiž zdá se mi, že ano, ale nemohu se určitě upamatovat.
1: Dovolte, ale to je to nejpodivnější, co jsem kdy v životě zažil.
3: A co je na tom podivného?
1: Prosím vás, nevíte, máte-li sourozence, co je to za tamhle ten obraz na zdi? Není to podobizna vašeho bratra?
3: Ano, ovšem, teď mi napadá. Ano, to byl můj vlastní bratr, jmenoval se William. Říkali jsme mu Bill. Nebohý Billíček.
1: A říkáte nebohý, což je mrtev?
3: Bohužel ano, tedy domnívám se, že ano. Ale my jsme to nikdy určitě nevěděli. Víte, byla to taková záhadná historie.
1: No, to je ovšem velmi smutné. Tak on tedy zmizel.
3: Do jisté míry ano. Pochovali jsme ho, bohužel.
1: Pochovali. To jste ani nevěděl. Byli skutečně mrtev?
3: Ale ne, tak to nebylo, byl načisto mrtev.
1: Ctěný pane, musím se vám přiznat, že tohle to přesahuje můj horizont. Když jste ho pochovali a věděli, že je mrtev, tak...
3: Ale ne, my jsme pouze předpokládali, že je mrtev.
1: Tak, rozumím. On tedy zase přišel k sobě.
3: Chtěl bych se s vámi vsadit, že k sobě nepřišel.
1: Něco podobného jsem ještě nezažil. Člověk je mrtev, člověka... Jak se patří pochovají, co je na tom záhadného?
3: No, vidíte, a to je právě to. Věc se má totiž tak, víte, my jsme byli dvojčata, zesnulý a já. No a když nám bylo necelých 14 dnů, byli jsme v koupací vaně vyměněni a jeden z nás se utopil, ale nevěděli jsme, který to byl, víte? Někteří mysleli, že to byl Bill a jiní zase, že já.
1: To je opravdu velmi divné. A co vy o tom soudíte?
3: No, to vědí nebesa. Já bych za to dal nevím co, kdybych měl aspoň tušení, jak to vlastně bylo. Toto hrozné, příšerné tajemství tíží mne po celý můj život. Ale teď vám něco prozradím, něco, co dosud neví žádný smrtelník. Totiž jeden z nás měl zvláštní znamení na těle. Bylo to mateřské znaménko na levém zápěstí. A to jsem byl já. No a toto dítě bylo právě to, co se utopilo.
1: Tak v tom tedy celkem nevidím nic záhadného.
3: Že ne? No, pro mne je v každém případě záhadou, jak mohou lidé dojít k takovému omylu. Ale jen o tom probuch neříkejte nic mé rodině, ta už má bez toho všelijakých starostí až nad hlavu. No, tak jsem vám to, milý pane, řekl a chtěl jsem vám to říct jenom na vysvětlenou, abyste se třeba jednou nedivil, že jste si na dnešní večerní návštěvu pozval někoho docela jiného.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Ve 13 letech jsem byl bystré dítě. Myslel jsem si v té době, že jsem dítě neobyčejně bystré. Právě tehdy jsem napsal svůj první příspěvek do novin. Příspěvek, který naprosto neočekávaně způsobil mezi lidmi docela pěknou senzaci. Skutečně tomu tak bylo. A já byl na to taky pyšný. Byl jsem tenkrát učedníkem v tiskárně, a to učedníkem pokročilým a nadějným. Strýc si mě vzal do novin, které vydával Hannibalský týdeník, $2 ročně předem, 500 předplatitelů, kteří platili v sáhovém dříví, v kapustě a v neprodejných brukvích, a kterého si šťastného letního dne opustil na týden město, když se mě byl napřed zeptal, zda bych jedno číslo dokázal zredigovat sám. Jak bych se o to nebyl chtěl pokusit. Redaktorem soupeřských novin byl nějaký Higgins, dostal nedávno košem od jedné dámy, a kterého si večera našel přítel na posteli tohoto ubohého chlapce lístek, na němž bylo napsáno, že už nemohl dál žít a že se utopil v Medvědí zátoce. Přítel tam běžel a spatřil Higginse, jak se brodí zpátky ke břehu. Rozmyslil si to. Po několik dní toho byla plná ves, ale Higgins nic netušil. No a já jsem si pomyslel, že tohle je výborná příležitost. Napsal jsem o události záměrně vylhanou zprávu a ilustroval jsem ji zlomyslnými rytinami, které jsem vyřezal nožem do dřevěných štočků. Na jednom z těch obrázků byl Higgins, jak se brodí v košili a s lucernou do zátoky, zkoumaje přitom hloubku vody holí. Myslel jsem si, že je to strašně veselé. A z tuposti jsem si neuvědomoval, že by v takovém článku mohla být nějaká mravní závada. Spokojen tím výplodem hledal jsem další území, kterého bych mohl dobít, a napadlo mě, že by bylo dobré a zajímavé obvinit redaktora novin sousedního kraje z nějakého darebáctví a pak se na něj dívat, jak se svíjí. Udělal jsem to a dal jsem tomu článku podobu parodie na pohřeb sera Johna Moora. A řeknu vám, byla to parodie pěkně drsná. No a pak jsem napsal urážlivé hanopisy na dva vynikající občany, nikoli proto, že by si to byli něčím zasloužili, ale prostě jsem si myslel, že je mou povinností nějak noviny oživit. Jemně jsem potom zaútočil na našeho nejnovějšího cizince, nalva těch dní skvělého krejčovského tovaryše z Quincy. Byl to sám předobraz upejpavého hejska a nejkřiklavěji oblečený muž v celém státě. Ženské na něj letěly. A on týden co týden posílal do Hannibalského týdeníku bujnou báseň o svém nejnovějším vítězství. Tentokrát byla jeho rýmovačka nedepsána. Promery z H, 3 tečky, lu, což samozřejmě znamenalo promery z Hannibalu. Zatímco jsem připravoval tu věc do tisku, projel mnou náhle od paty k hlavě nápad, který mi připadl jako úplné hromobití humoru, a hned jsem jej zhuštěně napsal jako kousovou poznámku pod ty verše, a to takhle. Ještě jednou tuto věc tiskneme. Byli bychom však rádi, kdyby si pan J. Gordon Runnels jasně uvědomil, že tím prokazujeme velkou trpělivost a že od tohoto dne bude-li chtít něco sdělit svým přítelkyním v H, 3 tečky, lu, musí použít jiného prostřednictví než sloupců tohoto listu. No, noviny zkrátka vyšly a nikdy jsem nezažil, že by nějaká maličkost byla vyvolala tolik pozornosti jako ty moje hravé žertíky. Hannibalský týdeník šel na odbyt, což byla novinka dosud nevídaná. Město bylo vzrušeno. Za časného odpoledne přišel Higgins s dvouhlavňovou puškou. Ale když zjistil, že ho urazilo nemluvně, tak mi totiž říkal, vytahal mě za uši a odešel. Téhož dne večer se však vzdal svého místa a navždy opustil naše město. Pak přišel Krejčí se svou husičkou a nůžkami, ale pohrdl mnou a téhož dne večer odjel na jih. Dva pohanění občané přišli hrozíce žalobou pro urážku na cti a odešli podrážděni mou bezvýznamností. Redaktor ze sousedního kraje vtrhl příštího dne s válečným pokřikem a všecek žíznivý pokrvi, ale skončilo to tím, že mi ze srdce odpustil a pozval mě do výčepu, abychom spláchli trpkost přípitkem opičích kapek. Když se strýc vrátil, velmi se na mne hněval, ale zcela bezdůvodně, jestliže se uváží, jak jsem noviny probudil k životu a jak mi také měl být z hlouby duše vděčen, neboť jeho nepřítomnost zachránila před rozčtvrcením, před zásahem tomahavku, před žalobou pro urážku na cti a před ustřelením hlavy. Obměkčil se však, když se podíval na účty a zjistil, že jsem získal nebývalý počet 33 nových předplatitelů, a tím i tolik zelí, kapusty, bobů a neprodejných brukví, že by to vystačilo pro celou rodinu na 2 roky.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu svého času citoval několik Twainových aforismů, třeba zrovna tyhle dva se mi líbí. Člověk si pokaždé rád vyslechne radu, obzvlášť když ví, že se jí nebude muset držet. A nebo člověku, který má kladivo, se každý problém jeví jako hřebíček. Mnohé z povídek, které napsal Mark Twain, měly prapůvod v jeho osobním životě, v jeho pracovních zkušenostech. Ovšem, jak to bylo v případě funkce senátorova tajemníka, tak to opravdu nevím. Ovšem, ten popis, ten působí věrohodně.
2: Lidé si myslí, že novinářské povolání je lehké a příjemné a že se v něm lehce vydělá fůra peněz. To by snad byla pravda, kdyby neexistovali vydavatelé, tvrdošíně setrvávající na nesmyslných zásadách, že redaktoři musí být neustále v pohybu a honit se a štvát za senzacemi, místo aby si je mohli v klidu a v teple vymýšlet za redakčním stolem. Každý čtenář si jistě s chutí přečte zprávu o nestvůře, která stahuje na Mississippi lodě ke dnu, a je mu jedno, jestli ta potvora existuje nebo ne, protože zítra mu už novinář přichystá zase jinou lahůdku. Leč vydavatelé nemají pro tento styl novinářské práce pochopení a navíc ještě zavalují redaktory svých listů korespondencí slabomyslných čtenářů, kteří se ptají na nejnesmyslnější hlouposti a se zcela vážnou tváří očekávají, že jim na ně redaktoři odpoví. Přiznám se, že vyřizování korespondence nebylo nikdy mou silnou stránkou, což mi způsobilo mnoho potíží u vydavatelů, nezřízení.

0: Větě, stal jsem se soukromým tajemníkem jednoho senátora.
1: Mark Twain, senátorovým tajemníkem.
0: Jednoho dost časného jitra poslal pro mne můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil. Právě jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V senátorově vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozcuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pan senátor pravil. Domníval jsem se, že jste hoden důvěry. Řekl jsem, ano, pane. Pravil, dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. No, jestli je tohle všechno, tak tedy to jsem udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tady přečtu vaši odpověď. Čtu. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přejete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad. Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali, což sami jistě hned pochopíte. A to by vám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení, pěkné pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodiní. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě tento váš požadavek přednesu upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tak takhle zní vaše odpověď, pane Twaine. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestliže kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já moc dobře vím, že by to skutečně udělali.
2: Ale já jsem nevěděl, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit.
0: Skutečně jste je tady přesvědčil. Vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství a abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Čtu. Washington, 24. listopadu, důstojný pan John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tenhle báječný dopis
2: mě

0: Úplně znemožnil, pane Twaine, v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla dovršena, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisca, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, ve kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Já jsem vám řekl, pane Twaine, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej, jen co dolehne k vašim uším, probudit tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Čtu. Washington, 27. listopadu. Ctihodná městská rada a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země, je mrtev. Jeho dlouhá, skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině naší země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno obyvatelstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla, jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. A v takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padající k zemi, vskutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského, a hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou přes sráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas siláme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky, a zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáší jako přátelská korespondence. Napište nám zase. A jestliže je v tom dopise něco, co se skutečně něčeho týká, neleňte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, to je krutý, zničující dopis. To je šílenství. Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků. Vy uhněte, nebo... Ale nevadí, nevadí, nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodlám číst. Zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rockle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské cestě. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, odpovědět vyhýbavě a nechat je trochu tápat, ale vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle Katastrofální odpověď. Washington 30. listopadu, pánové Perkins, Wagner a ostatní.
1: Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch, poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam zatím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonosný mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve tři po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blucheru, pak kolem Putny, nechat přitom silnici vpravo a samozřejmě pak ze stezky odbočit ještě vpravo, cestu do Dostnu nechat vlevo od stezky a pak jet dál vlevo od řečené cesty do Dostnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí, a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať je tomu však jakkoliv, jsem hotov a bude mi potěšením poskytovat vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si toho budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, a teď mi řekněte, co si vy sám o tomhle myslíte.
2: Já nevím, pane, je to... Mně to připadá dostatečně vyhýbavé.
0: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady...
2: O těchto věcech bych nerad mluvil, pane, poněvadž jsem se v jejich případech strefil snad trošku vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl příliš příkrý, generále.
0: Odejděte z tohoto domu! Navždy odtud odejděte!
2: Pravil senátor a já to pokládal za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb, a tak jsem dal výpověď.
1: Už nikdy nebudu senátorovým soukromým tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte, nic neuznají, neumějí ocenit snahu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Poslední dnešní setkání s povídkami, které tak brilantně a s notnou dávkou dobrého humoru psával Mark Twain, už tedy nebude z pořadu Večerní návštěva z kraje 70. let, ale za to vám tohle vyprávění o tom, jaké to bylo stát se na chvíli kandidátem na úřad guvernéra, přečte František Filipovský. Samozřejmě jinak než Rudolf Pelar, ale taky po svém, protože i jemu už kdysi dávno, dávno učaroval rozhlasový mikrofon. No a já přidávám už jen podpis dramaturgyně Hanky Ondriášové, zvukového mistra Tomáše Rypana a společně s nimi se i dnes loučí autor pořadu a s dovolením váš průvodce archivem Českého rozhlasu Robert Tamchina. Dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
2: Před několika měsící mi bylo jako kandidátu nezávislých přiznáno právo na guvernérský úřad velikého státu New York, abych se ve volbách utkal s panem Johnem Smithem a s panem Blinkem G. Blankem. Měl jsem pocit, že mám před těmito pány velikou výhodu, a to neskažený charakter. Znovu jim bylo snadno poznat, že jestliže tito pánové vůbec někdy věděli, co to znamená mít dobré jméno, že už to dávno zapomněli. Bylo zřejmo, že se v posledních letech důvěrně seznámili se všemi druhy hanebných zločinů. Avšak v téže chvíli, kdy jsem se potají radoval z této své výhody, naleptával hlubiny mého štěstí bahnitý, hanebný proud znepokojení, a to z té skutečnosti, že jsem slyšel svoje jméno tak často vyslovováno v blízkém sousedství se jmény těchto lidí. Byl jsem čím dál neklidnější. Konečně jsem o tom napsal své babičce. Její odpověď přišla rychle a byla přísná. Psala: neudělal si, hochu, v celém svém životě nic, za co by ses měl stydět. Naprosto nic. Podívej se do novin. Podívej se tam a uvaž sám, jaké mají ti pánové Smith a Blank charaktery. Chceš-li se snižovat na jejich úroveň a bojovat s nimi o přízeň veřejnosti? No, přesně tak jsem si to myslel i já. Nespal jsem té noci ani okamžik, ale nemohl jsem ustoupit. Zavázal jsem se už a musel jsem pokračovat v boji. Když jsem při snídani lenivě pročítal noviny, padl můj zrak na tento odstavec a mohu popravdě říci, že jsem dosud nikdy nebyl tolik zmaten. Nadpis: křivá přísaha. Když nyní pan Mark Twain stojí před národem jako kandidát na úřad guvernéra, bude snad tak laskav a vysvětlí, jak došlo k tomu, že byl 34 svědky usvědčen roku 1863 ve Vakavaku v Kočinčíně z křivé přísahy, jejímž účelem bylo oloupit chudou domorodou vdovu a její bezmocnou rodinu o ubohý kousek banánového pole, který byl jejich jedinou obživou a oporou v nouzi a opuštěnosti. Pan Twain je povinen sám před sebou, právě tak jako před vznešeným lidem, o jehož hlasy se uchází, aby tuto záležitost objasnil. Učiní tak? Myslel jsem, že ohromením puknu. Takové kruté, bezcitné obvinění. Nikdy jsem Kočinčínu neviděl, nikdy jsem neslyšel o Vakavaku. Nebyl bych rozeznal banánové pole od klokana. Nevěděl jsem, co dělat. Byl jsem vzteky bez sebe a bezmocný. Nechal jsem den uplynout, aniž jsem cokoliv podnikl. Příštího jitra bylo v týchž novinách jen tohle. Ani o slovo víc. Příznačné. Jak zjišťujeme, mlčí pan Twain nápadně o kočinčínské křivé přísaze. A pak po celou dobu volební kampaně nezmiňovali se tyto noviny o mně jinak, než jako o hanebném křivopřísežníku Twainovi. Pak přišla gazet s tímhle. Nadpis: rádi bychom věděli. Bude nový kandidát na úřad guvernéra tak laskav a vysvětlí některým svým spoluobčanům, kteří pro něho mají hlasovat, onu drobnou okolnost, že se jeho spolubydlícím v táborové chatě v Montáně ztráceli občas cenné drobnosti, až konečně, když tyto věci byly vždycky nalezeny buď přímo na panu Twainovi, nebo v jeho zavazadle, což byly noviny, do kterých si balil svoje pasti, byli nuceni dát mu v jeho vlastním zájmu přátelské ponaučení a tak ho namazali dechtem, obalili peřím, zbili ho a pak mu poradili, aby zanechal trvalé prázdno na místě, které dosud v táboře zaujímal. Učiní tak? No, mohlo být něco zlomyslnějšího než tohle. Vždyť jsem jak živ v Montáně nebyl. Ovšem tyto noviny o mě pak soustavně psali jako o Twainovi zloději z Montány. Začal jsem brát noviny do rukou se strachem. Asi tak, jako by člověk zvedal prostěradlo, o němž by měl jakési tušení, že se pod ním skrývá křestýš. Jednoho dne padly mé oči na toto. Usvědčen ze lží. Přísežným svědectvím pana Majka Oufleggenena z Five Pong, pana Snaba Refotyho a pana Peta Maligena z Water Streetu byla dokázána skutečnost, že bezectné tvrzení pana Marka Twaina o oplakávaném dědovi našeho šlechetného Blanka G. Blanka, že byl oběšen jako silniční zloděj, je sprostá a drzá lež bez nejmenší stopy popravdě. Cnostné muže zbavuje odvahy, jestliže vidí, že se někdo, aby dosáhl politického úspěchu, uchyluje k takovým hanebným prostředkům, jako je pomlouvání mrtvých, kteří leží v hrobě, a vláčení jejich počestných jmen blátem. Jestliže pomyslíme na bolest, kterou tato ohavná lež jistě způsobí nevinným příbuzným a přátelům zesnulého, nutí nás to takřka povzbudit pohněvanou a uraženou veřejnost, aby rychle a proti zákonu vykonala na pomlouvači dílo pomsty. Avšak nikoli, ponechme ho na pospas útrapám rozpolceného svědomí. Kdyby veřejnost přece jen byla přemožena vášní a kdyby v slepé zuřivosti pomlouvači tělesně ublížila, tu je nám už nyní až příliš zjevno, že by žádná porota nemohla odsoudit a žádný soud potrestat vykonavatele tohoto skutku. Tato důmyslná závěrečná věta způsobila, že jsem toho večera vyskočil urychleně z postele a uprchl zadními dveřmi, zatímco se pohněvaná a uražená veřejnost tísnila u předních dveří, rozbíjela pak nábytek a okna ve svém spravedlivém rozhořčení a brala sebou při odchodu kusy majetku, jež bylo možno odnést. A přece mohu při písmu svatém přísahat, že jsem nikdy dědečka pana Blanka nepomlouval. Ba víc, nikdy jsem o něm ani neslyšel a nikdy do tohoto dne a do této hodiny jsem o něm nepronesl jediné slovo. Mimochodem chci poznamenat, že zhora citované noviny vždycky o mě od té doby psali jako o Twainovi hanobiteli mrtvol. Další článek v novinách, který připoutal mou pozornost, zněl takto. Pěkný kandidát. Pan Mark Twain, jenž měl pronést včera večer zdrcující řeč na shromáždění nezávislých, nedostavil se včas. Telegram od jeho lékaře pravil, že byl sražen k zemi tlupou tuláků a že mu byla na dvou místech zlomena noha. Pacient leží prý ve velkých bolestech a tak dále a ještě mnoho nesmyslů téhož druhu. Nezávislí se ze všech sil pokoušeli spolknout tuto ubohou výmluvu a předstírat, že neznají skutečnou příčinu nepřítomnosti toho spustlíka, kterého učinili svým praporečníkem. Včera večer totiž byl jistý muž viděn, jak se potácí ve stavu zvířecké opilosti do hotelu, kde bydlí pan Twain. Je bezvýhradnou povinností nezávislých dokázat, že tento ožrala nebyl sám pan Mark Twain. Konečně je máme. Toto je případ, který nepřipouští žádného uhýbání. Hlas lidu se hromově ptá, kdo byl ten muž? No, bylo to neuvěřitelné, naprosto v tom okamžiku neuvěřitelné, že je tu v skutku moje jméno uvedeno v souvislosti s tímto hanebným podezřením. Už 3 dlouhá léta uplynula nad mou hlavou od té doby, co jsem naposled ochutnal pivo, víno nebo lihoviny jakéhokoliv druhu. Je to důkaz, jak na mě doba účinkuje, jestliže zde povím, že jsem už nepocítil pražádnou bolest, když jsem v příštím čísle těch novin spatřil, že jsem byl obdařen titulem pan Delirium Tremens Twain. I když jsem věděl, že mě tyto noviny budou s únavnou stálostí takto nazývat až do samého konce. V té době se staly důležitou částí mé pošty anonymní dopisy. Obvyklý byl tento způsob. Co ta stará ženská, kterou jste vykopl z domu, když u vás žebrala? Nebo tento. Pane, vím o vás věci, který neví nikdo jiný. Vysypte radši pár dolarů pro svého přítele, nebo o sobě uslyšíte v novinách. To vám vzkazuje Handy Andy. No, z toho si můžete udělat představu. Kdyby si čtenář přál, mohl bych takhle pokračovat až do omrzení. Brzy na to mě přední republikánský list odsoudil za úplatkářství ve velkém a ústřední demokratické noviny mě usvědčily z vyděračství provázeného přitěžujícími okolnostmi. Takto se mi dostalo dvou dalších jmen. Špinavý korupčník Twain a hanebný vydřiduch Twain. V té době se už ozvalo takové volání po odpovědi na všechna ta strašlivá obvinění, jež byla na mě navršena, že by to bylo znamenalo podle slov redaktorů a předáků mé strany můj politický konec, kdybych byl jen ještě chvíli mlčel. Aby požadavek odpovědi byl ještě důraznější, objevilo se v jedněch novinách příštího dne toto. Podívejte se na něj. Kandidát nezávislých dosud mlčí. Poněvadž se neodvažuje mluvit. Všechna obvinění proti němu vznesená byla dokázána a byla dvojnásob potvrzena jeho výmluvným mlčením, takže je dnes už navždy odsouzen. Podívejte se na svého kandidáta nezávislý. Podívejte se na toho hanebného křivopřísežníka, na zloděje z Montány, na hanobitele mrtvol. Zamyslete se nad svým vtěleným delíriem tremens, nad špinavým korupčníkem, nad hanebným vydřiduchem. Podívejte se na něj, dobře ho zbažte a řekněte pak, můžete-li dát svoje počestné hlasy tomuto člověku, který si svými hnusnými zločiny získal takovou řadu hrozných titulů a který se neodvažuje otevřít ústa, aby jediný z nich popřel. Z toho se nebylo možno dostat. A tak jsem se hluboce pokořen přichystal odpovědět na tu hromadu bezpodstatných obvinění a nízkých hanebných lží. Ale tento úkol jsem nikdy nedokončil, poněvadž hned na zítří přišel kterýsi list s novou hrůzou, s novou zlovůlí a zcela vážně mě obvinil, že jsem zapálil ústav choromyslných a způsobil tak smrt všech jeho chovanců, poněvadž tato budova zabraňovala výhledu z mého domu. Z toho jsem opravdu už dostal panický strach. Pak přišlo obvinění, že jsem otrávil strýce, abych se zmocnil jeho jmění a k tomu byl připojen naléhavý požadavek, aby byl otevřen jeho hrob. To už mě přivedlo na pokraj šílenství. A vrchol tomu všemu dala žaloba, že prý, když jsem byl opatrovníkem v nemocnici pro nalezence, zaměstnával jsem tam k přípravě jídla špinavé, bezzubé a neschopné svoje příbuzné. Kolísal jsem. Potácel jsem se. Konečně pak došlo k závěrečnému vystupňování hanebného pronásledování, jemuž mě vydala stranická nenávist, a to tenkrát, když bylo 9 batolat všech barevných odstínů a všech stupňů rozedranosti posláno při veřejné schůzi ke mně na řečnickou tribunu, aby mě tam objímala a říkala mi tati. Vzdal jsem se. Stál jsem v lajku a kapituloval jsem. Nestačil jsem vyhovět požadavkům guvernérské volební kampaně ve státě New York, a tak jsem napsal dopis, že se vzdávám kandidatury a v hořkosti duše jsem jej podepsal. Upřímně váš, kdysi slušný člověk, nyní však HK, hanebný křivopřísežník, ZZM, zloděj z Montány, HM, hanobitel mrtvol, DT, delirium tremens, ŠK, špinavý korupčník a HV, hanebný vydřiduch Mark Twain.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, pátečně sobotní, otevírá, čeká nás vlastně víkendová noční linka, která potrvá opět až do jedné hodiny toho nového příštího dne. No a právě začínáme, protože odbyla 23. hodina. Takže krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová, moc vás zdravím, budu se na vás těšit až do té jedné hodiny. No a taky budu doufat, že se u nás zastavíte. No a o čem to dnes bude, tak jak jste si ve svých e-mailech mnozí přáli, tak budeme trošku cestovat za sluníčkem a za teplem, jinými slovy, na podzim do teplých krajin? Popadla vás někdy touha odletět na podzim nebo na zimu do teplých krajin a realizovali jste někdy ten lesen? A kde jste v rámci třeba exotické dovolené byli nejdále? I ptáci odlétají na jih a jako první prý odlétají hmyzožraví. Pryč už jsou vlaštovky, protože by se s nastupujícím chladem a úbytkem potravy neuživili, ale odlétají i zrnožraví ptáci a někteří dravci. No a možná jste i vy někdy s nadcházejícím podzimem a blížící se zimou zatoužili být jako oni a prostě zmizet, alespoň na chvíli, do teplých krajů. Tak jestli pak jste si tohleto přání někdy zrealizovali a splnili, budu se moc těšit na vaše povídání anebo na vaše sny o cestování. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web, mnozí už píšete, za což děkuju, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

zmizela, zmizela jako laň do lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní

0: Tak na úvod Jaromír Nohavica a jeho kometa. No a dovolal se k nám náš mladý účastník nočních linek David. Davide, krásný večer ti přeju.
1: Taky vám přeju.
0: Děkuji.
1: Krásný večer.
0: Děkuju mnohokrát. No a pověz, cestuješ s rodičem a cestuješ rád?
1: No jako, já upřímně, jako přes léto, ale já mám strašně rád podzim. Já bych byl, aby zima tady byla furt.
0: Jo, tak ty nemáš potřebu odletět někam za sluníčkem, za teplem.
1: No jedině, kdybych se mohl ulejit ze školy, ale jinak ne.
0: Jinak takovou tu potřebu vysloveně si užít sluníčka, hezkého, teplého počasí.
1: Ne. Já miluji zimu, já ji miluji, ale sluníčko vůbec.
0: Jo, takže na podzim do teplých krajin se tě moc netýká, viď?
1: Ne, vůbec.
0: Chce se mi zeptat, proč telefonuješ, ale samozřejmě tě vyspovídám. Kde jsi byl třeba nejdál, kde se ti to moc líbilo s rodičema?
1: Mně se líbilo v létě v Bulharsku. Mm-hmm. Tam to měli strašně dobrý palacinka. Tam bych klidně zůstal, tam to bylo nejlepší.
0: Mm-hmm. Takže jenom ty dobroty se ti tam líbily, nebo i moře třeba, města?
1: Moře, krásně černý moře, no. Tam různý atrakce, tam bylo dobrý, výlety různý.
0: Jo, co jsi třeba viděl, co jste navštívili?
1: No tak třeba letiště Varnu, nějaký sochy jsem viděl, teď se nebylo to jaký, no.
0: Jo, ale prostě vy, no.
1: A bylo to všechno good.
0: Mm-hmm. No a moře tě baví, když nám tady chybí a nemáme ho?
1: No, taky bych ho sem rád přiřadil, ale líbí se mi hodně ty vlny, ty jsou nejlepší.
0: Jo, užíváš si to. Když dorazíte někam k moři. Takže pro tebe moře klidně jenom v létě, když je léto tady, ale jinak nemusíš žádnou exotiku a nic takového, jo?
1: Tohle ne, no. Tohle to moc ne, no.
0: No a co se ti líbí třeba na té zimě tady?
1: No, třeba krásně, jak padá sníh. I když teda to sice moc není, ale užívám si jdu hnedka bouvat, sánkovat, no.
0: Takže jo, no tak snad bude něco
1: krásný,
0: bílého.
1: Krásný sníh, no.
0: Hmm. Uvidíme, jestli nám letošní zima popřeje pro tyhle tady hrádky. No.
1: Tady strašně moc není. Moc sníh, víte?
0: No, není. Uvidíme. Říkám, uvidíme, jak to dopadne s letošní zimou. Jestli budeme...
1: My asi taky jste teď v Praze, víte? Začneme v Karlíně.
0: Ano, ano, přesně tak, Davide. Dobře, tak já ti poděkuju, popřeju ti hezký víkend.
1: Já vám taky.
0: Čeká tě nějaký výlet nebo něco takového?
1: No jasně, půjdu ven, no, ale jinak k přírodu mám rád, no, ale moc to léto jako moc nezbožňuju. No.
0: Léto moc ne, dobře. Tak Davide, moc ti děkuju, hezký víkend, užij si ho a výlety. Tak jo. A shledanou, naslyšenou. No a my popojedeme, protože je nachystána Hana Zagorová a myslím, že i s Petrem Reskem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak jste to slyšeli, to byl dotazník od Hany Zagorové a Petra Reska. No a teď už pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný večer, Libuško.
1: Krásný večer, moc vás ještě jednou zdravíme a všechny posluchače a zvlášť Libušku do Brna a přeji, protože měla narození a svátek, hodně zdravíčka i přejem.
0: Dobře.
1: A Aničku do Miroslavy a Janu do Jirkova. Teď k tématu.
0: Ano.
1: To se nepřikláním Davidovi, to je, já to mám naopak, já zimu nemám ráda, jedině léto, jaro.
0: Jo.
1: To miluju.
0: Takže byste si to klidně, Libuško, chtěla protáhnout někde zkrátka na druhém konci světa,
1: určitě.
0: Abyste to užila celoročně. A kdybychom si mohli vybrat, tak byste chtěla celoroční teplé počasí.
1: Teplo.
0: A sluníčko.
1: Protože si vzpomenu, jak to začne vypadat a klouzat, no, tak to se člověk bojí. No. Víte, to ještě na věku, ten se rád tohle to má, že děti, ale my už ne.
0: Jo, radši to sluníčko. No, Libuško, a byla jste někdy třeba v průběhu nějaké zimy, v nějakém tom sichravém období zkrátka za teplem se podívat?
1: Ne, to jsem nebyla.
0: A to užila jste potom to tak jako zrealizovat?
1: No, jsem říkala, protože bych odletěla to teplý kraj, jako ty ptáčko odletěla.
0: Jo. A kterou zemi byste si vybrala za pro to teplo, pro tu zimu?
1: Prosím?
0: Kterou zemi byste si vybrala, když u nás je zima?
1: No já nevím, co bych si vybrala. No jedině teplo.
0: No já vím, ale jestli byste třeba chtěla někam do Asie nebo někam do Jižní Ameriky, no. Kterou zemi?
1: No tak třeba do té Ameriky, no.
0: Nějakou Jižní Ameriku byste brala, jo?
1: Ano, to jo.
0: Že by to bylo spojeno třeba s nějakými památkami, s výlety a tak.
1: Ano. No tak... Bože, se nikam už nedostanu, ale já se bojím tý zimy. No jo. Doufám, že to zase přečkáme dobře, no.
0: Určitě ano, a třeba vyjde i nějaké to sluníčko, že byste si udělali nějaký menší výlet, ne třeba no, tak daleko.
1: No.
0: Neplánujete něco takového menšího?
1: Ne. My obě dvě nejsme na tomhle přesestra, upadák, hodně to tady bojí.
0: Jo, s tím chozením.
1: Já jsem se ptala, co jsem chodila tomu masérovi, tak mi poradil, co máme dělat. Mm-hmm. No, to je nešťastná, no. Já taky
0: takové.
1: Ráda být někam.
0: Věřím. No, někam se vypravit. Tak aspoň budete snít o nějaké té hezké zemi, která má teď zrovna, nebo ano, která začíná teď tu sluneční sezónu, jo?
1: No, to jo.
0: Na druhé polokouli.
1: Tak vám přeju hodně zdravíčka a hezký zbytek noční linky.
0: Děkuju moc krát, mějte se hezky a hezký víkend si užijte. Naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
0: Zdravíme do Mnichovic, no a u nás je teď nachystán Miroslav Žbirka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miroslav Žbírka a jeho písnička prvá. A máme další telefon a na telefonu paní Michaelu z Brna. Krásný pozdní večer, Michaelo, vám přeju.
1: Jo, dobrý večer, zdravím všechny.
0: Děkuju.
1: Já bych chtěla říct, že já prostě jsem se vlastně do super exotických destinací nikdy nedostala díky mému manželovi, který trpí Crohnovou chorobou, to je autoimunitní onemocnění stres. A tam je mu prostě exotické destinace jsou mu zakázány, takže my jsme se museli spokojit pouze s Kanárskými ostrovy, protože to je takové jako Španělsko v Africe.
0: Ano, ano.
1: A dokonce jsme si tam pořídili i byt na ostrově Lanzarote, ale tam prostě jezdit v zimě není moc příjemné, protože ten ostrov je hodně větrný.
0: Fouká.
1: Takže fouká tam hodně a fouká tam i studený vítr z oceánu. Mm. Ale já jsem strašně toužila potom prostě na těch Kanářských ostrovech zažít Vánoce. Ano. A to se nám jednou podařilo, protože jsme prožili tady, nebyly to vloženě Vánoce, ale bylo to období mezi Vánocema až do Třech králů jsme prožili na ostrově Tenerife. Ale byla to nádherná dovolená.
0: No tak to ráda slyším. A ty teploty na ty vánoční dny právě třeba na Tenerife, okolo kolika stupňů se pohybovaly?
1: Tak tam na slunci bylo i 30 stupňů.
0: No, tak
1: měli jsme
0: nádhera.
1: Možná štěstí, že bylo pěkné počasí. Samozřejmě v oceánu jsme se nekoupali, koupali jsme se v bazénu, který byl vyhřívaný, ale já jsem si strašně přála, abych zažila Silvestra v akvaparku, kde se budu opalovat, koupat.
0: A to vyšlo.
1: To vyšlo, to se mě splnilo. Prostě krásný Silvestr, kdy jsme seděli na balkoně, dívali jsme se na oceán, na lodě, kde prostě odpalovali ohňostroje. No, bylo to prostě moc pěkné, ještě si vzpomínám, že docela takové úsměvné bylo, že prostě byla zima, my jsme odlítali, myslím, 27. prosince, takže samozřejmě letadlem na letiště jsme přijeli v zimním oblečení. A když jsme přistáli na letišti na Tenerife, takže na záchodech jsem se převlíkla do letního oděvu a už prostě jsme vylezli z letiště, přiletěli jsme večer, ale tam prostě bylo jako pořád teplo.
0: Mm-hmm. Je pravda, že...
1: Jinak...
0: No.
1: Ano.
0: Ne, povídejte.
1: Jinak já si strašně ráda jsem si prodlužovala vždycky léto tím, že jsme tedy první týden v říjnu jezdili do jižní Itálie. Uh-huh. To je u města Matinata, kde tedy jsme taky zažili, já jsem tam zažila teploty, že tam bylo třeba i 35 stupňů.
0: Ještě v říjnu vlastně, tak to je fajn.
1: Ještě
0: tohle,
1: v říjnu, takže to jsme si tak jako prodloužili, leč bohužel teď už to nepřichází v úvahu, protože manžel je po amputaci nohy, takže už se prostě nikam nedostanem, ale prostě na to období mezi Vánocí na ostrově Tenerife, tak na to opravdu nemohu zapomenout, protože to bylo skutečně kouzelné. A Španělé, tedy oni spíš než Vánoce, slaví Tři krále, takže jsme tam zažili i ty španělské Tři krále. Já tedy jako miluju španělštinu a španělsky si myslím, že mluvím velice dobře. Mm-hmm. Takže i to jsem si tam jako užila.
0: No tak to je krása.
1: Připadal ani jako cizinec.
0: Tak to je krása, tak to jsem ráda, že jste si to takhle užili a zbyly takovéhle krásné vzpomínky. Jinými slovy, speciálně z Kanárských ostrovů Tenerife, klidně na závěr roku doporučujete s tohle dobrou zkušeností.
1: Ano, doporučuju. Opravdu je tam příjemné počasí, ale na Lanzarote bych prostě nelítala.
0: Někdy
1: tam
0: s tím větrem je to problém na některých ostrovech, to je pravda, no.
1: A Fuerteventura například taky ne, to vůbec ne, protože tam fičí prostě celý rok. A to já nemám ráda.
0: Já taky nemám ráda ten studený vítr, protože on vám rázem tu teplotu, na kterou se člověk těší, srazí o 10 stupňů a není to úplně příjemná věc. Dobře, tak paní Michaelo, moc vám děkuju, přeju vám samozřejmě hlavně pevné zdraví, ať se vám daří.
1: Děkuju.
0: No a nějaké ty alespoň menší výlety tady po okolí, ať se vám podaří takhle udělat.
1: Tak. Uvidíme, jestli se manžel, on už je rok po té amputaci, tak teďka se začíná trochu jako bráborat, tak uvidíme.
0: Tak se něco povede ještě to, určitě.
1: No, že se možná se něco povede.
0: Tak držím palce a přeju všechno dobré. A děkuju moc krát, mějte se hezky.
1: Děkuju,
0: naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petra Černocká a Mississippi a za minutku půl dvanácté pozdravíme Františka do Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásný večer v rozhlase a všem posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc krát, moc vás zdravím. No, Františku, tak co vy a cestování a vypravování se, když pak přijdou takové ty podzimní a zimní plískanice, vypravování se za sluníčkem a za teplem, jak vy to máte?
1: Tak, paní Tuško, já to řeknu tak, já jsem byl nedal v Řecku, jo? V Řecku, a tam jsme jeli někdy v dubnu.
0: Ano.
1: Tak jsem si říkal, jak tam bude pěkně teplo, všechno, jo? No, přes deny jak štaž. Ona tam se byla i manželka, jo? A ještě, že vzala spoustu županů a teplákových souprav a to, protože v noci tam byl takový chladno, ale tak do června, jako jo.
0: Jo.
1: Když začala sezóna taková tam, protože tam v Řecku to začne někdy ta sezóna, pak se dá už jít do vody a potom zase Řečci třeba v září už se nekoupou v moři, jo?
0: Na ně už je zima, no.
1: Evropa, nimi,
0: ano, ano, to je pravda.
1: No, takže tak, takže já jsem večer ležel, já jsem měl na sobě třeba dvě pyžama, tepláky, hlavu jsem měl omotanou froté ručníkem, jak to tam bylo chladný večer, jo. Ono, tam jak jsme spali u té paní, tak ona vždycky dlouho někde corala po takových večer podnikách, myslím, a potom v posteli ona měla

0: elektrickou podušku,
1: na
0: rukách měla kožený rukavice, tak i bylo teplo, ale my jsme teda byli zabublání večer, jo, v nějakých tehle, ale potom se to rozjelo. Pak teda vede byli hýce jak hrom, jo, že já jsem dělal, to bylo 40 stupňů tepla, jako jo.
1: A tak to už je zase hodně, ano, ano.
0: Myslím, já jediné v tom Řecku jsem dělal, protože všichni ti Řeci mají takové ten odpolední klid, jo, dvě, tři hodiny. Ale já jsem makal, bylo to třeba, byly fasády to byly a do toho bílýho, když mám pere sluníčko, to se do toho nedalo normálně dívat očima, to jsem musel dělat všelijak, abych tu práci udělal, ale udělal jsem to, jo. A potom už jsme jeli asi v prosincu dom, takže říkám, užili jsme si těch studených nocí, pak zase těch teplých dní a to bylo, když jsme tam spávali v místnosti, tam byli komáři, potom ona to štípalo do ruk, já jsem to, co se nejali přikrytý podeko, jo, tak jsem měl doštípaný ty ruky, jo.
1: Tak
0: jsem třeba od třech noci se probudil a i s manželkou a ty komáři seděli načucaní na stropě, tak jsme to mlátili ručníkama.
1: No jo.
0: A vždycky, jak jsem toho komára zabil, jak jsem ho zabil, tak vždycky tam byla skvrná od krve mé, jo? Načucaní byli komáři. No takže pak tam prostě začala taková sezóna, v té dědině bylo asi na tom náměstí 15 hospůdek. Tam do toho června ty hospůdky vůbec, prostě tam chodili málo lidí, ti hospodští seděli venku a něco hráli, nějaké hry, ale až se to rozjelo, tak v noci tam byl rachot třeba do dvou, tam vrčeli
1: jasně,
0: motorky.
1: A
0: do toho filíra, to filíru je na Čoluní, jo, je to takový kopcích trochu a je tam takový čistší vzduch, jak v tom městě. Tak tam do noci, do dvou hodin, tam jezdili celý rodiny aj dětskama, jo? Oni tam jedli a poslouchali muziky a takový, jo?
1: Ano.
0: No, takže já jsem si tam teda teplo užil, ale nedovedu si představit, třeba jako mamka byla v Austrálii, tam když byly hýce a potom přijet do nějakých mrazů, já nevím, jestli to tělo by to zvládlo, jo, takový horka.
1: Jo, že ty změny pro tělo se vám nelíbí, jakoby vysloveně moc.
0: No, to ne, to bych myslím taky, to bych asi odležel, jo, takový prudké šup nějaký, jo, takový rozdíl tepelně. Tady třeba jsme dělali ty zimní údržby, to byla zima byla všechno a to se dokážu přizpůsobit, trošku se navlíct a toto, že pohybovat se a dobře se najest a tak,
1: ano.
0: Aby to tělo těch pár hodin vydrželo. No, ty svoje kalorie si taky člověk musí udělat v těli, jo?
1: Ano, udělat si polštář takzvaný, že jo, to je pravda, rezervní.
0: No, nejenom se omlít, ale dobře se aj najest a tak, jo, protože...
1: No a Františku, máte nějaký takový jakoby sen vypravit se někam v těch zimních měsících přes půl světa zkrátka do exotiky a jet se někam podívat? Nebo byl takový sen dříve?
0: My máme bratr v Austrálii, on nás tam furt zve.
1: No?
0: Ale pořád, my tam můžeme být kdykoliv jet, ale...
1: Nechce se vám na to, že je to daleko, jo, nebo...
0: 84 roku a oni už to nějak nedoporučují, ty lety a tak, jo, já nevím, no, tak abych tam někde nezůstal štajf.
1: jo.
0: No, to je to, prostě těm starším lidem to nějak, já bych se to třeba nebál, ale radši ne, ale budu tady.
1: Už úplně už nemusíte nebo nechcete tyhle ty dálky zkrátka.
0: No, víte co, jak já si to užiju, když si třeba s bratrem voláme, jako přes internet.
1: Ano.
0: A teďkom je tady zima, on tam má teplo. A když je tady teplo, on tam sedí třeba, jak si voláme, tak on sedí navlečené. A i v té Austrálii. No tak má tam třeba 5 stupňů na nulu, jo? Tak to je asi pro ně zima, že jo?
1: No, to tak, je jasný.
0: To nám je tady teplo, on se tam klepe zimou v Austrálii, jo? Ale... No, takže si to vždycky povykládáme, jo? A tak to, no, takže takhle, no, ono, Nahoře tady u nás my nikam nejezdíme, ani jsme nejezdili na nějaké lyžovačky, jo. No, na to prostě, jako teďkom 30 roku, když já jsem dělal tu zimní údržbu tady, jo.
1: Tak nebyl čas. Dobře, Františku, tak každopádně přeju, abyste aspoň s bratrem o té Austrálii popovídali, až tady bude taková ta plískanice a oni se budou těšit třeba ze sluníčka. Každopádně moc vám děkuju a přeju klidný víkend, užijte si ho taky, jo.
0: Ano, paní Duško, dobrý, děkuji, už máme odvolený taky.
1: Vidíte to, povinnosti splněné, tak už můžete jenom lenošit a výletovat. Mějte se hezky, děkuji. Naslyšenou.
0: Taky, prosím, naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Dale a jeho písnička jménem V ozvěnách. 23 hodin 40 minut, to je přesný čas. A na telefonu pozdravíme paní Soňu. Krásný večer, Soňo.
1: Taky přeju všem krásný večer.
0: Děkuju.
1: Studený už večer.
0: No, je to tak, je to tady.
1: Ale včera bylo ještě pěkně, jsme byli v Olomouci na Floře.
0: Ano.
1: Tak ještě
0: užili
1: bylo pěkně,
0: to,
1: ale
0: to je dobře.
1: Už je zima. Ale k tématu, chtěla bych říct, že se mi poštěstilo.
0: No.
1: Byli jsme v Brazílii.
0: Krásně.
1: Brazílie, Mexiko.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano.
1: Čili Brazílie, to je prostě jednička. Tam, i když nemám moc ráda horko, první jsem myslela, že tam umřu.
0: Jak jste si tak zvykla, jo?
1: Byli jsme, ano, jsou to ty nejširší vodopady, Iguazu.
0: Hmm. Ano, ano.
1: Pak jako Rio de Janeiro, Copacabana. No ale nejhezčí zážitek byl plavba lodí po Amazonce.
0: Mm-hmm.
1: A ta Amazonka se stýká s řekou Rio Negro, jo?
0: Mm-hmm.
1: A ta Amazonka je opravdu taková žlutá bahnitá.
0: Jo.
1: A to Rio Negro černé. A oni ty dvě řeky opravdu plují vedle sebe.
0: Mm-hmm.
1: A oni se nesmíchají. Jo, takže to bylo opravdu takové
0: přírodní,
1: pěkné.
0: Přírodní úkaz, že jo?
1: Jo, to člověk to. A k tomu Mexiku bylo celkem náročné. Měli jsme tež, jako cestovali jsme 2 dny tam, 1 den tam. A to bylo takové náročné, protože tam není ta příroda taková. Je tam horko, je tam písek, jsou tam kameny, jsou tam ty velké kaktusy, jo. Ale to je spíš pro takové už náročnější, kdo se zabývá, já nevím, těma pyramidama.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano, ano.
1: Protože
0: ano,
1: my jsme tam stáli třeba, já nevím, 2 hodiny u nějaké pyramidy. Teď, když to vykládávám o tým a na tom slunku, takže je to opravdu pro ty náročné a pro ty, kdo se o to opravdu zajímá. Jo?
0: Ano,
1: třeba pro
0: ano.
1: mě to bylo, ano, byl to zážitek, bylo to tohle, ale moc náročné.
0: Hmm.
1: Proto říkám, ta Brazílie, to jsou prostě ten prales, to jsou prostě úplně, nevím, no krásná.
0: To se vám líbilo víc.
1: Tam, jo, i když je tam teplo, tak přece jenom, my jsme tam byli v lednu a bylo to asi týden nebo 10 dnů před tím karnevalem.
0: Ano, ano.
1: Takže jsme tam projížděli tež týma autama po těch ulicích, kde vlastně už to chystali na ten karneval.
0: Jo.
1: Pak jsme měli nějaké vystoupení tady ti s těma pérama.
0: Byli jste se podívat, no, jo, na karnevalu.
1: Byli jsme se podívat.
0: To je krása.
1: Jako bylo to fakt nádhera.
0: Věřím.
1: Podpisal jste ho krásné, nebo nějaké videa, jo. Takže to jsem chtěla říct, že na tu Brazílii opravdu vzpomínám. Nehledě na to tamto ptactvo a potom nějaký výlet loďkama na nějaké ty piráně, lovit ty piráně, potom v těch vodách takový ti malý krokodýly, jak ho chytl toho krokodýla za tu hlavu, vytáhl ho z toho. Jo, takže Brazílie je opravdu zážitek, ať už koupání, ať už
0: od všeho kousek. Dokážete si, paní Soňo, představit, že byste v takovém tom pásmu tropickém, subtropickém žila celoživotně, že byste prostě byla celoživotně v takovém tom teplém slunečném pásmu, i když sice třeba taky hodně vlhkém, to je pravda.
1: Je tam vlhko, já právě mám problémy s dýcháním, tak ze začátku mi to dělalo problém.
0: Aha.
1: Ale já si to nedovedu představit z jednoho důvodu,
0: no.
1: Protože tam ti pavouci.
0: Jo.
1: Jako já mám hrůzu s pavouci.
0: No jo, flora, fauna je trošku jiná, no.
1: Ano, teď jsme šli tím pralesem. Je, pojďte se podívat, jo, tak všetci jsme se hrnuli. Tam takový, no mně se zdal obrovský ten pavouk. Já jsem to tu jednou říkala v nějakém tématu tady.
0: Jo.
1: Takže to by možná byl důvod, proč bych tam asi nemohla.
0: Proč byste se ráda vrátila zase do Čech, říkáte, jo? Za těma malýma pavoukama.
1: No, jako mě už se zdají tady ti u nás takový obrovský, když to někde vidím. ale přijeli jsme v tom lednu na letiště a tady bylo skoro po kolena sněhu.
0: No jo,
1: jo,
0: to je šok vždycky.
1: V čapkách, že jo, a v kraťasách a najednou taká zima. Takže jo, je to krásné podívat se, užít si to, ale přece jenom ta naše příroda, ta naše
0: máte ráda
1: země
0: tady.
1: Je taky opravdu krásná. Já teď chodívám hodně, tak chodíváme na procházky tady, to Krnovsko. A
0: ano, ano, ano, ano.
1: Já vždycky vylezu někde na kopec, rozhlídnu se a řeknu, ale je tu krásně.
0: Tak jste ráda, že jste tady. Dobře.
1: Ano, ano.
0: Paní Soňo, bylo... taky moc děkuju. No. Jsem ráda, že jste povyprávěla, taky... jak jste si to užila a pokud vás zase bude čekat jo, nějaký výlet, tak ať se to vydaří.
1: Přeju dobrou noc.
0: Nápodobně.
1: A trochu teplejší počasí. Ano. Jsme si ho užili, ale
0: uvidíme,
1: nic nedá dělat.
0: Jak to bude
1: tak
0: vypadat. Mějte se hezky, děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Duo Kamélie a písnička Bludný Holanďan. No a blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme Josefa do Šlapanic. Krásný večer, Josefe.
1: Taky dobrý večer všem posluchačům přeji.
0: Děkuju.
1: Já možná, že budu trošku nesouvislý, mě už táhne na 90, ale říkám, zavírejte dveře.
0: Jo.
1: Ale co se týče cestování, anebo prvně začnu teplotou, jakou jsem kdy zažil.
0: No.
1: Tak nejnižší teplotu -33 stupně a to bylo v Popradu v roce 53, kdy jsme se vrátili jako z dovolené. Já jsem se tam učil teda svým řemeslu jako letecký mechanik. A nejvyšší teplotu zase v údolí Králu v Egyptě plus 55.
0: No, to je hodně.
1: Tak to, tam jsme museli chodit s vodou pořád v ruce. Jako.
0: Jasně.
1: Ale jinak, co jsem procestoval, no tak v 70. roce, pokud jsem byl u armády, tak jedině tady po Československé republice v tenkrát. A když jsem prostě s armádou skončil a od 70. roku jsem nastoupil jako letecký mechanik Karolinem, tak tam jsem to procestoval celkem dost. No, to bylo, když jsem tam nastoupil, tak Miloš Slavíku říkal, pojď se mnou do závodního výboru, budeš dělat jenom místo předsedu. A tak, no, tak to bylo, ale kdo se buď stál, tím se nechal Drubňan zvolit předsedu Národního výboru a na mě bylo to předsedování.
0: Jo.
1: Kromě toho, že jsem teda každý měsíc musel do Prahy na podnikový výbor a tak dále. No, ty činnosti, tak jsem celkem dost využíval, pokud byly jako různý zájezdy.
0: No a Josefe, měl jste právě tu chuť, když tady se ochladí, tak to otočit a vyrazit zase za teplem a protáhnout si léto, nebo si udělat celý rok slunečný?
1: No tak celý rok slunečný, já jsem teda chodil taky lyžovat, takže tu zimu jsem jako využil, ale potom už od určitého věku už mě ty zimy prostě nebavily. Ale tak, co jsem využil teda to cestování, tak jsem dvakrát na Kubě, poprvé v 78. s manželkou a mladším synem na Varadéru.
0: No krása.
1: Osm roků později na svadební cestu se svou druhou ženou.
0: Jo.
1: První mi jako v 84. jako zemřela. No, já jsem říkal, můžu jít jako s Ruskou, nebo to, oni říkali, ne, je rodinné příslušení, no tak jsem se vožnil, jeli jsme tam na svadební cestu. No, krom toho teda, bych, poprvé jsem byl jako vdovec v 85. Tak dostali jsme jako výměnou, to byly odborářské rekreace, s kolegyní do Francie na Skubidán. No a to koníček byla francouzština, takže no a tam jsme se seznámili, nebo ona se seznámila jako z bordele Claude, on říkal, od narození bordelář, ale byli jako v Československu a když tak místu nazdraví, tak on vždycky říkal nazdraží. Ale tak to je vedlejší. No ale důležitý je, že ho uprosil a tak přes celou Francii na Mont-Saint-Michel nás svezli a kromě toho ještě jako Francouzi, ti odboráři, že nám prováděli různý výlety. No, jediné, co mě donušili sněz půl rajčety a syrový rajčata, které neznám, no ale stálo to půl litru toho jejich stolního vína, co dávají stolky ke stolování. Jako, no. A jinak co dalších, no tak to byla Francie, Španělsko, no Tenerife tady vzpomínali, ve včelárnama jsme dělali půl týden, co jsme vydělali na výstavách, tak jsme utratili týdení do Říma, do Itálie.
0: No, tak jste to užili. A dokázal byste si představit, Josefe, že byste žil v takové té zemi, kde mají fakt celý rok teplo? Že byste byl v tom teplém pásmu? Líbilo by se vám to, nebo potom netoužíte?
1: Ale tak na Kubě bych to snesl. Tam je stála teplota.
0: No. Jako ten Karibik je, já myslím, velice příjemný pro mnohé, ale zase mají ty různé tajfuny a tohle to všechno, to období jedno jejich taky není úplně ideální, to je pravda.
1: No, to, na tom jednom konci tam byla prostě zarytka. Ale to už jsme tam jako nebyli. Ale takže říkám, procestovali jsme druhou ženou, jako co jsme
0: tak
1: mohli.
0: Tak to je dobře, to je dobře, to ráda slyším.
1: To Tenerife a Egypt bylo jako jedno z nejlepších.
0: Dobře, Josefe, moc vám děkuju, přeju vám pevné zdraví, ať se vám daří a přeju i klidné podzemní dny, užijte si je. Jo, děkuju za návštěvu.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc, mějte se krásně, zdravíme do Šlapanic. No a teď už přicházejí Mark Almond a Jean Pitney a s jejich písničkou se přehoupneme do nového dne, kterým bude sobota.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou jsme se přehoupli do nového dne. Je tu sobota, platí datum 10. října. No a na Prahu nového dne se patří popřát nám všem, aby to byl den vydařený, víkendový, abychom si v něj plnili víkendová, výletová přání, abychom si tento den užili. Stejně jako třeba i potom následující další víkendový den, zkrátka s úsměvem, ve zdraví a podle našich představ. Tak moc vám to přeju. No a pokud vás náhodou čekají pracovní povinnosti, tak ať vás práce šlechtí, těší a dělá vám radost. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání cestovatelské na téma Na podzim do teplých krajin. Popadla vás někdy touha odletět na podzim nebo na zimu do teplých krajin a realizovali jste někdy tento sen? A kde jste v rámci exotické dovolené třeba byli nejdále? No jo, jak známo, i ptáci odlétají na jih a jako první prý odlétají hmyzožraví, pryč už jsou vlaštovky, protože by se s nastupujícím chladem a úbytkem potraviny neuživili, odlétají i zrnožraví ptáci, i někteří dravci a možná jste i vy někdy s nadcházejícím podzimem a blížící se zimou za to užili být jako oni, no a prostě zmizet, alespoň na chvíli do teplých krajů. Tak zrealizovali jste někdy tohle přání? Pokud ano, tak se u nás stavte, popovídejte své zážitky, příhody, telefon k nám a také tipy třeba pro nás ostatní. Telefon k nám stále stejný 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný nový den, krásnou noc a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: František Nedvěd, ta písnička Franky Louhán, krátce po půlnoci, a dovolal se Pepa Skijová. Krásnou noc, Pepo, zdravím vás moc.
1: Připomeňte mi ještě do téma jednou.
0: Na podzim do teplých krajin. Měl jste někdy touhu odletět na podzim za teplem, za sluníčkem a prodloužit si léto někde úplně jinde na druhém konci světa?
1: No, vzhledem ke zdejším zimám ani moc ne, ale byl jsem ještě jako svobodný chlapec v Rumunsku, v Bulharsku, v NDR, v Polsku. Před třema rokama jsme byli na Korfu. Jsem věnoval manželce 75
0: dám. No, krásné výlety, je.
1: I když ona nechtěla moc, protože se bála letadla, a nakonec zjistil, že to není vůbec nic strašného. Všetci ji ustrašili, co lítají hodně dětí a práchají, a tak nakonec zjistila, že když se jí ptali, jaký to byl, tak by se měla autobusem.
0: No, vidíte to.
1: Byli jsme za hodinu a půl na Korfu, jinak mám proježděný Slovensko, západ Slovenska, střední Slovensko, kromě východu, tam jsem nebyl, jinak Čechy, Šumavu, Krkonoše.
0: Tak spíš jste věren těm našim lokalitám tady, jo?
1: No, jižní Čechy, protože co jsem procestoval, tak vím, že tady všechny krásně, rádi jsme navštěvovali hradní zámky, akorát se mě nepodařilo dostat na Šumavu. A tam se už asi nedostanu, protože mám omezený řidičák v mém věku.
0: Jo.
1: Ještě chci požádat děti, jestli budu někde ochotný.
0: Aby vás odřídili, přesně tak.
1: Že bych ještě se na tu Šumavu rád podíval. Tomu, že to sledoval ten Tokio to Modravu, tak jako to, tak bych se tam chtěl podívat. Našemu děcka už tam byli, tak říkali, že je tam krásně. No, jinak říkám jižní Čechy, tady ty zámky a všechny dole a Třeboňa a Hluboká.
0: Takže vy máte touhu vyrazit na jich, ale na jich Čech, nikam dál se vám nechce.
1: A i na jich Čech, ale ještě, když se dívám na televizi, na ty cestopisní programy, tak ukazovali Maledivy, tak podal tento týden, že zas o tom mluvil, a říkám, babi, zajedeme si na Maledivy.
0: No je koupačka v azurově modré vodě.
1: Krásné pláže a nádherné moře a nemůžu to říct do rády, a co mě na to odpověděl.
0: Takže se nikam nejede zkrátka, jo?
1: Nikam se nejede, paní, jak ji naštveš, poletím sám.
0: Není to zase tak daleko, to je pravda. Ten svět se výrazně zmenšil díky leteckým spojům, to je pravda.
1: Fera byla teď na Sardinii, tak nám posílali moře fotek a nám ještě ukazovali, jak dojeli dom. Tak je tam taky krásný.
0: Tak si to užili, to je dobře. To je dobře. No a byl by nějaký třeba cestovatelský sen, který se třeba nesplně, nebo ani si nedokážete představit, že by se vyplnil, ale prostě takovej sen někde tam v zátylku někde.
1: No, tak já až tam, jak mluvila ta paní o těch pavoukách, do těch takových těch krajin, ani bych mě to moc nelákalo.
0: Nechcete.
1: Protože jednak mám strach tady z těch všelijakých. To je spolužačka moje, má dceru v Austrálii, když mě vykládala, co tam je hadů a všechny ty hadvěti, tak toho by mělo bavit aj z nemocí.
0: Na to my nejsme zvyklí, na tuhle tu zvěřinu tady.
1: Ne. Já se teda nebojím pavouku, ničeho, nic mě to nedělá problémy, nemám žádné ty fobie, ale jako asi bych tam nedokázal žít. Aj vzhledem k tomu stylu života a to šeli dobře, doma nejlíp, vždycky říkám.
0: Jo, takže zkrátka, neměnil byste.
1: Vyjet a vrátit se.
0: Jo, ale neměnil byste na pár let.
1: Ale asi nevím, jestli se mě to splní, říkám. Ještě bych někde na jich třeba i blíž, tady na to Tenerife nebo na Karářské.
0: Ano.
1: Která podíval, to je můj sen, no.
0: Tak to není zas tak daleko, to je nějaké 4-5 hodin letadlem a jste tam co by dub. A užijete tam klidně i zimní
1: týden. Ještě loni a i na Madejře taky to chválila tam v rodišti Ronalda. Oni hodně cestují, oni spíš chodí, nejsou ležáci, lehnou na pláň.
0: Ano, baťoch na záda a na tury.
1: Ano, teď na té Sardinii nachodili 60 km.
0: No tak to je pěkný.
1: Oni, já pan, vy jste nezmaří. ještě loziju po těch hlanách, jako...
0: Jo, až takhle to mají, s adrenalínem.
1: No, když to manželce ukazuje fotky tam, ale mu omdlívá, když to vidí.
0: Tak hlavně, abyste vždycky ve zdraví vrátili, protože samozřejmě je potřeba dávat pozor, když se někde leze po skalách. To je jasná věc, ale hlavně, aby si to taky vždycky užili. Dobře, Pepo, tak moc vám taky děkuju a přeju hlavně hodně zdraví a spoustu plánů cestovatelských.
1: A i vám přeju taky šťastnou cestu doma. Říkám, kde se nám Mítka ztratila, dlouho se nebyla v toho pořadu.
0: No, my tady nás je mnoho, tak já vždycky chvíli jsem, pak zase jsou kolegové, znáte to, abychom se prostřídali.
1: Jo, prostřídat, aby došlo na všechny.
0: Aby došlo na všechny, přesně jo. Tak.
1: Tak vám děkuji, že jste mě vzala.
0: Já děkuji za návštěvu. Mějte se hezky, Pepo, naslyšenou.
1: A i vy, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: rozborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Petr Janda, skupina Olympik a písnička Slzy tvý máme. A 15 minut po půlnoci pozdravíme do Plzně Petra. Krásnou noc, Petře. Já vás vůbec neslyším, čím to může být. Počkejte, já to tady ještě takhle zkusím přehodit jednou.
2: Problém. Slyšíte mě dobře?
1: Teď už vás slyším, problém byl, omlouvám se tady na mé straně, ne na vaší.
2: je to
1: v pořádku, ano. Tady jsem si vás zapomněla tak jinak zavěsit, jak se říká v tom počítačovém systému. Tak, každopádně ještě jednou hezkou noc, zdravím vás.
2: I vám a všem posluchačům.
1: Co vy a cestování a vyrazit na podzim do, nebo v zimě do teplých krajů a přiblížit se sluníčku a teplu a takovému tomu zkrátka?
2: Já chvilku mi bude 70 a od 50 let každý rok, teda někdy obrok, ale většinou každý rok, jezdím za teplem
1: no
2: na
1: krása,
2: podzim.
1: Krása. Takže teď si už balíte nebo ještě později?
2: No, letos to bude trošku díl, protože tam, kam jedeme, tam potom už prší, takže pojedeme až teda v půlce února.
1: A prozradíte nám lokalitu, kam jste to vymysleli?
2: No, Tanzánie.
1: No, do Tanzánie.
2: No, tam je teploučko.
1: No jo, určitě.
2: Tam je teploučko, no takže právě připravuju nějakou cestovní.
1: Cestu.
2: Nebo itinerář
1: odkud,
2: nějaký.
1: Odkud
2: no.
1: Kam, ano, ano, ano.
2: Jo, no, takže my to děláme tak, parta naše, letíme čtyři chlapy.
1: Aha, pánská jízda.
2: Přiletíme, ano, přiletíme někam do nějaký té země, předem samozřejmě jsme si udělali nějaký přibližný itinerář.
1: Ano.
2: Tam si pronajmeme auto a vyrazíme sami prostě cestovat po té zemi, poznávat lidi, poznávat faunu.
1: No je, to je to nejlepší, co člověk může udělat, přesně tak.
2: Já
1: ale pozor, v těch afrických zemích to není zas tak jednoduché s tím půjčit si auto, no.
2: Ale depak.
1: Máte dobrou zkušenost?
2: Namíbii, no úžasnou.
1: Jo.
2: Namíbii, tam jsme si půjčili auto. Blbý bylo jenom, že hned poprvé vlastně to bylo po levé straně.
1: No, a všude vlastně levá, nebo téměř všude levá.
2: No, no, tam jako dost často, no. Takže to, ale zase není tam tak strašný provoz v Africe. Oproti Ázii, třeba Kambodža, Thajsko, jako když jsme byli tam, já nevím, Vietnam, nebo já nevím, Laos a tady, co jsme to projížděli, to je daleko horší s tou dopravou v městě.
1: No, řídit v Bangkoku já bych teda nechtěla, to vám řeknu rovnou.
2: No, byl jsem z toho spocenej.
1: No, věřím vám to. A nejenom proto, že to je vlevo, tam se zařadit někam do pruhu, když člověk neví kam, je to je peklo.
2: Jedete 10 kilometrů, tak si na to berte tak 3/4 hodiny aspoň.
1: No a když takhle vyjedete, tak letos teda, nebo v té letošní zimní sezóně jste vybrali Tanzánii, tak na jak dlouho?
2: No, a tak většinou tak 3 týdny.
1: Tři týdny,
2: no,
1: tak to už je doba, která už jakž tak. Ano.
2: Tak aspoň ty 3 týdny, aby, no než se člověk aklimatizuje,
1: no je.
2: Než se rozkouká a potom už za chvilku zase už pomalu balí, takže aspoň ty 3 týdny.
1: A udělali jste někdy takový výjezd jako dlouhý, jako třeba někteří mladí, kteří různě pracují i z počítačů a jsou takový ti pracovní nomádi na cestách, že byste třeba odjel na půl roku nebo i na déle?
2: No, to takhle ne, ale byl jsem, když jsem byl mladý kluk, když mi bylo 14, tak jsem byl státu rok a půl v Indii.
1: Tak to je krásná zkušenost tohleto.
2: No a jinak od té doby jsem byl v Indii asi 6x už.
1: Jo.
2: Vždycky kamarádi přijdou a nechtěl bys nás tam provést, no tak s nimi jezdím, ale takovou tu severnější Indii jako.
1: Radši sever než jich doporučujete?
2: No, tak ten takový zlatý trojúhelník Indie, jako, kde máte ten Taj Mahal a tady ty věci prostě, jo, takový.
1: Vidět ty zásadní věci zkrátka.
2: No, Gangu, jako, Varanasi a tady ty věci, jo. No, je to krásný cestovat.
1: Je to krásný cestovat, souhlasím s vámi.
2: Každému bych to přál.
1: Takže pro vás není určitě důležité, jak vás tak poslouchám, jenom vyjet za teplem, ale prostě zkrátka se s tou zemí aspoň na chvilinku tak jako zžít a poznat to všechno.
2: Když vám řeknu
1: od podlahy trošku.
2: Třeba u Himbu jsme byli vlastně druhý Běloši, který se do té vesnice dostali, no taková vesnice, taková osada. To byla nádhera úplná, ty lidi jsou úžasní, prostě oni nic nemají a i z toho nic se vám snaží dát.
1: Ano.
2: Úžasní lidi, prostě úžasní.
1: To je pravda, že většinou v některých těch zemích relativně hodně chudých, tak se člověk setká spíš s tímhletím, na co vůbec my nejsme zvyklí a máme se co učit, no, to je fakt.
2: Určitě. Žiju klidnějším životem a takovým, já bych řekl, možná i plnějším prostě.
1: No dobře, tak Petře, moc vám děkuju za návštěvu, vám přeju, aby to klaplo, abyste připravil dobrý itinerář od A až z bodu A do bodu B a zpátky, do bodu A. Přesně tak.
2: Serengeti, Viktorino jezero
1: jo.
2: a tak dále.
1: A myslím, že vás čeká také povinné očkování proti žluté zimnici do Tanzánie.
2: Ano, přesně tak. Všechny ostatní, cholera, tyf a všechno, to už mám všechno v sobě. Při těch stálých cestách.
1: Ano.
2: Ale žlutou zimnici, přesně jste řekla,
1: žlutou zimnici tu dokonce vyžadují průkazku, no, přesně tak.
2: Určitě, mezinárodní průkaz.
1: Ano. Moc si to užijte a budu se těšit, že si zase o tom popovídáme, o té vaší cestě, jo?
2: Děkuji.
1: Mějte se hezky.
2: Krásnou dobrou noc, naschle.
1: Napodobně, naslyšenou, zdravíme do Plzně.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane. V kraji klid však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýd strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane. Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Reed. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane. Tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít. Šaty z módy vyšly snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív. V salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako Lena. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane. Bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. a my nad ním dělali kříž. Vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reidův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si po loku, už staří

0: ten jezdecký klub, mm-hmm. tak já jsem dneska odlítla do teplý krajin.
1: A kde jste?
0: No, u mý kamarádky teda zatopil.
1: Jo, takhle. I to se dá, no, to je pravda. Když vám někdo zatopí, tak se máte dobře.
0: Že my tady prostě tak bojujeme se vším, že máme zvířátka, všechno.
1: Jo.
0: No a co děláme? No, my nemáme prostě, aby jsme si odlítli na Maledivy, ale my musíme dělat dřeva na zimu a starce.
1: Vy tam máte ty koníčky a to všechno.
0: Ano,
1: to všechno
0: ano,
1: vyžaduje
0: ano,
1: celoroční péči.
0: To dobře,
1: no.
0: Tuško, vy jste skvělá, vy jste skvělá, ano, ano, ano. No, takže takhle, taky bychom si zalítli někam,
1: tak
0: jo?
1: Jedině se vystřídat, no jiná metoda na to není asi na tohleto, abyste...
0: Jo, vy byste mi to tady chtěla nechat na hrbu, aby se jela kamarádka hezky do odzepla. Ne, ne, ne.
1: Pak zase vy a opačně, no, zkrátka.
0: Ne, ne, ne, ale já jsem strašně šťastná, že vás slyším, že vaši vysvětlení je vždycky výborný.
1: Děkujeme.
0: Máte krásný témata, hrozně hezky hrajete a... k těm teplým krajům. Moje kamarádka, která cestovala víc, a ani jedna si nedovedeme. Bohužel já teď budu trošku negativní. Oni se nám chtějí Vánoce. Ani jedna z nás si nebude představit Vánoce pod palmama.
1: Nedokážete?
0: Ne, nedokážem. Prostě mám rád, ještě to tady na blátě.
1: Jo.
0: Jo, tak prostě takový...
1: Je fakt, že ty bílý Vánoce tady v těch Čechách taky nic moc, výjima snad Krkonoš, nebo co já vím, jak to dopadne, letos uvidíme, ale...
0: No a vidíte, a tam máme kamaráda, tam bychom si mohli zajet.
1: Jo, tak to si užijete trochu sněhu, já doufám,
0: ale
1: že
0: ale to
1: ano.
0: Není o teplých krajích.
1: To není o teplých krajích, ale je to o těch jako tradičních našich Vánocí. Každopádně pod palmou Vánoce vám nic neříká, to nechcete.
0: Ne, ne, to bych opravdu asi ne, no.
1: No jo, zvyky železná košile někdy, no, to je pravda.
0: Že jo. No takže jako já, každý může, každý podle gusta, ale jako teplo, hejte, všichni máme rádi teplo, že jo. Kormy už teda, my taky už nejsme nemladší a ty naše kosti taky potřebují teplíčka.
1: Ano, ano, ano. Přesně tak. A,
0: jako, bylo by to fajn, ale nějak radši budu mrznout na sněhu a budu mít stromeček, než pod palmama a v teple.
1: Tak nechá se jet taky třeba v takových těch, já tomu říkám, hluchý měsíce, že jo, třeba listopad, únor, to jsou z mýho pohledu naprosto zbytečný měsíce o ničem, tak třeba v listopadu vyrazit.
0: No to mi povídejte.
1: No.
0: My uklízeme jenom listí a únor, no to je úplná tragédie.
1: Ano, to se pořád tahne, pořád
0: je tma. Ale už je to přes věci jara.
1: Ale už to začíná, oně to trochu jarem, to máte pravdu. Ale v těchto těch třeba právě dnech se nechá vyrazit někam za sluníčkem, aby člověk tak jako pookřál a udělal si už ten trénink na to jaro, léto ve střední Evropě, no. Mimochodem, dobře, třeba ať už pojedete nebo nepojedete, kam byste se tak ráda vypravila, kdyby to klaplo? I s těma povinnostma, že byste se prostřídali. No.
0: Jo, tak to vám můžu říct. No. Já jsem vždycky chtěla vidět Egypt.
1: Jo, do Egypta, tak to je za humnama v podstatě, co?
0: No.
1: No
0: ale
1: je,
0: víte co?
1: Za 3 hodiny letadlem, raz, dva, tři.
0: Ale Jitoško, co bych tam dělala v tomhle věku, abych se plazala po nějakých pyramidách?
1: No, koukala, načítala si historii, pak se koupala v Rudém moři, co já vím.
0: No, říkáte mi to krásně.
1: Ohřála se pod egyptským
0: víte,
1: sluncem.
0: Víte, jak už ty kosti volej v tomhle věku? Tak jo, hele, já dávám prostor jiným, ale jsem šťastná, že jsem vás zase mohla slyšet.
1: Já děkuju za návštěvu.
0: Prosím vás, a můžu, já vím, že to není k tématu, proč už nejsou písničky od srdce?
1: Tak mě na programu se čas od času dělá, no, takže tam máme zase magazín Den v kraji a jiné pořady.
0: Já vím, poslouchám.
1: No,
0: ano,
1: a máme v poledne písničky na přání, je to tak? Teda zase pořád ten já nedělám, tak
0: ano, nevím, je,
1: jak
0: to
1: se
0: vím,
1: to přesně
0: vím.
1: Jmenuje. A takže prostě to tak je, no, že čas od času se promění a provětrá program, aby se to malinko oživilo zase jinak.
0: A ještě prosím vás, že teda můžu. Pozdravila jsem všechny ponosníčky a ještě bych teda speciálně mojí kamarádku Dagmar, která vede jezdecký klub Karštejn.
1: Dobře.
0: Která mi tady topí a jsem u nich v těch teplých krajích.
1: Ano, ano, moc si to tam užijte, přeju vám krásný víkend.
0: Tak jo, taky a vám hezký vysílání, šťastnou cestu domů.
1: Děkuji moc krát.
0: Děkuji moc.
1: Taky zdravíme do Karlštejna, kde je krásně určitě i v zimě. Tak a co nás čeká teď? Marie Rotrová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Řeka lásky s Maruškou Rotrovou a krátce po půl jedné teď pozdravíme do Mladé Boleslavy Milana. Krásnou noc, Milané.
1: Krásný večer, zdravím vás, milá paní redaktorko a všechny posluchače Českého rozhlasu.
0: Děkuju moc krát, nápodobně, taky přeju krásný večerní čas. Tak Milané, co vy a touha vyrazit do teplých krajin, když tady u nás začne foukat ze Strnišť?
1: Touha je velice významná, totiž už dávno jsem toužil vyrazit takhle na zimu třeba na Kubu, a nebo na druhou polokouli třeba na Mauritius. Mm-hmm. Měl jsem tady přes inzerát jistou slečnu madam a prý vyrazíme společně na Mauritius.
0: No.
1: Já už jsem tam měl takové indicie, říkám, teď už, když i naše pražská linka lítá až na Kubu, to by bylo
0: fajn. Jo, to je pravda, ono se udělalo hodně přímých letů, to máte pravdu.
1: A já jsem tam nechci říkat takové smutné věci, jako že letos mi zemřela dávná moje známa, sice byla v divadle Semafor jako herečka, pod taktovkou režiséra Jiřího Menzla, udělali ten Oscarový snímek. To bylo všechno super. No ale abych se držel tématu,
0: no,
1: tak skutečně už jsem měl na to připravené penízky. Měl jsem na to asi 80 tisíc.
0: No krása.
1: A krásně bych si to užil ještě na Kubě. A pak byla její sestra, která říkala, já tam byla, já jsem si tom, jakou chcete destinaci, Varadero, nebo procestovat celou Kubu, však ty cestovky to dokážou, já nechci dělat teď, máme po volbách, já jsem, nechci se k tomu, jako, já jsem včera usnul se sluchátkem v uchu u vašeho Českého rozhlasu s Pavlem Bobkem. A já zaspomínal jsem si, já nevím, teď se zase nedržím tématu. Doufám,
0: vy mi hrozně skáčete ode zdi ke zdi, jak se říká, Milane. To je, to je pravda. Tak pojďme zůstat u toho cestování.
1: Jsem rád, že jsem dneska splnil svoji občanskou povinnost.
0: Ano, tak nechme to. Nechme volby u ledu, prosím, a pojďme k tomu cestování. Mauritius nebo Kuba teda?
1: Ta Kuba byla první.
0: No, a tu jste zrušil a pojedete na Mauritius, nebo chystáte se, jo?
1: Já jsem tam totiž nemohl vyrazit sám a prosil jsem svého kamaráda aspoň. Pojď tam se mnou, jdi ty bys, a on mi říkal, já ty štrpáce v tom horku nesmetu. Já už taky letos oslavil padesátiny, ale jsem moc rád, že jsem po delší odluce zase nastoupil do pracovního procesu.
0: No, věřím. No a co ta vaše kamarádka, jak jste říkal na začátku, že jste se domlouvali, že byste
1: tak, ona je
0: spolu vyletěli
1: jako
0: na výlet? Cože je?
1: A ona mě tam přinesla nějaký 30 let staré katalogy z Mauricio. Říkám, dělaj si ze mě legraci, já už tam mohl být kdysi dávno, ale
0: no.
1: Tenkrát na tom Mauricio ještě žil ten, jak ho známe z těch filmů, Jean-Paul Belmondo, a už byl po mrtvici tenkrát. To bylo už to taky celá řada let. Tak mě to všechno tak jako někdy mrzí, jakože jsem si nesplnil tyhle
0: svoje. Takže zatím to zůstává u plánu, jak tomu, jestli tomu rozumím,
1: ano,
0: jo?
1: Ano, zůstává to u plánu. A já tam mohl být na té Kubě aspoň minimálně ještě, když žil ten Fidel Castro.
0: No vidíte to, ale říkáte, že je vám teprve 50 roků, to znamená mladý kluk, takže zapakujte baťoch, kupte letenku.
1: Ale vy jste přesně zopakovala, co mi říkala dneska moje kolegyně.
0: A jste tam raz, dva, tři v zimě.
1: Jste úplně superová. A ona říkala, já jsem teda asi z vás tady nejstarší, a já říkám na to, ale každý je tak starý, nakolik se cítí.
0: To je pravda, že někdo se třeba cítí, jakože už nechce se někam přesunovat. Samozřejmě, na to má každý právo, to jako o tom žádná. Nicméně moc vám to přeju, Milane, aby vám to vyšlo, ať už to bude ta Kuba, třeba okruh celým tímhle ostrovem, anebo takový menší okruh tím Mauriciem, který leží v krásném Indickém oceánu, určitě obojí bude stát za to, tak přeju aspoň jedno, ať klapne, a moc vám děkuju taky za návštěvu. Jo? A držte se a plánujte.
1: A vy jste superová a já vám moc krát děkuju a krásný večer a hezký z nové volební, teda.
0: Jo, dobře. Tak jo, mějte se hezky, krásnou noc, hezký
1: taky
0: víkend.
1: Krásný,
0: naslyšenou,
1: krásný
0: ne.
1: Večer, hezkou noc.
0: Hezkou noc, já děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Palo Habera, kým pri mne spíš, tolik písnička. No a na telefonu máme dalšího Milana z Mladé Boleslavy. Milane, moc vás zdravím. Krásnou noc.
1: Ahoj, já vás taky zdravím po dlouhý době.
0: Po dlouhý době, já, ano. No.
1: Já to se u vás spíš zda. Je mi strašně smutno, ale bohužel stalo se něco, co vám tady právě nechci.
0: Jo.
1: Ale prosím vás, chtěl bych pozdravit Mnichové Hradišti oddělení následné péče. Protože jsem se dostal až takhle daleko, že to jsem bylo. A jsem na léčení, abych se doléčil, protože mám záchvaty a tak podobně.
0: Je. No.
1: Hladinka se vrátila ze Sardinie. A tam s kamarádkou. Mě toho bylo strašně moc líto, ale bohužel, co se stalo, Jela sama a s tou kamarádkou strašně moc si to užila.
0: Tak to je dobře.
1: Záviděl jsem mi to a zároveň ten se mi to přál. To je jedna věc. Strašně moc jí pozdravuju. Ona je mladý Boleslavy, určitě poslouchá, protože jsem mě říkal, že budu volat. Nejkrásnější moderní hlas. Jí tu štivu kešelí.
0: Ježiš, děkuju.
1: Zdravím celý rádio. Všechny moderátory, všechny, co tam je. Pozdravuju je všechny. A já se někdy vozdu.
0: Budu se moc těšit, Milane, přeju vám hlavně, ať se to vylepší všecko a ať jste brzy zase na tom oku slépe a ať se to daří kurírovat, jo? No určitě držím palce, ať se to neprotahuje, ať jste v pořádku a můžete si užít třeba i nějaký ten výlet za sluníčkem a tak někam, jo?
1: Tam takže na Sardinii, v Itálii, strašně moc se mi to zahvěděl, ale tam se mi to. Mám přijdu strašně moc zdravíčka. Hodně zdravíčka a hodně zdraví. A to je všechno.
0: Tak jo, Milane, mějte se hezky a držím palce a budu se těšit, že se zase ozvete, jo? Naslyšenou. Děkuji za telefon, tak to byl Milan z Mladé Boleslavy. No a my popojedeme s Michalem Tučným.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Michal Tučný a vzdušné zámky. No a pojďme se také po písničce podívat do pošty, protože jste se hojně rozepsali a já za to děkuju vám všem, kteří jste napsali moc a moc. A pan Franz k tématu třeba píše. Ano, touha vyměnit sichravé evropské dny za hřejivé slunce, pláže a šumění moře je pro podzimní a zimní období naprosto přirozená. Útěk za teplem v chladných měsících je jedním z nejlepších způsobů, jak načerpat energii a doplnit vitamin D. Ale pokud jste už takzvaně procárali kus světa a nemáte už rádi změnu lůžka, nevytáhne vás už žádná nabídka, i kdyby bylo vše gratis a exkluziv. S upřímnou radostí popřeju všem, kteří mají ještě tyto touhy. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční liku pan Franz. A musím se přiznat, že ještě před 5 lety jsem uvažoval o koupi domu na Sicílii. Můj nápad zmizel tak rychle, jako pára nad hrncem. Má paní nemá ráda moře, ona raději slova kopanice, tož počkám, třeba změní názor. Tak pane Franci, moc vám děkuju. Ještě přidáme tady jednu zprávu, která je, no není moc dlouhá, koukám. Pavel ze Židlochovic nás pozdravuje, krásný večer. Moje teplá krajina je u mě doma pod peřinou, kde se mi zdají krásné sny, které také zahřejí, než se probudím do té nepříliš hřejivé reality. Tak přeji všem jenom všechno dobré, Pavel ze Židlochovic. Tak přátelé, také přeju všechno dobré a protože jsme se propracovali k závěru noční linky, páteční, sobotní, víkendové tady, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám vydařený víkend podle vašich představ, samozřejmě užijte si ho moc a moc. No a jinak pokud jdete spát, tak přeju hezké sny. Pokud jste se rozhodli, že ještě budete bdít, tak vám přeju hezký poslech všech našich dalších pořadů. No a jinak samozřejmě děkuju moc, dobrou noc a budu se těšit velmi brzy zase naslyšenou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Humor je skvělá věc. Pokaždé máme pocit, že je ho ale nějak málo. Také se říká, že je kořením života, jenže každý má rád jinak ostré, sladké nebo kyselé. Přesto doufám, že si v další hodině najdete pro sebe kousek toho svého i humoru. Postará se o to opět jedna hvězda českého herectví. Prima poslech přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Dámy a pánové, dovolte mi pro dnešek představit úžasného gentlemana, kterého milovala kdejaká dáma.
2: Dáma, která dnes odpoledne na Národní třídě ztratila přitažlivost, nechce o ní přihlásí v Ústavu antiky Akademie věd.
1: Doufám, že vás přitáhne další díl našeho seriálu o skvělých českých hercích. Jeden vám chce něco říct.
2: Hlásání. Teď se to už podaří.
1: No, to doufám.
2: Hlásání. Pozor. No. Hlásání.
3: Upozorňujeme všechny posluchače, že je dnes bude bavit Svatopluk Beneš.
1: Je tu snad nějaká chyba, nebo? Tak vysíláme.
2: Upozorňujeme posluchače, kteří mají závadu na svém přijímači, že závada je na jejich přijímači.

0: začíná pořad, který celý dnes věnujeme jednomu herci, Svatopluku Benešovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to šarmantní herec, byl vždy dokonale elegantní a noblesní. Zkrátka gentleman každým coulem. Pokaždé se choval tak, jako by právě vystoupil ze stříbrného plátna, tedy zcela podle společenského bontonu. Také si občas zaspíval. Mimochodem, pane Beneši, jak jste se k tomu vlastně dostal?
2: Jak jsem k tomu přišel? Jednoho dne mě zavolal Jiří Suchý a nabídl mě, jestli bych nechtěl u nich hostovat v Semaforu ve hře Doktor Johann Faust. Režíroval to tenkrát Menzel a byl to jeho nápad, abych tam... No tak já jsem si přečet scénář a docela se mě to líbilo a řekl jsem si, to bude taky znamenitý odskok do jiného prostředí. Přečet jsem si tedy scénář, který začínal takovým mým monologem. Ale to mě brzy vyvedli jaksi z mého omylu, protože přišel za mnou Havlík a říkal, já bych si, pane Beneš, rád udělal váš rozsah. Já pamatuji, jaký rozsah? No, hlasový rozsah. Já pamatuji, na co to potřebujete? No, na tu úvodní písničku. Já pamatuji, to není monolog, to je písnička. Jo, tak to já to nebudu moc dělat, tohleto. To, pane Havlíku, na to mě neupozornil pan Suchý a já zpívat prostě neumím. No, ale možná, helejte, nechte to, já něco napíšu, když se vám to nebude líbit, to se dohodnete potom. No, nakonec tedy jsem s tím souhlasil, ale když přišla premiéra, tak jsem umíral hrůzou, protože jsem si říkal, jak si obecenstvo řekne, co ten Beneš tady nám bude zpívat pro Krista Pána v takovýhle líhni zpěváků, jako je Semafor. Tak jsem měl takovou hrůzu, že jsem myslel, že před otevřením opony uteču, protože ta písnička uváděla celou hru. No, neutek jsem, absolvoval jsem to, ale mohu tedy prozradit na sebe, že každá repríza za těch 5 let, co jsme to hráli, začínala touhle písničkou a mou hrůzou z ní.
0: Prvním filmem Svatopluka Beneše na stříbrném plátně byla Studentská máma z roku 1935. V průběhu dalších téměř 20 let ho čekala celá plejáda milovníků na filmovém plátně. Bylo těžké se z toho vymanit. V roce 1944 to byla například komedie o ztraceném psíkovi bohaté tetičky. Neviděli jste Bobíka? Režíroval Vladimír Slavinský a pan Beneš si tu zahrál s panem Homolou.
3: Kubo, pojď se na něco podívat. Neříkej mi Kuba, dej mě pokoj. Mě už nikdy na nic nenachytáš.
4: Možná, že přece. A pan spisovatel se urazil pro Kubu.
3: Jakoubku, pojď se podívat, zaručeně se zasněješ.
5: Hrom tě ve mazele, ale běda ti, jestli na mě něco šiješ.
3: No tak.
4: Tak se chlup, čemu se mám smát?
3: Prosím, prosím, račte se osobně podívat, pane spisovateli. A řekněte sám, není tohle působivý plagát?
4: No, abych ti pravdu řekl, není to nejhorší.
3: Cože?
4: No, že se ti povedl, no.
3: No, dovol. Tohle to snad mám být já a Jindřiška.
4: Těší mě, že se spoznal.
3: Aspoň vidíš, že nejsem tak špatný kreslíř.
4: Dovol, co pak já mám panděro a nohy jako vývrtku. A Jindřišce, ten si dal také řádnou ránu.
3: Ty jsi pěkný přítel.
4: No, když se dovoláváš našeho přátelství, Jakoubku, tak já to teda na
3: pozdě, pane Zoubku. Mezi námi je jednou pro vždy konec. A pamatujte si, že tento plakát nikdy nevyjde. Nikdy. Poroučím se vám. Kubo! Kubo, Kubo!
4: Vy mazale!
3: Tak jsem tě přece nachytal. Dalo by to sice pušku, ale podařilo se to.
4: Ty holomku.
3: Tak ty na mě takhle.
4: To si dám líbit, to už je lepší.
3: No, Ludvo, umíš to. Ale...
4: No, ale? Co se ti zase nelíbí?
3: Podívej se, Ludvo, máš talent a vtip, to je důležité. Ale proč malej stále to též děvče?
4: Jak to?
3: No, tuhle dívku vidím na tvých reklamních plakátech za 14 dní po třetí. Je jedno, že tady je to rusovláska, tamhle na tom plakátě, že to je blondýna. Na plakátě pro jednu módní firmu to byla černovláska, zavání to prostě šablonou. I když tě snad trochu omlouvá, že ses do té dívky hrozně zamiloval.
6: Ale zamiloval, prosím.
4: No koukej, mě nepodvedeš. Kde je to děvče?
7: Ach, člověče, Kubo, to je právě ta hrozná tragédie, že o ní nevím naprosto nic. Poprvé jsem ji spatřil ve společnosti starší dámy, pravděpodobně matky. Neodvážil jsem se k ní ani přiblížit.
4: To chápu. Některé matky jsou hrozně nebezpečné. Než se otočíš, jsi ženatej.
7: Podruhé jsem ji viděl v tramvaji s nějakým nažehleným panákem.
4: A tak. Tak ona už má nápadníka.
7: Vyloučeno. Tak hezké děvče s tak chytrýma očima se přece ani nemůže zahodit s foukem, který má na čele přímo napsáno. Koukejte, lidičky, jak jsem pitomý.
4: Proč to tak křičíš? To se přece o tobě ví.
7: Dovolno to.
4: Tak to máš za tu karikaturu, víš? Teď jsme si kvit. Jedna jedna. Má úcta.
7: Ty.
0: Baví vás Svatopluk Beneš, svého času největší filmový milovník, ale přitom chtěl být vždycky komikem. První milostnou scénu si zahrál jako 21-letý ve filmu Ohnivé léto, a to s tehdy už velmi populární Lídou Bárovou. Měl prý hroznou trému, když ji měl políbit do výstřihu, ale Lída mu řekla, jenom se neboj a pořádně mě bafni. Tak to udělal a bylo. V herecké náruči Svatopluka Beneše se vystřídali snad všechny ženské hvězdy 30. a 40. let.
2: A tak jsem se taky pomalu začal přehrávat po té třicítce, abych si udělal prostě takový náskok k těm charakterním rolím. Jak se mně to dařilo, to nemohu sám posoudit, ale rozhodně jsem se vymanil z té manýry konverzační, z těch rolí, která jedna od druhé někdy nebyla ani k rozeznání, a našel jsem takový širší rejstřík svého hereckého projevu.
0: Ten mohl uplatnit například v roce 1956. Tehdy se totiž natáčel film Dobrý voják Švejk a pan Beneš dostal roli nadporučíka Lukáše. Jak se mu to povedlo? Poslechněte si.
8: Pane nadporučíku, nižší šarže musí vzdát čest vyšším. To nebylo zrušeno. A za druhé, odkdy chodí páni důstojníci s ukradenými psy po promenádě? Ha?
9: Ale pane plukovníku, ten pes...
8: Patří mě! To je můj lux! Nečetl jste v novinách, že se plukovníkovi Krausovi von Zirkut ztratil stájový pinč?
9: Nečetl.
8: Cože? Vy jste nečetl inzerát, který dal do novin váš představený? To je pěkné. V době, kdy denně ztrácíme na bojištích 100 důstojníků a inzeráty se nečtou. To je disciplína? To bych mohl inzerovat 100, 200, 300 let.
9: Ujišťuji vás, že po druhé.
8: Se to nestane. O to se postarám. Pošlu vás do Budějovic, tam se formují marš bataliony. Tak, zatím se můžete procházet.
10: Byly svedeny úporné boje u mezi laborce.
11: No jo, tak to
10: je. Jo.
11: To je.
8: Švejku! Vy jste ukrad psa!
10: Já ho neukrad.
9: Ale věděl jste, že je kradený.
10: To jsem věděl.
9: Víte, že bych měl chuť vás poslat před polní soud? Ale oni by vás stejně osvobodili, poněvadž něco tak pitomého ve svém životě neviděli. Proč jste mi tu bestii vodil?
10: Abych vám udělal radost.
9: Ježišmarja! Víte, co to je marš batalion?
10: Marš baťák. Marška je marš kumpačka. My to tak zkracujeme.
9: Tak se připravte. S tím maršbaťákem pojedeme co nevidět na frontu. Máte radost?
10: Pane oberlejtnant, to bude něco nádherného, když oba padnem spolu za císaře pána a jeho rodinu.
0: Premiéru měl tento film v roce 1957 a natáčel ho režisér Karel Steklý.

0: Je čas na další písničku. A tak mě napadá, jakou muziku měl rád asi Svatopluk Beneš?
1: Můj první zájem o hudbu se projevil velice záhy. Myslím, že mě mohlo být takových 14-15 let, kdy mě zaujala hudba Ježkova a vůbec desky Voskovce a Wericha. A já jsem potom měl tu možnost chodit do divadla Osvobozeného a prostě jsem byl úplně šílený do té muziky, protože to jsem viděl, že ten gramofon tenkrát byl velice nedokonalý a slyšet tu hudbu a tu muziku v tom divadle, co měla za švih, co to bylo za novou vlnu, to byla nádhera. A z těch skladeb, které jsou založeny převážně taky na textu kongeniálním Voskovce a Wericha, jsem vždycky miloval Evropa volá.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Majster můj činlány, zagrájem rumbičku, Evropa volájeť. Kušaj, kušaj.
4: Já pritakaju, já pritakaju.
3: Tož kušaj. Я просим, кушал. Маєте балалайчоки на калафунтем?
4: Да-да, мой, из восчицы хорошни, ростокошни, голубчицы мой. Маєте фукательни, воловини приправени? Да-да, спасибо, да-да. А мой рудоармеец ростокошни, извозчик мой хорошни, со фукает до ты канализация, канализация фунгует?
3: Pekno, pekno.
4: O, pekno.
3: O, šaljapa z hadra.
4: On velký trouba, ale glas má vitečný, oba.
3: Zagrajeme rumbičku, ako donsky kozáky, s malou prichuťou psoglavečnou.
4: Psoglavečnou, no, ale psoglavečnou, psoglavečnou.
3: Da, da. Ja daju nastupu, prosím, aby všichni byli pripraveni a dobre na mne pozirali, da? Prosím, pripraveni všetky, ešte více pripraveni, teď nejvíc pripraveni. Pohov.
4: Da, ještě pohovu, já dejte pozor, keď Voskovek diriguje, on má takovou taktovku, keď mu vylítne, on roztryskal již 3 gramofony.
3: No prosím, já budu pozorný, prosím, nastupíme s velikým temperamentem, teď.
5: Takhle to teda běda přeběda, takhle to teda tady vypadá, takhle to teda těla se nedá, takhle to teda nemá vypadat.
4: O, lidé stali strán. Je nemocen až hamba.
5: O, Evropa mocná, je moc nemocná, jí vyléčit má ramba.
4: Tomu aspoň věří všichni ti lékaři, kteří maří čas tím, že vaří léky proti stáří, což se jim nedaří.
5: Zimě na podzim, v létě na jaře, Evropa zavolá si lékaře.
4: Když si už neduhem rady neví, zvolá si lékaře do ženevy.
5: Ona si totiž vzala do hlavy, že ji napraví zdraví voní, zatím popraví voní za stolem, jen kejvají hlavou
4: a léčí metodou loupravou.

0: A dělat se nedá, takhle to teda nemá vypadat.
1: Tak to byla oblíbená písnička Svatopluka Beneše, na kterého dnes v našem pořadu vzpomínáme a vybíráme ukázky, kde kraluje.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Láska k herectví tohoto muže zasáhla už na gymnáziu, když do té doby němý film začal konečně mluvit. Beneš byl uchvácen velikány, jakými byly tehdy Voskovec, Werich nebo Burián, a proto se přihlásil na hereckou konzervatoř. Jeho tatínek s ním ale za to rozvázal veškeré styky. Byla mu totiž hanba, že jeho syn se dostal ke komediantům. Takže mu nechtěl platit ani v Praze nájem. Svatopluk Beneš byl tehdy nucen každý den v 5 hodin ráno jezdit do Prahy a o půlnoci zpátky domů do Roudnice. No a po 3 hodinách spánku zase zpátky do Prahy. Jenže herectví a film mu prostě učarovali. Jaký vlastně film dokáže být?
3: No, já si myslím, že tedy teď se tomu říká fenomén všemu, ale že ten filmový fenomén bude tak pevný a žijící věčně, stejně jako divadlo. Říkalo se, že až přijde film a televize, že divadla prostě zkrachujou. Není to pravda, je to něco úplně jiného. Ten film je totiž dělaný pro veliký plátno a na té obrazovce se to všechno zcvrkne, srazí, je to malinký a celou řadu těch věcí nevidíte.
1: Uděláme velký skok a přesuneme se rovnou do 70. let 20. století. I tehdy Svatopluk Beneš hodně hrál, třeba s Milošem Kopeckým. Vzpomínáte na komedii Já už budu hodný, dědečku, v režii Petra Schulhofa? Zkouší na divadelních prknech právě Moliéra.
4: Kdo zdravý rozum má, vyhne se krajnosti a žádá od lidí i míru v mravnosti. Ta neochvějná ctnost, jakou znal starý svět, to pobuduje už názor.
5: Co druhý režisér? To je v pořádku, to jsou lidi z našeho patronátního statku Jezede Hrabany. Slíbil jsem jim, že se můžu podívat na naši generálku, ne, to se rušili, jo? Ne, ne.
4: Nehledám v lidech víc, než co v nich může být. Proto mě nemohou nemile překvapit. Myslím, že u dvora i v městě vaše zlost je pošetilejší, než ta má netečnost.
6: A což ta netečnost? Tak velemoudrý pane, se nikdy nad ničím do varu nedostane, kdybyste objevil, že přítel věrný není. Kdyby vám lidé lstí hodlali rozkrást mění.
7: Moje řeč, mění se rozkrádat nemá. Takže, tady máte svoje další kafe, pane Bergner, a dostanu od vás rovných 51 KČS.
6: Prosím?
7: Řekla jsem 51 KČS. Račte.
6: No ale, prosím vás, to snad mohlo počkat, ne?
7: To už říkáte 2 měsíce. A já bych z vás ty prachy jinak nevytáhla.
6: Promiňte, ale to muselo být zrovna teď, při generálce. Tady, před lidma?
7: Jo, tady před lidma.
4: Ba uděláte líp, když přijít se nebudete. Na svého odpůrce tak vztekle nehřímejte. Zaplaťte dluh a kapsu svoji řádně vyždímejte.
8: Jášku, předsedo, dobrý, co?
9: To jo.
1: Svatopluk Beneš to byl milovník na filmovém plátně i v životě. Dívky mu psaly dopisy a čekaly na něj před divadlem a všude za ním chodili. Nebylo obtížné si pak mezi nimi vybrat ty nejkrásnější. Jeho ale přitahovaly hlavně hvězdy. Dokonce ty nejslavnější. Dlouhou dobu chodil s Natašou Golovou a Lídou Bárovou a žil třeba i se Zářivou a Dinou Mandlovou. Jak na to vzpomíná? Poslechněte si ukázku z pořadu Na kus řeči. S Miroslavem Donutilem a Zitou Kabátovou. Tak pane Beneši, jak došlo k seznámení s Adinou Mandlovou?
3: No tak to bylo velice jednoduchý, protože to byla energická žena, taky byla starší než Bárová a my jsme dělali zkoušku na jeden film, který se jmenoval Pacientka doktora Hedla a já jsem byl její partnerem, režisér Vávra to dělal, ta zkouška byla jenom na to, jak se k sobě hodíme, byl spokojen a mohli jsme opustit ateliér, já jsem se ptal o nějakým autu, jo, a Adi na mě do toho hned skočila, vyjedete dolů do Prahy? Já jsem říkal, ano, no, tak já vás vemu, pojďte, já jedu taky. Tak jsem si sedl jako vedle ní do Bavoráka, tenkrát ještě střízlivější, ne jako jsou teď. A jeli jsme a zastavili jsme u Hlaholu, to je ten dům nádherný, který patří Hlaholu, proti Mánesu. A on pak, pojďte na kafe. No tak jsem s ní šel na kafe. No, tak jsme se bavili, jsme se to, povídali jsme si, měli jsme dobrou náladu, popili jsme něco. No a ona řekla, my se ještě uvidíme a já vás můžu vzít zase zpátky. Opakovalo se to, pak se to opakovalo ještě. Čím dál jsme si byli blíž, už jsme si židle přindavali. No a zkrátka a dobře, jednou to prostě se neodešelo tamto.
9: A zůstal jste jak dlouho, pane? Smíli se ptát.
3: No, zůstal jsem, za rok jsem se prostě vrátil domů.
9: Za rok jste se vrátil domů?
3: Ano.
9: To už zní krásně a znovu to svědčí o tom, že ne vždy ty generace jsou takové, jak říkají.
3: Protože to roste, ta pověst. Jasně. Já jsem taky ještě zase něco získal.
9: No určitě, každopádně zkušenost si myslím. A krásnou zkušenost. Takový zkušeností jste vy určitě také získávala celou řadu.
10: No ale rozhodně bych je neměla bývala se svatíkem. Já vždycky byla taková molich, spíš taková milost paní Rugulívám, jo. A on totiž byl proti mně strašně mladý. Vy to byl cucák. Ale tenkrát on byl 10, já 18, to je strašně velký rozdíl, já slečna, že jo, a on přece je takový děťátko, 10 lety, tam chodilo v rovnici nějaký, že jo, a prostě zkrátka dobře nešlo to, se svatíkem ne, až když jsme spolu potom nakonec jezdili na zájezdy, tak už to bylo lepší, víš.

0: Nepleť to. Pane vedoucí, my jsme toho vraha chytili. Teď. Tady je číslo jeho auta. Ale představte si, co se stalo strašného. On je to totiž člen naší rodiny.
1: Jak je to možný? CB 5523. Kde se tu vzalo?
2: Dejte mi ten papírek.
0: Ne.
2: Dejte mi ten papírek.
0: Nedám.
2: Dejte to sem.
0: Ne.
1: Pane Vedo, co hledáte, Vedo?
2: Polina! Dejte to sem! Pane vedoucí, ta spořitelna dělá tak otoka 6 let, ale dvojnásobná vražda na to už je pro vás. Buď to jste četl špatný detektivky, anebo nemáte nervy v pořádku.
0: Ten lupič té spořitelny měl stejné boty, jako má pan vedoucí.
2: Opa.
3: V době, kdy s herectvím začínal Svatopluk Beneš, se nosila noblesa. Kdo na to měl, nechával si dovážet modely z Paříže a Londýna. Praha byla velice elegantní. V dobré společnosti bylo nezbytné chovat se s patřičnou noblesou jako anglický lord. Mimochodem, máme tu také jednu scénku, tu rozhlasovou s Jiřinou Bohdalovou nazvanou, což se docela hodí, Správná výchova.
4: Tak mám pro tebe opět radostnou novinu.
5: Jasné. Náš pan syn udělal co?
4: Rozbil okno. Co ty na to?
5: Co já?
4: No.
5: Zdá se mi to trochu pozdě. Správný kluk má rozbíjet okno nejpozději do 10 let. Mm. No tak já mu domluvím a to okno samozřejmě zaplatím.
4: A nezdá se ti to trochu málo? Domluvím mu, já tě znám, začneš mu vykládat to, když já rozbil první okno. Přišel neboštík tatínek, poplácal mě po zádech a povídá: milej synku, dneska se z tebe stal konečně pořádnej kluk, tak ti gratuluju. No ale pro pořádek si sundej tady kalhoty, vystrč holou sedínku, ale jako bych tě neznala. Z domluvy bude estráda.
5: Já si myslím...
4: Hele, nezáleží na tom, co si myslíš ty. Prostě ty seš měkota a nedovedeš potrestat vlastního syna v řízně a rázně a proto se ti taky vymknul z rukou a dělá si, co chce. Já pochopitelně na něj sama nestačím a ty to moc dobře víš, rozumíš?
5: Jirko, pojď sem a fofr.
6: Ano, tati.
5: To okno si rozbil schválně?
6: Ne, tati, my jsme hráli u baráku fotbal. Já střílel na bránu a nějak jsem se přestřelil.
7: No. Au, já u vás.
5: No, vyřízeno, předlož účet, odchod.
4: Surovče?
5: Tak já jsem surovec.
4: Jo.
5: Ty mi tady vyčítáš, že jsem měkota a kážeš, že mám syna potrestat energicky a rázně a když to udělám, tak jsem surovec.
4: Protože ty neznáš jinej trest než pár facek a to je u mě surovost, rozumíš?
5: Od nepaměti byl na rozbité okno jediný trest. Buď pár facek, nebo řemenem přes zadek. Řemen nemám.
4: No pro tebe je prostě pohodlnější nepřemýšlet, že neuvažovat a třískat. Ostatně já se vůbec nedivím. Na gymnáziu ty si neznal lepší známku z mravu než dvojku.
5: No
4: dobře,
5: tak, tu jsem měl akorát jednou nebo
4: a
5: dvakrát.
4: A teď se to ovšem ukazuje.
5: Teď už jo. Toho mám akorát dost. Co děláš za dveřma?
6: Abych ti řekl pravdu, táto, tak jsem zaslech mámu, jak protestovala proti tvýmu energickému trestu. No a tak jsem byl zvědavý, jak to dopadne.
5: Ne, že by to bylo od tebe zrovna dvakrát slušné, ale aspoň si to slyšel. No, taky dobře.
6: No, hele, tati, ne, že by mi těch pár facek zrovna dvakrát chutnalo, to ne, ale já si myslím, že to bylo teda světový.
5: Proč?
6: Protože já to měl vyřízený ricpic a vám to bude trvat zase nejmín týden, než se zase smíříte.
8: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: A my budeme pokračovat ve vyprávění o herci Svatopluku Benešovi. Jeho tatínek pracoval jako traťmistr na železnici. Maminka ta byla v domácnosti a staral se o své 4 děti, které byly smyslem jejího života. Svatopluk měl totiž staršího bratra Václava a sestru Růženu. A potom se ještě narodila ta nejmladší Milátka. Budoucí slavný milovník prožil celé dětství vlastně na nádraží a doma se nikdy nemluvilo sprostě. Rodiče vedli všechny děti ke slušnému vychování. A když začal malý Svatopluk chodit do školy, zaujal ho tehdy také sport. Kdo ví, kdyby nepřišel film, třeba bychom ho znali jako slavného veslaře. Ale on se stal hercem a díky své profesi samozřejmě účinkoval i u nás v rozhlase. A jakou sílu měl podle něj rozhlas?
1: Víte, ono spolupracovat s rozhlasem, to není jenom vydělávat si tam peníze, to je pro herce velice poučné. Člověk se sám totiž slyší z toho rozhlasu. Když mluvíte jako normální člověk, tak se slyšíte vlastně zevnitř. Máte jiné představy o svém hlase, o svých modulacích, o svém rytmu. A když se slyšíte z toho rozhlasu, tak máte možnost se všelijak korigovat. Nejenom jako člověk, ale především jako herec. Vidět, které návyky máte opustit, kde je to dobrý, čeho si máte držet a vůbec, jak tu roli tvoříte. A to skutečně jako je takový zápas s mikrofonem, potom, abych tak řekl, jo. Člověk se s ním musí naučit pohrávat a ne, aby si mikrofon pohrával s hercem. To nebezpečí vždycky je.
2: V těch slovech Svatopluka Beneše je obrovská pravda.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: A dnes je to příběh Svatopluka Beneše. A když jsme byli v rozhlase, co třeba vzpomínání na jednu z jeho slavných rozhlasových rolí? Pane Beneši, vy jste přece hrál i v Sherlocku Holmesovi.
1: A já jsem v těch inscenacích tehdy někdy hrál Watsona. A když Bohoušek Záhorský nás opustil, tak Karel Weinlich si vybral pro tohoto představitele Sherlocka Holmesa mě. Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milý Watsone.
4: Očividně vám to prospívá.
1: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
4: To je pro mě novina. Vždycky jste mě rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
1: Bývalo.
4: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
1: Je to příjemná a poučná cesta.
4: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
1: K doktoru Dilimbertovi.
4: Kolega?
1: Ne zcela, zubní lékař.
4: Ale potíže?
1: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
4: Včelas?
1: Nikolivěk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
4: Ale což je živé?
1: Ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta Stulů, že mi zprostředkuje návštěvu.
4: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
1: Zřejmě. A číslo 73. Milý Watsone, zdá se, že jsme na místě.
2: Svou největší kamarádku našel Svatopluk Beneš v herečce Nataše Golové. S tou vytvořil i slavnou mileneckou dvojici ve filmu Pohádka Máje. Pojilo je celoživotní velké přátelství, ale nikdy si nepřestali vykat. Jak sám říkal, Naška byla žena pronikavé inteligence, navíc velmi vzdělaná. My teď ale budeme vzpomínat na jiný film, mnohem mladší. Jmenuje se V podstatě jsme normální, kde se setkal třeba s Dagmar Patrasovou, ale pozor, scháněl se po ženě, která propagovala punčochy Elité Varnsdorf. Byla to Jorga Kotrbová.
5: Entschuldigung, ich suche Herrn Ingenieur Macac. Macac.
6: Vy jste pan Hansen?
5: Ja, Hans Endmeier.
6: Tady bude televizion barevná, ja? Und hier bude klimatizacion aber dann. Und hier ist unseren Diktafon.
5: Schön. Aber ich habe an Sie eine ganz andere Bitte, Fräulein.
6: Ja.
5: Sie sind jung und schön. Mm. Und Sie wissen gewiss sehr gut, was Liebe ist. Mm. Ich liebe Madame Elite Warnsdorf. Ich bitte Sie um Hilfe, sie zu finden.
6: Cože, Elite?
5: Ja, ich muss Sie begegnen.
6: A vy myslíte tohle?
5: Jawohl, das ist Elite. Versprechen Sie mir, sie herauszufinden.
6: Jo, vy hledáte tuhle ženskou.
5: Ženskou?
6: Tak to nebude problém.
5: Hm? Kein Problem? Oh.
2: S herečkami si v tomto filmu užil díky režiséru Otakaru Fuchsovi, který mu dal příležitost v roce 1981. A když jsme u těch hereček, ještě jsme po boku Svatopluka Beneše dnes neslyšeli třeba Alenu Vránovou. S tou se setkal v televizi, ve scénce nazvané Na lavičce.
7: Dobrý den.
8: Dobrý.
7: Máte tady volno?
8: Zdá se.
7: Já jenom, jestli tady někdo nesedí.
8: Ne, ne, nikdo tady nesedí. Kromě mé maličkosti, když dovolíte.
7: Ano. Takže tu je volno.
8: Tady je volna, paní. Rozhlédněte se po parku. Jedna volná lavička vedle druhé.
7: Ano, děkuju. Já jenom vím, jestli si mohu přisednout.
8: No, prosím, v tom vám nemohu bránit, že? Ačkoliv, popravdě řečeno, dávám přednost samotě, rozumíte?
7: Jo, rozumím, to já taky, takže si mohu sednout.
8: Já jsem si tu lavičku nekoupil, bohužel. Takže si můžete sednout, lehnout, kleknout, jak je vám libo.
7: Děkuju za pozvání.
8: Prosím.
7: No, my dva si spolu rozhodně nebudeme nudit.
8: No, já si spolu nudit nebudu, mám tu večerní Prahu.
7: Ano, ano, večerní Praha má své kouzlo. To máme dnes pěkné počasí, že?
8: Co? Jo, ano, ano, zdá se.
7: Ve vzduchu už je cítit jaro, všechno je v rozpuku. V korunách stromů zní něžná melodie. Ach, mládí, ach, lásko, ty jsi mocná kouzelnice. Co pak to čtete zajímavé?
8: Černou kroniku.
7: A bože můj, to musí být nesmírně vzrušující.
8: Je, je. Píšou tady o bestiální vraždě v parku. Mrtvou ženu našli s prominutím napresovanou pod lavičkou. Byla zabalena do večerní Prahy.
7: No, vidíte to, a to všecko je jenom proto, že mladým lidem dnes chybí smysl pro krásu a ty vyšší hodnoty.
8: Ale tuhle vraždu spáchal starší člověk. Asi tak v mém věku.
7: Ale prosím vás, ve vašem věku každý je starý tak, jak se cítí. Schválně. A kolik let byste mě odhadoval?
8: Na 5.
7: Prosím?
8: Nepodmíněně.
7: Pane, já jsem zvykla, že se ke mně muži chovají hezky. Jsou úslužní, galantní a všemožným způsobem mi dávají najevo, že stojí o mou přítomnost. Já si troufám tvrdit, že někteří z nich mě dokonce pronásledují.
8: Tak? A co pak tomu říká pan manžel?
7: No, ten má pochopení.
8: Pochopení?
7: No, ten musí mít pochopení, aby si uhájil své přednostní právo.
8: Přednostní právo? Proč nás to na vás opravdu muži tak letí?
7: Vy mi to nevěříte, vidíte?
8: No, dost těžko.
7: Podívejte se, tamhle zrovna stojí jeden můj ctitel. To je ten, co se vždycky tak dlouze aspoňně dívá.
8: Ale tohle se vám zrovna moc nepodařilo, to je totiž můj přítel ze zaměstnání. Pepo, co pak tam tak stojíš? Pojď sem blíž, pojď sem, pojď.
9: Ne, já tě dlouho pozoruju, jak hučíš do mé největší lásky.
8: A přeskočilo ti.
9: Cyniku, krásko mých snů, kořím se tvým zničujícím půvabům. Prosím. Mohu zítra zase přijít?
7: Bohužel, zítra to nepůjde.
9: Ale zítra je přece čtvrtek, ty má krásná mučitelko. Ty mučíš, ty mě mučíš, je čtvrtek.
7: Už jsem řekla, je mi líto, zítra to skutečně nejde.
9: A to je tvoje poslední slovo, andílku.
7: Zkuste to v pondělí.
9: Ano, pondělí.
8: Poslechni, ty jsi psychicky narušený, ne? No já nemám nic proti tvému vkusu, prosím, to je tvoje věc, ale nezdá se ti, že je to trošku trapné, když se muž takhle ponižuje?
10: Muž se musí ponížit, aby u ní něčeho dosáhl.
8: A proč právě u ní?
10: Co pak si myslíš, že budu jezdit si nakupovat knížky do Poděbrad?
8: Ona prodává knížky? Člověče, že si to neřek, zítra je čtvrtek. A to víte, ten nový Gardner, Páral, čínská kuchařka. Lásko, neutíkej, počkej. Krásko, kořím se tvým zničujícím půvabem.
2: A je čas na další muziku. Co kdyby si tu další písničku vybral sám Svatopluk Beneš?
1: Tady bych chtěl říct, že se hlásím především k francouzskému šanzonu, který neopouští melodii, protože já měl vždycky rád melodické věci. A za takovou zpěvačku století pokládám Edith Piaf. To si můžeme vybrat cokoliv. A jestli byste měli třeba možnost nám zahrát O Milord, tak bych vám byl vděčen.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: To byla písnička Na přání Svatopluka Beneše. Kde na něj vzpomínáme?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Svatopluk Beneš byl dvakrát ženatý. Po různých románcích s filmovými hvězdami se nakonec oženil s baletkou Evelínou, ale po dvou letech dospěli k tomu, že to byl omyl a rozvedli se. Druhou ženu si našel jako zázrakem, když svému kamarádovi oznámil, že si manželku vybere na plese, na který šli právě tancovat. Našel a byli spolu do konce života. Ale my se přesuneme dál. Přece jen jsme pořad, který vám přináší i legraci. Tu si užijete i ve scénce nazvané Lístky do divadla. Hledat je bude Svatopluk Beneš s Jiřinou Bohdalovou.
2: Já jsem si tě kdy brala.
3: Bože, protože tě nikdo jiný nechtěl.
2: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrt na osm. Ježiši. Na to já mám tak.
3: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout. No,
2: Sedni si. Teď máme klid. Karinko, teď je pár hodin.
3: Podívej
2: se,
3: mám
2: si prášek.
3: Prášek?
2: No jo, to je? Dobře, to já nevím, ale na něco to bude. Když to vyrábějí.
3: A pozor, jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
2: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl. Ty dovedeš čeká otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
2: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
3: Tak dost, jo?
2: No.
3: Klid, do fabrikace a jde se, no, rozumíš? Tak. Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já si dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla,
2: ano.
3: Ne?
2: Ano.
3: Podívej se.
2: Ano.
3: Pojď sebou.
2: Já jsem.
3: Už je skoro.
2: Jo.
3: Ano. Osmí, rozumíš?
2: Ne, počkej.
3: Tak ať to stihnem aspoň od přestávky.
2: Ne, podívej se. Já jsem hotová, vy to jde. Hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No.
2: Kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal.
2: Co?
3: Jsem ti říkal, že je asi půl osmi, kam jsem ty hodinky dal?
2: Já nevím, no, ty jdou napřed.
3: No, aha, taky se mi zdá.
2: No,
3: já nevím, napřed. Proč mám všechny kapří děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
2: Ale.
3: Co?
2: Sexy?
3: To tady v žádném případě, miláčku.
2: Tak. Kajíšku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
2: Legrý máš?
3: Jo, mám.
2: Tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
2: Máš, lístky máš.
3: No lístky, ty máš přece ty.
2: Jak to já?
3: Jistě.
2: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
3: No to bych je... To bych
2: do ruky.
3: No to bych je v ty ruce musel mít.
2: Tak si jsi z ty ruky někam jinam.
3: Prosím tě, buď tak laskavá, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď tak laskavá, já mám přece paměť.
2: To nepotřebuju dělat.
3: No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
2: nic,
3: se děje?
2: Jsem, no, to je zase je. Někam dáš. No, kolik je tě hodin?
3: Půl osmi a pět minut.
2: No. No tak co blázníme, ono je to po osm, ale opravdu.
3: Jo,
2: no tak tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna, pátek. No, tak jdem, pojď.
3: Ježiši Kristi. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
2: Proč?
3: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
0: Svatopluk Beneš jako jeden z mála herců vrátil po sametové revoluci titul Zasloužilý umělec. V roce 1998 obdržel Thálii za celoživotní dílo. Bohužel s jeho věkem se ale začalo zhoršovat jeho zdraví. Navíc to odnesl i zrak. I přes několik operací téměř neviděl. V listopadu 2002 musel být kvůli opakovaným sklerotickým stavům hospitalizován v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Přestal vnímat svět a žil jen ve svých krásných filmových vzpomínkách. Do hereckého nebe odešel 27. dubna 2007. A jak říkal, bez herectví jsem nedokázal žít, ale do dnešního světa už nepatřím. Přesto na Svatopluka Beneše vzpomínejte rádi a s humorem. On by měl určitě radost. Těším se i příště. Naslyšenou.